0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás na tuto sobotu připravili? Tak nejprve navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. To se vám bude líbit. Potom poradíme s chovem fretky a zaměříme se také na údržbu zahradního grilu. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o česání třešní. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Exotická zahrada v Přibicích u Brna je oázou, kde máte pocit, že jste v jiné, skutečně exotické zemi. V jezírku se prohánějí barevní kapři, voda zurčí a kolem vás je řada zajímavých rostlin, které znáte jenom z času své drahé zahraniční dovolené. S mikrofonem se za pěstiteli i nadšenci pro nevšední zeleň vypravila naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Banánovníky, 400letý olivovník, citrusy, kiwi, čínské datle, melouny a třeba i 80 druhů palem. Tohle všechno se skrývá v exotické zahradě v Přibicích, kde mě vítá dvojice odvážných mužů, Jiří Michná a Miroslav Effenberger.
3: Ten nápad vznikl už možná před 30 lety a doma už jsme si pěstovali svoje fíkovníky, různé druhy palem a podobně a postupně se ta vášeň přetavila až v takové šílenství naše a tím, že jsme potřebovali tu plochu podstatně zvětšit, aby se to, co tady je, všechno semka vešlo, tak jsme vybudovali tady toto krásné místo s jezírkem. Máme tady i největší palmy v České republice, které mají přes 10 metrů.
2: Jak zvládají exotické rostliny naše zimy?
4: Tím, že už se klima mění, řekl bych v náš prospěch, tak většina rostlin, co dovážíme, tak jsou velice odolné. Dovážíme rostliny převážně ze severního Španělska, takže když to řeknu, olivovníky u nás bez problémů vydrží do minus 12 stupňů.
3: Jeden z těch nejzajímavějších kousků je takzvaná medová palma, to je Jubea chilensis, je to chilská palma. Ona zvládá taky teploty kolem minus 10 až 12 stupňů na list, je bez poškození a plodí nádherné plody ve velikosti menší švestky, které mají právě tu medovou příchuť.
2: Mají Přibice s ohledem na to, že to je nejsušší místo na Moravě, ideální podmínky k pěstování exotických rostlin?
3: My se posunujeme s tím klimatem tak, že to, co bylo před 30 lety v severní Itálii, máme dneska tady u nás. Vydrží bez problému granátové jablko, které tady dozrává do výborné zralosti. Už koncem srpna uvidíte v naší zahradě zralé plody. Máme tady kaki, čínské datle, potom asiminu, což jsou vlastně indiánské banánovníky. Toto všechno jsou jakoby exotické plody, které tady se dají pěstovat. Nemají tady tolik škůdců, tak jako ve své domovině.
2: Právě ta péče celoroční o ty rostliny, radíte lidem i na co si dát pozor?
3: Dalším zásadním činitelem, který může negativně působit tady na ty rostliny, je zvýšená vlhkost, a to zejména v tom zimním chladném období. Pokud odejdou, tak zpravidla vždycky tady u nás v naší oblasti odejdou na to, že jim odehní kořeny.
2: Jsme ve skleníku a teď momentálně se díváme na co?
3: Tady vidíte po jednotlivých letech, jak ty rostliny vypadají. Jo, takže je to běh na velmi dlouhou trať, je potřeba mnohem víc trpělivosti. U té palmy to trvá mnoho i desítek let, než třeba poprvé vůbec vykvete.
2: Najdeme tady i vaši vlastní odrůdu fíkovníků.
3: Ano, je to odrůda pálava, kterou máme po mém strýci, který v obci Perná na Pálavě ji pěstoval už minimálně od roku 1960 a je to odrůda, která už se tam daleko dřív pěstovala.
1: Bez nadšení by se tomuto projektu asi nedařilo. Pokud si chcete užít pohodu ve stínu palem a zažít příjemný výlet na jižní Moravu, exotická zahrada v Přibicích má v létě otevřeno ve všední dny od 10 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Máme tady první dotaz a píše nám posluchač Libor z Meziměstí. Asi před 15 lety jsem si na zahradě zasadil třešeň Prunus avium. Dorostla do velkého stromu a každý rok je obalena květy. Většinou ale dozraje pouze několik třešní. Asi před 4 lety jsem se radil v zahradnictví a doporučili mi každý podzim rozházet na zem po obvodu koruny stromu hořký borax a na jaře ve dvou fázích udělat postřik stromu přípravkem Topaz 100 EC. Dále jsem měl na zahradě arboristu, který udělal odborný prořez. To bylo před 3 lety. Stav se trochu zlepšil, ale stejně bylo třešní jenom pár. Loni na podzim jsem zase rozhodil borax, ale na jaře jsem už postřik nedělal. Třešeň opět bohatě kvetla, objevily se první malé plody, ale většina z nich se postupně scvrkla a opadaly. Přikládám několik fotografií, na kterých je vidět celý strom i nedozralé scvrklé třešinky. No a my jsme o odpověď na tento problém požádali pardubického zahradníka Františka Hlubockého a ten nám doslova napsal: dle mého názoru už zbývají jenom dvě možnosti. Třešeň kvete v době, kdy už není v okolí žádná v květu a tudíž nemá žádného opylovače v blízkosti, anebo bude mít asi podobného škůdce, jako mají švestky, tedy pilatku. Tam pomůže postřik i hned po odkvětu. A ještě jeden malý doplněk, tady píše František Hlubocký. V minulých dnech jsme se byli podívat nedaleko nás v Pardubicích, kde ty ptáčnice rostou, a jsem si téměř jistý, že opad plodů má podobný důvod jako u švestek. Tady to bude nejspíš vrtule třešňová, takže by mohl pomoci postřik na mladé plody. Tady jich bylo napadeno také dost. Tak snad jsme trochu pomohli. A máme tady další dotaz.
1: Můžu v Pardubicích pěstovat nektarinku, nebo bude lépe broska?
0: Tak s tím by nám mohl poradit Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář.
2: No je to na uvážení. Jestli máte zahradu někde, kde jsou kolem spousty brzkvoní a velmi dobře dozrávají a jsou krásné, sladké, chutné, pak si vysaďte nektarinku. Ale jestliže máte zahradu a začínáte s ním a široko daleko není nic z takových, řekněme, teplomilných peckovin, radši si vysaďte broskev, abyste nebyla zklamaná.
0: A ještě jeden dotaz tady máme a na to se naši posluchači, zahrádkáři, často ptají.
3: Zda se keřičkovi rajčata zaštipují, nebo jak asi?
0: Na správné zaštipování rajčat, což se může právě v těchto dnech hodit, jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já bych jenom chtěl říct, že k zaštipování rajčat můžeme otevřít téma, které jeden uvidí takto, druhý úplně obráceně. Já osobně bych vám doporučil u keřičkových rajčat ty rajčátka nezaštipovat, nechat je tomu svému růstu a tomu svému vývoji, maximálně potom někdy ke konci toho léta, začátkem podzimu, tak bych se snažil o to z toho keříčkového rajčete vylámat, vyštípat ty listy nebo ty výhony, u kterých víme, že i kdyby tam prostě ten květ vykvetl a ty rajčátka začala růst, že už stejně nedozrají do konce té sezony a spíš bych se na to podíval tak, ať ta rostlina má dostatek tepla, sluníčka a síly na to, aby vyživila ty plody, které tam do konce té sezony můžou dozrát. Na ten podzim nebo ke konci léta bych se na to podíval tímhle tím způsobem.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Křeček, morče, zakrslý králíček, užovka nebo cvrčci. Prostě nejen děti chtějí doma chovat kde co. Možná se rozhodnou, nebo rozhodnete, pro domestikovaného tchoře, tedy pro Fredku. Tuším, co vás napadne jako první, naše hobby redaktorka Jolana Nováková také tak nějak nakrčila nos a zaběhla se zeptat na to podstatné k odborníkům.
2: Smrdí Fredky? To je otázka, kterou si asi položí každý, kdo by si chtěl Fredku pořídit. A tak jsem zašla za Magdalenou Šlikovou z klubu chovatelů a příznivců Fretek, která má s chovem bohaté a dlouholeté zkušenosti, abych jí tuto otázku položila.
3: Mokrý pes, tam ten pach je taky docela výrazný, takže ano, Fretky mají svůj pach.
2: Co budu pro Fretku potřebovat? Něco k jídlu, něco pro zábavu a asi klec.
3: Ideální je chovat Fredku v kleci, pokud ji máme na volno, tak v bytě opravdu na ní číhá hodně nebezpečí. Fredka je zvídavá a vleze všude, je schopná vlézt na okno a vylézt otevřenou ventilací ven. A protože Fredky nemají odhad výšky, jsou schopné skočit třeba ze třetího patra a ty následky potom bývají fatální.
2: Prostě když nejsme doma, tak pobyt a pohyb Fredky by měl být zabezpečený, klec by měla být dostatečně velká, alespoň metr na 80 a na 50 cm.
3: Musí být vybavená záchůdkem, na který se Fredka naučí velmi rychle chodit. Musí být vybavená napáječkou, závěsnými hamaky a miskou s granulemi. A k těm granulím ona musí mít přístup 24 hodin denně, protože na rozdíl od psa ona není schopná se takzvaně předspat.
4: A vy jste říkala závěsnými, cože?
3: Hamaky. Jsou to závěsné pelíšky. Milují různé prolézačky, igelitové tašky, hračky, ovšem musíme dávat pozor na hračky gumové, protože většina Fretek gumu má moc ráda ji žvíká a rozkousá a je schopná kousek té gumy sežrat, ucpe se jí střevo, pak to taky nedopadá dobře.
2: Fredka je spáč, prospí klidně 20 hodin denně, to jí někteří z nás asi závidí, ale alespoň na 2 hodiny bychom jí měli pouštět ven z klece a věnovat se jí, protože je to hodně kontaktní zvířátko. A ještě mě napadá otázka. Pořizují si lidi častěji kluky nebo holky?
3: Já bych neřekla, že to je takhle. Já třeba vždycky jsem měla samce. Protože ten samec po té kastraci tak jako zmedvídkovatí, je víc mazlivější a holky jsou takový jako neřízený střely. Prostě se samičkou fakt se nenudíte, no ale ono se nenudíte ani za samcem.
2: Směje se předsedkyně klubu chovatelů a příznivců Fretek Majda Šliková.
1: No a já už jenom dodám, že reportáž, máte-li tu možnost, najdete také na webu našeho pořadu. A za chvíli se pustíme do grilování, tedy jak na to, a bude to s odborníkem, a tím bude plzeňský šéfkuchař Martin Havlík.

krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spát.

0: chtěl vyzvědět několik rad o údržbě grilu, tedy jak na to, jak často by se měl gril čistit.
1: Asi průběžně, protože sice negrilujeme po celý rok, ale pokud ten gril je na zahradě a máte tam nějaký život, podívejte, my tady máme teďka spoustu pilu, i na podzim nebo na jaře je aktivní hmyz, který vyhledává jakýkoliv zbytečky, tak já doporučuji vlastně průběžně. Používám plachtu úplně neznačkovou za 120 korun z nějakého e-shopu, aby se to nevolepilo tím pilem, aby si tam sršní nebo vosy neudělali pěkně hnízdečko na jaře. No a před tím spuštěním prostě sundáte plachtu a základně očistíte.
2: To není grill, to je Rolls Royce.
1: Prostě od toho prachu, případně od nějakých napečení, nepoužívám zase žádný speciální nářadí, prostě drátěný kartáč. Pokud máte teda nějaký smaltovaný rošty, tak je lepší mosaznej nebo na obyčejnou litinu klidně nerez. Mechanicky očistíte ten zbytek napečenin, případně zase obyčejnou špachtličkou na sádru, oškrábnete. No pak se musí samozřejmě taky šáhnout dovnitř, protože pod ty rošty nám padá spousta věcí, které pak můžou začít hořet. Takže jednou za čas, neříkám po každém grilování, ale krásně mechanicky odstranit ten bordílek, který by vám tam potom mohl chytit při tom grilování, když do toho nakape nějaká ta mastnota, případně takový ty kryty na hořáky očistit a pak samozřejmě ideálně jednou za čas pořádně vypálit, nechat pěkně zavřený, zapnutý naplno, ať se to vypálí a pak zase trošku mechanicky dráťákem anebo nějakým starým hadrem, já tady mám vyřazený roztrhaný ručníky, pak se to očistí. No a u těch obyčejnějších kovových grilů zase ošetřit jedlým olejem, takže pěkně do sucha očistit, natřít olejem, trošku vypálit a vlastně máte připraveno.
2: Máte krásný obrovský grill, můžete grilovat jak na hlavní ploše, tak i na vedlejších.
1: Já mám určitě rád tu plnou litinovou desku, která pěkně naakumuluje teplo. A když dělám třeba plátky masa, tak napřed z prutka na té litinové desce to zatáhnu a pak to dopejkám pomalejš na těch mřížkách. A na té litině se dělá v létě třeba i ta cuketa dobře. Malinko tuku, ono se to nepřilepí, trvá to chviličku, ale zase to je pak chutný a pro rodinu ideální.
2: Ono je tam potom výhoda ta, že si můžete regulovat právě i teplotu, což u dřevěného uhlí dost dobře nejde.
1: Je to tak, to má zase svý jiný kouzlo, to dřevěný uhlí, přeci jenom to tomu přidá trošku takovou tu vůni lepší a tu kůrčičku, ale praktičtější na ovládání je určitě ten plyn.
2: Já si myslím, že naši posluchači nepohrdnou pořádným kusem uzeného nebo zauzeným párkem či klobásou, kterou koupíme a mnohdy ani tu udírnu ty uzeniny neviděli.
1: Je to tak, tady to můžete vylepšit nějakým pomalým ohříváním, pokud je libový, tak určitě bych doporučil nějakou marinádu, super je třeba s přidáním švestkových povidel a pak už teda jenom nepřipálit, ty párečky pak zase můžou trošku na vyšší teplotu.
2: Přiuzujete také?
1: Taky občas, je to opravdu jenom zaudit, tenhle ten grill je kombinovaný dřevěný uhlí nebo plyn a na tu vanu, která se dá nad hořáky, se dá přihodit štěpka, ale ono to hodně utíká, ten kouř a i ta teplota rychle klesá, není to klasická udírna, ale zaudit se to dá navonět hezky.
2: Štěpku v tom plechu namočíte a dáte na ty hořáky?
1: Tady nedávám namočenou, ona má tak ten centimetr, to jsou opravdu centimetrový kostičky, tak 3 mm tlustý, takže spíš to rozpálím, hodím tam štěpku, snížím plamen, aby to nechytlo plamenem a pak ji nechám doutnat a musí se teda každých třeba 10 minut přihodit kousíček.
0: A od Martina Havlíka, šéf kuchaře Gourmet klubu Bezejmená, tady mám ještě dvě rady. Při každém zauzování se od štěpek na zauzovací vaně vytvoří vrstvička dechtu. Tu čistit nemusíte, ničemu neškodí. Pozor si ale dávejte u grilu na dřevěné uhlí. Uhlí hoří hodně dlouho, stačí ale poryv větříku, vylétnou jiskřičky a můžete zapálit třeba suchou trávu v okolí. Proto gril po skončení grilování vždy dobře uhaste. Zbydou-li v popelu kousky nezhořelého dřevěného uhlí, tak to skovejte, nechte vyschnout a můžete to použít znovu. Popel z dřevěného uhlí se hodí k pohnojení zahrádky. Nás už čeká po písničce jenom zahrádkářský kalendář a tam se pustíme do trhání, nebo lépe do česání, ale úplně nejpřesněji do stříhání třešní.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Moravský kalendář.
1: Všude je sucho a kdo chodí občas do lesa, tak si možná všiml, že potoky tečou čůrkem. Takže tu mám pro vás jednu nadějnou pranostiku na 10. července, to bude až v pátek a je to svátek sedmi bratří a to se říká, že prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne. A také se říká, to je horší pranostika, déšť na sedm bratří, hníjí brambory. Tak snad u vás bude pěkně a brambůrky budete mít jedna báseň. Nastala sklizeň třešní a višní, na jihu dozrávají také meruňky a našel jsem jednu radu a ta praví, že třešně ze stromu se neškubou, ale odstřihávají. Pokud si totiž urvete krátké větvičky, polodonoše, tak příští rok bude úroda menší. Nebo dokonce zahradníci radí udělat letní prostřih třešně tak, že větve odstřihnete a pak teprve oberete na zemi. Také řešení. Nemusíte šplhat po žebříku. Mám jednoho kamaráda, co natahoval ruku pro poslední dvě hrušky nahoře na stromě, na větvi a spadl z toho žebříku a zlomil si obě nohy. A další zajímavá rada. Jestli nechcete, aby se vám odpařovala rychle zemina okolo ovocných stromů, tak tam sypejte v kruhu okolo kmene posekanou trávu. Prý si takto obložené stromy potom budou mlaskat blahem. Tady to přirovnání jsem objevil někde na internetu, což je mnohdy snůška nesmyslů. Oni totiž zahradníci varují, že pod takovou tlející vrstvou trávy se mohou držet různé plísně a kdo ví co ještě, a že to tomu stromu moc prospívat nemusí. Pokud ze stromu spadne nějaké ovoce na zem, a jsem u toho u nás na zahrádce dříve než moje rodina, tak to zásadně dávám do sudu na kvas, protože co zahrádkář, labužník připraví přes léto, tomu bude dělat radost v zimě v podobě třeba chutné slivovičky, hruškovice nebo kalvarosu. A tady to je důležité. Kořenová zelenina v těchto dnech potřebuje hodně vláhy. Naopak cibuloviny nemají vlhkorády, takže až budete zalévat a zalévat a zalévat, tak je dobré na to pamatovat. Co bude příště v Hobby magazínu? Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr. Tedy na co si přitom dát pozor. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítám vás a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: František Kinský se už po druhé rozhodl, že nám představí šlechtické rodiny, soukromé majitele historických rodových sídel a krásné zámky, které můžete přes léto sami navštívit. A jak už zpíval Stanislav Hložek, těch speciálních návštěv zámků bude celkem 9.
1: Zámecké léto.
0: A začneme u něj doma. V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
0: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě v některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My Kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
0: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje jak překvapivě Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František. Takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odinut, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
0: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to Vchynští na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek Vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
0: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
0: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než táty?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože to měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
0: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
0: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom v těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
0: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
0: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
0: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
0: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
0: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty kavriáni byli 4 bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
0: A proč jste to koupili vy?
2: Protože Kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl 4. kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, do obličeje a vím, že mě to bylo strašně nepříjemný. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýrn, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše. Takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl, ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč, jako cákalo. Je, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takovýho něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se i Nety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohle týče, že to celý přežila bez pindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, jsi spadl z višně, Josef. Mě vůbec, víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba takový trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako měl kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímal, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začal to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začal generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celý jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový, mi takový, takový určitá míra hluku jakási. Jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ten matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a tam musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. A u svého rodinného sídla pořádá i různé kulturní akce. Na konci července to bude třeba novozámecké hudební léto s koncertem se slavnými sbory z oper a Karmína Burána. A na konci prázdnin, v sobotu 29. srpna, bude v Zámeckém parku probíhat Food Festival, na kterém se s velkým programem a autogramiádami VIP osobností představí také pochoutkový rok Českého rozhlasu. Říkám si, má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlon, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlon a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlon, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli. No,
2: i v pánském pokoji byl šezlon, samozřejmě, i pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: A myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je to nějaká místnost bez oken?
2: Ne. Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
3: Kolik tu máte schodišť?
2: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
3: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
2: Na cokoliv.
3: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
2: Ano. V době, kdy se stavěl, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
3: Měl jste strach?
2: Ne, okolo bylo lešení.
3: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
2: Každopádně, myslím tím hlavně Ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
3: Jste trochu i zahradník?
2: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
3: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
2: Hrubosrstý jezevčík.
3: Jak to vzniklo?
2: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
3: Do kterých míst se bojíte chodit?
2: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
3: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
2: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
3: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
2: Tak ať si ji dají kam chtějí.
3: Kde to nejvíc klouže?
2: Po Kaiserbartu dolů.

0: protože jenom navrátilů je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
1: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
0: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
1: To je šťastný číslo?
0: No právě proto.
1: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
0: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
1: Provedete i nás?
0: Zcela určitě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal. Tak vás tu vítám,

0: E-radě. Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Zamířili jsme do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha, prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Nový zámek stojí uprostřed krásného anglického parku nad srázem nad řekou Orlicí. A před jeho kdysi hlavním průčelím, dnes obráceným na východ, najdete i velkou kašnu nebo jezírko, jak to nazvat.
3: To je výmysl mé babičky.
4: Babička milovala vodu, plavání nebo?
3: Já nevím, asi mám pocit, že se někde inspirovala, nebo jí to přišlo takový zvláštní, že ta terasa, protože vlastně za tím jezírkem už je přirozená terénní vlna a to se ta terasa vyšší v toho údolí, se pruceláme dolů na úroveň té řeky, což je divoká Orlice, a taky to přišlo tak jako určitě, že by to mohlo hezky vypadat před tím domem.
4: Babička byla zakladatelkou dnes tolik populárních hotelových bazénů s takovým, jak říkají, nekonečným horizontem.
3: Přesně tak, úplně to tak vypadá, ano. Ona je první, která postavila bazén s nekonečným horizontem.
4: A ten vodotrysk, co tam máte, ten byl z té doby taky, nebo?
3: Ten vodotrysk tam samozřejmě byl a teď srovna tryská, nebo netryská?
4: Teď
3: ne,
4: tryskal,
3: takže on byl součástí toho celého už od samého začátku. Nebyla to jenom ta klidná voda, je ta spodní, ta čeřená voda je ta horní.
2: Zámek v Kostelci nad Orlicí můžete navštívit během léta denně, kromě pondělí od 10 do 17 hodin. A když budete mít štěstí, provede vás i někdo z rodiny Kinských a ukáže vám 14 krásných místností. Jednou z těch nejtěžších je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Která kniha je tou největší?
3: Největší kniha, tak velká, je zcela určitě Cesta po horním a dolním Nilu od francouzského akademika Devona. Devon byl předsedou Francouzské akademie věd v době Napoleonovy a doprovázel Napoleona na jeho cestě.

0: cestě do Egypta, cesta na válečné výpravě do Egypta. A při té příležitosti viděl jako poprvé egyptské památky, tak se zamiloval do toho, že to všechno, co bylo vidět, on nekopal, ale co bylo vidět, tak zaměřil, zakreslil, tedy nechal a velké množství těch egyptských památek odvezl do Francie, proto má Louvre jednu z největších sbírek staroegyptského umění vůbec na světě, což je právě ta věc toho Devona. Egypťani mu to, myslím, až doteď nemůžou zapomenout. No a to jsou docela řádně těžké a řádně velké knihy. A navíc jsou mimořádné tím, že to je první vydání z roku 1802. A kam moje paměť a kam má představa o historii rodiny vede, tak fakt nemám tušení, koho napadlo si koupit v roce 1802 první vydání této Devonovy cesty po Horním a Dolním Nilu.
1: Byl to někdo z učitelů, kdo chtěl, aby budoucí mladý Kinský ovládal historii?
0: Nedovedu si to představit. Opravdu netuším, pro mě je to takový naše tady zámecký zjevení.
1: Musí tady vážit opravdu několik kil, odhaduju, a rozměrově, no tak kolik to může být? To je tak aspoň 50 na 80 cm?
0: No myslím tak zhruba 50 na 80, když bude zavřená. Rozložená, má jako rozevřená, má poctivý metr.
1: To vám zabere běžný stůl doma?
0: Je to kniha jako stůl, tak bych řekl.
1: Když vidím i zbraně tady, napadá mě, zažili Kinští někdy v historii i takové ty souboje? Že někdo urazil někoho, vyzval?
0: Já dokonce vím, že při nějaké příležitosti dokonce byl i můj dědeček vyzván k souboji, což znamená patrně v té době, když byl jednoročním dobrovolníkem, mladí rozdivočelí důstojníci, a on ten souboj odmítl. Jako ano, ono se dalo přijmout výzvu a nebylo nikdy nutné jako po sobě opravdu střílet, protože v podstatě jste nestratil čest, pokud byste k tomu souboji přišel a jak vy, tak váš protivník vystřelí do vzduchu, to je v pořádku. Zúčastnil jste se souboje.
1: Co bylo důvodem toho druhého na souboj vyzvat tehdy?
0: Blbost, v mnoha případech naprostá blbost, ale helejte, existuje jeden, který bohužel nevím, kdo to byl, ale vím, kdo teda byl vyzván na ten souboj. A to byl taky, když to člověk říká teďka, tak jako je to opravdu úplně nesmysl. Kvůli tomu se člověk neměl ani poprat. Dámy, jak jistě víte, to je někdy taky ještě před první válkou někdy. Tehdy bylo naprosto běžné, že na plese jste měl takzvaný taneční pořádek a tam jste se mohl zapsat, že ty orchestry hrály podle toho tanečního pořádku a vy jste se do toho tanečního pořádku zapsal na tanec k té mladé dámě na tehdy a na tehdy. A protože to byly tak jako, někdy to byly deníčky, tak ty dámy si tam třeba od těch pánů nechali něco vepsat. A jeden z těch pánů byl Lobkovic a napsal tam heslo Lobkoviců. Pomni popel seš a popel budeš, jo. Ta dáma jako do toho hleděla, říká, že samozřejmě nerozuměla česky, se zeptala, jako co to znamená, a přiskočil právě ten jehož jméno mě vypadlo, můj otec by ho věděl, tak jako známý vtipálek, a ten říkal, Kontesko, já vám to přeložím, a přeložil to do němčiny a řekl, ich bin ein Popel und wer immer ein Popel sein. A v němčině Popel znamená suché z nosu. Takže, a ten Lobkovic se samozřejmě okamžitě vyzval na souboj. Že?
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Ta slova dokážou obsáhnout tolik věcí a myšlenek. František Kinský při nich často myslí nejen na svou rodinu, blízké, ale na Čechy vůbec. Co by jim přál, aby jim bylo dobře?
0: To je, víte, že to je hodně těžká otázka, protože samozřejmě, že si všichni strašně přejí, aby se měli dobře. A já bych jim samozřejmě přál, aby se měli dobře. Já doufám, že se budou mít dobře. Ale musí si uvědomit, že to nejde samo. A já přeju Čechům, aby pochopili, že nemají věřit každému slibu. Protože slib, to vás nic nestojí. Ale dar vás něco stojí. A na dary musíte mít.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v naší zemi. Příslušníci se do našich dějin zapsali zvlášť jako mecenáši věd, umění a důležitých národních institucí. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak, jak to dělá dnes František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich rodová sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Pořadatel na poslední chvíli zrušil tábory pro desítky dětí z dětských domovů. Kvůli pádu lanovky na Ještěd obžaloval státní zástupce 3 lidi a 1 firmu. Sklizeň základních obilovin podle odhadu statistiků klesne až o 16%. Dnes bude polojasno až oblačno a k večeru může místy pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Desítky dětí z dětských domovů neodjeli na letní tábory. Organizátor spolek tábory Aurora je na poslední chvíli zrušil. Český rozhlas na to upozornil školní ombudsman Štěpán Jílka. V Ústeckém kraji se to podle informací ombudsmana týká dětských domovů ve Vysoké Peci, Tuchlově, Chomutově a v Lipové na Šluknovsku. Tamní ředitel Leoš Moravec zaplatil zatím jen zálohu 84 tisíc korun. Přiblížil komplikace, které zrušení tábory pro domov znamená.
2: Tak z důvodu, že to bylo na poslední chvíli, tak jsme museli stahovat vychovatele z plánovaných dovolení a nějakým způsobem museli sloužit a zabezpečit chod dětského domova a komunikujeme s prověřeným táborem, takže nám vezmou děti teďka od 8. na ten tábor taky.
1: Státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky na Ještěd 3 lidi a České dráhy. Ty v době nehody lanovku vlastnili. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
3: Náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr obžalované viní z obecného ohrožení z nedbalosti.
4: 30. června 2026 jsem podal obžalobu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro příčin obecného ohrožení z nedbalosti.
3: České dráhy se s obsahem obžaloby seznamují, řekla mluvčí Vanda Rajnochová.
5: Nadále jsme přesvědčeni, že České dráhy nenesou za tuto tragickou událost trestní odpovědnost. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme případ dále komentovat.
3: Jedna z kabin lanovky na Ještěce na podzim 2021 zřítila po přetržení tažného lana. Zemřel přitom strojvedoucí. Cestující museli vyprostit hasiči. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Letos klesne sklizeň základních obilovin, a to meziročně o zhruba 16%. Vyplývá to z prvního odhadu Českého statistického úřadu. Pokles očekává u pšenice, ječmene, ovsa i žita. I sklizeň řepky bude podle statistiků nejspíš o skoro pětinu nižší než loni. V Česku roste prodej nových osobních aut. Za první polovinu tohoto roku se meziročně zvýšil o skoro 6% na necelých 130 tisíc vozů. Oznámil to Svaz dovozců automobilů. Největší zájem byl o značku Škoda. Druhý skončil Volkswagen a třetí nejoblíbenější značkou byla Hyundai. Podle svazu stoupá taky poptávka po autech s alternativním pohonem.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte polojasno až oblačno, od severu se na většině území bude postupně zatahovat a během večera může slabě pršet. Nejvyšší teploty naměříme mezi 21 až 24 stupni, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Krásné Lípě na Děčínsku je uzavřený most ve Fibichově údolí a v Doksanech na Českolipsku je částečně uzavřená ulice Nerudova u Máchova jezera.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Krásné sobotní ráno s Českým rozhlasem Sever. Máme 4 minuty po 5. a začínáme společně odkrajovat první bdělé hodiny sympaticky prodlouženého víkendu. Tak tedy dobré a radosti plné ráno a pěkný víkend s námi.
0: Dobré ráno s Lenkou Šobovou.

0: po písničce Jaroslava Uhlíře v 5 hodin a téměř 12 minut se podíváme, jaké zajímavé události jsou spojené s datem 4. července, protože právě tohle datum nese sobota, do které se společně probouzíme. Petr Jungmann vám prozradí, kdože má dneska svátek, pravděpodobně dojde i na nějaké narozeninové oslavence, ale těch událostí a těch zajímavostí bude mnohem, mnohem víc.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Je sobota, 4. července. Svátek mají nositelé původem řeckého jména Prokop. S vámi je Petr Jungmann, hezký den. Prohlášení nezávislosti schválil americký kongres přesně před 250 lety v roce 1776. Od té doby je 4. červenec státním a nejdůležitějším svátkem Spojených států. První akce na tehdy nově postaveném Strahovském stadionu se konala přesně před 100 lety v roce 1926. Konal se tam 8. všesokolský sled. Po pozdějších dostavbách se Strahovský stadion s kapacitou 220 tisíc diváků stal největším stadionem světa. Taky před 100 lety byla v Bologni založena italská motocyklová firma Ducati. Nevyrábí jen ďábelsky nadupané motorky, ale třeba i kola. Město v ruské enklávě Königsberg Královec bylo před 80 lety v roce 1946 přejmenováno na Kaliningrad. Krále Přemysla Otakara II. Na jehož počest bylo založeno, ruským jménem připomíná Pramálo. Chráněná krajinná oblast Moravský Kras byla zřízena výnosem Ministerstva školství a kultury přesně před 70 lety, v roce 1956. Překvapivý a brilantní útok Izraelců v Ugandě na letišti Entebbe, operace Blesk, proběhla přesně před 50 lety v roce 1976. Jejím cílem bylo osvobodit 250 rukojmí z Palestinci uneseného letu Air France. Za pár minut bylo po všem a rukojmí byly v jiném letadle na cestě domů. V roce 1841 se v Chromči na Šumpersku narodil nejvyšší Čech v historii. Josef Drásal vyrostl na závratných 242 cm. Já přeju hezkou sobotu.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5 hodin a 18 minut, pojďme se podívat, jaký bude den, který venku za okny právě začíná. Podle meteorologů velmi pěkný. Skoro jasno až polojasno, od severu až oblačno a postupně na většině území se bude zatahovat a během večera se místy mohou vyskytnout i přehánky nebo slabý déšť, hlavně na severu území. Já bych se ale držela té první části předpovědi, která říká, že obloha bude skoro jasná až polojasná. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupně Celsia, ve Šluknovském výběžku do 22 stupňů. Já jsem přesvědčená o tom, že sobota s datem 4. července v roce 2026 má prostě ambici býti pěkným dnem.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Po schodech z nebe k nám se stoupila Tereza Kerndlová 5 hodin 23 minut za malou chvíli v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever. Marta Kubišová, ještě předtím ale informace o lidském mikrobiomu. Až 9 z 10 nemocí nějak souvisí právě s ním, alespoň to odhadují vědci z České akademie věd. Mikroby v našich střevech totiž složitým způsobem působí na imunitní systém. My na ně na oplátku můžeme působit tím, co jíme a tím, co se nebojíme ochutnat.
1: Říká se, že mikrobiom je jako takový náš otisk prstu, že každý ho má úplně totálně jiný.
2: Říká Michal Kraus z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Střevní mikroorganismy sice váží jen malou část naší tělesné hmotnosti, za to mají mnohokrát víc buněk a genů.
1: Mikroorganismy mají dohromady snad 100 až 150 krát víc genetické informace.
3: Ale zároveň lidský organismus má imunitu, to znamená buňky, které by měly hlavně rozpoznávat vlastní cizí. Jak do toho ten mikrobiom zapadá?
1: Mimo jiné je to také předmět studia naší laboratoře. Nás velmi zajímá imunitní systém a to, jak si s tím mikrobiomem povídá.
2: Vědci například zkoumají, jakou roli hraje střevní mikrobiom u lidí s autoimunitními nemocemi. Stav imunity přesně ukáže přístroj pro průtokovou cytometrii, předvádí Žaneta Slavíčková z Mikrobiologického ústavu.
4: Ten stroj je schopný si ten vzorek nasát, ty buňky seřadit jednu za druhou.
3: Je to nějaký fyzikální jev,
4: ano,
3: který je dokáže seřadit, přestože ty buňky mají jiný tvar, jinou hmotnost.
4: Ano, a my pak na ně svítíme laserem a to se převede v počítači, který vám pak dokáže spočítat, jestli je to víc jakoby prozánětlivý, protizánětlivý.
2: Na mikrobiom můžeme působit například tím, že jíme takzvané prebiotické a probiotické potraviny. Jenže probiotika nepůsobí na každého stejně a nedají se považovat za lék, upozorňuje Michal Kraus.
1: Mikrobiom mezi sebe nerad pouští nové návštěvníky. Probiotika se do nás dostanou, pár dní třeba v nás pobydou, ale když je přestaneme brát, tak nám je zase výjdou, protože ten náš mikrobiom je mezi sebe prostě nepustí.
2: A protože každý máme jiné složení mikrobiomu, vysvětluje se tím i to, že třeba někdo nesnese určitý druh jogurtu nebo kysané zeleniny.
1: Když si koupíte třeba kombuchu z obchodu nebo kefír, fermentovanou zeleninu, kimči, tak každá ta firma může mít jiné trošku mikrobiální složení.
2: Když nám určité probiotické jídlo jednou způsobí potíže, podle vědce není nutné se mu vyhýbat. Právě naopak bychom mu měli dát ještě šanci.
1: My vědci rádi říkáme titrovat. Začít ho dávkovat po malých dávkách, což znamená nevypít tu láhev kefíru a nesníst mísu toho kysaného zelí najednou, protože ten mikrobiom na to není zvyklý.
2: Probiotika bychom tak podle mikrobiologů měli jíst nejenom pravidelně, ale i nebojácně. Martin Srb, Český rozhlas.

Marta Kubišová v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever, teď už Bryan Adams a za malou chvíli Petra Vališová a další zprávy. Vypravíme se s ní třeba na Bezděz.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Město Ústí nad Labem chce postavit víceúčelovou sportovní halu, která by sloužila hlavně pro míčové sporty. Radnice nyní nechává zpracovat projektovou dokumentaci. Informoval o tom radní Jiří Horák z Hnutí ANO. Hala by měla být hotová v roce 2028. V kapli hradu Bezděs na Českolipsku dnes posvětí sochu Panny Marie Montserratské. Jde o kopii takzvané Černé Madony, kterou do někdejšího kláštera v roce 1666 přinesl řád Benediktínů. Podle kastelána Bezdězu Kamila Sajdla je originál ze dřeva a kopie z Labského pískovce. Populace tetřívka obecného v Jizerských horách o třetinu klesla. Ukázal to průzkum agentury ochrany přírody a krajiny, který se opakuje každé 3 roky. Letos ochránci přírody napočítali 20 tetřívků. Před 3 lety jich bylo o zhruba 10 víc. Pro jejich záchranu spojí síly správy Jizerských hor a Krkonoš na české i polské straně. Přesně před rokem zasáhl Česko rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny se tehdy na několik hodin ocitlo 1 000 000 odběratelů. Správce páteřní přenosové soustavy ČEPS teď plánuje miliardové investice, aby se podobná situace neopakovala. Jablonečtí fotbalisté v dalším přípravném duelu remízovali s Ústím nad Labem 1-1. Utkání se hrálo v Turnově. Dnes bude polojasno až oblačno a k večeru může místy pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Daleko do Dolního Jiřetína na Mostecku je uzavřený most přes Loupnici. Objíždějte po silnici 1/27. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: František Nedvěd a jeho Frenky Dlouháne na hodinách 5.39 a před námi Babské rady Jarky Vykoupilové. Dnes o pivoňkách. Přiznám se, že jsem k téhle květině neměla nijak zvlášť vřelý vztah, až moje dcera mi kdysi před lety vysvětlila, že pivoňka je nádherná, tak já už to teď vím a ráda si je dávám do vázy, nádherně voní, báječně zdobí, ale dokážou toho mnohem víc.
1: Babské rady.
2: Jedlé květy jsou moderní součástí dezertů a kromě růží, levandule nebo černého bezu si pozornost zaslouží i bohaté květy pivoněk. Právě jejich okvětní lístky obsahují výrazné aroma, na sběr jsou nejvhodnější čerstvě rozvité květy, které začínají opadávat. Okvětní plátky pivoňky sušte v tenké vrstvě. Následně je můžete použít do čajových směsí, domácích limonád nebo k výrobě vonavého pivoňkového syrupu. Pokud si pivoňky plánujete zasadit na zahrádce, nezapomeňte jim vybrat místo, kam nejméně 6 hodin denně svítí přímé slunce. Neotevřené pupeny lze uchovat v lednici až několik týdnů a nechat je rozkvést, až budete potřebovat. V Číně byly pivoňky po staletí považovány za národní symbol a květinu císařů. Směli je pěstovat pouze bohatí lidé a jsou také jednou z nejžádanějších svatebních květin na světě.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: počasí.
1: 5:43 dobré sobotní ráno s Českým rozhlasem Sever. Pokud právě vstáváte a nemůžete se rozpohybovat, nemůžete se probudit, radím, otevřete na sebe okno. Dýchne na vás příjemný čerstvý, ale nikoli příliš studený vzduch. Ranní teploty v Ústeckém kraji se pohybují mezi 12 až 14 stupni a stoupat budou do příjemných výšek. Nejvyšší odpolední teploty meteorologové předpovídají mezi 21 až 24 stupni Celsia. Bude skoro jasno až polojasno, od severu se to během dne může trochu zatáhnout, takže těch mraků bude víc a během večera se může dokonce vyskytnout slabý déšť nebo přeháňky, hlavně na severu území. Jinak to ale bude sobota jako malovaná.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vaše.

0: Chris Rea a jeho písnička pro všechny Julie, dnes tedy 4. července, ale svůj svátek slaví Prokop a taky Ulrich. No a nás čeká výlet na místo, kde se narodil muž s také neúplně obvyklým jménem, tedy to křestní je velmi běžné Jan, ale evangelista, to už je jméno, které v českých dějinách nesl snad jenom jeden muž. Jan Evangelista Purkyně. Jestli pak víte, kde se narodil? No ano, v Libuchovicích, přímo na zámku. A právě tam nás dnes v příbězích severočeských měst a obcí vezme Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Město Libuchovice najdete na Litoměřicku, na levém břehu Ohře. Součástí města jsou také vesnice Dubany a Poplze. Libuchovický zámek je oblíbeným místem filmařů. Počátky města jsou spojené s klášterem v Teplé. Na přelomu 13. a 14. století patřilo Hinkovi ze Žleb a Lichtenburka. Město pak na krátkou dobu patřilo králi Janu Lucemburskému, než ho prodal Zbyňku Zajíci z Valdeka. A když přeskočíme 200 let, dostaneme se k dalšímu majiteli, Janovi staršímu z Lobkovic. Ten si prý vyprosil u císaře Ferdinanda I. povýšení Libuchovic na město, což se stalo v roce 1560. Jan také nechal postavit na místě staré tvrze Zajíců nový zámeček, základ současného zámku. Libuchovický zámek je oblíbeným místem československých filmařů, tak schválně, jestli jste ho poznali. Objevil se v pohádce Jezerní královna, v komedii Hodíme se k sobě, miláčku, anebo v 16. případu majora Zemana v epizodě Dáma s erbem. Asi nejslavnějším libuchovickým rodákem je slavný přírodovědec a lékař Jan Evangelista Purkyně. Narodil se 17. prosince 1787 přímo na zámku, protože jeho otec tam byl správcem.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Dnes večer v České televizi. ČT1. Prazvláštní zvířata, fascinující pokusy s obyčejným papírem a další zábavné zázraky přírody. ČT2. Příběh francouzského markíze, který se stal jedním ze symbolů amerického boje za nezávislost. Premiéra filmu Lafayette. A ČT Art. Život svérázného grafika a kreslíře Vladimíra Boudníka a jeho neméně slavných a svérázných přátel. Boleslav Polívka ve filmu Něžný barbar. Sobotní večer s Českou televizí.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Během prodlouženého víkendu nás čeká proměnlivé počasí. V Lounech se dnes konají farmářské trhy. Dopravu v Jabloneckých Vrkoslavicích příští víkend omezí forkrosový závod. Dnes bude polojasno až oblačno a k večeru může místy pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Počasí v prvním červencovém víkendu, který je zároveň i prodloužený, bude proměnlivé. Teploty se ale budou podle meteorologů držet pod hranicí 30 stupňů Celsia. Bude i větrno.
2: Sobota by měla být nejdřív slunečná, odpoledne a večer se ale začne od severozápadu zatahovat a proudit k nám bude chladný a postupně vlhčí vzduch. V severní polovině Čech by mělo v sobotu později večer i pršet, pokračuje Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů, na jižní a střední Moravě na 24 až 28 stupňů Celsia.
2: Zbytek prodlouženého víkendu by měl být oblačný, na většině území se přidají i občasné přehánky, na horách by měly být četnější a bude taky foukat. Nad letních 25 stupňů Celsia se teploty dostanou jen na jižní Moravě. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Na Mírovém náměstí v Lounech se dnes konají farmářské trhy. Prodej začne v 8 hodin ráno a potrvá dopoledne. Prodejci podle webu Městského informačního centra nabídnou regionální potraviny, sezónní ovoce a zeleninu nebo další výrobky od místních producentů. Součástí nabídky budou také květiny a bylinky. V Jablonci nad Nisou bude příští víkend uzavřená část Sokolské ulice. Důvodem je závod světové série ve folkrosu horských kol JBC Folkross Revelation. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Akce bude v areálu Dobrá voda od čtvrtka do soboty. Závody jsou naplánované na pátek a sobotu. Sokolovská ulice bude v těchto dnech neprůjezdná. Pro řidiče je připravená objízdná trasa.
4: Objížďka povede v obou směrech po silnici 1/14 a dál Pražskou a Janáčkovou ulicí. Uzavřená bude taky účelová komunikace Turnovská, která vede k lyžařskému vleku. Pro tuto silnici objízdná trasa nebude. Závod organizuje český biker Tomáš Slavík. Na akci se mimo jiné představí taky český akrobatický pilot Martin Šonka. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Obchody nad 200 metrů čtverečních můžou zítra i v pondělí zůstat otevřené, a to i přesto, že jsou státní svátky. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na ně totiž nevztahuje. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otevírací dobu, ale dopředu ověřit. Lišit se může kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí míň lidí.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte polojasno až oblačno, od severu se na většině území bude postupně zatahovat a během večera může slabě pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Dejte pozor, v obci Ralsko na Českolipsku na silnici číslo 268 je rozlitý olej a ve Šluknově je kvůli opravě mostu uzavřená ulice Ostrovní mezi křižovatkami ulic Zejerova a Ševčíkova. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré sobotní ráno s Českým rozhlasem Sever a taky s Jarou Cimrmanem. Chtěli byste, aby do vás proniklo něco z Cimrmanovy geniality? Není nic jednoduššího, než se posadit na Cimrmanovu lavičku. Právě na ní tento týden herci divadla Jary Cimrmana dotočili druhou sérii cyklu Stopy Jary Cimrmana. My se za největším českým géniem vypravíme společně v následující půlhodině našeho ranního vysílání. V půlhodině, ve které se objeví i krimi historky Petra Berana. Ty už po písničkách Karla Gotta a Valdemara Matušky. Dobré ráno!
0: Dobré ráno s Lenkou Šobovou.

0: 6 hodin 10 a půl minutky, k tomu pěkné sobotní ráno s Českým rozhlasem Sever. Právě začíná příjemně prodloužený víkend a vy ho možná hodláte strávit tím, že se vydáte na nějaký výlet nebo výlety. Tak ale pozor na to, abyste nepřecenili vlastní síly. Co všechno se může stát s takovým vyčerpaným turistou, vám odvypráví Petr Beran v dnešních krimihistorkách.
1: Krimi historky.
2: Pátrací akce v Českém Švýcarsku skončila šťastně pro 74-letého turistu z Německa. Muž se v Národním parku ztratil. 2 dny bloudil mimo turistické trasy a nakonec už neměl sílu pokračovat dál. Záchranářům se podařilo získat jeho polohu a do terénu vyrazili policisté, hasiči i strážci Národního parku. Hledání bylo komplikované, ale seniora nakonec našli ukrytého v jeskyni poblíž Dravčí skály. Nebyl zraněný, ale silně vyčerpaný. Po poskytnutí základní pomoci ho záchranáři dopravili do bezpečí a předali německým kolegům.
1: Krimi historky.

0: počasí.
1: Je 6 hodin a 16 minut a my se společně podíváme na to, jaká že bude sobota s datem 4. července. Možná vás překvapí, že průměrná teplota pro 4. červenec je pouhých 18,9 stupně Celsia. A já myslím, že z tohoto pohledu nás může velmi těšit, že dnešek bude příjemně nadprůměrný. Odpolední maxima 21 až 24 stupně Celsia ve Šluku. V Novském výběžku do 22 stupňů, na horách do 17. Bude skoro jasno až polojasno, i když během dne od severu bude oblačnosti přivývat, tak večeru by se mohly vyskytnout dokonce přehánky nebo slabý déšť. To, co ale venku právě teď začíná, je krásný a převážně slunečný den. Tak si ho užijte nejlépe s Českým rozhlasem Sever.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Cimrmanovo ohniště, Cimrmanovo pádlo nebo skalní věž Jára Cimrman. Síť míst pojmenovaných po největším Čechovi je stále hustší. Herci divadla Járy Cimrmana po těch nově objevených putují už v druhé sérii České televize nazvané Stopy Járy Cimrmana. Tento týden cyklus dokončili. Poslední klapka padla tady u nás v severních Čechách.
1: Akce, vidíte tamhle tu lavičku?
2: To vypadá, jako kdyby ji někdo udělal z jednoho kusu dřeva.
1: Jasan.
2: Já myslím, že to bude spíš topol.
3: Cimrmanova lavička, o níž se traduje, že kdo se na ní za soumraku posadí, toho osvítí dobrá myšlenka. Usedejí na ně teď průvodce pořadem Miroslav Táborský a herec Marek Šimon.
4: To dřevo je jasan.
5: Už jsem unaven a už to asi nezvládám, blábolím nesmysly.
6: My totiž teď točíme nejdelší dialog celého dílu a Mareček tam má nejdelší věty, špalky jako šílený podpatky. A přece jenom už je taky půl deváté.
3: Marek Šimon, čtvrtý nejstarší člen divadla Járy Cimrmana.
5: Pátý,
3: pardon.
2: Ten, co mluvil o tom, že Mareček má ty nejdelší špalky, tak mu je napsal.
3: A to byl režisér a scénárista Patrik Ulrich.
6: Nyní se nacházíme v Radvanci, nedaleko Sloupu v Čechách, v pískovcových skalách, kde jsme našli lavičku Járy Cimrmana. Dlouho se o ní nevědělo, ale našla se někde na půdě místního zámku a Radek Matoušek,
3: Místní cimrmaniak
6: ji takhle krásně opravil.
3: Kde jste byli ještě teď v posledních dnech?
6: Tento díl se jmenuje Cimrman ve skalách, takže jsme prakticky pobývali celou dobu v pískovcových skalách. Nejdřív to byly prachovské skály, potom jsme se podívali na pískovcový masiv podél řeky Jizery, takže jsme pluli na kánoji po Cimrmanově řece. No a pak jsme se přesunuli sem do sloupského města skalního.
7: Dáme jedny Mirkovi, všechno tak, jak jsme hráli. Jo?
3: Miroslav Táborský tento týden natáčí Stopy Járy Cimrmana střídavě s filmem Bobule a bobulky na jižní Moravě.
2: No je to těžký, protože to je od sebe 350 kilometrů. Když jedno natáčení probíhá ve dne a druhý v noci, tak z toho vychází, že na spánek moc času nezbývá. No.
3: V každém ze 6 dílů nové série se Miroslav Táborský potkává s ostatními členy divadla Járy Cimrmana, včetně Zdeňka Svěráka nebo Miloně Čepelky, a také s místními, kteří jsou často autory, respektive objeviteli Cimrmanových stop.
2: Objevujeme místa, kde bydlí lidé, kteří si rádi hrají, mají smysl pro humor a chtějí to jedno malé místo zkrášlit pro sebe a právě pro okolojdoucí a taky je i trochu pobavit.
3: V dalších dílech druhé série tvůrci diváky zavedou například do Jevíčka, města, kde Cimrman opravoval hodinový stroj, do Frimburka až na dno Lipenské přehrady. Tam cimrmanologové pátrali po proslulém starobinci, v němž Cimrman dožíval, anebo do základní umělecké školy Járy Cimrmana ve Františkových Lázních. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

Petr Kotwald a jeho Je v tahu. Pokud je v tahu váš dnešní spánek, tak přeji dobré ráno. 6 hodin a 27 minut za malou chvíli další čerstvé zprávy a v nich informace o tom, jaké české stopy se dnes otisknou do wimbledonského pažitu a taky to, proč máme jako Česko už jistou minimálně jednu čtvrtfinalistku. Všechno to prozradí Petra Vališová už za chvíli. A breathless drive on a downtown street.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Přes 60% Čechů plánuje i v zahraničí platit kartou. Ukazuje to studie společnosti Visa, které se v dubnu zúčastnilo přes 1000 respondentů. Česká bankovní asociace ale varuje před zbytečnými poplatky, které se s platbou můžou pojit. Expert ČBA Tomáš Hládek lidem radí, aby při dynamickém převodu měny na terminálu volili možnost v místní měně a ne v českých korunách. Kvůli opravě propadu vozovky v ulici Josefa Skupy v Mostě musí dnes řidiči počítat s dopravními komplikacemi. Omezení potrvá od 7 do 18 hodin. Ukázky práce se psy budou dnes celý den předvádět vojáci v kinologickém centru pod hradem Grabštejn na Liberecku. Lidé uvidí například vyhledávání munice a zbraní. Areál v Podhradí bude otevřený od 9:30 dopoledne do 16 hodin. Za prvních 6 měsíců letošního roku řidiči za dálniční známky zaplatili více než 5 miliard korun. Oproti loňskému prvnímu pololetí jsou tržby mírně vyšší. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který lidem dálniční známek spravuje. Podle mluvčí podniku se nejvíc v prvním půlroce prodávaly desetidenní známky, následovaly roční. Čtvrtfinále Wimbledonu si zahraje minimálně jedna česká tenistka. Ve čtvrtém kole totiž na sebe narazí Barbora Krejčíková a Karolína Muchová. Dnes bude polojasno až oblačno a k večeru může místy pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Děčíně bude dnes uzavřené parkoviště v Labské ulici u městské knihovny. Koná se tam sportovní akce. To byly zprávy a jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Václav Neckář a velmi vhodně jedna z jeho filmových písniček v Dobrém ránu na severu. 6 hodin 38 minut připomněli jsme si konec vodníků v Čechách a teď se společně vydáme do kina na film o poznání čerstvější a bude to trochu netradičně dokument. V česko-americké koprodukci vznikl dokumentární film o legendární a nepříliš veselé aféře, které se říká Hilsneriáda.
1: Filmové tipy. V roce 1899 vyvolala vražda mladé ženy Anežky Hrůzové ve městě Polná krvavou pomluvu, která vešla do dějin jako Hilsneriáda a byla spojená s největšími projevy antisemitismu na českém území během 19. století. Nové důkazy ukazují na skutečného pachatele, ale české soudy odmítají očistit jméno židovského mladíka Leopolda Hilsnera, nespravedlivě obviněného z vraždy. Americký filmař Brian Felber se ptá ve svém novém celovečerním dokumentárním debitu Budoucnost utváří minulost, kauza Hilsner, jak vražda v Polné v roce 1899 stále ovlivňuje dnešní společnost a politiku. Leopold Hilsner, chudý mladík židovského původu, byl zatčen, odsouzen, přestože případ od počátku provázela pochybná svědectví a absence přímých důkazů. Felberův film připomíná, že Hilsner dodnes nebyl českými úřady právně rehabilitován.
2: Filmové tipy.
3: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.

0: počasí.
1: Některé body ve vysílání Českého rozhlasu Sever mám obzvlášť ráda a patří k nim i předpověď počasí, tedy ve chvíli, kdy se o ní nemusím starat já, ale kdy je to na profesionálech. A tím profesionálem, který má dnes ráno službu na Ústeckém Kočkově, je Jana Ehertová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jaké zprávy pro nás stran počasí na dnešek máte, Jani?
2: Tak během soboty očekáváme, že oblačnost bude dále přibývat, takže teď to máme nějaké skoro jasno, polojasno, na západě Ústeckého kraje už je více oblačnosti a ta oblačnost od toho severozápadu bude přibývat, takže očekáváme, že bude většinou oblačno. Dneska bez srážek, teplotně aktuálně máme teploty v rozmezí od 13 do 16 stupňů Celsia a dnešní maxima vystoupí ke 24 stupňům Celsia a bude nás přecházet teplá fronta, takže se k nám na chviličku dostane takový teplejší vzduch. Na teplotách se to ale neprojeví, projeví se to zejména tou oblačností a tím, že během noci nám začne, nebo během dnešního večera už na severu nám začne pršet a to by taky byla předpověď na dnešní noc, kdy očekáváme, že bude zataženo a na většině území se nám objeví občasný déšť nebo přehaň.
1: Když prší v noci, je to za mě ideální model. Přes den si užijeme příjemno, pěkno. 24, to je ideál ve srovnání s tím, co jsme žili ještě nedávno. Pak v noci ať si sprchne. No a zítra bude zase hezky, anebo o tom nebudeme mluvit, abychom si nekazili tu pěknou dnešní předpověď?
2: Ale tak budeme o tom mluvit, ale musíme počítat s tím, že bude nám přecházet závěru hned studená fronta. A studená fronta ta už naváže na sebe četné přehánky, takže zítra zataženo zpočátku s občasným deštěm a potom přijdou ty srážky do přeháněk. Bude taková ta proměnlivá oblačnost, dynamické počasí, bude nám foukat severozápadní vítr s četnými přeháňkami, musela jsem to říct, a teploty zítra, i přesto, že bude více oblačností s přeháňkami, tak do 25 stupňů.
1: Já se nerada hádám, jo, ale nemusela jste to říct. Já vám dala šanci zabrzdit u toho pěkného dneška a u zalévací noci, no nic, tak už to víme, tak se na to nějak psychicky připravíme. Díky moc a hezký den.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio

0: Vítr a mraky v písničce skupiny Jelen a Jany Kiršner. Nějaké ty mraky nás dnes na obloze také čekají, to už víme díky rozhovoru s Janou Ehertovou, tedy meteoroložkou, která nám řekla, jak bude dnes a taky zítra. Mezi těmi mraky ovšem bude probleskovat slunko a to, jak známo, opaluje. Jak se opalovat zdravě a bez rizika, poradí Eva Bucharová.
1: Na minutu o zdraví.
2: Rozhodně jste už slyšeli, že byste se před slunečními paprsky měli chránit. Ale pozor na mýty, nepravdy a polopravdy. Jestli si třeba myslíte, že pod slunečníkem nebo pod stromem se vyhnete slunečním paprskům, tak to je právě omyl. I tam dopadá UV záření. Taky voda propouští až 50% slunečních paprsků. Pojďme tedy k prospěšnému slunění. Sluníčku se vystavujte před 11. anebo po 15. Naše tělo, aby vyprodukovalo vitamin D, vyžaduje určité množství slunečního svitu, který dopadá na naší pokožku. Současně vitamin D je pro náš organismus nezbytný. Nemusíme se ale přímo opalovat, aby docházelo k jeho tvorbě. Ve výsledku stačí krátký pobyt na slunci, přibližně tak 10-15 minut, abychom vitamin D doplnili v potřebné výši. Takže když se na slunci opékáme 4 hodiny s tím, že slunce naše tělo potřebuje, je to další nesmysl. A ještě někdo věří, že chemie obsažená v opalovacích krémech je natolik nebezpečná, že je lepší se jim vyhnout úplně. Pokud ale vsadíte na přírodní opalovací krémy, je to cesta. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever. Na minutu o zdraví.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Hřensku zajistili celníci padělky výrobků světových módních značek za 15 milionů korun. Radnice v Doxech na Českolipsku už nebude benevolentní k nové firmě na údržbu zeleně. Před rokem zasáhl Česko blackout. Dnes bude polojasno až oblačno a k severu může místy pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Padělané zboží v hodnotě téměř 15 milionů korun zajistili celníci na tržnici ve Hřensku. Jak řekl mluvčí celního úřadu pro Liberecký kraj Jan Moc, šlo především o kabelky, peněženky a spony na opasky napodobující světové značky, jako třeba Gucci, Prada nebo Guess. Pokud se porušení práv duševního vlastnictví potvrdí, bude zajištěné zboží zničeno. Údržbářům zeleně v Doxech na Českolipsku hrozí pokuty. Radnice oznámila, že už nově najaté firmě nebude tolerovat zpoždění v plánu údržby zelených ploch ve městě. Kvůli opožděnému startu sečení se navíc museli odložit složitější zahradnické práce.
3: Nezávislý místostarosta Václav Reinhard jmenoval například výsadbu nových květinových záhonů. Veškeré kapacity městské ekoložky totiž odčerpaly kontroly nové firmy v terénu a ladění systému sečení. Do budoucna město uvažuje o zajištění údržby zeleně vlastními silami. Technické služby města už teď sekají trávníky na hřbitovech, plážích a dalších vybraných místech. Z Dok Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Přesně před rokem zasáhl Česko rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny tehdy několik hodin byl asi milion odběratelů, a to hlavně v Praze, ve středních, severních a východních Čechách. Minulý týden potvrdila mezinárodní expertní skupina příčiny výpadku. Šlo o několik souběžných a na sobě nezávislých technických závad. Správce páteřní přenosové soustavy ČEPS teď plánuje přenosovou soustavu posílit, říká jeho mluvčí Ondřej Krátoška.
4: Do rozvoje přenosové soustavy bude ČEPS v následujících 10 letech investovat zhruba 130 miliard korun. Zaměří se především na modernizaci a posilování přenosové soustavy, výstavbu nových vedení a rozvoden.
2: Lidé na Slovensku dnes můžou rozhodnout o zrušení doživotní renty pro premiéry nebo obnovení elitních složek policie, které současná vláda rozpustila. Od vzniku samostatného Slovenska je to už 10. referendum. Platné ale bylo jen to o vstupu do Evropské unie v roce 2003. Důvodem byla nízká účast voličů, která se kvůli začátku dovolených očekává i nyní.
0: Počasí.
2: Dnes čekejte polojasno až oblačno, od severu se na většině území bude postupně zatahovat a večer může slabě pršet. Nejvyšší teploty naměříme mezi 21 až 24 stupni, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 za exitem na Doksany ve směru na Ústí nad Labem se porouchalo nákladní auto. Počítejte se zdržením. Kvůli stavebním pracím je ve Varnsdorfu uzavřená část náměstí a Národní ulice. Objížďka je značená. A na silnici 1/30 staví silničáři mezi Chlumcem a Ústím nad Labem okružní křižovatku. V místě je kyvadlový provoz řízený buď semafory nebo pracovníky stavby. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné sobotní ráno s Českým rozhlasem Sever. Za sportem i do historie se společně vypravíme v ranním vysílání, které už překročilo 7. hodinu. Za okny se klube příjemný víkendový den a vaším věřím, že příjemným víkendovým společníkem je naše vysílání. Tak dobrý poslech a dobré ráno s námi.

0: Jana Kratochvílová v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever 10 minut po 7. Za malou chvíli nás čeká jedna klasika od skupiny Police. Ještě předtím ale malý exkurs do historie. Právě takové malé exkurzy nám pravidelně obstarává Petr Jungmann ve svém kalendáriu. A tak si dopřejeme ten dnešní s datem 4. července.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Je sobota, 4. července. Svátek mají nositelé původem řeckého jména Prokop. S vámi je Petr Jungmann, hezký den. Prohlášení nezávislosti schválil americký kongres přesně před 250 lety v roce 1776. Od té doby je 4. červenec státním a nejdůležitějším svátkem Spojených států. První akce na tehdy nově postaveném Strahovském stadionu se konala přesně před 100 lety v roce 1926. Konal se tam 8. všesokolský sled. Po pozdějších dostavbách se Strahovský stadion s kapacitou 220 tisíc diváků stal největším stadionem světa. Taky před 100 lety byla v Boloni založena italská motocyklová firma Ducati. Nevyrábí jen ďábelsky nadupané motorky, ale třeba i kola. Město v ruské enklávě Königsberg Královec bylo před 80 lety v roce 1946 přejmenováno na Kaliningrad. Krále Přemysla Otakara II., na jehož počest bylo založeno, ruským jménem připomíná pramálo. Chráněná krajinná oblast Moravský kras byla zřízena výnosem Ministerstva školství a kultury přesně před 70 lety, v roce 1956. Překvapivý a brilantní útok Izraelců v Ugandě na letišti Entebbe, operace Blesk, proběhla přesně před 50 lety v roce 1976. Jejím cílem bylo osvobodit 250 rukojmí z Palestinci uneseného letu Air France. Za pár minut bylo po všem a rukojmí byly v jiném letadle na cestě domů. V roce 1841 se v Chromči na Šumpersku narodil nejvyšší Čech v historii. Josef Drásal vyrostl na závratných 242 cm. Já přeju hezkou sobotu.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 17 minut po 7. ranní teploty na severu Čech se pohybují mezi 7 až 16 stupni Celsia. 7 je na Klínovci a v jeho bezprostředním okolí, zatímco přes 16 už se rtuť vyšplhala třeba v Radešíně nebo ve Vtelně u Mostu a taky v Dubí. Je příjemné a vcelku i slunečné ráno a předpověď říká, že bychom si toho slunka měli užívat, dokud si lítí, protože během dne budou na obloze přibývat mraky, přes polojasno se dostaneme až k oblačnu a k večeru, nebo v noci by se mohly objevit přeháníky nebo slabý déšť. Sobota s datem 4. července přesto bude dnem velmi příjemným, protože maximální teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupně Celsia. Na horách vystoupí maximálně k 17. Tak krásné ráno a do toho podle meteorologů příjemného dne vykročte tou správnou nohou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Po písničce Michala Tučného v 7 hodin a 21 minut je tu čas na trochu sportu. Nebojte se, nebudu vás nutit do ranních rozcviček, pokud na ně nejste zvyklí. Můžete si jenom poslechnout sportovní informace, které pro vás máme. Týkat se budou futsalu. Futsalisté Ústí nad Labem po úspěšné sezóně totiž posilují kádr na sezónu nadcházející. Z Interobalu Plzeň míří z ekonomických důvodů na sever Čech dvojice zkušených reprezentantů Michal Holý a Tomáš Vnuk. S Tomášem Vnukem si o příchodu do Rapidu povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Tomáši, co se vlastně stalo? Proč ta velmi dlouhá spolupráce, byť s krátkými přestávkami, končí?
2: Tak vlastně mi končila 36. smlouva a byla tam nějaká opce, která jsem musel prodloužit do 34. určitými nějakými způsoby a vedení to vlastně klubu nechávalo být a sedli jsme si vlastně až toho 34., kde vlastně nám oznámili, že tu opci prodlouží, ale hned nás prodají, protože není dobrá ekonomická situace klubu. Tak s tím jsem já úplně jako nesouhlasil, že prostě nám to takhle řeknou poslední den, že jako nás chtějí vlastně prodloužit, ale hned prodat, že bychom si sloužili jako odejít zadarmo, potom co jsme tady všechno udělali a v našem věku, ještě společně s Michalem Holým a nakonec se to vlastně dostalo do takové situace, kdy vlastně se hádalo, jestli obce je prodloužená nebo není prodloužená, ale vlastně s Ústím už jsem mluvil někdy od února, března, kdy věděl prostě, že mi končí smlouva a nikdo z klubu se s námi nebaví a s ostatníma hráčema se vlastně baví, kterým končí smlouva, takže jsme to tak trošku tušili, že bude záležet, jestli se udělá titul nebo neudělá, což vlastně tak dopadlo, že nám to vlastně bylo řečeno, že ty peníze asi tolik nebudou, když se neudělal titul, že prostě nebude Liga mistrů nebo takový sponzoři. No a vlastně pak se už jenom řešilo, kolik vlastně za nás Ústí dá, nebo kolik si Plzeň řekne, ty částky byly jako za mě teda úplně šílený. Nakonec došlo k nějakému kompromisu a Ústí nás teda koupilo.
1: Takže teď nová výzva o vaší kariéře, vaší Michala Holého, v úvozovkách na stará kolena, ještě něčeho dosáhnout na severu Čech.
2: Tak já nevím, právě se psalo, že se nějaký umlazování kádru, že vlastně i Lukáš Rešetár skončil kvůli tomu, což je úplná kravina za mě teda, že Lukáš Rešetár chtěl skončit sám, že jo, my teda ne, ale prostě ta ekonomická situace klubu je asi špatná, když prostě musíme pryč, něco se za nás zůstalo a pro mě to je samozřejmě výzva, pro mě každý tým, nebo vlastně když jsem byl ve Spartě v Benagu, to pro mě byla výzva, když mě tady odtud vyhodili na roční hostování a já můžu jenom poděkovat vlastně Benimu, že si mě vzal a že ze mě udělal lepšího hráče, takže doufám, že v Ústí se stane to samý třeba s Michalem Salákem, že tam budu takovým mentorem pro ty mladší kluky a uvidíme, co vlastně Ústí chystá, protože taky budou určitě chtít ještě vejš, než když byli třetí, že jsou namlsaný po tom historickém úspěchu, takže já jsem jenom pro v tom projektu a nějaká ta vize a koncepce, která mi tam vlastně byla představena panem Horonem a trenérem Salákem.
1: Tady v Plzni jste dosáhl spousty úspěchů, tři ligové tituly, účast v Lize mistrů, možná to bylo to nejprestižnější. Gol proti Barceloně, nebo na co nejradši vzpomínáte?
2: Asi ten gol Barceloně, protože pro mě Barcelona od nějakého roku 2002, když přišel Ronaldinho, je vlastně srdcová záležitost. Fandím jí, byl jsem se tam podívat, že jo, ty hráči tam prostě v té Barceloně jsou jedni z nejlepších a já jsem proti nim vlastně dal gol jako jediný Čech, tak to je pro mě prostě asi to nejvíc, ale samozřejmě pak jsou i tituly, poháry, hat-trick v Lize mistrů, to prostě jsou takový ty střípky, které vlastně tam jsou v těch posledních let a když to vezmu předtím, tak je to samozřejmě výhra v druhé lize, nějaký ty juniorský tituly, miliarda individuálních ocenění, jo, ale prostě nejvíc pro mě je prostě ten gol Barceloně, když je to, řeknu, jenom blbej gol.
1: Z těch titulů, na kterých nejradši vzpomínáte, byl to ten vůbec první?
2: Samozřejmě byl to ten první plzeňský, protože to bylo něco vlastně nového pro Plzeň, nikdo to nečekal, sfoukli jsme chrudím 3-0 a já dostal 4 individuální ocenění, takže pro mě to byl ten nejlepší titul, který jsem jako já z Plzně udělal.
1: Je ještě vůbec reálné, že se znovu vrátíte a obleknete co pár let ještě plzeňský dres?
2: Tak já doufám, že budu hrát co nejdýl, když pak vidím Romana Mareše, tak takhle dlouho asi do 49, 50 let asi já nebudu, to nevím, co bych dělal, ale možný je všechno, ale uvidíme, jak to bude vypadat, kam vůbec ten futsal český se bude ubírat, když to vidím posledních pár let, jak to s ním jde trošku z kopce, nechci to říkat úplně, ale asi to tak je, vidíme to asi všichni, takže uvidíme, jak to bude tady vypadat za pár let a třeba se do Plzně vrátíme v jiný situaci, možná v jiný roli.
1: Říká Tomáš Vnuk, český futsalový reprezentant z Plzně, Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.

Já se dnes odpoledne chystám do Třebušína. Proč, pochopíte, až si poslechnete zprávy s Petrou Vališovou už za necelé 2 minuty.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic Ústeckého kraje prodává v průměru za 38 korun a 72 haléřů. O 10 haléřů na litru zlevněla nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 35 korun a 10 haléřů. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, jsou ceny obou nejvíce prodávaných paliv v Ústeckém kraji nejnižší v Česku. V Třebušíně na Litoměřicku dnes začínají tradiční husitské slavnosti. Pod vrchem Kalich, kde leží stejnojmenná zřícenina Žižkova hradu, projde husitský průvod a lidé uvidí poddobovou hostinu nebo rytířské souboje. V komunitním centru Stodola budou představené ukázky řemesel. Státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky na Ještěd tři lidi a České dráhy. Ty v době nehody lanovku vlastnili. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení. Unie bezpečnostních složek v otevřeném dopise vyzývá vládu k jednání ohledně odměňování příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů. Plánované navýšení tarifů o 5% je podle odborářů nedostatečné. Více se dozvíte ve zprávách v 8 hodin. Fotbalisté Jablonce si nakonec po vyřazení Karviné zahrají druhé předkolo konferenční ligy. V páteční přípravě Jablonec v Turnově remízoval s Ústím nad Labem 1-1. Dnes bude polojasno až oblačno a k večeru může místy pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Dejte pozor, v obci Ralsko na Českolipsku na silnici 268 je rozlitý olej. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 9 minut po půl osmé v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever Nezmaři a písnička, která myslím velmi vhodně předznamenala to, že se budeme věnovat něčemu zelenému a vonavému. Čeká nás zahrádkářská rubrika, ve které se Veronika Jaklová dnes pověnuje ovocným stromům.
1: Pěstování bez trápení.
2: Milí pěstitelé, s příchodem plného léta nastává čas na letní řez stromů, který pomáhá usměrnit růst a podpořit vyzrávání plodů i dřeva. Na rozdíl od zimního řezu má být letní zásah šetrnější. Stříháme hlavně mladé a bujně rostoucí výhony, které zahušťují korunu. Často jde o takzvané vlky, tedy silné svislé výhony vyrůstající z větví nebo kmene. Vlky stromy zbytečně vysilují a odebírají světlo plodonosným částem koruny. U peckovin, například třešní nebo slivoní, bývá nejvhodnějším časem pro úpravu koruny období posklizni. Používáme jen ostré a čisté nářadí a nic se nemá přehánět. Jestli jste jako já a nevíte, kdy se stříháním přestat, odstraníte příliš mnoho hmoty najednou. Strom pak často reaguje až příliš bujným růstem. Mnozí zahrádkáři mají zkušenost, že několik promyšlených střihů udělá víc práce než rozsáhlé zkracování větví. Cílem totiž není strom zmenšit za každou cenu, ale vytvořit vzdušnou a dobře osvětlenou korunu. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: počasí.
1: České počasí umí být takhle na začátku července velmi rozmanité. Důkazem toho jsou rekordní teploty spojené s datem 4. července. Největší zima, kterou meteorologové evidují, byla v roce 1962. Tehdy jsme u nás naměřili jen necelých 8 stupňů nad nulou. Naopak velmi teplo bylo v roce 1957. Tehdy se rtuť přehoupla přes 36 stupňů Celsia. Dnešek velmi sympaticky nebude ani o jednom z těchto extrémů. Dnes se můžeme těšit v odpoledních maximech na příjemných 21 až 24 stupňů Celsia. K tomu bude jasno až polojasno, postupně oblačno a k večeru nebo v noci se mohou objevit i přehánky nebo slabý déšť. Krásná sobota je před námi, já věřím, že ji alespoň z části prožijete společně s námi. Pěkný den s Českým rozhlasem Sever.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Nám zbývá do 8. v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever čas na pozvánku, která vám může zpestřit dnešní večer, respektive akce, na kterou vás tou pozvánkou budeme lákat. Městské informační centrum v Lounech připravilo už 10. ročník večerních prohlídek města z výšky. Pouze 3x v roce se věž chrámu svatého Mikuláše otevírá ve večerních hodinách mezi 7. a 9. večer. První letošní příležitost jste měli včera večer.
1: Kolik jste říkala schodů?
2: 180, 182.
1: My teď s pracovnicí informačního centra Jaroslavou Houvkovou vstoupáme do věže. Je tu schodiště jedno a pak druhé menší.
2: Tady v těch dřevěných schodech je oplechovaná díra, kterou vedlo lano ke zvonům. Tady ten mechanismus celý rozezněl ty zvony.
1: A kolik má věž zvonů?
2: Je to 6 zvonů, tyhle jsou nejnovější od rodiny Sikorovy, Zdislava a Václava.
1: A tady jsme kde?
2: Teď jsme vlastně nad stropem.
1: Nad stropem chrámu.
2: Nad stropem chrámu, ano, svatého Mikuláše a pod tou stanovou střechou.
1: To je ta stanová střecha s těma třema věžičkama.
2: Ano, ano.
1: A my budeme ale na té kamenné věži.
2: Na té kamenné věži, ještě musíme vstoupat pár dalších dřevěných schodů. Máme 10. jubilní ročník večerní věže, vystoupáte po 180 schodech nahoru a uvidíte krásné město. Tam je třeba radnice je krásně osvětlená, to české středohoří v tom západu slunce vypadá úplně kouzelně.
1: Takhle v létě, když máte večerní prohlídky, lidi budou mít vlastně i možnost vidět ze zhora západ slunce. My teď koukáme na sever,
2: ano.
1: Kde zapadá slunce.
2: Já mám za to, že je to takhle nad Džbánem, nad zámkem Vímlíně a tady na to Žatecké předměstí, že to sluníčko takhle bude hezky svítit.
1: Poslední návštěvník se nahoru na věž může vydat v 8:30. Stejné je to při dalších dvou letošních možnostech 7. srpna a 4. září. Z Lounu Robin Rerich, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever.

0: Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým Středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami dopravy Ústeckého kraje, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Pořadatel na poslední chvíli zrušil tábory pro desítky dětí z dětských domovů. Centrum vojenské kynologie pod Hradem Grabštejn je dnes přístupné veřejnosti. Vláda chce do roku 2029 navýšit nástupní platy policistů a hasičů na 50 000 korun. Dnes bude polojasno až oblačno a k večeru může místy pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Přibližně stovka dětí z dětských domovů letos neodjela na plánované letní tábory. Spolek tábory Aurora, který je měl organizovat, pobyty na poslední chvíli zrušil a přestal komunikovat. Ani reportérům Českého rozhlasu se předsedu spolku Romana Kaláška nepodařilo zastihnout. V Ústeckém kraji se to týká 5 dětských domovů. Na podporu lidé ve sbírce vybrali přes 2 miliony 600 tisíc korun. Ředitelé dětských domovů podali na pořadatele táboru trestní oznámení. Situací se zabývá také školský ombudsman. V kynologickém centru pod Hradem Grabštejn na Liberecku budou dnes celý den předvádět vojáci ukázky práce se psy. Lidé uvidí například vyhledávání munice a zbraní. Areál v Podhradí bude otevřený od 9:30 dopoledne do 16 hodin.
4: Centrum vojenské kynologie Chotyně se veřejnosti otevírá každoročně. Jako první z programů začnou statické a dynamické ukázky. Lidé uvidí také nácviky v reálných situacích. Naváže prohlídka veterinární ošetřovny. Lidé si zároveň budou moct prohlédnout i veterinární muzeum. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Náborový plat u policistů, hasičů nebo příslušníků vězeňské služby by měl dosáhnout 50 000 korun v roce 2029. Vláda ho chce každý rok navyšovat o zhruba 5%. Potvrdil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Platy se podle něj mají navyšovat všem příslušníkům, nejen nováčkům.
5: Dneska ten nástupní plat je kolem 42 000 korun, takže my, když to takto rozdělíme, já si myslím, že to bude pomoct. Já vím, že řekněme ten platový vývoj, že se to mění, mění se i průměrná mzda, ale tohoto chceme docílit.
3: Metnarův předchůdce Vít Rakušan z hnutí STAN ale tvrdí, že vláda slíbila okamžité navýšení platů. Takhle podle něj jen kopíruje plán bývalého kabinetu. Oba nadcházející státní svátky můžou obchody zůstat otevřené. Na svátek Cyrila a Metoděje a den upálení mistra Jana Husa nemusí ze zákona zavírat velké prodejny a supermarkety. Přesto si před nákupem raději ověřte otevírací dobu, protože obchody mohly dát svým zaměstnancům volno. Některé prodejny navíc mohly změnit otevírací hodiny na začátku školních prázdnin.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte polojasno až oblačno, od severu se bude na většině území postupně zatahovat a během večera se může místy objevit slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Děčíně bude dnes uzavřené parkoviště v Labské ulici u městské knihovny a na Českolipsku je uzavřená silnice 3. třídy mezi obcemi Lindava a Brniště. To byly zprávy, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré sobotní ráno s Českým rozhlasem Sever. Bylo 8 a v našem vysílání vám už za chvíli bude zpívat Helena Vondráčková, Paul McCartney nebo skupina Turbo. Čeká vás taky porce zajímavostí o lidské touze znát svou budoucnost a máme pro vás i pozvánku na traktoriádu. To vše stihneme mezi 8:30 a 8:30. Tak tedy ještě jednou dobré sobotní ráno s Českým rozhlasem Sever.
2: Dobré ráno s Lenkou Šobovou.

0: půl minuty po osmé v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever Paul McCartney. Chtěli byste vědět, jaká je budoucnost lidstva? Lidé po něčem takovém touží vlastně odjaktěživa. Důkazy poskytne dnešní vydání rubriky Martina Písaříka, nazvané Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že obavy z přelidnění planety měli lidé už koncem 18. století? Konkrétně v roce 1798 varoval britský ekonom a pastor Thomas Malthus před katastrofickým hladomorem, přestože tehdy planetu neobývala ani miliarda lidí. Podobné vize šířil v 60. letech 20. století americký biolog Paul Ehrlich. Jehož kniha Populační bomba podnítila drastické vládní programy a nucené sterilizace v rozvojových zemích. Populace skutečně prudce rostla. Z 1 miliardy v roce 1804 na dnešních 8. Současná data ale ukazují, že tempo růstu se dramaticky zpomaluje. Zatímco v roce 1963 činil roční přírůstek 2,3%, dnes klesl pod 1%. Za tímto zvratem stojí paradoxně úspěchy průmyslové revoluce, lepší hygiena, medicína a především vzdělání žen. Ve vyspělých zemích, jako je Itálie či Jižní Korea, už dávno nedosahuje porodnost hranice 2,1 dítěte potřebné pro udržení stavu. Hlavním tahounem tak zůstává subsaharská Afrika. Ovšem i tam se s rostoucí životní úrovní očekává pokles porodnosti. Podle OSN dosáhneme 10. miliardy kolem roku 2057. Ale poté se trend zřejmě obrátí a lidstvo začne poprvé v historii pozvolna vymírat.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Už 17 minut po 8 je dnes poměrně teplo. Nejteplejší místa na severu Čech jsou pravděpodobně Radešín a taky Dobroměřice, Uloun. Tam už totiž rtuť teploměru překročila hranici 18 stupňů Celsia. Jinak máme kolem 14 až 16 stupňů nad nulou. Příjemné teploty na sobotní ráno a ty příjemné teploty vydrží v průběhu celého dne. Maxima se dnes budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni Celsia. Ve Šluknovském výběžku bude zhruba o 2 stupně chladněji. Na horách se rtuť zastaví u 17. Bude skoro jasno až polojasno, od severu postupně oblačno a těch mraků bude prostě přibývat, ale srážky by podle meteorologů měly přijít až večer nebo dokonce až v noci. Takže nás čeká velmi příjemný letní den, který si můžeme užít přesně podle svých představ. A já doufám, že do těch vašich představ tak nějak alespoň trochu patří společnost Českého rozhlasu Sever.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Už od 8 hodin ráno se do obce Tetčiněves u Úštěka sjíždějí milovníci zemědělské techniky. Podrobnosti nám z místa přináší naše severočeská stopařka Veronika Jaklová. Veroniko, pěkný den.
2: Pěkný den.
1: Tak co se právě teď v Tetčiněvsi u Úštěka děje?
2: Na travnaté ploše v centru obce odstartoval už druhý ročník traktoriády Retro Traktor Show. Minulý rok byl velice povedený, registrovalo se téměř 80 strojů a i divácká účast se vydařila. Organizátorem letošního ročníku je spolek Mototraktor Tetčiněves, složený z obyvatel Tetčiněvsi a blízkého okolí. V těchto chvílích se do Tetčiněvsi sjíždí především traktory, ale loňského ročníku se zúčastnila i jiná zemědělská technika, například nákladní vozidlo trambus, vyvážečka, lakatoš i historické motorky. Jaké stroje dorazí dnes, to se necháme překvapit. Registrace končí až v 10 hodin. Mezi technikou se mohou diváci volně procházet a také se vyptávat majitelů strojů na to, co je zajímá.
1: Výstava zemědělské techniky, to je jedna věc, ale jak ten program bude pokračovat?
2: V 10 hodin začíná takzvaná spanilá jízda. Účastníci se zařadí do průvodu a jedou okružní jízdu po obcích v okolí Tetčiněvsi, dlouhou zhruba 15 kilometrů. Předpokládaný návrat je ve 12 hodin. Po polední pauze, přibližně ve 13 hodin, začínají soutěže jak traktoristů, tak návštěvníků. Diváci uvidí například slalom s traktory mezi barely na čas, nebo slalom s vlekem a couváním. Další soutěž perfektně prověří technickou zdatnost a zkušenost řidičů. Traktorem budou zvedat ležící kombajnovou pneumatiku do svislé polohy. Atraktivní je i přetahování strojů. Vyberou se stroje s přibližně stejným výkonem a to, jak se při přetahování zahrabávají do země nebo staví na zadní, je opravdu divácká perlička.
1: Silné stroje dělají silné zvuky, slyšeli jsme je v pozadí. Ty jsi říkala, že organizátoři připravili i soutěže, do kterých se budou moct zapojit i návštěvníci.
2: Je to tak, například přetahování stroj versus člověk. Cílem je, aby lidé udrželi traktor na místě, i když ten se snaží rozjet. Soutěžit se ale bude i bez strojů, vřezání dvouruční pilou nebo v netradičním hodu do dálky. Muži hází startérem od traktoru o váze zhruba 6 kilo, pro ženy je k hodu připravený alternátor, ten váží jenom 3 kila. Také se bude pít pivo na čas, muži půl litr a ženy třetinku.
1: No a na závěr klasická otázka, co děti, mají si kde hrát?
2: Organizátoři Tetčiněvské traktoriády mysleli i na ně. Pro děti připravili dva skákací hrady, tvořivé dílničky i soutěže. Skáče se v pytli, hází se míčky i soutěží na odrážedle. K dispozici mají děti bazének na ochlazení. Pro všechny jsou připraveny stánky s občerstvením a od 17 hodin zahraje i živá hudba.
1: Veronika Jaklová nás pozvala na traktoriádu do Tetčiněvsi u Úštěka. Děkujeme a přejeme hezký den.
2: Pěkný den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Lenka Filipová a Jindra Malík v duetu nazvaném Obyčejná slůvka. Obyčejných slůvek budou plné i zprávy s Petrou Vališovou už za necelé 3 minutky se v nich mimo jiné dozvíte, kteří čeští cyklisté dnes odstartují na slavné a populární Tour de France.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Meteorologové varují před klíšťaty. Na většině území je jejich aktivita na čtvrtém stupni z pěti. To znamená vysoké riziko. Lidé by proto v příštích dnech měli dodržovat preventivní opatření, měli by používat repelenty a po návratu domů z přírody by se měli vždy důkladně prohlédnout. Dnes se na Mírovém náměstí v Lounech konají farmářské trhy. Prodej začal v 8 hodin ráno a potrvá dopoledne. Prodejci podle webu Městského informačního centra nabídnou regionální potraviny, sezónní ovoce a zeleninu nebo další výrobky od místních producentů. Součástí nabídky budou také květiny a bylinky. V kapli hradu Bezděz na Českolipsku dnes posvětí sochu Panny Marie Montserratské. Jde o kopii tzv. Černé Madony, kterou do někdejšího kláštera v roce 1666 přinesl řád benediktínů. Podle kastelána Bezdězu Kamila Saidla je originál ze dřeva a kopie z Labského pískovce. V Íránu dnes začíná veřejný pohřeb někdejšího nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího. Jeho tělo s rakví bude do pondělí vystavené ve velké teheránské mešitě. Chamenei zemřel při amerických útocích na Teherán už před 4 měsíci. Íránský režim ale jeho pohřeb dlouho odkládal. Po 17. hodině začne týmovou časovkou cyklistická Tour de France. Nastoupí i 3 Češi, Matyáš Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba. Dnes bude polojasno až oblačno a k večeru může místy pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V České Lípě na Ladě se v Borské ulici na silnici číslo 9 srazila 2 osobní auta. Dejte tam pozor, po vozovce se můžou pohybovat lidé.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Samozřejmě je to otázka vkusu, ale podle mě, jestli je něco hudební krása, tak jsou to písničky Vladimíra Mišíka. Jednu z nich jsme si poslechli 40 minut po 8. No a když už jsme u té krásy, tak u ní ještě chvíli zůstaneme. Shodou okolností včera jsme s rodinkou obdivovali krásy českého středohoří. Vyrazili jsme na takový vypečený výlet, ale ty výhledy byly naprosto neskutečné. A právě tyhle výhledy učarovali i muži, kterého vám dnes v rubrice o slavných severočeších představí Milan Knotek.
1: Slavní severočeši.
2: Jeho inspirací byla nejprve Itálie. Když ale uviděl krásy českého středohoří, řekl si, že už nemusí jezdit tak daleko. Malíř Adrian Ludwig Richter sice nepochází ze severu Čech, ale zdejší znalci kulturní historie ho dodnes považují tak trochu za vlastního. Narodil se v roce 1803 v Drážďanech. Jeho otec byl rytec. Mladý Ludwig se od něj učil kreslit a pracovat s grafikou. V letech 1823 až 26 pobýval v Itálii. Po návratu působil na kreslířské škole Míšeňské porcelánky. Roku 1836 přešel na Drážďanskou akademii výtvarných umění a stal se profesorem krajinomalby. Adrian Ludwig Richter je považován za jednu z hlavních osobností pozdního romantismu a Biedermajerů v Sasku. Jeho ilustrace pohádek bratří Grimmů, lidových knih a dětské literatury ovlivnily několik generací čtenářů. Přestože je dnes znám hlavně jako ilustrátor, mezi jeho nejcennější díla patří krajinomalby severních Čech. Známe od něj například několik desítek úžasných výjevů hradu Střekov a okolí. Sám nebo se svými studenty zvětšnil také Labské údolí mezi Děčínem a Ústím i přeshraniční oblast Saského a Českého Švýcarska. Jeho oblíbenými místy byly kromě Střekova například hrad Kamík, Krupka nebo Sebuzín. Adrian Ludwig Richter zemřel v roce 1884.

0: počasí.
1: Ve 8:45 pro vás v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever máme předpověď pro dnešní den a je to předpověď pěkná, tedy alespoň podle mého. Čeká nás příjemně teplý den s teplotami do 24 stupňů Celsia. Užili jsme si jasné ráno, teď už těch mráčků alespoň tady u nás v Ústí na obloze přibylo a bude to tak celý den. Mělo by být polojasno od severu postupně až oblačno, ale déšť nebo případné srážky mají dorazit až večer, po případě v noci. Takže sobota, která startuje ten prodloužený víkend, bude moc pěkná. Přeju, abyste si ji užili přesně podle svých představ a taky, abyste ještě alespoň chvíli zůstali s vysíláním Českého rozhlasu Sever.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Dalibor Janda v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever dospíval a před námi je tip pro všechny milovníky šachu. Já tedy šachy neumím, ale je spousta lidí, kteří na tuhle hru nedají dopustit a já jim ve skrytu duše závidím. Takže všichni milovníci šachu teď mohou zamířit do Žatce, protože právě tam představili první dva ze čtyř plánovaných šachomatů. Jejich autorem je Ondřej Kobza, který

0: stojí také za poeziomaty nebo za projektem Piana na ulici. Instalace za 300 tisíc korun vychází z návrhu, který uspěl v participativním rozpočtu města.
1: Jak dlouho už hraješ šachy?
2: 2 roky.
1: A co tě na nich nejvíc baví?
2: Asi to, jak to je takový mírný, můžete si u toho sednout a jsou takový pohodlný, že s nima můžete hýbat.
1: Půjdeš si sem někdy zahrát do šachomatu?
2: Jo, půjdu.
1: Na představení nového šachomatu ve vnitrobloku restaurace u Orloje v Žatci se přišel podívat i 8letý Eliáš. Podle autora konceptu a realizátora Ondřeje Kobzy má nový šachomat fungovat trochu jinak, než by lidé možná čekali.
3: Je to takový experiment, kdy do prostoru umisťuju šachové stolky, ale nechávám tam figurky, takové dřevěné kostičky. A někdo by řekl, a to se neukradnou. A já říkám, no tak možná sem tam se nějaká ztratí, ale nám to nevadí, protože vlastně my s tím počítáme a doplníme to. A opravdu tím, že člověk jde náhodou, narazí na šachový stolek s figurkama, tak to nutkání si jednu partičku dát je opravdu jako značný a jakmile to nutkání propukne v těch lidech, tak dost často někdo jde kolem a dost často se zastaví a řekne, kdo jde, jo, a dochází tam k tomu setkání a proto to děláme.
1: S nápadem šachomatu v participativním rozpočtu Žatce přišel radní Petr Antony z uskupení Volba pro město.
4: Je tam na každém murál, takže kresba, která nějak komunikuje s tím místem. Takže
1: tady třeba vidíme jakou kresbu?
4: Tady máme stylizovaný pivovar, protože jsme vedle mini pivovaru u Orloje. Na dalším místě bude výjev z žateckého třilikého díla Oráč a smrt, protože to vlastně bude na místě bývalého třilikého hřbitůvku, kde dneska je park. A na dalším motivu, co už asi jiného než chmel a pivo.
1: Dalším místem pro šachomat bude Havlíčkovo náměstí a poslední místo je podle radního Antonyho ještě v jednání. Žatce, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Stát za první půl rok na dálničních známkách vybral víc než 5 miliard korun. Třebušín na Litoměřicku dnes ožije husitskými slavnostmi. V Chrastavě bude od ledna fungovat pečovatelská služba i o víkendech a svátcích. Dnes bude polojasno až oblačno a k večeru může místy pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré dopoledne. Řidiči za prvních 6 měsíců letošního roku za dálniční známky zaplatili víc než 5 miliard korun. Oproti loňskému prvnímu pololetí jsou tržby mírně vyšší. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Nejvíce se v prvním půlroce prodávaly desetidenní známky a následovaly roční, říká mluvčí podniku Jana Jandová.
2: Prodej všech typů dálničních známek se kontinuálně mírně zvyšuje. Letos o více než 2% oproti minulému roku. Souvisí to s rostoucí potřebou Čechů cestovat a cizinců navštěvovat naši zemi.
1: Dnes začínají tradiční husitské slavnosti v Třebušině na Litoměřicku. Pod vrchem Kalich, kde leží stejnojmenná zřícenina Žižkova hradu, projde husitský průvod a lidé uvidí dobovou hostinu nebo rytířské souboje. V komunitním centru Stodola budou také představené ukázky řemesel. Od ledna rozšíří Chrastava na Liberecku provoz pečovatelské služby na víkendy a svátky. Informovalo o tom město na svém webu. Službu posílí dvě další pečovatelky. Roční náklady víkendového a svátečního provozu budou podle starosty Michála Canova ze starostů pro Liberecký kraj víc než 1 milion 200 tisíc korun. Změnou chce radnice zlepšit dostupnost terénní péče pro lidi se sníženou soběstačností.
3: Rozšířením pečovatelské služby radnice reaguje na rostoucí potřebu terénní péče mezi obyvateli. Každodenní provoz má pomoct zejména seniorům a lidem, kteří potřebují pravidelnou pomoc při běžných činnostech. Díky rozšíření služby budou moct déle zůstat doma a nebudou se muset stěhovat do domova s pečovatelskou službou nebo domova seniorů. Z Chrastavy Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Benzín a nafta o víkendu mírně zdraží. Cenový strop pro benzín oproti pátku stoupl o 17 haléřů. Litr tak lidé nakoupí za 1,40 korun a 10 haléřů. Nejvyšší přípustná cena nafty se zvedla o 15 haléřů a řidiči budou moct o víkendu tak tankovat maximálně za 37 korun a 16 haléřů. Cenové stropy chce vláda určovat nejméně do 19. července.
0: Sport.
1: V čtvrtfinále Wimbledonu si zahraje minimálně jedna česká tenistka. Ve čtvrtfinále se totiž utkají Karolína Muchová a Barbora Krejčíková. Dnes zabojují o postup do osmifinále Wimbledonu tři další Češi. Jiří Lehečka, Marie Bousková a Linda Nosková.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte polojasno až oblačno, od severu se bude na většině území postupně zatahovat a během večera se může místy objevit slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v ústí 155 cm, průtok 117 metrů krychlových za sekundu, předpověď 130 cm a tendence setrvalá. Zajištění vodní stav byl dnes v ústí nad Labem 135 cm.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Stále dejte pozor v České Lípě na Ladě, v Borské ulici na silnici číslo 9 se srazila dvě osobní auta.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
4: Pokud se vypravíte na prohlídku zámku v Hošťálkovech na Bruntálsku, ukončíte ji docela jistě v zámecké kapli. Reprezentativní prostor přečkal časy válek i doby, kdy zámek fungoval jako domov důchodců či ústav sociální péče. Na návštěvu vás pozveme už za okamžik. Zavedeme vás také nad Moravský Beroun ke kapli Panny Marie Bolestné, která stojí v místě bývalého hradu. Vede k ní křížová cesta se zděnými kapličkami. Farníci z Jaroměře na Náchodsku oživili Mariánskou zahradu pro veřejnost a jak zjistil Karel Sladký, mají s ní velké plány. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes ho připravil Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Miroslava Žbirku jsme zahráli v úvodu této hodiny v magazínu Mezi nebem a zemí. Mariánská zahrada ožila díky farníkům v Jaroměři na Valech. Na Náchodsku se pustili do její obnovy, upravili ji, vysázeli tam květiny a na místě mají i další smělé plány. Se Zdenou Broukovou, která za obnovou duchovního místa také stojí, natáčel redaktor Karel Sladký.
1: Tohle místo úplně prapůvodně založil páter Zeba, který tady působil asi 25 let a protože to je církevní pozemek, tak tady udělal takovou jako meditativní zahradu. Ale když páter odešel do Holohlav, o tu zahradu se nikdo moc nestaral, trošičku spustla, navíc tady některé rostliny přerostly, některé se vysemenily, takže jsme ji upravili do současné podoby s pomocí přátel, s pomocí rodin našich a s pomocí farníků, který nám věnovali spoustu květin a rostlin. A ještě máme spoustu dalších plánů, co bychom s tím chtěli dál pak zase udělat.
2: Je to nádherné místo, je volně přístupné?
1: Víceméně, protože je tady jeden pán, který chodí, když je hezky ráno otevírat a zase jí třeba kolem 5., 6. hodiny večer zavře, protože máme trošku o ní strach. A jeden z plánů, který máme, je, že chceme vlastně ještě na té druhé polovině, která není oplocená, tak chceme udělat taky parkovou úpravu a lavičky, aby když není zahrádka otevřená, aby prostě byl aspoň přístup tam a bylo to tam připravené pro návštěvníky.
2: Když se turisté z celé republiky zastaví v Jaroměři právě přes léto, tak mohou. Vy jste říkala, že farníci se hodně zasloužili, že ji udržují, že díky nim tady nádherné květiny. No, oni to tady úplně božský, musím říct. Co tady máte všechno?
1: Původně jsou tady dřeviny jako magnolie, šeříky, liliovník, tulipáno, květý akát a teď jsme dosazovali denivky, kosatce, cibuloviny, orlíčky. V podstatě by to tak jako mělo kvést celoročně. Hortenzie, ty jsou takové jako základ, ten kříž tady ve prostřed je vlastně hortenzie a růže. Náš pan zahradník, který trošku vymýšlel nějaký koncept, tak nám tady vymyslel takovou jako symboliku, že tamhle v rohu jsou dva tysy, což by měly být rostliny, které rostly u pekelné brány, to je to peklo. Za nimi bychom chtěli instalovat takovou fontánku nebo pítko, vodu jako očistnou, vlastně moc vody jako očistec a okolo pak jsou vysázeny bílé lilie a konvalinky. Bílá barva by vlastně měla symbolizovat čistotu, měla by symbolizovat ráj. A v té druhé části zahrady bychom chtěli pak na podzim vysadit jabloň, okrasnou tedy, ale měla by symbolizovat ráj a strom poznání a rajské jablko.
2: No, je to tady takové uklidňující, je to takové místo meditací určitě. My jsme teď taky na lavičce, takže tady lavička je možné si sednout. A tady před námi je socha.
1: Socha Panny Marie, ikonograficky je to Imakuláta, Panna Maria na nebe vzatá, což je socha, kdy Panna Maria má kolem hlavy 12 hvězd a stojí většinou jakoby na země kouli a pod nohama se jí plazí had, jakože symbol, že Panna Maria přemohla zlo, přemohla hřích.
2: Pokud budete mít cestu přes Jaroměř nebo budete přímo v Jaroměři, zastavte se v Mariánské zahrádce.
1: Tak.
2: A když bychom měli říct, kde ji najdou přesně posluchači?
1: Je to ulice Na Valech, po schodech dolů a hned pod budovou děkanství je zahrádka.
2: Nádherná, udržovaná, za to patří díky farníkům a taky Zdeně Broukové. Tak ať se daří, ať vám to tady všechno roste, kvete a krásně voní.
1: Děkujeme.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl obdržel ve Vatikánu od papeže Leva 14. pálium, součást slavnostního liturgického oděvu vysokých církevních představitelů. Stalo se tak v pondělí při mši v bazilice svatého Petra v rámci slavnosti na počest svatých apoštolů Petra a Pavla. Papež tradičně v tento den žehná pália pro arcibiskupy metropolity, kteří byli do úřadu jmenováni v uplynulém roce. Tentokrát papež požehnal pália 35 arcibiskupům metropolitům z celého světa, mimo jiné z Polska, Spojených států či Austrálie. Pália jsou bílé, vlněné stuhy zdobené křížky a vyjadřují odhodlání každého pastýře vzít na svá bedra bratry a sestry, kteří jim byli svěřeni. Archeologické nálezy v pozdně románském kostele svatého Václava v Dolním Čepí na Žďársku přiblíží komentované prohlídky o tomto víkendu. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i dvě z pěti zásobních jam, které byly podle odborníků vyhloubené ve 13. století a byly s největší pravděpodobností na obilí. V kostele byly objeveny při průzkumu prováděném při opravách památky. Při výzkumu byly nalezeny také drobné mince Přemysla Otakara II., Jana Lucemburského a Václava IV. Prohlídky v kostele budou dnes a zítra od 13 do 16 hodin. Opravy kostela začaly vloni, už má například opravenou střechu. Obnova střechy a fasády kostela svatého Petra z Alcantary v Karviné Dolech, známého jako Šikmý kostel, skončila. Práce vyšly na 7 milionů korun. Většinu pokryla dotace z evropského programu Spravedlivá transformace. Zbytek zaplatila farnost Karviná Doly především z výnosů ze vstupného na komentované prohlídky. Stavební firma z kostela začátkem dubna odstranila eternitovou krytinu z 90. let. Nahradila ji pálená střešní taška. Součástí stavebních prací byla i obnova fasády, kterou dlouhodobě poškozuje naklonění stavby způsobené poddolováním a oprava přilehlých hrobek. V době letních prázdnin se komentované prohlídky konají každý pátek, sobotu a neděli od 10 do 18 hodin a sezóna potrvá do konce října. I tato dobrá zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem vrtky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Bohatě zdobený interiér, luxusní oratoře, pozoruhodný skříňový oltářík. Tohle vše si člověk prohlédne v zámecké kapli na raně barokním zámku v Hošťálkovech na Bruntálsku. S kastelánkou Andreou Šírovou prostor navštívila redaktorka Petra Štrimplová.
1: Zámecká kaple je původní prostor, který je velmi zdobný. Dostane se sem návštěvník v rámci návštěvnického okruhu, té prohlídky. Kastelánka Andrea Šírová popíše, jak vlastně ten prostor vypadá.
2: Ano, v naší zámecké kapli končí prohlídky. Je to vlastně taková třešnička na dortu, jak já říkám. Prostor, ve kterém stojíme, tak jak byl postaven a vyzdoben v roce 1767, tak ho dneska vidíme. Je vlastně zázrak, že přežil doby válečné, poválečné a komunistickou. Autentické je nejenom výzdoba, jako co se týče štuků a nástěnných maleb, které nám tady dokládají takové vlastně mramorování, umělé mramory. Když nebyli tak bohatí, aby to obkládali, tak se snažili to aspoň těmi iluzivními mramory vyzdobit.
1: Iluze je dobrá, ale musím říct.
2: Ale je tady vlastně i původní vybavení, vlastně vidíte tady orámování oken oratoří, je tady skříňový oltářík, jsou tady původní barokní varhany, které byly teda i zrestaurovány v roce 2021, takže jsou plně funkční. Tady jsou zas protějšek těch oken oratoří, jsou dva velké rámy dřevěné, vyřezávané s olejomalbami a samozřejmě v čele hlavní oltář, který je teďkom chudáček takový trošku oholený, protože je v procesu restaurování,
1: ano.
2: Takže středová část s tím svatostánkem, ta zcela chybí, ta je v dílně restaurátorů, ale ta horní část, ta je velmi, si představte potom tu velmi zdobnou část, jsou tam zlacené řezby, jsou tam vázy, andělé, takže na tuto krásu se můžeme těšit snad za nějaké 3-4 roky, ale postupně na tom pracujeme.
1: Vy jste zmiňovala, paní Kastelánko, ty oratoře, čemu sloužily?
2: To byly místnosti, vytápěné místnosti, ano. Opět, takže tušíme, že to bylo pro panstvo.
1: Fogo.
2: Ano, měli tam teplíčko a odtud sledovali bohoslužby, takže hezky z teplíčka, z takových vlastně, představíme si to jako balkónek, zasklený balkónek a odtud sledovali bohoslužby, které se tu konaly jistě.
1: Velmi zdobný tento orámování té oratoře, no a potom jednou je ten skříňový, nebo jak se tomu říká správně, oltáříček, a ano. To je taky jako detailní práce.
2: Určitě tam nemám k tomu moc informací, protože je to ještě prohlášeno jako movitou kulturní památkou, tady ten skříňový oltářík, tak to mají vlastně nazváno. Je tady pravděpodobně druhotně vložen, nebo minimálně ty dvířka, protože vlastně, když to zavřete, tak tam je jenom zeď a zase myslím, jo, tak vlastně i na té okenici, kterou když zavřete a zamknete ho, tak je to mramorování, že to tady zase
1: imitace
2: pokračuje.
1: Zdi, ano.
2: Ano. A na těch dvířkách zevnitř, to otevřete, tak jsou tady ne modlitby, ale vlastně v každém tom rámečku jsou nějaké verše, takové citáty by se dalo říct, a jsou francouzsky psané.
1: Aha, tak kdo umí francouzsky, tak si tady počte, těch rámečků je celkem 12 v obou těch křídlech velmi zdobně vyvedených z té vnitřní strany, to je taková jakoby stylizovaná mřížka zlacená, v tom jsou ty rámečky s těmi veršíky. No, tehdy si s tím asi jako dali pěkně práci, bylo to ceněné, cené je to i dnes, oltářík. A kaple je dnes v provozu, koukám, že máte výzdobu, tady se asi odehrávají obřady svatební.
2: Ano, kaple je stále vysvěcená, takže vlastně je tady možnost konání jak církevních, tak civilních obřadů, takže se tady konají svatby, byly tady i dvoje křtiny, i pohřeb jsme tu měli a samozřejmě využíváme kapli i k koncertní činnosti, většinou na podzim.

0: Také Věru Špinarovou jsme hráli v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Novým prostorem pro evangelizaci se staly mezi mladými křesťany The Chosen Clubs, které vznikají pod Křesťanskou akademií mladých. Jedná se o nový způsob přiblížení Ježíše Krista srozumitelným a inspirativním způsobem mladým lidem, a to pomocí populárního seriálu The Chosen. Jeden takový klub navštívila a s manželi Hanou a Matyášem Hájkovými si v novém kostele Církve bratrské v Litomyšli povídala redaktorka Víta Balcarová.
1: Paní Hájková, povězte mi, co je vlastně Chosen Club?
2: Chosen Club je setkávání lidí z různých generací. Vznikl tady v České republice, ale navazuje na seriál, který byl vytvořen v Americe. Je to seriál The Chosen, který můžeme zhlídnout na platformě Netflix anebo i samostatné platformě The Chosen. Je o životě Ježíše Krista a měl takový úspěch ve státech, že u nás v České republice Křesťanská akademie mladých tento seriál vzala a vytvořila pro něj celý takový klub. Takže jsou vytvořeny materiály pro ten seriál a pro to setkávání a ke každému dílu jsou různé otázky, můžeme se sdílet v rámci té skupiny a trávíme čas spolu a přemýšlíme i nad tím seriálem, nad tím příběhem a o životě Ježíše Krista.
1: Obracím se na Matyáše Hájka, který je vedoucí tady toho klubu. Jak to tedy bylo a je u vás?
3: Tak my jako klub pro mládež fungujeme už x let. Doteď jsme připravovali různé programy, ale potom se naskytla tahle příležitost, kde vlastně je takhle hezky připravený program, kterého se dá chopit a společně diskutovat nad těmi díly seriálu. A tak jsme toho využili, takže teď jdeme vlastně primárně tohle sledování.
1: Jaká je věková kategorie?
3: Jsme otevření věkově 13 až 20 let v tuhle chvíli a v dalším roce plánujeme otevřít Chosen Club i pro dospělé.
1: Jak si tedy mám představit váš páteční večer, když budete promítat?
3: Půl hodiny před samotným začátkem sem naběhnou děcka z klubu, aby připravili závěs, který jsme krásně pomalovali, Chosen Club, a připravujeme jídlo a různé další věci a materiály. Pak jsme už připraveni na to, aby mohli se přidat vlastně i hosté a spolu s námi mohli si na začátku zahrát nějakou hru, aby se mohli s námi víc třeba seznámit. Různě to inzerujeme, kdokoliv se chce přidat, tak určitě může.
1: No a když skončí promítání, co je dál?
3: To je vlastně ta hlavní část, že máme připravené otázky, které postupně promítáme a spouštíme vlastně diskuzi společnou nad každou z těch otázek, která se vztahuje k příběhu, který jsme viděli, i vlastně k dalším věcem, které najdeme v Biblii a které se pojí s tím dějem dílu.
1: A jedna dobrá rada nakonec?
2: Tak Křesťanská akademie mladých se rozhodla uspořádat i takzvaný The Chosen Net, přeloženou síť čistě pro ty vedoucí, kteří mají zájem jakoby do toho klubu se zapojit. Vlastně od toho kamo, té Křesťanské akademie mladých, máme i hodně materiálu, oni to mají všechno i na stránkách, dá se to objednat za úplně symbolický peníz, anebo vám to pošlou i jakoby do kostela přímo na adresu, takže je to z jejich strany velká podpora.
1: Tak já vám přeju, aby vám ta chuť a elán vydržela co nejdéle.
2: Děkujeme.

0: magazínu Mezi nebem a zemí pro vás nyní máme jeden případný prázdninový tip na výlet. Křížový vrch nad Moravským Berounem má výšku 616 metrů. Na jeho vrcholu stával hrad. Dnes tu najdeme kapli Panny Marie Bolestné, jejíž stavbu inicioval malíř a sochař Lubomír Dostál, který žije v nedalekých Horních Loděnicích. Ke kapli teď zamíříme s kolegyní Ditou Vojnarovou.
1: Opravdu se to stalo tak, že se byli seznámeni s projektama, které na tu stavbu byly udělané a který arcibiskupská umělecká komise odmítla. A to mě teda tak rozčílilo. Ne, že to odmítla, že ty návrhy byly tak slabý. No. Protože jsem se znal s farářem, tak jsem mu nabídl, že zkusím udělat teda návrh podle sebe, jak si myslím. Protože to místo, kopec nad městem, ten park, starý stromy, křížová cesta, že? To zasvěcení té stavby, tak to je tolik podnětů inspirujících, že se z toho snad je možné něco udělat. No.
2: Vypráví sochař a malíř Lubomír Dostál, jak vznikal tedy ten váš návrh?
1: To bych asi mohl snad přečíst z toho letáku, co jsem vydal.
2: Bereme do rukou leták s fotografiemi, který k tomu vyšel.
1: Základním tvarem kaple je rotunda, tradiční forma vrcholových sakrálních staveb v našich zemích. Kaple je 13. zastavení křížové cesty. Ježíšovo tělo po sejmutí z kříže spočívá na klině své matky. Děj křížové cesty se odehrá na hoře Golgotě. V aramejštině znamená tento název lebka nebo místo lebek. Mě ještě k tomu napadá, že jsem někde taky četl, že dokonce ta hora má tvar lebky. Tak pozor, tvar lebek, protože na Golgotě byly prováděny popravy, zde byl také ukřižován Ježíš. Tvar lidské lebky je promítnut do půdorysu kaple. Tři kříže v průčelí stavby jsou připomínkou ukřižování Krista a dvou lotrů.

0: Zřejmě socha, pieta, jinak asi by to bylo jenom bílé stěny.
1: Strop, když se podíváme, ten je dřevěný a to se díváme do té koruny.
0: Jo, no on to právě není dodělaný ještě, že části některé by měly být zabedněny, až zůstala by jenom ta hvězda. A z ní by byl taky zabedněný ještě ten světlovod, takže by to tak celý svítilo. No teď to tak nevyniká.
1: A kdy bývá kaple otevřená, tušíte?
0: No nebývá nikdy otevřená a dokonce je tam teď zakázaný vstup, protože je v havarijním stavu, protože tam 15 let prší a ty krovy jsou napadený dřevokaznýma houbama.
1: Ta křížová cesta byla původně dřevěná, ale v polovině 19. století se ta jednotlivá zastavení změnila také na takové malé kapličky.
0: Mm-hmm. V roce 1989, nebo po vlastně, když se začali jezdit rodáci, tak se rozhodli, že ty kapličky byly zdevastované, tam u některých zbyly jenom základy, tak oni to sponzorsky opravili všechno.
1: A je pravda, že v roce 1989 se původní stavba zbořila, aby se postavil nový televizní vysílač na tomto místě?
0: Bylo to tak a všude to takhle klidně uvádějí, že byl potřeba televizní vysílač. Ona ta křížová cesta původní vrcholila křížem právě a pak se scházelo dolů k té kapli Panny Marie Bolestné. No a protože tam to místo už není, ti iniciátoři té stavby vymysleli, že by se ta kaple postavila nahoře. Přímo na vrcholu toho kopce.
1: Takže ona má nové místo.
0: Jo.
1: Kaple Panny Marie Bolestné stojí ve výšce 616 metrů nad mořem v místě bývalého hradu Moravský Beroun.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Už je zase tady. Nikoho se neptal, dostavil se. Červenec. Prázdniny, léto, dovolené. A také Konstantin a Metoděj a s nimi mistr Jan Hus. Je prospěšné, že se tvrdošíně rok co rok připomíná jejich přínos českému i světovému myšlení. Je dobré si s překvapením uvědomovat, že jsou nám inspirací stále čerstvou a překvapivě aktuální. U Konstantina a Metoděje je přínosný především jejich důraz na vzdělání. U mistra Jana Husa především důraz na pravdu. Vzdělání. Také máte dojem, že se význam vzdělání zlehčuje? Na jedné straně po něm sice toužíme, chceme, aby děti a vnuci měli ty nejlepší školy. A na druhé straně přihlížíme, jak se prosazuje myšlení, hlavně ať do toho ti vzdělaní nemluví. Jen věci zdržují, vidí pořád nějaké komplikace, každému je přece jasné, jak to je, nač se tedy ptát na názor vzdělaných? No, zajímavé ovšem je, že to přestává platit tehdy, když se jedná o zdraví. Zdraví mé a zdraví mých blízkých, pak chceme toho nejvzdělanějšího, toho, který tomu rozumí. Před krátkým časem uplynulo 150 let od smrti Františka Palackého. Ve svém posledním veřejném slově krátce před smrtí říká: nechť nemyslí naši mladí, že když budou vlastenčit, že to dostačí. Vzdělávat se musí sebe i celý národ. A když s pravou vzdělaností pracovat budou, pak nemám strachu o naši národnost a o národ náš. A nějak to souvisí i s husovským důrazem a bojem za pravdu. Cítíme, jak rezonují jeho slova, protož věrný křesťané, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí. A říká mimo jiné také od ďábla. Milí posluchači, červenec je tady, a s ním vše, co k němu patří. Tak ať se nějak prospěšně prolne krásný letní čas s respektem ke vzdělání a touhou po pravdě. Vše dobré vám přeje Daniel Ženatý.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Radnice v Doksanech na Českolipsku bude k nové firmě zajišťující údržbu zeleně přísnější. V Lounech se dnes do 11 hodin konají farmářské trhy. Česká a turecká policie zadržela 50 lidí, kteří podvedli Čechy o víc než 500 000 000. Dnes bude polojasno až oblačno a k večeru může místy pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobré dopoledne. Radnice v Doksech na Českolipsku přestane tolerovat zpoždění při údržbě městské zeleně. Nově najaté firmě hrozí za nedodržení harmonogramu pokuty. Opožděný začátek sečení navíc způsobil odklad náročnějších zahradnických prací.
2: Nezávislý místostarosta Václav Reinhardt jmenoval například výsadbu nových květinových záhonů. Veškeré kapacity městské ekoložky totiž odčerpaly kontroly nové firmy v terénu a ladění systému sečení. Do budoucna město uvažuje o zajištění údržby zeleně vlastními silami. Technické služby města už teď sekají trávníky na hřbitovech, plážích a dalších vybraných místech. Z Doksy Jelínek, Český rozhlas.
1: V Lounech na Mírovém náměstí se dnes konají farmářské trhy. Prodej začal v 8 hodin ráno a potrvá dopoledne. Podle webu Městského informačního centra prodejci nabízí regionální potraviny, sezónní ovoce a zeleninu nebo další výrobky od místních producentů. Součástí nabídky jsou také květiny a bylinky. V zahradě Libereckého zámku budou moci lidé i letos navštívit letní kino. Jde o součást prázdninového programu. Připravilo ho město ve spolupráci s komunitním střediskem Kontakt. Promítat se bude každé úterý od 20 hodin. Podle zástupkyně ředitele komunitního střediska Kontakt Marie Matějíčkové budou v nabídce české i zahraniční filmy. Čeští policisté spolu s kolegy z Turecka zadrželi 51 lidí z podvodného call centra v Istanbulu. Profesionálně organizovaná skupina se v telefonátech vydávala za policisty nebo pracovníky České národní banky. Pod nátlakem přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Mezi zadrženými bylo podle mluvčího Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakuba Vinčálka i 6 Čechů.
3: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky, při nich vznikla škoda přesahující 500 milionů korun. S ohledem na probíhající analýzu dat zajištěných při domovních prohlídkách lze očekávat, že konečná škoda bude ještě výrazně vyšší.
1: Při třech domovních prohlídkách našla policie i padělané služební průkazy nebo technologie na vytváření deepfake videí v reálném čase.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte polojasno až oblačno, od severu se na většině území bude postupně zatahovat a během večera může slabě pršet. Nejvyšší teploty naměříme mezi 21 až 24 stupni, na horách až 17 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 na 24. kilometru nedaleko Roudnice ve směru na Prahu havarovalo nákladní auto. Na místě se tvoří kolony. A kvůli stavebním pracím je ve Varnsdorfu uzavřená část náměstí a Národní ulice. Objížďka je značená, počítejte se zdržením. To byly zprávy. Pohodovou a hlavně bezpečnou cestu vám přeje Český rozhlas Sever.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás na tuto sobotu připravili? Tak nejprve navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. To se vám bude líbit. Potom poradíme s chovem fretky a zaměříme se také na údržbu zahradního grilu. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o česání třešní. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Exotická zahrada v Přibicích u Brna je oázou, kde máte pocit, že jste v jiné, skutečně exotické zemi. V jezírku se prohánějí barevní kapři, voda zurčí a kolem vás je řada zajímavých rostlin, které znáte jenom z času své drahé zahraniční dovolené. S mikrofonem se za pěstiteli i nadšenci pro nevšední zeleň vypravila naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Banánovníky, 400letý olivovník, citrusy, kiwi, čínské datle, melouny a třeba i 80 druhů palem. Tohle všechno se skrývá v exotické zahradě v Přibicích, kde mě vítá dvojice odvážných mužů, Jiří Michná, Miroslav Effenberger.
3: Ten nápad vznikl už možná před 30 lety a doma už jsme si pěstovali svoje fíkovníky, různé druhy palem a podobně a postupně se ta vášeň přetavila až v takové šílenství naše a tím, že jsme potřebovali tu plochu podstatně zvětšit, aby se to, co tady je, všechno semka vešlo, tak jsme vybudovali tady toto krásné místo s jezírkem. Máme tady i největší palmy v České republice, které mají přes 10 metrů.
2: Jak zvládají exotické rostliny naše zimy?
4: Tím, že už se klima mění, řekl bych v náš prospěch, tak většina rostlin, co dovážíme, tak jsou velice odolné. Dovážíme rostliny převážně ze severního Španělska, takže když to řeknu, olivovníky u nás bez problémů vydrží do minus 12 stupňů.
3: Jeden z těch nejzajímavějších kousků je takzvaná medová palma, to je Jubea chilensis, je to chilská palma. Ona zvládá taky teploty kolem minus 10 až 12 stupňů na list, je bez poškození a plodí nádherné plody ve velikosti menší švestky, které mají právě tu medovou příchuť.
2: Mají Přibice s ohledem na to, že to je nejsušší místo na Moravě, ideální podmínky k pěstování exotických rostlin?
3: My se posunujeme s tím klimatem tak, že to, co bylo před 30 lety v severní Itálii, máme dneska tady u nás. Vydrží bez problému granátové jablko, které tady dozrává do výborné zralosti. Už koncem srpna uvidíte v naší zahradě zralé plody. Máme tady kaki, čínské datle, potom asiminu, což jsou vlastně indiánské banánovníky. Toto všechno jsou jakoby exotické plody, které tady se dají pěstovat. Nemají tady tolik škůdců, tak jako ve své domovině.
2: Právě ta péče celoroční o ty rostliny, radíte lidem i na co si dát pozor?
3: Dalším zásadním činitelem, který může negativně působit tady na ty rostliny, je zvýšená vlhkost a to zejména v tom zimním chladném období. Pokud odejdou, tak zpravidla vždycky tady u nás v naší oblasti odejdou na to, že jim odehní kořeny.
2: Jsme ve skleníku a teď momentálně se díváme na co?
3: Tady vidíte po jednotlivých letech, jak ty rostliny vypadají. Jo, takže je to běh na velmi dlouhou trať, je potřeba mnohem víc trpělivosti. U té palmy to trvá mnoho i desítek let, než třeba poprvé vůbec vykvete.
2: Najdeme tady i vaši vlastní odrůdu fíkovníku.
3: Ano, je to odrůda pálava, kterou máme po mém strýci, který v obci Perná na Pálavě ji pěstoval už minimálně od roku 1960 a je to odrůda, která už se tam daleko dřív pěstovala.
1: Bez nadšení by se tomuto projektu asi nedařilo. Pokud si chcete užít pohodu ve stínu palem a zažít příjemný výlet na jižní Moravu, exotická zahrada v Přibicích má v létě otevřeno ve všední dny od 10 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Máme tady první dotaz a píše nám posluchač Libor z Meziměstí. Asi před 15 lety jsem si na zahradě zasadil třešeň Prunus avium. Dorostla do velkého stromu a každý rok je obalena květy. Většinou ale dozraje pouze několik třešní. Asi před 4 lety jsem se radil v zahradnictví a doporučili mi každý podzim rozházet na zem po obvodu koruny stromu hořký borax a na jaře ve dvou fázích udělat postřik stromu přípravkem Topaz 100 EC. Dále jsem měl na zahradě arboristu, který udělal odborný prořez. To bylo před 3 lety. Stav se trochu zlepšil, ale stejně bylo třešní jenom pár. Loni na podzim jsem zase rozhodil borax, ale na jaře jsem už postřik nedělal. Třešeň opět bohatě kvetla, objevily se první malé plody, ale většina z nich se postupně zcvrkla a opadaly. Přikládám několik fotografií, na kterých je vidět celý strom i nedozralé zcvrklé třešinky. No a my jsme o odpověď na tento problém požádali pardubického zahradníka Františka Hlubockého a ten nám doslova napsal: dle mého názoru už zbývají jenom dvě možnosti. Třešeň kvete v době, kdy už není v okolí žádná v květu a tudíž nemá žádného opylovače v blízkosti, anebo bude mít asi podobného škůdce, jako mají švestky, tedy pilatku. Tam pomůže postřik i hned po odkvětu. A ještě jeden malý doplněk, tady píše František Hlubocký. V minulých dnech jsme se byli podívat nedaleko nás v Pardubicích, kde ty ptáčnice rostou, a jsem si téměř jistý, že opad plodů má podobný důvod jako u švestek. Tady to bude nejspíš vrtule třešňová, takže by mohl pomoci postřik na mladé plody. Tady jich bylo napadeno také dost. Tak snad jsme trochu pomohli. A máme tady další dotaz.
1: Můžu Pardubicích pěstovat nektarinku, nebo bude lépe broska?
0: Tak s tím by nám mohl poradit Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář.
2: No je to na uvážení. Jestli máte zahradu někde, kde jsou kolem spousty broskvoní a velmi dobře dozrávají a jsou krásné, sladké, chutné, pak si vysaďte nektarinku. Ale jestliže máte zahradu a začínáte s ním a široko daleko není nic z takových, řekněme, teplomilných peckovin, radši si vysaďte broskev, abyste nebyla zklamaná.
0: A ještě jeden dotaz tady máme a na to se naši posluchači, zahrádkáři, často ptají.
3: Zda se keřičkovi rajčata zaštipují, nebo jak asi?
0: Na správné zaštipování rajčat, což se může právě v těchto dnech hodit, jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já bych jenom chtěl říct, že k zaštipování rajčat můžeme otevřít téma, které jeden uvidí takto a druhý úplně obráceně. Já osobně bych vám doporučil u keřičkových rajčat ty rajčátka nezaštipovat, nechat je tomu svému růstu a tomu svému vývoji, maximálně potom někdy ke konci toho léta, začátkem podzimu, tak bych se snažil o to, z toho keříčkového rajčete, vylámat, vyštípat ty listy nebo ty výhony, u kterých víme, že i kdyby tam prostě ten květ vykvetl a ty rajčátka začala růst, že už stejně nedozrají do konce té sezony, a spíš bych se na to podíval tak, ať ta rostlina má dostatek tepla, sluníčka a síly na to, aby vyživila ty plody, které tam do konce té sezony můžou dozrát. Na ten podzim nebo ke konci léta bych se na to podíval tímhletím způsobem.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Hobby magazín.
1: Křeček, morče, zakrslý králíček, užovka nebo cvrčci. Prostě nejen děti chtějí doma chovat kde co. Možná se rozhodnou, nebo rozhodnete, pro domestikovaného tchoře, tedy pro Fredku. Tuším, co vás napadne jako první, naše hobby redaktorka Jolana Nováková také tak nějak nakrčila nos a zaběhla se zeptat na to podstatné k odborníkům.
2: Smrdí Fredky? To je otázka, kterou si asi položí každý, kdo by si chtěl Fredku pořídit. A tak jsem zašla za Magdalenou Šlikovou z klubu chovatelů a příznivců Fretek, která má s chovem bohaté a dlouholeté zkušenosti, abych jí tuto otázku položila.
3: Mokrý pes, tam ten pach je taky docela výrazný, takže ano, Fredky mají svůj pach.
2: Co budu pro Fredku potřebovat? Něco k jídlu, něco pro zábavu a asi klec.
3: Ideální je chovat Fredku v kleci, pokud ji máme na volno, tak v bytě opravdu na ní číhá hodně nebezpečí. Fredka je zvídavá a vleze všude, je schopná vlézt na okno a vylézt otevřenou ventilací ven. A protože Fredky nemají odhad výšky, jsou schopné skočit třeba ze třetího patra a ty následky potom bývají fatální.
2: Prostě když nejsme doma, tak pobyt a pohyb Fredky by měl být zabezpečený, klec by měla být dostatečně velká, alespoň metr na 80 a na 50 centimetrů.
3: Musí být vybavená záchůdkem, na který se Fredka naučí velmi rychle chodit. Musí být vybavená napáječkou, závěsnými hamaky a miskou s granulemi. A k těm granulím ona musí mít přístup 24 hodin denně, protože na rozdíl od psa ona není schopná se takzvaně předspat.
2: A vy jste říkala závěsnými, cože?
3: Hamaky. Jsou to závěsné pelíšky. Milují různé prolézačky, igelitové tašky, hračky, ovšem musíme dávat pozor na hračky gumové, protože většina Fretek gumu má moc ráda ji žvíká a rozkousá a je schopná kousek té gumy sežrat, ucpe se jí střevo, pak to taky nedopadá dobře.
2: Fredka je spáč, prospí klidně 20 hodin denně, to jí někteří z nás asi závidí, ale alespoň na 2 hodiny bychom jí měli pouštět ven z klece a věnovat se jí, protože je to hodně kontaktní zvířátko. A ještě mě napadá otázka. Pořizují si lidi častěji kluky nebo holky?
3: Já bych neřekla, že to je takhle. Já třeba vždycky jsem měla samce. Protože ten samec po té kastraci tak jako zmedvídkovatí, je víc mazlivější a holky jsou takový jako neřízený střely. Prostě se samičkou fakt se nenudíte, no ale ono se nenudíte ani se samcem.
2: Směje se předsedkyně klubu chovatelů a příznivců Fretek Majda Šliková.
1: No a já už jenom dodám, že reportáž, máte-li tu možnost, najdete také na webu našeho pořadu. A za chvíli se pustíme do krylování, tedy jak na to, a bude to s odborníkem a tím bude plzeňský šéfkuchař Martin Havlík.

a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havrení křídla. Dobře vím, co znamená pás, do nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Když je všechno hotové, práce udělána, pak začíná odpočinek. A tím je v těchto dnech určitě grilování, které se stalo dalším českým národním sportem. Ať už na klasických grilech na dřevěné uhlí, nebo na grilech plynových. Martin Havlík, šéfkuchař Gourmet klubu Bezejmená a také učitel odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech, griluje velice rád. Vedle domu má velkou pergolu s posezením, kuchyňskou linkou a vším, co je ke grilování zapotřebí. Tam ho také navštívil náš hobbyredaktor Jirka Šobr a chtěl vyzvědět několik rad o údržbě grilu, tedy jak na to, jak často by se měl gril čistit.
2: Asi průběžně, protože sice negrilujeme po celý rok, ale pokud ten gril je na zahradě a máte tam nějaký život,

0: taky lepší mosaznej, nebo na obyčejnou litinu klidně nerez. Mechanicky očistíte ten zbytek napečením, případně zase obyčejnou špachtličkou na sádru, oškrábnete. No pak se musí samozřejmě taky šáhnout dovnitř, protože pod ty rošty nám padá spousta věcí, které pak můžou začít hořet. Takže jednou za čas, neříkám po každém grilování, ale krásně mechanicky odstranit ten bordílek, který by vám tam potom mohl chytit při tom grilování, když do toho nakape nějaká ta mastnota, případně takový ty kryty na hořáky očistit a pak samozřejmě ideálně jednou za čas pořádně vypálit, nechat pěkně zavřený, zapnutý naplno, ať se to vypálí a pak zase trošku mechanicky dráťákem anebo nějakým starým hadrem, já tady mám vyřazený roztrhaný ručníky, pak se to očistí. No a u těch obyčejnějších kovových grilů zase ošetřit jedlým olejem, takže pěkně do sucha očistit, natřít olejem, trošku vypálit a vlastně máte připraveno.
1: Máte krásný obrovský grill, můžete grilovat jak na hlavní ploše, tak i na vedlejších.
0: Já mám určitě rád tu plnou litinovou desku, která pěkně naakumuluje teplo. A když dělám třeba plátky masa, tak napřed z prutka na té litinové desce to zatáhnu a pak to dopejkám pomalejš na těch mřížkách. A na té litině se dělá v létě třeba i ta cuketa dobře. Malinko tuku, ono se to nepřilepí, trvá to chviličku, ale zase to je pak chutný a pro rodinu ideální.
1: Ono je tam potom výhoda ta, že si můžete regulovat právě i teplotu, což u dřevěného uhlí dost dobře nejde.
0: Je to tak, to má zase svý jiný kouzlo, to dřevěný uhlí, přeci jenom to tomu přidá trošku takovou tu vůni lepší a tu kůrčičku, ale praktičtější na ovládání určitě ten plyn.
1: Já si myslím, že naši posluchači nepohrdnou pořádným kusem uzeného nebo zauzeným párkem či klobásou, kterou koupíme a mnohdy ani tu udírnu ty uzeniny neviděli.
0: Je to tak, tady to můžete vylepšit nějakým pomalým ohříváním, pokud je libový, tak určitě bych doporučil nějakou marinádu, super je třeba s přidáním švestkových povidel a pak už teda jenom nepřipálit, ty párečky pak zase můžou trošku na vyšší teplotu.
1: Přiuzujete také?
0: Taky občas, je to opravdu jenom zaudit, tenhle ten grill je kombinovaný dřevěný uhlí nebo plyn a na tu vanu, která se dá nad hořáky, se dá přihodit štěpka, ale ono to hodně utíká, ten kouř a i ta teplota rychle klesá, není to klasická udírna, ale zaudit se to dá navonět hezky.
1: Štěpku v tom plechovu namočíte a dáte na ty hořáky?
0: Tady nedávám namočenou, ona má tak ten centimetr, to jsou opravdu centimetrový kostičky, tak 3 mm tlustý, takže spíš to rozpálím, hodím tam štěpku, snížím plamen, aby to nechytlo plamenem a pak ji nechám doutnat a musí se teda každých třeba 10 minut přihodit kousíček.
2: A od Martina Havlíka, šéf kuchaře Gourmet klubu Bezejmena, tady mám ještě dvě rady. Při každém zauzování se od štěpek na zauzovací vaně vytvoří vrstvička dehtu. Tu čistit nemusíte, ničemu neškodí. Pozor si ale dávejte u grilu na dřevěné uhlí. Uhlí hoří hodně dlouho, stačí ale poryv větříku, vylétnou jiskřičky a můžete zapálit třeba suchou trávu v okolí. Proto gril po skončení grilování vždy dobře uhaste. Zbydou-li v popelu kousky nezhořelého dřevěného uhlí, tak to skovejte, nechte vyschnout a můžete to použít znovu. Popel z dřevěného uhlí se hodí k pohnojení zahrádky. Nás už čeká po písničce jenom zahrádkářský kalendář a tam se pustíme do trhání, nebo lépe do česání, ale úplně nejpřesněji do stříhání třešní.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: rybářský kalendář.
1: Všude je sucho a kdo chodí občas do lesa, tak si možná všiml, že potoky tečou čůrkem. Takže tu mám pro vás jednu nadějnou pranostiku na 10. července, to bude až v pátek a je to svátek sedmi bratří a to se říká, že prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne. A také se říká, to je horší pranostika, déšť na sedm bratří, hníjí brambory. Tak snad u vás bude pěkně a brambůrky budete mít jedna báseň. Nastala sklizeň třešní a višní. Na jihu dozrávají také meruňky a našel jsem jednu radu a ta praví, že třešně ze stromu se neškubou, ale odstřihávají. Pokud si totiž urvete krátké větvičky, polodonoše, tak příští rok bude úroda menší. Nebo dokonce zahradníci radí udělat letní prostřih třešně tak, že větve odstřihnete a pak teprve oberete na zemi. Tak je řešení. Nemusíte šplhat po žebříku. Mám jednoho kamaráda, co natahoval ruku pro poslední dvě hrušky nahoře na stromě, na větvi a spadl z toho žebříku a zlomil si obě nohy. A další zajímavá rada. Jestli nechcete, aby se vám odpařovala rychle zemina okolo ovocných stromů, tak tam sypejte v kruhu okolo kmene posekanou trávu. Prý si takto obložené stromy potom budou mlaskat blahem. Tady to přirovnání jsem objevil někde na internetu, což je mnohdy snůška nesmyslů. Oni totiž zahradníci varují, že pod takovou tlející vrstvou trávy se mohou držet různé plísně a kdo ví co ještě, a že to tomu stromu moc prospívat nemusí. Pokud ze stromu spadne nějaké ovoce na zem, a jsem u toho u nás na zahrádce dříve než moje rodina, tak to zásadně dávám do sudu na kvas, protože co zahrádkář, labužník připraví přes léto, tomu bude dělat radost v zimě v podobě třeba chutné slivovičky, hruškovice nebo kalvadosu. A tady to je důležité. Kořenová zelenina v těchto dnech potřebuje hodně vláhy. Naopak cibuloviny nemají vlhkorády, takže až budete zalévat a zalévat a zalévat, tak je dobré na to pamatovat. Co bude příště v Hobby magazínu? Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si přitom dát pozor. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Prazvláštní zvířata, fascinující pokusy s obyčejným papírem a další zábavné zázraky přírody. ČT2. Příběh francouzského markíze, který se stal jedním ze symbolů amerického boje za nezávislost. Premiéra filmu Lafayette. A ČT Art. Život svérázného grafika a kreslíře Vladimíra Boudníka a jeho neméně slavných a svérázných přátel. Boleslav Polívka ve filmu Něžný barbar. Sobotní večer s Českou televizí.
0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami dopravy Ústeckého kraje, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Litoměřicích se kvůli opravám kanalizace a vodovodu v příštím týdnu uzavře Nerudova a Kořenského ulice. Na Valdštejně v Českém ráji lidé o víkendu uvidí rytířské souboje. Klíšťata budou v následujících dnech aktivnější, upozorňují na to meteorologové. Dnes bude polojasno až oblačno a k večeru může místy pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré dopoledne. Ulice Nerudova a Kořenského v Litoměřicích se postupně uzavřou kvůli opravám vodovodu, kanalizace a plynu. Informovala o tom mluvčí města Michaela Rosypalová. Rekonstrukce inženýrských sítí je rozdělená do 4 etap.
2: První etapa stavebních prací začíná v úterý 7. července a poslední etapa má podle aktuálního harmonogramu skončit 13. září. Objízdné trasy pro řidiče budou vyznačené přímo na místě. Po dokončení rekonstrukce bude v ulicích položený nový asfaltový povrch. Z Litoměřic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
1: Rytířské turnaje a představení uvidí o tomto víkendu návštěvníci hradu Valdštejn v Českém ráji. Každou hodinu je čeká vystoupení šermířského a divadelního souboru Nostra X. Podle Radima Štíchy ze zprávy hradu si lidé můžou prohlédnout i novou stálou expozici barandovských kostýmů, které se objevily v nové pohádce Princezna stokrát jinak. O víkendu se bude po deštích zvyšovat aktivita klíšťat, varují předtím meteorologové. Lidi by proto měli dodržovat preventivní opatření, měli by třeba používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliózu Kateřina Kibicová.
3: Měli bychom na klíšťata myslet, i když se jdeme projít se psem do parku a zvlášť právě v těch městech, protože tam klíšťata podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městě tak jsou klíšťata mnohem infikovanější než někde uprostřed lesa.
1: Podle dat Státního zdravotního ústavu letos ve srovnání s loňskem stoupl počet případů boreliózy na 4násobek. Je to ale kvůli novému systému hlášení od lékařů. Reálný nárůst je podle ústavu mírný. Energetické firmy plánují jen letos do přenosové a distribuční sítě investovat přes 40 miliard korun. Chtějí tak předejít výpadkům elektřiny. Rozsáhlý blackout přesně před rokem postihl velkou část Česka. Například správce páteřní přenosové soustavy ČEPS chce letos investovat asi 13 miliard korun. Plánuje třeba výstavbu nových dvojitých vedení velmi vysokého napětí nebo výstavbu nových rozvoden.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte polojasno až oblačno, od severu se bude na většině území postupně zatahovat a během večera se může místy objevit slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 21 až 24 stupni, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Jestřebí na Českolipsku na silnici u kostela svatého Ondřeje srazilo osobní auto chodce a na dálnici D8 mezi exity na Knínice a Trmice ve směru na Ústí bude během dneška uzavřený levý jízdní pruh kvůli údržbě trávy. Pravděpodobně potkáte pomalu jedoucí auto údržby. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Srnčata, ale také zajíci, ježci, koroptve, křepelky, hadi i hmyz. Ti všichni umírají každý rok na loukách při senoseči. A o tom, co se proti tomu dá dělat a co s tím můžete udělat i vy, o tom si budeme povídat dnes ve světě zvířat.

0: Svět zvířat.
1: Je po 11. hodině a posloucháte Český rozhlas Sever a posloucháte náš tradiční sobotní pořad Svět zvířat. Dnes je u mikrofonu Dagmar Cestrová a hlavně jsou tady naši dnešní hosté. Dnes máme dva hosty a to je Petr a teda Andrea, bych řekla nejdřív dámu, Andrea a Petr Drašnarovi. Ono až 60 tisíc srnčat zemře ročně při moderním způsobu senoseče. A to je údaj, který se dá slyšet v televizi. Změnit to, nebo alespoň zmírnit tu situaci, se snaží dobrovolníci a to jsou právě oni. Hezký den.
2: Hezký den.
3: Dobrý den.
1: No a my si po písnice řekneme, co se s tím tedy vším dá dělat.
0: Svět zvířat.

0: Sobotní dopoledne na Českém rozhlasu Sever a Svět zvířat, to je pořad, který právě posloucháte. A našimi dnešními hosty je Andrea a Petr Drašnarovi. A to jsou dobrovolníci, kteří zachraňují srnčata, jak jsem říkala před chvílí. A já jsem se teď dozvěděla, těsně předtím, než jsme se tady potkali, než jsme začali vysílat, že oni byli dneska na poli. V kolik jste stávali?
1: Tak dneska jsme si trošku přispali a vstávali jsme až ve 4, začínali jsme až o 4:30.
0: Přispali, to znamená, přispali. Že se začíná kdy?
1: Normálně vstáváme o 3:30 a ve 4 už začínáme na poli.
0: Jak to vypadá?
1: Vypadá to tak, že přijedeme na tu lokaci, kterou se dozvíme zhruba většinou den předem, pokud to dobře jde. A pilot s dronem, což tady manžel a ještě jeden kamarád, tak prolítají pole a tam, kde lokalizují ta mláďata zalehlá, tak my jdem s dobrovolníky je odchytit a zajistit, aby je právě nepřijela ta sekačka.
0: Takže vyběháte po poli a manžel stojí někde na kraji a dirikuje
1: sedí
0: ten
1: na židličce.
0: Dron.
2: Já bych upřesnil ten přesný postup. Ještě v době, kdy zde ve vysílání byly babské rady v 5:40, tak jsme byli na té lokaci. Dneska máme za sebou 22-hektarové pole, které naštěstí nevyžadovalo až tak velký zásahy těch našich
0: dobrovolníků
2: jako chodců, myslím. Protože po té inspekci celého toho porostu byly lokalizovaný sice srnčata, ale nacházely se mimo ty sekané úseky, takže a navíc 22 hektarů v kuse je poměrně velký lán, bylo to zhruba kilometr dlouhý pole, takže si můžete představit, kdybychom na tu druhou stranu, kam se vlastně dojet autem nedá, kdybychom tam někoho vysílali, vlastně jsme měli štěstí. Že se to dneska obešlo bez nějakých jako vážnějších, vážnějších zásahů.
1: Ono ve chvíli, kdy to pole je jakoby víc členitý, když jsou třeba louky, my chodíme hlavně převážně oblast Českého středohoří, tak když jsou tam remízky, tak tam, kde ten dron bezpečně nevidí, tak tam to musíme stejně procházet pěšky. Tam ta
2: převisy
1: práce,
2: stromů a podobně.
1: Ano, tam ta práce.
0: Já jsem se chtěla zeptat, kde jste právě byli.
2: No, byli jsme v pádu Českého středohoří přesně tak někdy mezi mezi Milešovkou a Košťálovem.
0: Jo. Úplně v prostřed. Poblíž Litoměřic, Lovosic, dá se říct.
2: To je ta naše lokace, no, ano.
0: No. Vy jste z Třebenic, nebo?
2: Ano, my jsme z historického satelitu Třebenic, přímo z Kololeče.
1: A většina našich dobrovolníků jezdí z Lovosic.
0: Jak jste se k tomu dostali, tady k té práci?
2: To není práce.
0: Ne, teda k tomu dobrý. Ale ona je to práce, jako v
1: tak
0: tom širším, ne zaměstnání, ale jste dobrovolníci.
1: Protože
0: ale
1: my máme dlouhá
0: jak jste se prostě k tomu dostali?
1: Dlouhá léta máme koně a tím, že kupujeme seno, tak občas na nás baliku vypadlo zalisovaný srnčátko. A pak
0: to
1: jsme
0: jako
1: zjistili,
0: asi to drsný pohled.
1: Pak jsme zjistili, že vlastně jsme se o tu problematiku začali dále jako zajímat. Vlastně to souvisí s tím, proč se náš spolek jmenuje Žofinek. Nevím, jestli už to padlo, náš spolek se jmenuje Žofinek. Takže to bylo vlastně jméno toho prvního srnčete, které jsme našli zraněné, posekané, ale přežilo to, podařilo se ho zachránit, takže jsme se ho pojmenovali Žofinek.
0: A vy jste ho našli jak?
1: No, nám zavolal pán, který ho sekl sekačkou a měl seknutou nožičku. Jo, ale vlastně jsme se pak začali pátrat přesně to číslo, co jste zmiňovala na začátku, 60 tisíc ročně zabitých srnčat je bohužel, zdá se to veliké číslo, ale bohužel je to dost reálné. A samozřejmě rok od roku se to trošku liší, ale pohybuje se to kolem tohoto čísla.
2: A tohleto se odehrálo před téměř 10 lety a my jsme postupně začali se starat o ty louky zemědělců, které byly v našem blízkém okolí a fyzicky bez dronu, bez jakýkoliv pomoci jsme je procházeli. Před tím sečením dávali jsme a zkoušeli jsme různé metody, které byly doporučovány od řady lidí a myslivců. Byly to plašiče, byly to jako zvukové, byly to pachové. Plašiče pachové, přesně tak. Zjistili jsme, že vlastně nic z toho nefunguje a dlouhá léta jsme nacházeli vlastně pouze ta posekaná srnčata. A já nevím, trvalo to třeba 5 let. Byli jsme jako bezradní a to nás postupně vedlo k motivaci
0: něco
2: se tomu věnovat víc, dělat s tím něco dál a pochopit a inspirovat se třeba z jiných spolků, který už to nějakou dobu tu zkušenost měli větší a nakonec to vedlo tedy k pořízení dronu s termokamerou.
0: No, říká náš dnešní host Petr Drašnar a my si teď pustíme písničku a pak se k tomu vrátíme.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Srnčata a jak jim pomoct při senoseči. To je téma Světa zvířat na Českém rozhlasu Sever, který právě posloucháte. A našimi dnešními hosty jsou Petr Drašnár, který mluvil jako poslední před písničkou, a Andrea Drašnárová, oba dva dobrovolníci, kteří právě se snaží tu situaci těch srnčat na tom poli, to, co tam to nebezpečí pro ně, zvrátit. A jak to tedy na tom poli vlastně vypadá, proč se to všechno děje?
1: Tak to je asi dobré na začátek říct, že vlastně největší...
0: Na poli, my vlastně řekneme louka. Pole, ono louka. To může být i pole, ale většinou ano. Je to louka, že jo, spíš.
1: My, u nás je to jako v té naší oblasti se to tak střídá, že my chodíme jednak vojtěžky a jednak louky, takže jsou to vlastně pole i louky dohromady. Největší problém je v tom, že vlastně termín, kdy srny kladou, prostě rodí, ale mysliveckým termínem kladou, mláďata se kryje s termínem těch senosečí. Takže prostě bohužel to takhle společně vychází.
0: Od té půlky května?
1: Zhruba od půlky května do půlky července trvá ta nejpalčivější sezóna. V podstatě to mládě má přirozený instinkt. Ve chvíli, kdy ho ta matka nechá na nějakém místě se přitisknout zemi, když se blíží nějaké nebezpečí, nejsou nastavení na sekačky, ale na vlka, na lišku.
2: Na přirozené predátory.
1: Přirozené predátory, ale ta sekačka funguje úplně stejně, takže oni určitě nikam neutečou. Nemá smysl právě žádné moc plašení, protože to srnče...
0: Ono se tam schovává vlastně.
1: Ono se tam schovává, ví, že se musí... My i když ho najdeme, to i vidíte, když jsou to ta mladá mláďata někdy v tom květnu, tak opravdu oni úplně jakoby skamení a tváří se, že tam nejsou. Můžete být prostě půl metru od nich,
0: ano,
1: oni leží.
0: To je ten instinkt.
1: Takže i když se na ně řídí ta sekačka, tak oni opravdu neutíkají. Oni se prostě
2: přilehávají.
1: Pouze se jako trošku přikrčí.
2: Já bych ještě v ten okamžik, kdy se přiblíží ten predátor, ať už je to ten nějaký historický predátor, nebo člověk, nebo právě ta sekačka, tak se velmi často stane, že ty srny samozřejmě ve většině případů zpozorní, upoutají na sebe pozornost právě toho predátora, zobrazí se mu a začnou postupně odcházet, anebo utíkat. Podle toho, jak vyhodnotí
1: oni
2: to nebezpečí.
1: Oni akusticky na sebe upozorní, ty srny tak jako vyštěkávají a snaží se na sebe upoutat tu pozornost, aby odvedli.
2: Takže a i snaží to se toho predátora vylákat z té louky pryč. Na té louce zůstává srnče, přitisknutý, schovaný, jak jsme si řekli, a má ohromně nízkou pachovou stopu a tím, že je v nepřehledném porostu, tím, že nemá téměř tu pachovou stopu, tak je v podstatě neviditelné pro jakékoliv ty predátory. To znamená, tam je ono v bezpečí a ta matka si pamatuje, kde to srnče nechala a potom, když nebezpečí pomine, když ho odvede, tak srna se tam, většinou
0: se tam
2: těm predátorům uteče.
1: A vrátí se.
2: K těm bychom se ještě možná v průběhu vysílání vrátili, ale většině predátorům ta srna uteče a potom se postupně vrací k tomu srnčeti. A když vyhodnotí, že teda to prostředí není teda vhodný, tak ho potom přemístí. Odvede ho třeba jinam na té louce, ano. Nebo na jinou louku, to záleží na tom.
1: A já bych možná k tomu jenom dodala, že nejenom ta srna si samozřejmě pamatuje, kde to srnče nechala, ale i to jednodenní srnče si pamatuje, kde ho ta máma zanechala. To znamená, když se někam vynese ven a nezabezpečí se, tak ono se vrátí zpátky.
0: A to je co to nezabezpečí se?
1: A, ano, to,
0: co
1: je to
0: znamená, jak
1: ano,
0: to vypadá? To,
1: my právě, když to srnče lokalizujeme pomocí
0: toho... Já jsem viděla, prostě to asi lidi znají z televize, že se na ně nemá sahat, že se mají zabalit do nějaké slámy nebo co tam prostě je a někam se odnesou. A tím to ale nekončí,
2: tím je
0: jak je vidět.
2: V ten okamžik, to srnče.
1: Ano, ono to vypadá hrozně hezky, že se to srnče najde, vynese v rukavicích v trávě, aby se nenapachovalo, protože potom by ta srna ho nemusela přijmout zpátky a vynese se někam na kraj toho pole. Tohle, když se udělá, tak je to skoro vždycky zbytečná práce. Je potřeba to srnče zabezpečit, my je dáváme pod bedničku přímo v porostu, to znamená, tak jak to srnče najdeme, tak ho zaklopíme bedničkou, zajistíme kolíkama, označíme pro traktoristu a s našimi zemědělci jsme dohodnutí, že ho obsekají. Takže my na něj vlastně vůbec nešaháme, vůbec s ním nějak nemanipulujeme. Některé spolky dělají to, nebo když ten zemědělec to vyžaduje, že se to srnče teda vynese, ale musí se někde na tom kraji toho pole pod tím stromem dát do bedny a zajistit, protože se tím zamezí tomu, aby se do toho porostu vrátilo a posekalo se.
0: Když se vrátí, tak to zase
1: to je asi to nejdůležitější
0: situace.
1: Jako informace, kterou bychom chtěli říct, že opravdu to vynášení nestačí. Vždycky se musí dát pod bedničku, i když vypadá, že je naprosto nemohoucí a malinký, tak i to jednodenní srnče je schopný se vrátit.
2: A trvá to od minut až po jako několik hodin, kdy ten interval, a byli jsme toho svědky, k tomu návratu dochází.
0: Že se motá teda po tom poli?
1: Ten put je tak
2: že
1: silný,
2: se vrací zpátky do toho pole,
1: že i když tam jezdí už traktory a už je obsekáno, tak i přesto posekaný se to srnče vrátí na to původní místo. Viděli jsme to několikrát na vlastní oči.

0: Naladili jste si Český rozhlas Sever, pořad Svět zvířat a našimi dnešními hosty ve Světě zvířat je Andrea a Petr Drašnarovi z Litoměřicka, kteří chodí ráno místo své práce, nejdřív chodí do práce a místo toho také ještě ráno stávají a chodí na pole, hlavně teď v červnu, už chodili v květnu a budou ještě v červenci kvůli srnčatům. A pokud se jich na něco chcete kvůli tomu zeptat, tak máte možnost zavolat na číslo telefonní 475 212 212. A my už tady totiž máme první dotaz, ten máme na mailu a ten je host zavináč sever.rozhlas.cz a ten dotaz zní, od Tomáše je to dotaz. Chtěl bych se nejdříve zeptat, proč se spolek jmenuje Žofínek, vy jste to tady už trošku říkali, že to je podle toho prvního senčete, které jste našli, a dále k některým polím je horší přístup, tudíž musí váš automobil mít nějaké terénní úpravy a jaké je vybavení toho automobilu?
1: No, já bych rád zmínil, že ano, auta trpí během těch záchranných akcí, obzvlášť ty, co jsou vybaveny výborně na silnici. Ohromnou výhodou pro nás jsou auta 4x4, protože se jednoduše řečeno vydrápeme výš a dál, blíž k těm polím, což může být velmi klíčové. A to právě proto, když si představíme jedno takové typické ráno během sekání, kdy musíme zvládnout třeba 7-8 lokací, kam se musíme přemístit, a na těch lokacích jsou některé louky třeba jako 2-3, ale představme si 7 přejezdů a my potřebujeme se dostat úplně co nejblíž, aby ten, kdo jde fyzicky to srnče zachraňovat, aby se dostal co nejblíž, nejrychleji, nejefektivněji, byl naveden právě tím pilotem pomocí té termovize, aby tam ta akce proběhla ideálně co nejrychleji a bylo zaznamenáno, kde je srnče zachycený, předaný informace tomu zemědělci, který bude sekat, a ve výsledku my se musíme okamžitě přesunovat už hned na další lokaci, protože máme omezený čas, který je daný třeba pracovní dobou, je omezený i tím, že vysvětne sluníčko a začne nám zdehodnocovat obraz na té termovizi a stává se to potom méně efektivní, méně účinné. No ale zpátky k tomu dotazu, co to auto by mělo obsahovat, no, tak výhoda je, když je to teda čtyřkolka a je trošku vyšší to auto a musí mít spoustu místa, protože se tam musí vejít ty bedinky, které používáme na tu záchranu, používáme, my třeba máme na autech rakev, kde máme ještě zajišťovací koliky právě pro ty bedny, tak aby i ty místa, kde jsou ty zachráněný srnčata nebo znehybněný srnčata, tak aby byly lokalizovaný.
0: Znehybněný
1: jako zaklopený bednou. V našem případě zaklopený bednou. V řadě jiných spolků se používá právě třeba kennely, řekněme, jsou to krabice třeba jako pro pejsky, tam to srnče umístějí, když je třeba vynáší. Musí být znehybněný.
0: To je jediné, co funguje. K veterináři, no, co tam mají.
1: Jasně. A potom to auto samozřejmě v té běžné výbavě, tak dron asi nemusím zmiňovat. Pro komunikaci po zkušenostech s našimi českými operátory a dostupností na těch lokacích zjistili jsme, že prostě telefony nefungují, takže minimálně 4 vysílačky na jedno auto, na jednu skupinu, na jednoho pilota, na jeden dron. No a potom samozřejmě rukavice. A to asi nejdůležitější pro ten samotný záchyt a zaklopení nebo zachycení toho srnčete, tak jsou to podběráky. To znamená, že jsme zákazníky rybářských potřeb a tam...
2: Vypadá to trošku zvláštně, když je ráno, někdo nás míjí na silnici a my tam jdeme parta lidí s podběráky, ale opravdu nám to hrozně usnadnilo práci, protože ve chvíli, kdy už ty srnčata jsou trošku pohyblivější a nejdou jenom jednoduše zaklapnout tou bedínkou, tak ten podběrák ušetří třeba 2 hodiny práce, když se vám ho podaří chytit na první dobrou a
0: jinak
2: pak ho tam
0: byste za ním by asi běhali,
2: jo, jinak, že? Právě no. Ano, přesně naháníme a opravdu, když nám uteče, tak je to třeba 2 hodiny navíc potom.
1: Pokud po té lokalizaci srnčete nedojde k tomu jeho zachycení a ono se začne v tom porostu pohybovat v plochách, který byly už dronem prohledaný, tak my ho tam opravdu začínáme hledat znova. A když se prostě přemísťuje, tak je to problematický. Nejenom z důvodu hledat, já jsem docela v pohodě, já ho hledám na tom dronu a za stolik mě to jako netíží. Ale já potom musím přesunovat ty dobrovolníky, oni běhají vlastně za tím dronem, za tím srnčetem a to může trvat
2: opravdu dlouho. V tom středohoří je dost kopců, takže tam potom ty síly docházejí docela rychle.
0: Ten terén je tam takový složitý.
3: Svět zvířat.

0: Český rozhlas Sever a Svět zvířat. Právě posloucháte náš tradiční pořad a posloucháte také naše hosty, kterým je Andra a Petr Drašnarovi, kteří jsou dobrovolníky a kromě svojí práce chodí ještě na louky a na pole, tam zachraňují v létě srnčata. A nejenom srnčata, my tady máme dotaz právě od Jirky. Zachraňujete také hnízdící ptáky, třeba čejky nebo motáky, protože ty hnízdí na zemi, že?
1: Ano, my tady vlastně celou dobu zjednodušeně mluvíme o srnčatech, ale samozřejmě pokud přijdeme na tu lokaci do toho porostu, tak piloti nám hlásí všechno, co jim tam svítí. A jsou to často právě i hnízda. My teda máme zkušenost spíše s bažantními hnízdy, nebo teď jsme nedávno měli kachní hnízdo, skřivánčí hnízdo. A jsou to často taky zajíčci nebo ježci. A kromě srnčat taky hodně, ve hojném počtu a čím dál hojnější taky dančata.
0: A potkali jste také prasátka na poli?
1: Potkali, z těch úplně nadšený nejsme, protože trošku máme z nich strach, ale samozřejmě potkali. Tam je to trošku opravdu už jako nebezpečná situace, protože ta bachyně, která má pod sebou mláďata, je opravdu hodně agresivní, takže jednou se nám i stalo, že jsme museli pilota, tady manžela, posadit do traktoru k traktoristovi a lítal s dronem s traktorem. My jsme autem po posekaném jezdili za ním a vyháněli jsme ty selátka vždycky, když bachyně na chvíli odběhla, takže to byla taková docela vtipná historka.
0: Abyste dostali spole.
1: Protože tam byla jednak ta bachyně s těma salatama, jednak dvě srnčata, které se pořád taky ještě vracely, takže jsme vždycky museli vyběhnout z auta, vyhnat to a zase se skovat do auta, než ta bachyně se vrátila.
2: Zkrátka, no, oni ty malý salátka nebyli jako ochotní opustit ten pruh, který se sekal a každou chvilinčku jsem musel zastavovat toho traktoristu, protože jsme se přiblížili moc blízko k ním.
0: Takže zachraňujete nejenom srnčata, zachraňujete spoustu
2: všechno
0: dalších
2: živé.
0: Zvířat. Všechno živé, co tam
1: i
0: na tom poli
1: je. I jsme
0: je.
1: Už měli na poli taky. No.
0: A on vlastně hyne i ten hmyz přitom. Když se to seká, tak to také. Takže to není nic veselého. Ale pojďme si říct teda něco optimističtějšího, že jsou tady prostě lidé, kteří se snaží tu situaci nějak zvrátit, aby prostě tam ta zvířata, protože jsou jich tisíce, co si to budeme namlouvat, je to takové opravdu smutné číslo. A děje se to dlouho a dlouho. Ale právě ta situace se lepší díky dobrovolníkům. Takže pojďme si říct, jak se stát tím dobrovolníkem, protože třeba nás někdo poslouchá a chtěl by se zapojit.
1: Ano, my jsme tady celou dobu mluvili o dronu, který je opravdu nenahraditelný, ale úplně stejně cenný jako ten dron z Termovizí. Jsou lidé, kteří nám pomáhají. A já bych jim touhle cestou těm, kteří chodí s námi, i těm, kteří se zapojí po celé České republice, chtěla moc poděkovat, protože leckdy jejich jediná odměna je to, že mají dobrý pocit z toho, že zachránili život nevinný. Takže já našim dobrovolníkům moc děkuju, hlavně Renče. A kdyby někdo měl chuť se zapojit, tak je možnost na stránkách Stop sečení srnčat, což je velká organizace z jihu Čech, se vlastně zaregistrovat jako dobrovolník a oni nás tam mají jako všechny regionální spolky nahlášené. Zrovna včera jsme měli schůzku a tam vlastně oni potom podle toho místa, odkud ten dobrovolník je, když bude třeba tady z Ústí nebo z Litoměřic, tak oni ho potom přidělí k té nejbližší regionální skupině, předají kontakt a my už se s nima potom skontaktujeme. Určitě bych jenom chtěla apelovat na to, aby se nikdo nepouštěl na vlastní pěst do nějaké záchrany, vždycky po koordinaci s nějakým už zavedeným spolkem nebo s mysliveckým spolkem.
0: Protože tam je asi zapotřebí ta výbava, ale i ten dobrovolník asi něco potřebuje. No já si představuju hlavně gumovky třeba.
1: Ano,
2: ano, ale jsou to hlavně ty zkušenosti získané těma záchrannýma akcema se spolky, který už nějakou dobu působí. My jsme měli ohromnou zkušenost a troufám si tvrdit, že díky tomu, že v loňském roce se nám podařilo hodně dobrovolníků u nás přivítat, tak oni se postupně jako rozprchávali, bylo to tady ze severu Čech, oni se postupně jako rozprchávali a vraceli domů do těch lokací jako Ústí nad Labem, Teplice. Já netvrdím, že tam do té doby, nebyly žádné spolky, ale například ti dobrovolníci potom zakládali a nebo se snaží založit ty spolky.
1: Je to hlavně
2: sebe.
1: O tom jakoby know-how těch vědomostí, že třeba aby si prostě člověk nadšenec z radosti nevzal sebou psa, protože jakoby necvičený pes na tom poli nadělá obrovský škody. Takže bych chtěla i apelovat na posluchače, aby prosím teď nebrali do přírody psa na volno. Je to opravdu hrozná frustrace, když strávíte x hodin na poli a pak vidíte, jak si někdo jde vyvenčit pejska na místo, kde máte odklopený akorát čerstvě srnčata.
2: Na volno.
1: Na volno. Jako, no.
2: Berete psy, ale ne, ne na, volno. Na volno.
0: Ne, já do lesa doporučuju, to tady i ve světě zvířat často říkáme, prostě když do lesa.
1: Ono to je i ze zákona povinné mít psa jako na
0: dlouhé, tak ať mu dají dlouhé vodítko, třeba 10 metrů stopovačku, ale prostě ho mají zajištěného a nikam jim neodběhne. Mm-hmm. To je taková.
1: Je to i ochrana toho psa, protože jim ho jinak nesejme, jim ho divočák.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever, Svět zvířat a naši dnešní hosté Andrea a Petr Drašnar a povídáme si o tom, jak se zachraňují, jak dobrovolníci, mezi které patří, zachraňují při senosečích zvířata z polí a že to nejsou jenom srnčata. Jsme si řekli před chvílí, že to je celá škála těch zvířat. A také jsme si řekli, jak se může člověk stát dobrovolníkem, že by se teda mohl přihlásit přes tu, je to webová stránka, i stop sečení zvířat, to tam najde. Sečení srnča, děkuju za úpravu. A tam najdete, nebo tam se můžete přihlásit a oni zkontaktují podle vašeho bydliště někoho blízko a tam se můžete přihlásit. Ale dobře, tak já se třeba nemůžu vydat na to pole, protože dejme tomu, mám nějaký zdravotní handicap nebo něco, můžu pomoct taky. Je taky nějaká pomoc?
1: Tak aktuálně, když se někdo podívá, zajímá ho tato problematika a chtěl by pomoct libovolnému spolku, tak vždycky v podstatě na platformě

0: přímo na tu stránku Stop sečení srnčat, anebo můžu někomu zavolat třeba a on mi poradí, jak pomoct finančně, aby jsme to zjednodušili, protože dejme tomu, když to bude nějaký starší člověk, tak ten se nám nebude pátrat na netu třeba. A nebo bude, ale někteří to zvládnou úplně snadno, ale někomu to třeba
1: dá. Asi záleží na tom, jestli ten člověk chce přispět jako regionálně, protože někteří lidé mají vztah k tomu místu, kde třeba bydlí.
0: Ano.
1: Takže potom si najít tu regionální skupinu přes ty stránky Stop sečení srnčat.
0: Tam je přehled.
1: Tam je přehled všech těch skupin. A pokud je to vyloženě jakoby jenom v zájmu té problematiky celkově, tak klidně na Stop sečení srnčat, což je jako největší asi organizace, která to dělá v České republice.
0: No, když se veme, ono je to na jednu stranu smutné tím, že se to vůbec děje, že se to vůbec musí dít. Řekněte mi, kolik vás vlastně je, kolik vás pomáhá, nebo kolik vás třeba na to pole ráno vyrazí?
1: Tak dneska...
0: Nebo na tu louku, to je jedno.
2: Zmínili jsme naše počátky, které byly jednočlené.
0: Říkáte 10 let zhruba zpátky.
2: A tím před těma 10 lety...
1: chodila úplně sama, pak se manželovi mě zželelo, začal chodit se mnou, takže jsme chodili ve dvou.
2: A pak už jsem fyzicky nemohl, tak jsem koupil první dron, protože jsem si myslel, že ze vzduchu pomůžu třeba víc. Ovšem vlastně z finančních důvodů byl bez termovize, takže pak jsme pochopili teda, že termovize je to jediné řešení, takže jsme pořídili dron s termovizí a postupně jsme se rozšiřovali.
1: Ano, a vlastně ve chvíli, kdy my jsme spouštili loni tu sbírku, tak jsme se dostali do povědomí veřejnosti a začali se hlavně teda z našeho gymnázia, kde pracuji, tak se začali hlásit studenti a hlavně jejich rodiče.
2: Gymnázium Lovosice.
1: Ano, Gymnázium Lovosice. Takže díky tomu vlastně jsme nabrali dobrovolníky a můžu teď úplně s čistým svědomím říct, že bez nich bych to už teďko nedávala, tak jak to dáváme teď. Takže ještě jednou moc děkuju.
0: Ale kolik vás, já jsem se ptala, kolik vás tak
1: dneska
0: je?
1: dneska nás bylo 7.
0: Na poli 7 a jinak 7. Ta skupina je
1: ta WhatsAppová skupina má jako hodně členů, protože jsou tam i členy jakoby z jiných skupin, třeba kteří chodí pomáhat jinde, ale standardně nás jakoby na různě na přeskáčku chodí 10-15.
0: Ideální. Myslíte, že se to zlepšuje ta situace, nebo je to pořád tak na stejno?
1: Situace se zlepšuje v tom, že se už víc i ta veřejnost je edukovaná, myslím si.
0: Vzdělaná tedy.
1: Ano, vzdělaná. A i někteří zemědělci lépe spolupracují. Neříkám, že všichni, ještě to má své rezervy, rádi bychom, aby spolupracovali všichni. Oni mají teda taky zákonnou povinnost, ale často ji nedodržují. Ale jakoby i ti lidé o tom vědí víc a víc mají chuť pomáhat, takže
0: to znamená,
1: si, že, to
0: že ty zemědělci nahlašují, že víc než dřív, já vím, že byly stížnosti, že nenahlásili, no, že vyjeli a tak dále.
1: Ano, to se nám děje jako každoročně, stalo se nám to i letos znova opakovaně, přestože jsme toho konkrétního zemědělce žádali o to, aby to nahlásil a stejně to nenahlásil, pak je to úplně zbytečná jako smrt a vlastně i právně postižitelná, jakoby, jo, kdyby šlo do té krajnosti, tak se dá takový to člověk jako nahlásit a může přijít o dotace a může dostat až milionovou pokutu za to, že to nenahlásí. Ale ne nám jako spolku, ale myslivcům. Ale víme, že to nehlásil.
0: To jsem se chtěla ještě zeptat na poslední chvíli, ale takže myslivci spolupracují. Oni se nám totiž už přiblížil konec našeho pořadu, bohužel. On je to neuvěřitelně zajímavé téma, mohli bychom si tady povídat hodně dlouho a doufám, že tady nejste naposledy, ale já se bohužel, protože se nám blíží 12. hodina, musím s našimi dnesními hosty rozloučit. Takže děkuju za to, že jste přišli, že jste se bavili, že jsme si tady povídali, že jste řekli něco důležitého našim posluchačům.
1: My moc děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání a doufám, že jsme někoho třeba inspirovali.

Blíží se 12. hodina a to na Českém rozhlase Sever znamená jediné, že teďko budou následovat zprávy a po nich vaše oblíbené písničky na přání. Dnes to bude s Mirkem Tartárkem a hezký den přeje od mikrofonu Dagmar Cestrová.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Krušných horách na Ústecku a Karlovarsku vědci začínají mapovat místní ryby. Na hrad Bezděz se vrátila černá Madonna Montserratská. Přibližně pětina lidí v Česku šla do penze jako nezaměstnaná. Do večera polojasno až oblačno, k večeru může místy pršet, teploty dnes do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Vědci zahajují v Krušných horách tříletý projekt, během kterého zmapují místní ryby. Cílem je získat přehled o stavu ryb v horských tocích a najít cestu, jak pomoci populacím, které žijí ve špatném prostředí. Jaká místa odborníci pro výzkum vybrali, přibližuje vedoucí projektu Petr Blabolil z Biologického centra Akademie věd.
2: Je to 40 lokalit na české straně, 40 lokalit na saské straně a jsou tak, aby postihly právě celý ten grad, zejména nadmořské výšky, takže někde je zhruba od Hřenska, který je nízko položený až po opravdu vrchové partie Krušných hor.
1: Výsledky měření poslouží k vytvoření teplotních modelů, které pak vědcům umožní účinněji chránit vodní prostředí v Krušných horách. V kapli hradu Bezděz právě teď začíná svěcení sochy Panny Marie Montserratské. Jde o kopii tzv. Černé Madony, kterou do někdejšího kláštera v roce 1666 přinesl řád benediktínů. Originál je ze dřeva, kopie z Labského Pískovce, říká kastelán Bezdězu Kamil Seidl.
3: Pak po zrušení kláštera byla přenesena do kostela. Tak jsme oslovili akademického sochaře pana Milana Váku, který mimo jiné dělal sochy na Karlově mostě.
1: Zhruba pětina Čechů chodila do penze z úřadu práce. U předčasných penzích jsou to dokonce dvě pětiny. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce, která se zaměřila na roky před COVID-19 a zkoumala motivace lidí k předčasnému odchodu do důchodu. Nejčastěji se lidé do evidence úřadu práce hlásili zhruba rok před penzí. Podle analýzy tento postup část z nich zvolila kvůli finanční podpoře od státu, která jim pomohla překlenout zbývající čas před penzí. Dřívější konec kariéry často urychlovaly i zdravotní problémy. Ukrajina při útoku na Petrohrad a okolní Leningradskou oblast zasáhla přístav a energetickou infrastrukturu. Oznámili to tamní úřady. Údery pak na sociálních sítích potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Napsal, že síly zasáhly přístavní ropnou infrastrukturu, která generuje příjmy pro ruskou válku, a taky důležitý vojenský cíl Kronštadt. Ten je od ukrajinských hranic vzdálený přes 850 kilometrů.
0: Počasí.
1: Do večera oblačno až zataženo, později odpoledne a večer od severozápadu čekejte i déšť. Teploty od 18 do 23 stupňů, na horách dnes do 17 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Problémy čekejte na silnici 1/6 u Lubence. Hasiči likvidují nehodu dvou osobních aut s požárem vozu. Silnice je uzavřená. Nehoda osobního auta, které narazilo do stromu, omezuje provoz na silnici 1/13 na okraji Bíliny mezi čerpacími stanicemi Orlen. A na silnici 118 u Mšeného Lázní před odbočkou na Ředhošť pozor na nehodu s přívěsem převráceným na silnici. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

0: Tolik pro pěkné víkendové poledne další z písniček, které nestárnou. To byla skupina Kamelot a Pálava. Od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Miroslav Tartárek. Dobrý den všem a pojďme si také hned osvěžit kontakty do studia a do písniček na přání. Tak telefon sem k nám, sem ke mně, ten má i dnes číslo 475 212 212 a jak je zvykem, o písničku si také můžete napsat, buď že pošlete SMSku tu na 90 011 04, tvar musí být takovýto, první slovo zahrajte, mezera a potom text vašeho zkazu. No a napsat si také můžete na e-mail, to na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tady kontakty a teď už je tady ta první písnička na přání, mám tady tu písničku k SMSce. Dobrý den, prosím zahrajte od Pavla Bobka písničku Dálniční hlídka a bylo by to pro Marcelku do Neštěmic a také Maruškám do Chomutova a Děčína. Děkuju moc, Marie ze Šestajovic, a tady je písnička.
1: Mé jméno je Joe Roberts,

noc jako každá jiná. To jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších zní mi to hlášení a rozkaz, že mám tam je.

0: za co bych stál.
1: Pavel Bobek a Dálniční hlídka, jsou tady písničky na přání a já už tady mám na telefonu nachystaný ten první telefonát po 12. hodině. Ve vysílání srdečně vítám posluchačku Hanku z Úval u Prahy a vás zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den vám, pane Míro, i všem vašim věrným posluchačům.
1: Já moc děkuju.
2: Dneska jsem vybrala písničku, která se dlouho nehrála, ale vzhledem k tomu, že se mi vrátila z dovolení moje dobrá kamarádka Vlastička z Prahy, kterou tímto pozdravu a posílám jí to, a je opálená teda pomalu jak černoška. A tak jsem si říkala, přivezla mi nějaký maličkosti, tak jí za to moc děkuju, takže tu písničku jsem vybrala jakoby prostě i pro ní, ale hlavně taky pro Alenku a Petra ze Stehelčevse, který tímto krásně zdravím, a pro Karla Dopěchovic a všem vašim věrným posluchačům, který poslouchají vaše krásné rádio.
1: A také vám, a vybral jste, když je léto, tak jednu letní vzpomínkovou z 90. let, Mr. President, a tady je Coco Jumbo. Tak se ho pojďme užít, tedy tu písničku, a vy také užívejte léta a zase někdy naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.

0: Coco Jumbo, Mr. President, písničky na přání, nás čeká hned další telefonát. Ten je z Ústí nad Labem Neštěmic a ve vysílání vítám a paní Marcelu. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Míro, já vás zdravím a vítám po dovolený.
0: Děkuju moc. Tak my v tom zahraničí zůstaneme, ale z Německa se přesuneme do Velké Británie za jedním sirem. Je to tak?
1: Ano.
0: Tom Jones nám bude zpívat písničku Green, Green, Grass of Home. Komu tu písničku zahrajeme? Povídejte.
1: Zahraju ji. Nejdřív zdravím vaši maminku.
0: Že moc děkuju.
1: Nemáte zač? Tak bych ji poslala Helče do Litvínova, paní Marušce do Šestajovic, teď jsem ji slyšela, a Jarušce a Dominice do Ústí nad Labem.
0: Dobře.
1: A jinak zdravím celou naši partu, s kým si dáváme hrát, a pro ty lidi, kdo jim nikdo nenechá zahrát.
0: Tak i pro ně bude zpívat Tom Jones a samozřejmě já vám děkuju za zavolání, mějte se krásně a zase někdy u nás ve vysílání. Naslyšenou.
1: Já vám taky děkuju a naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tom Jones a Green Green Grasso Home jsou tady písničky na přání. Vy posloucháte Český rozhlas Sever a ve vysílání opět nebudu sám, protože na telefonu už je nachystaná paní Marie z Kamenického Šenova. I vám přeji dobrý den.
1: Děkuji, dobrý den všem posluchačům i vám do redakce.
0: Děkujeme moc. Tak vy jste vybrala písničku od skupiny Dire Straits, Ticket to Heaven, je to tak?
1: Ano, ano.
0: Tak ji tam mám nachystanou a komu ji pošlem, komu ji věnujeme?
1: Tak tuhle tu písničku posílám všem věrným posluchačům i vám do rádia.
0: Děkujeme.
1: A jen tak pro radost a vám mnohokrát děkuji.
0: A vám také pro pěkné léto a pro pěkný prodloužený víkend. Mějte se fajn.
1: Děkuji.
0: A naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: přání skupina Dire Straits a písnička Ticket to Heaven. S vámi je Český rozhlas Sever a v písničkách na přání se s tou další skladbou také podíváme do našich domácích hudebních luhů a hájů. No a také se podíváme hned na telefonní linku, kde v tuhle chvíli je nachystaná Martina z Lovosic. Martino, zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, Míro, chtěla bych se nechat zahrát od holek, jak jsme se domluvili.
0: Ano, bude tam, písnička si senzační, tak se to jmenuje.
1: Ano.
0: A komu zahrajeme?
1: Pro moji tetu, která měla tenhle týden narozeniny. Pro mýho přítele.
0: Ano.
1: K vám do rádia.
0: Děkujeme.
1: A bylo by to všem.
0: Dobře, a taky Martině, jo? Ať se vám hezky poslouchá. Tak tady jsou holky.
1: Děkuju.
0: A zase někdy u nás. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: dobrou náladu, holky a písnička si senzační. Jsou tady písničky na přání, budou tady zhruba ještě 25 minut. Pojďme se tedy věnovat dalšímu z vašich telefonátů. Ten je z Ústí nad Labem ve vysílání. Vítám paní Marii. Dobrý den vám přeji.
1: Dobrý den.
0: Tak vy jste mi tady říkal, že byste ráda zaspomínala se skou písničkou Václava Neckáře. Tak na koho budeme vzpomínat?
1: Budeme vzpomínat na manžele, který mi letos zemřel. A měl hrozně rád Neckáře.
0: To bych chtěla,
1: aby mu zaspíval.
0: Ano, ano, vy jste mi tady říkala mimo vysílání, že jsme spolu chodili do školy. Je to tak?
1: Chodili spolu. Tady v Ústí. On byl tady starší, ale chodili do stejné školy.
0: Aha.
1: Tak vždycky mi to tady povídal, říkal, no, s tím jsem chodil do stejné školy, takže bych mu chtěla tam nechat zahrát.
0: Vybrali jsme spolu písničku Oči koní, ta je moc hezká, tak tady je Václav Neckář, vám ať se hezky vzpomíná a hezky poslouchá. A naslyšenou zase někdy.
1: Naschledanou.

písnička, která nestárne ve vysílání Českého rozhlasu Sever a jeden z největších hitů Petra Nováka z roku 1967, písnička Povídej. Stále jsou tady také písničky na přání, za námi velká řada vašich telefonátů, pojďme se tedy také podívat, o co pěkného si k nám píšete, třeba e-mailem, hned tady jeden přečtu. Dobrý den, srdečně vás zdravím ze Železného Brodu, touto cestou bych vás chtěl požádat o zahrání ve vašem rádiu, a to prosím o písničku od Karla Gotta a Charlotte Eligotové Srdce nejasnou. Je to na zahradu pro všechny účastníky oslavy, která se zde koná. Všem přeji pěknou zábavu, dobré pití a jídla hodně, co tu je. A že je opravdu tady hodně jídla. Poděkování hlavně patří naší babičce Aleně. Za zahrání děkuje František Matějka. Tak zdravíme na zahradu a posíláme tuhle písničku.

kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: bude zpívat Valdemar Matuška, můj oblíbený zpěvák.
1: Ano.
0: A písnička se jmenuje Santiano.
1: Ano, máte pravdu.
0: A já jsem ji taky opravdu dlouho neslyšela, tak jsem si řekla, že si ji ráda poslechnu taky.
1: Já už jsem ji zapomněl dokonce, tak si ji rád připomenu. Komu zahrajeme tu písničku?
0: No, tu písničku já bych poslala dneska Hance a Hinkovi k Teplicům. Haničce, básničce s Harem, ale ty nevím, jestli budou poslouchat, protože tam dneska mají na návštěvě děti.
1: Aha.
0: Ale potom ještě bych to poslala Stehelčovákům. A za toho, za Hanku a toho z Bíliny bych byla docela ráda, kdybyste to ještě, kdybych to poslala tomu Karlovi z Jižního Města, toho už jsem dlouho neslyšela.
1: Ano, z Prahy od vás.
0: Asi se nemůže dovolat. No.
1: Je to možné. Tak písnička je pro vás, ať máte krásný prodloužený víkend a zase někdy štěstí, až k nám třeba do písniček na přání budete volat. No ale teď...
0: Až začnete od příštího týdne, tak zase začnu.
1: Tak písnička je nachystaná, Santiano, Valdemar Matuška a ať se hezky poslouchá. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, Mirečku.

0: Santiano, Valdemar Matuška, jsou tady písničky na přání. Důkazem toho, že máme i mladší posluchače, je ten další telefonát. Ve vysílání vítám Jirku z Děčína. Jirko, ahoj.
1: Dobrý, to je Jiří Walter z Děčína. To je ta písnička B pro mamku Alenku.
0: Ano, že ji zdravím.
1: Jo, pro ségru Elišku a hlavně pro tátu Jiříka, protože to je tady se písnička se mu líbí.
0: Jo, takže ho zdravíme také, no a samozřejmě i pro tebe, ať máš krásné prázdniny, jo? A ať se máš dobře a zase někdy zavolej. Ahoj.
1: Naschle.

A písnička, paráda, pomalu se nám blíží 13 hodin, tak ještě jednu písničku na přání zvládneme. Ní tady mám SMSku. Dobrý den, najdete tam od skupiny Beatles písničku Little Child. Bylo by to pro mě a pro všechny pamětníky. Děkuji, Karel z Děčína. Našel a posílám.

0: Tolik tedy na přání rok 1963, skupina Beatles a Little Child. No a jsme ve finále. Písničky na přání končí, za chviličku bude 13 hodin, budou tady zprávy a po nich už začíná pořad Zámecké léto, aneb jak se žije na šlechtických sídlech dnes. A po 14. hodině se na vás u pohodového odpoledne těší Mirek Tartárek. Tak zatím naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami dopravy Ústeckého kraje, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Skansen v Zubrnicích na Ústecku dnes pořádá druhý ročník akce Jak se dříve hrálo. Ústí nad Labem plánuje stavbu sportovní haly pro tréninky mládeže. Bourací práce na mostě silnice R35 i od dnešní noci uzavřou kruhový objezd k liberecké nákupní zóně. Do večera polojasno až oblačno, k večeru může místy zapršet, teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Ve skanzenu v Zubrnicích na Ústecku se dnes koná druhý ročník akce s názvem Jak se dříve hrálo. Návštěvníci si můžou vyzkoušet hry, které bavily jejich rodiče i prarodiče. Podrobnosti ze skanzenu má z místa reportérka Kateřina Kučerová.
3: Návštěvníci si zkoušejí například chůzi na chůdách, tlučení hrnce, tlačení káči, skákání panáka nebo gumu. Zároveň si připomínají, jak se lidé dříve bavili na venkově, především zpěvem a tancem za doprovodu kontrabasu. Program je určený jak dětem, tak dospělým a končí v 16 hodin. Ze Zubrnic na Ústecku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: A do Zubrnic se podíváme i v dnešním odpoledním vysílání. Ústí nad Labem chce postavit víceúčelovou sportovní halu, která by sloužila hlavně pro míčové sporty. Ve čtvrti Bukov by v hale měla trénovat zejména mládež a děti. Radnice teď nechává zpracovat projektovou dokumentaci. Informoval o tom radní Jiří Horák z Hnutí ANO. Hala by měla být hotová v roce 2028. Kvůli bouracím pracím na mostě na průtahu Liberce bude i dnes večer omezený provoz na okružní křižovatce směrem k nákupnímu centru Globus a do průmyslové zóny Sever. Omezení by dnes, stejně jako zpátku na sobotu, mělo začínat v 18 hodin a trvat do nedělních 8 hodin ráno. Bez uzavírky by nebyla zaručená bezpečnost řidičů projíždějících pod mostem. Více řekl ředitel libereckého závodu v ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
4: Máme v tuto chvíli obě dvě římsy, to znamená dneska už vidíme skrz most do ty dutiny a začínají práce jak na zaměření průběhu výstuže, tak přípravné práce na tom dodatečném předpětí.
2: Sport.
1: Fotbalisté Argentiny postoupili do osmifinále světového mistrovství. V Miami porazili Cap Verde 3-2 po prodloužení. V dalším kole je čeká Egypt. Ten v Dallasu vyřadil Austrálii po remíze 1-1 a vítězném penaltovém rozstřelu. Úvodní kolo play-off zvládla taky Kolumbie díky výhře v Kansasu 1-0 nad Ghanou. Večer začínají osmifinále.
2: Počasí.
1: Do večera oblačno až zataženo, později odpoledne a večer od severozápadu čekejte i déšť. Teploty od 18 do 23 stupňů, na horách dnes do 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 dejte pozor, za 38. kilometrem ve směru na Prahu stojí tam odstavené nákladní auto. Na silnici 118 u Mšeného Lázní před odbočkou na Řidhošť stále omezuje provoz nehoda s přívěsem s koňmi převráceným na silnici.
5: Ještě tam jsou furt, no, takže to bude kivadlově, ale už pustili to. I to auto tam už není, to tam akorát technika těch hasičů.
1: Problémy čekejte také na silnici 1/6 u Lubence. Hasiči stále likvidují nehodu dvou osobních aut s požárem. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
6: Vítám vás a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: František Kinský se už podruhé rozhodl, že nám představí šlechtické rodiny, soukromé majitele historických rodových sídel a krásné zámky, které můžete přes léto sami navštívit. A jak už zpíval Stanislav Hložek, těch speciálních návštěv zámků bude celkem 9.
1: Zámecké léto.
0: A začneme u něj doma. V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě, já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
0: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My Kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
0: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje, jak překvapivě, Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
0: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to Vchynčtí na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek Vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
0: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
0: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než táty?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
0: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 metry. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
0: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
0: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
0: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
0: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
0: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
0: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty kavriáni byli 4 bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
0: A proč jste to koupili vy?
2: Protože Kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl 4. kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků,

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemný. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně. To jo, a to bylo to klasický, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše, takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá. A současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč, jako cák, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem za život zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se Inety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohodle týče, že to celý přežila bez mindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn. Další v pořadí, to ten řekl, jsi spadl z Višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba takový trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako mě kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začala generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový určitá míra hluku jakási. Jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece, a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ta matka, šroubomatka, jo? A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a ta musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říká, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. A u svého rodinného sídla pořádá i různé kulturní akce. Na konci července to bude třeba novozámecké hudební léto s koncertem se slavnými sbory z oper a Carmina Burana. A na konci prázdnin, v sobotu 29. srpna, bude v Zámeckém parku probíhat Food Festival, na kterém se s velkým programem a autogramiádami VIP osobností představí také pochoutkový rok Českého rozhlasu. Říkám si, má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlon, jak se tomu říká, to je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlon a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlon, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlon, samozřejmě, i pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit s bandaskou, šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.

0: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
1: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
0: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
1: Myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
0: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
1: Podle stání bych řekl až do 10.
0: Je to nějaká místnost bez oken?
1: Ne.
0: Propukl tu někdy požár?
1: Zaplať pánbu, ne.
0: Ani historicky?
1: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
0: Kolik tu máte schodišť?
1: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
0: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
1: Na cokoliv.
0: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
1: Ano. V době, kdy se stavil, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
0: Měl jste strach?
1: Ne, okolo bylo lešení.
0: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
1: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
0: Jste trochu i zahradník?
1: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
0: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
1: Hrubosrstý jezevčík.
0: Jak to vzniklo?
1: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička, ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
0: Do kterých míst se bojíte chodit?
1: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
0: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
1: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
0: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
1: Tak ať si ji dají kam chtějí.
0: Kde to nejvíc klouže?
1: Po Kaiserbartu dolů.
0: Kde máte na zámku televizi?
1: Nemám.
0: Který strom v parku je nejstarší?
1: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, které už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park byl založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200letý platan stojící v louce.
0: Kolik je na zámku obrazů?
1: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom Navrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
0: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
1: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
0: To je šťastný číslo?
1: No právě proto.
0: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
1: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
0: Provedete i nás?
1: Zcela určitě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo kdy který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal.

0: Ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Zamířili jsme do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha. Prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Nový zámek stojí uprostřed krásného anglického parku nad srázem nad řekou Orlicí. A před jeho kdysi hlavním průčelím, dnes obráceným na východ, najdete i velkou kašnu nebo jezírko, jak to nazvat.
2: To je výmysl mé babičky.
3: Babička milovala vodu, plavání nebo?
2: Já nevím, asi mám pocit, že se někde inspirovala, nebo jí to přišlo takový zvláštní, že ta terasa, protože vlastně za tím jezírkem už je přirozená terénní vlna a to se vlastně tady ta terasa vyšší v toho údolí, se prudce láme dolů na úroveň té řeky, což je divoká Orlice, a taky to přišlo tak jako určitě, že by to mohlo hezky vypadat před tím domem.
3: Babička byla zakladatelkou dnes tolik populárních hotelových bazénů s takovým, jak říkají, nekonečným horizontem.
2: Přesně tak. Úplně to tak vypadá. Ano, ona je první, která postavila bazén s nekonečným horizontem.
3: A ten vodotrysk, co tam máte, ten byl z té doby taky, nebo?
2: Ten vodotrysk tam samozřejmě byl a teď zrovna tryská, nebo ne tryská?
4: Tryskal.
2: Takže on byl součástí toho celého už od samého začátku. Nebyla to jenom ta klidná voda, je ta spodní, ta čeřená voda je ta horní.
1: Zámek v Kostelci nad Orlicí můžete navštívit během léta denně, kromě pondělí od 10 do 17 hodin. A když budete mít štěstí, provede vás i někdo z rodiny Kinských a ukáže vám 14 krásných místností. Jednou z těch nejtišších je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Která kniha je tou největší?
2: Největší kniha, tak velká, je zcela určitě Cesta po horním a dolním Nilu od francouzského akademika Devona. Devon byl předsedou Francouzské akademie věd v době Napoleonovy a doprovázel Napoleona na jeho cestě do Egypta. Cesta na válečné výpravě do Egypta. A při té příležitosti viděl jako poprvé egyptské památky, tak se zamiloval do toho, že to všechno, co bylo vidět, on nekopal, ale co bylo vidět, tak zaměřil, zakreslil, tedy nechal a velké množství těch egyptských památek odvezl do Francie, proto má Louvre jednu z největších sbírek staroegyptského umění vůbec na světě, což je právě ta věc toho Devona. Egypťani mu to, myslím, až doteď nemůžou zapomenout. No a to jsou docela řádně těžké a řádně velké knihy. A navíc jsou mimořádné tím, že to je první vydání z roku 1802. A kam moje paměť a kam má představa o historii rodiny vede, tak fakt nemám tušení, koho napadlo si koupit v roce 1802 první vydání této Devonovy cesty po horním a dolním Nilu.
3: Byl to někdo z učitelů, kdo chtěl, aby budoucí mladý Kinský ovládal historii?
2: Nedovedu si to představit. Opravdu netuším, pro mě je to takový naše tady zámecký zjevení.
3: Musí tady vážit opravdu několik kil, odhaduju, a rozměrově, no tak kolik to může být? To je tak aspoň 50 na 80 cm?
2: No myslím tak zhruba 50 na 80, když bude zavřená. Rozložená, má jako rozevřená, má poctivý metr.
3: To vám zabere běžný stůl doma?
2: Je to kniha jako stůl, tak bych to řekl.
3: Když vidím i zbraně tady, napadá mě, zažili Kinští někdy v historii i takové ty souboje? Že někdo urazil, někoho vyzval?
2: Já dokonce vím, že můj že při nějaké příležitosti dokonce byl i můj děd.

0: dědeček vyzván k souboji, což znamená patrně v té době, když byl jednoročním dobrovolníkem, mladí rozdivočelí důstojníci. A on ten souboj odmítl. Jako ano, ono se dalo přijmout výzvu a nebylo nikdy nutné jako po sobě opravdu střílet, protože v podstatě jste nestratil čest, pokud byste k tomu souboji přišel a jak vy, tak váš protivník vystřelí do vzduchu, to je v pořádku. Zúčastnil jste se souboje.
1: Co bylo důvodem toho druhého na souboj vyzvat tehdy?
0: Blbost, v mnoha případech naprostá blbost, ale helejte, existuje jeden, který bohužel nevím, kdo to byl, ale vím, kdo teda byl vyzván na ten souboj. A to byl taky, když to člověk říká teďka, tak jako je to opravdu úplně nesmysl. Jako. Kvůli tomu se člověk neměl ani poprat. Dámy, jak jistě víte, to je někdy taky ještě před první válkou někdy. Tehdy bylo naprosto běžné, že na plese jste měl takzvaný taneční pořádek a tam jste se mohl zapsat, že ty orchestry hrály podle toho tanečního pořádku a vy jste se do toho tanečního pořádku zapsal na tanec k té mladé dámě na tehdy a na tehdy. A protože to byly tak jako, někdy to byly deníčky, tak ty dámy si tam třeba od těch pánů nechali něco vepsat. A jeden z těch pánů byl Lobkovic a napsal tam heslo Lobkoviců, pomni popel seš a popel budeš, jo. Ta dáma jako do toho hleděla, říká, že samozřejmě nerozuměla česky, se zeptala, jako co to znamená a přiskočil právě ten jehož jméno mě vypadlo, můj otec by ho věděl, tak jako známý vtipálek a ten říkal, kontesko, já vám to přeložím a přeložil to do němčiny a řekl, ich bin ein Popel und wer immer ein Popel sein. A v němčině popl znamená suché z nosu, že jo? Takže ten Lobkovic se samozřejmě okamžitě vyzval na souboj, že jo?
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Ta slova dokážou obsáhnout tolik věcí a myšlenek. František Kinský při nich často myslí nejen na svou rodinu, blízké, ale na Čechy vůbec. Co by jim přál, aby jim bylo dobře?
0: Víte, že to je hodně těžká otázka, protože samozřejmě, že si všichni strašně přejí, aby se měli dobře. A já bych jim samozřejmě přál, aby se měli dobře. Já doufám, že se budou mít dobře. Ale musí si uvědomit, že to nejde samo. A já přeju Čechům, aby pochopili, že nemají věřit každému slibu. Protože slib, to vás nic nestojí. Ale dar vás něco stojí. A na dary musíte mít.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v naší zemi. Příslušníci se do našich dějin zapsali zvlášť jako mecenáši věd, umění a důležitých národních institucí. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak, jak to dělá dnes František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich rodová sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Po deštích budou v Česku aktivnější, klíšťata varují před nimi meteorologové. V Mostě pokračuje modernizace kulturního domu Repre, dělníci osazují nová okna. Proti sjezdu německé strany AfD ve východoněmeckém Erfurtu demonstrují tisíce lidí. Do večera polojasno až oblačno, k večeru může místy pršet, teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Meteorologové varují před klíšťaty. Na většině území je jejich aktivita na čtvrtém stupni z pěti. Znamená to vysoké riziko a situace se v příštích dnech ještě zhorší. Upozorňuje na to Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo dole na jihu Čech, České Budějovice a okolí Vysočina. Souvisí to trošku jako i s tou teplotou a se srážkama. Čili my jsme teď měli takový suší období.
2: Lidi by proto v příští dnech měli dodržovat preventivní opatření, měli by používat repelenty a po návratu domů z přírody by se měli vždy důkladně prohlédnout. Skoro 45% lidí nakažených klíšťovou encefalitidou bojovalo s jejími následky ještě půl roku po prodělání nemoci. Ze studie, kterou zpracovala infekční klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, také vyplynulo, že pacienti měli nejčastěji problémy s bolestmi hlavy nebo s poruchami paměti a koncentrací. Lékaři v Česku v každém roce evidují několik stovek nakažených. Modernizace kulturního domu Repre v Mostě se podle vedení města blíží do finální fáze. Práce za zhruba 1 miliardu korun začaly v dubnu před 2 lety. Stavba nabrala mírné zpoždění kvůli likvidaci asbestu, který se objevil na místě, kde s ním projekt nepočítal, a stavební firmu také zdrželo zpevňování podlah v suterénu. Pokračuje mluvčí města Klára Vidrová.
4: V mosteckém Repre stavbaři už osazují nová okna a uvnitř budovy dokončili trubní rozvody i betonáž podlah budoucích bazénů a vodních ploch. V těchto dnech vznikají nové stěny bazénové části.
2: Podle vedení města zahájí kulturní dům Repre provoz na konci příštího roku. Přibližně 20 tisíc lidí v ulicích východoněmeckého Erfurtu protestuje proti dnešnímu sjezdu krajně pravicové strany Alternativa pro Německo. Demonstranti několik míst ve městě zcela zablokovali a dočasně byla neprůjezdná dálnice kolem města. Část protestujících chtěla zabránit i účastníkům sjezdu dostat se do haly, kde se akce odehrává. AfD je v současnosti největší opoziční stranou ve spolkovém sněmu. Nynější průzkumy ji přisuzují 26 až 29% hlasů a volby by tak teď vyhrála. Spolkový úřad pro ochranu ústavy Alternativu pro Německo loni označil za prokazatelně extremistickou.
1: Počasí.
2: V noci oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami četnějšími na horách a na severu kraje. Teploty klesnou na 15 nebo i 9 stupňů. Zítra tedy v neděli zataženo s občasným deštěm, postupně na většině území přeháňky a na horách čerstvý vítr. Ojediněle čekejte i bouřky. Teploty zítra podobně jako dnes do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 je na exitu Roudnice číslo 29 ve směru na Prahu uzavřeno. Je to kvůli vyprošťování nákladního auta po nehodě, policie dopravu už odklání. Problémy stále na silnici 1/6 u Lubence. Hasiči likvidují následky nehody 2 osobních aut s požárem. Projíždí se aktuálně Kyvadlově. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je pár minut po 14. hodině a tak na Českém rozhlasu Sever právě začíná sobotní pohodové odpoledne. Opět jsme pro vás nachystali spoustu zajímavého. Tlačení kačery, skákací panák nebo tlučení hrnce. V zbrnském skanzenu na Ústecku si dnes návštěvníci můžou vyzkoušet, jak si hráli naši předkové. Podrobněji v této hodině dojde také na rubriku Co v učebnicích nebylo. Nachystali jsme i spoustu písniček, které nestárnou. Těšit se můžete na Josefa Laufra nebo Karla Gotta, teď už je ale nachystaná skupina Činasky a písnička Víno. Ať se vám tedy hezky poslouchá.
1: Pohodové odpoledne s Miroslavem Tartářem.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: tisících lápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: Pro tu nejvíkendovou náladu s Českým rozhlasem Sever písnička, která nestárne. To byl Josef Laufer a S Bohem láskou, já jedu dál. S dnešní první rubrikou pohodového odpoledne, co v učebnicích nebylo, se vypravíme do fascinující zvířecí říše. Jak rychle nebo naopak pomalu přivádějí na svět své potomky některé zvířecí druhy? Právě to nám prozradí Martin Písařík.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že samice žraloka límcového si na narození potomka musí počkat 3,5 roku? Tahle pariba jakoby byla zapomenuta v čase. Vyskytovala se na Zemi totiž už před 80 miliony let a podobá se dávno vyhynulým druhům. Jde o hlubokomorského tvora, který obývá otevřená moře a oceány. Žije například ve východním Atlantiku, v okolí Japonska, Havaje nebo Nového Zélandu. Žralok límcový je rekordmanem v březosti, která u něj může trvat až 42 měsíců. Vědci si to vysvětlují tak, že žije ve velké hloubce, kde jsou nízké teploty vody, což zpomaluje metabolismus a tedy i vývoj mláděte. Na souši jsou nejvytrvalejší slonice, které svá mláďata nosí obvykle 22 měsíců. Naproti tomu přeborníky v rychlosti plození mláďat jsou vačnatci. Třeba příslušník této třídy, nazývaný oposum, je březí jen 12 až 13 dnů. A pravděpodobně nejrychleji přivádí svá mláďata na svět vakomyš písčitá, které k tomu stačí jen 11 dnů. Ustálený příměr množí se jak králíci bychom tedy mohli nahradit větou množí se jak vačice.
2: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: země.
1: Tolik písnička od Anety Langerové, posloucháte Český rozhlas Sever, kde už je pro vás nachystaná reportáž sobotního pohodového odpoledne. Ve skanzenu Zubrnicích na Ústecku se dnes můžete vrátit do času, kdy ke hraní stačila jen fantazie a pár kamarádů. Tematický den s názvem Jak se dříve hrálo nabízí tradiční dětské hry našich babiček a prababiček, kdy nebyly mobilní telefony ani počítače. Podrobnosti ze skanzenu pro nás má reportérka Kateřina Kučerová. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Tady v Zubrnickém skanzeu, přesněji ve dvoře domu Zloubí, je odhadem kolem 30 lidí a všichni se nějakým způsobem baví. U dětí, zatímco jsem vypozorovala, vede střelba z praku a házení dřevěných šipek na plechovky. Mile mě překvapilo, jak aktivně se do her zapojují i rodiče. Ve volných chvílích je tady znít kontrabas, kachon a zpěv. Jde to tematicky ruku v ruce s celou atmosférou tady ve skanzenu. Mimo už zmíněných her si zde děti zkouší například hod pod kovou, motání vařečky na provázku, slalom na koštětech nebo přetahovanou.
1: Zubrnický skanzen ale návštěvníkům v průběhu prázdniny nabízí i další podobné akce.
2: Ano, je tomu tak. Na podobné bázi je vlastně téměř každý prázdninový víkend v Zubrnicích. Konkrétně příští sobotu se návštěvníci budou moct vyzkoušet, jak se dříve barvilo přírodninami, například lučním kvítím nebo čajem. To ale není všechno. Mimo barvení si v průběhu prázdnin mohou návštěvníci vyzkoušet třeba, jak se dříve dělalo dřevo, respektive připravovalo dříví na zimu, jak lidé dříve prali prádlo nebo jak se dříve pěstoval chmel. Letos se jedná teprve o druhý ročník těchto tematických akcí. Minulé prázdniny měly ale u návštěvníků podle organizátora akce Martina Kočího veliký úspěch a proto s pořádáním počítají i do nadcházejících let. Ještě doplním, že programy jsou součástí běžné návštěvy skanzenu. Lidé se na ně dostanou s jakoukoliv variantou vstupenky do areálu.
1: Říká reportérka Kateřina Kučerová. Děkujeme za zajímavé povídání a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever a pro dobrou náladu jsme si od Jirky Korna zahráli písničku Neplakej. A pokud právě přemýšlíte, kam dnes v sobotu vyrazit za kulturou, máme pro vás pár tipů. Na úvod vás pozvu na prohlídky sklepení Děčínského zámku. Projděte se tajemným podzemím a poznejte nejstarší části sídla. Dnes ještě určitě stihnete prohlídku v 15 a v 17 hodin a odchod je z hlavního nádvoří. Ještě malé upozornění. Prohlídky nejsou vhodné pro osoby se sníženou pohyblivostí. Od 15 hodin začínají ve Starých Křečanech na tamním fotbalovém hřišti Křečanské slavnosti 2026. Nachystaná tady bude zábava pro dospělé i děti. Účinkují Jaromír Adamec, Turbo Diesel, Jakub Děkan, Verona, AC/CZ, Topa, AC/DC Tribute Show a DJ Zaky. Až do 17 hodin můžete navštívit letní výstavu bonsají, a to na nádvoří zámku v Libochovicích. Pořádá ji Bonsai klub Libochovice a na místě můžete získat cenné rady, zakoupit bonsaje nebo odbornou literaturu. Na zámku v Libochovicích je také do 17 hodin šance vidět výstavu exotického ptactva, a to v místním produkčním skleníku. V rámci letní hudební soboty je pro vás také od 16 hodin a 30 minut nachystané v teplické šanovské mušli vystoupení skupiny Unisono Groove. Tivoli hudební léto 2026 můžete od 17 hodin a 45 minut navštívit v kulturním domě Tivoli ve Velkém Březně. Účinkují rockové kapely Bodenbach a Fireball. A na závěr ještě nabízíme chřibské kulturní léto 2026, a to od 18 hodin a 30 minut v kostele svatého Jiří. Dnes vás čeká zahajovací koncert kulturního léta. Vystoupí Mozartissimo. Komorní operní ansámbl, založený roku 1996, přináší posluchačům jedinečný zážitek z Mozartovy hudby v neobvyklém komorním obsazení. Dechové trio, soprán a bariton. Mimochodem, vystupují v nádherných dobových kostýmech s hereckou akcí, čímž přibližují kouzlo klasické opery jak zasvěceným milovníkům hudby, tak širšímu publiku. Koncert se koná ve spolupráci s Dvořákovým festivalem 2026. To bylo několik kulturních tipů a teď už je nachystaná na Českém rozhlasu Sever další hezká písnička. Tady je Michal Kocáb a S cizí ženou v cizím pokoji.
1: S cizí ženou v cizím pokoji.

0: Pro pěknou sobotu jsme si zahráli další písničku, která nestárne. To byl Karel Gott a Adresát neznámý. A pojďme dál. Do projektu Mozaika proměn regionu vybrali věci z Ústecké univerzity 22 lidí nebo i spolků, kteří se podílejí na proměně našeho kraje. To je i případ horského klubu Lesná v Nové Vsi v Horách. Hraje klíčovou roli v obnově kulturního dědictví a propojuje lidi na obou stranách hranice. V roce 2006 ho založil Antonín Herzán. Tehdy stála na Lesné jediná stavba.
1: Když se podíváme do toho, že to vypadalo jinak, tak někdy v roce 1945 to vypadalo taky úplně jinak. Jo? A to jsou vlastně ty impulzy, které mě vedou k tomu, aby jsme nejenom tomuhle tomu území a tyhle té části Krušných hor, ale jako celku prostě něco vrátili, protože jim asi něco dlužíme.
2: Antonín Herzán, předseda spolku Horský klub Lesná.
1: V největším rozsahu měla cirka 29 objektů a podle dochovaných archivních materiálů zde žilo asi 282 lidí v největším rozmachu a počtu.
2: Co vlastně je cílem Horského klubu Lesná tady v Krušných horách? Co dává tomu místu život dnes?
1: Tak jsou to hlavně lidi, jo, který naplňují samozřejmě ty představy a je to nespočetná řada dobrovolníků, který tímhle tím směrem v tom horském klubu fungují a hlavně pomáhají při těch akcích.
2: My jsme na horské louce, před světovou válkou tady stálo dejme tomu 30 stavení.
1: Ano.
2: Lidé tady žili v tom místě. Teď jsou tu zhruba 3-4 domy vidět, jak to místo ožívá.
1: Nejdřív jsme postavili jednoduchý krušnohorský lidový dům a začali jsme oslovovat školy na jednodenní i pobyty výukový, ale do toho krušnohorského domu se nám vešlo jenom 20 dětí a většinou jezdil autobus, kde je 40-45 dětí, takže nám vlastně část korzovala venku a museli se střídat. A proto jsme začali přemýšlet, co já, postavili jsme tenhle ten velký objekt, který nám slouží i jako školu. Samozřejmě zařízení výukový, kde se nám to rozprostře a už se nedostáváme do toho chaotického modelu, ale rozdělí se ty skupiny na dvě a už korzují malé muzeum, velké muzeum, nahoře arboretum, geologický park, samozřejmě farma, ovečky, kozičky a tak dále a tak dále. A teď se nám to už potvrdilo, už jsme měli nějakou menší akci a tam bylo 10 lidí, tam jich bylo 20, tam jich bylo 30 a on jich tady bylo 300, my jsme byli všichni na pohodu. Těch možností je tady už spousta a to je právě ten model, který my jsme chtěli vybudovat, aby si každý našel to svý. Samozřejmě každý má svý, ten přijde za sportem, ten přijde za odpočinkem, ten přijde za relaxem, ten přijde, že je zvědavý, ten přijde, že to slyšel.
2: Nejbližší akcí, která tradičně láká stovky návštěvníků, bude v červenci sochařské sympozium. Tentokrát jsou tématem Velikonoce. Výrobky vyřezané ze dřeva budou areál zdobit vždycky na jaře. Z Lesné Robin Rerich, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, sobotní pohodové odpoledne je v plném proudu. Dozněla nám písnička od Davida Dalea, jmenovala se V ozvěnách.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Naše severočeská stopařka Veronika Jaklová se dnes vydala do Třebušína na Litoměřicku a potkala tam husitské vojsko. Konají se tam totiž tradiční husitské slavnosti, které připomínají husitskou historii regionu. Veroniko, pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Proč zrovna husitské slavnosti? Jakou husitskou minulost má Třebušín?
2: Historické prameny uvádějí, že Třebušínsko patřilo ve 20. letech 15. století k nejvýznamnějším husitským oblastem vůbec. V roce 1421 dobyl Jan Žižka původní tvrz nad Třebušínem a na jejím místě nechal vybudovat hrad Kalich. Hrad byl Žižkovým osobním sídlem, sloužil pro kontrolu Litoměřicka a severních Čech a stal se jednou z nejvýznamnějších husitských základen. Po Žižkově smrti zůstal Kalich v rukou husitů a udržel se svůj význam i po porážce husitů v bitvě u Lipan. Archeologické výzkumy navíc ukázaly, že Kalich představoval na svou dobu moderní pevnost, protože husité tam použili nové typy opevnění, přizpůsobené nástupu palných zbraní.
0: Dobře, tak zpátky do našich časů. Co se v Třebušíně děje teď?
2: Třebušínem táhli husité na koních, vedení Janem Žižkou. Přijela i jeho sestra Eliška. Jejich průvod doprovázela farářka církve československé husitské i starostka Třebušína. Vojsko zabralo náves a tam hodovalo na vítězné hostině plné jídla a za doprovodu táborské kapely Dei Gratia. Komentář obecenstvu zábavným způsobem napověděl, jak husité žili a co jedli. Na návsi jsme viděli také ukázky rytířských soubojů a vystoupení batalionu France Jaburka. Právě teď hraje k tanci i k poslechu dechovka ze severních Čech Plechovanka. Část programu se také odehrává v komunitním centru Stodola Třebušín.
0: Co dnes ještě můžou návštěvníci zažít?
2: Děti se mohou povozit na dobovém kolotoči, vyzkoušet tvořivé dílničky nebo absolvovat připravenou stezku na zříceninu hradu Kalich. Po trase budou plnit úkoly a když je splní, tak na obecním úřadě v Třebušíně na ně čeká odměna od Jana Žižky, keramická pečeť. Na Kalich se mohou vypravit i dospělí a zvolit jednu ze dvou cest, které začínají u hřbitova v Třebušíně. Od 4 hodin vystoupí Sváťovo dividlo, hodinu později country kapela Kliďánko. V 18 hodin balonková Evička zapojí děti do pohádkového příběhu, ve kterém za odměnu obdrží balonky. Od 6:30 večer se na pódium dostaví patrola Šlapeto, kterou po hodině vystřídají Black Horse. Za tmy v 9:30 vystoupí v ohnivé show děvčata s ohnivými kruhy ze skupiny Vox Luminas.
0: Z husických slavností v Třebušíně se nám přihlásila Veronika Jaklová. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Tolik na Českém rozhlasu Sever Hana Zagorová a písnička Proč ti na tom tak záleží. Pomalu se nám blíží 15 hodin a vás tím pádem čekají další aktuální zprávy. No a také v té další hodině víkendové pohodové odpoledne pokračuje. Tak za chviličku se opět naslyšenou těší Mirek Tartárek a tak si docela zahrajeme. Tady je Jakub Smolík.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Požár dvou osobních aut zablokoval na několik hodin silnici 1/6 u Lubence. Spolek Tábory Aurora zrušil pobyty pro děti z dětských domovů, teď ale hledá brigádníky na pořádání finanční sbírky. Kvůli pádu lanovky na Ještěd obžaloval státní zástupce 3 lidi a 1 firmu. Do večera polojasno až oblačno, k večeru může místy pršet, teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Hasiči dnes likvidovali na silnici 1/6 u Lubence na jihu Lounska vážnou nehodu dvou osobních aut, která se po srážce vzněla. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje uvedl, že všech 8 cestujících stihlo vozy opustit ještě před příjezdem hasičů. Záchranáři ale museli ošetřit 6 lehce zraněných lidí a převést je do nemocnic. Příčiny nehody i následného požáru policie i hasiči dál vyšetřují. Silnice 1/6 už je v místě průjezdná. Policie prověřuje spolek Tábory Aurora, který na poslední chvíli zrušil odjezd na zaplacené letní tábory pro děti z dětských domovů. Na případ upozornil ve čtvrtek Radiožurnál. Ředitelé dětských domovů za akce zaplatili desítky a někde i stovky tisíc korun. Český rozhlas teď zjistil, že prověřovaný spolek od čtvrtka hledá brigádníky pro veřejnou sbírku na podporu táborů pro děti z dětských domovů. Spolek na dotazy nereaguje a ani policie se zatím nechce k věci vyjadřovat. Kvůli zrušeným táborům začali lidé dětem přispívat v několika sbírkách. Jednu z nich ale právě pustil i prověřovaný spolek. V Ústeckém kraji na tábory podle informací školského ombudsmana neodjeli děti z dětských táborů, dětských domovů ve Vysoké Peci, také v Tuchlově, v Chomutově a v Lipové na Šluknovsku. Samec tygra malajského z ústecké zoologické zahrady se v příštích týdnech přemístí do britského Hamerton Zoological Park. Podle ředitelky zoo Ilony Pšenkové by tam měl vytvořit chovný pár a získat šanci na vlastní potomky. Po jeho odchodu zahrada začne s úpravami v pavilonu Šelem.
3: Tygr přišel do Úzký z pražské zoo v roce 2019, aby vytvořil chovný pár se samicí Indrou. K úspěšnému páření ale podle zoo nikdy nedošlo, pravděpodobně kvůli vysokému věku samice. Po úpravách pavilonu Šelem obsadí bývalou tygří expozici Levharti Cejlonští. Zoo od nich očekává odchov mláďat. Z Úzký nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Státní zástupce na konci týdne obžaloval kvůli pádu lanovky na Ještěd 3 lidi a také České dráhy. Ty v době nehody lanovku vlastnili. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
4: Náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr obžalované viní z obecného ohrožení z nedbalosti.
5: 30. června 2026 jsem podal obžalobu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro přičin obecného ohrožení z nedbalosti.
4: České dráhy se s obsahem obžaloby seznamují, řekla mluvčí Vanda Rajnochová.
6: Nadále jsme přesvědčeni, že České dráhy nenesou za tuto tragickou událost trestní odpovědnost. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme případ dále komentovat.
4: Jedna z kabin lanovky na Ještěce na podzim 2021 zřítila po přetržení tažného lana. Zemřel přitom strojvedoucí. Cestující museli vyprostit hasiči. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci čekejte až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, četnějšími na horách a na severu kraje, teploty klesnou i k 9 stupňům. Zítra tedy v neděli zataženo s občasným deštěm, postupně na většině území přehánky. Na horách čekejte i čerstvý vítr a ojedinělé bouřky. Teploty zítra podobně jako dnes do 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Dálnice D8 je na exitu číslo 29 ve směru na Prahu stále uzavřena. Je to kvůli vyprošťování nákladního auta po nehodě. Policie dopravu odklání. Nehoda omezuje provoz ulici 5. května v Povrlech na Ústecku směrem ke koupališti. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je pár minut po 15. hodině a na Českém rozhlasu Sever pokračujeme v pohodovém sobotním odpoledni. Přesně před rokem zasáhl velkou část Česka blackout. Nemohli jsme volat, nenabili jsme si elektroniku, neodjeli jsme vlakem v Praze ani metrem, tramvaje zastavili uprostřed silnice. V této hodině se k tomu vrátíme, budeme si také povídat o počasí s meteorologem a také nevynecháme ani spoustu písniček, které nestárnou. Těšit se můžete třeba na skupinu Katapult nebo Helenu Vondráčko. Na úvod si ale zahrajeme od Víti Vávry písničku z filmu Jak svět přichází o básníky. Přeji vám i nadále tu nejlepší sobotu.
0: Pohodové odpoledne s Miroslavem Tartárkem.

0: Písnička, která nestárne, tak to byla skupina Katapult a Hlupák váhá. Posloucháte Český rozhlas Sever a v našem pohodovém odpoledni zůstáváme i nadále. Přesně před rokem zasáhl Česko rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny se tehdy na několik hodin ocitl milion odběratelů, hlavně v severních a východních Čechách a v Praze a ve středních Čechách. Minulý týden potvrdila mezinárodní expertní skupina příčiny výpadku. Šlo o několik souběžných a na sobě nezávislých technických závad. Správci přenosové a distribuční soustavy teď plánují investovat desítky miliard, aby se podobná situace jako v loni neopakovala.
1: Tady na nádraží je to jedním slovem chaos, 60, ale i 70 nebo 90 minut zpoždění.
2: Někteří si ty chvíle krátí třeba s mobilem v ruce, někteří například s plechovkou piva.
3: Dopravním terminálu Signerova v centru Liberce, kde jsou aktuálně stále ještě zastavené tramvaje.
4: Kvůli výpadku taky v Praze musí hasiči vyprošťovat lidi z výtahů a řeší.
2: Takhle jsme o blackoutu informovali přesně před rokem. Výpadek proudu na několik hodin postihl asi milion odběratelů. Kromě domácnosti zasáhlo průmyslové podniky.
5: Své technologie musela odstavit i společnost Lovochemie, která zásobuje město Lovosice teplem a teplou vodou.
2: Nebo i obchody, restaurace a kavárny.
6: Dáváme jenom co můžem, co se týče pití. Z Moskou jsme museli uklidit do těch víc zmrzlých mrazáků, aby se to vlastně nerozteklo. Píšeme to do papírek, pak to snad domarkujeme a přijímat vlastně můžeme jenom hotovost, což skoro nikdo nemá.
2: Za výpadek mohl podle správce páteřní přenosové soustavy ČEPS souběh několika na sobě nezávislých technických událostí. Minulý týden závěry potvrdila i mezinárodní expertní skupina ve své zprávě, ze které citujeme.
7: K události došlo po nečekaném poklesu výroby v části sítě po jinak zvládnutelném pádu vodiče. Během několika minut snížení výroby způsobilo přetížení sítě.
2: Některá opatření ČEPS přijal hned po blackoutu, říká mluvčí Ondřej Krátoška.
8: Jednalo se například o mimořádné technické kontroly, nové scénáře pro výcvik dispečerů a oblast plánování provozu.
2: Podle ČEPS se budou nároky na dodávky elektřiny zvyšovat, a to na celém území Česka. S tím bude nutné posílit přenosovou soustavu a její kapacitu. ČEPS proto v následujících letech plánuje výstavbu nových dvojitých vedení velmi vysokého napětí v klíčových koridorech, například modernizace transformovny Slavětice pak umožní napojení plánovaného nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. A v Praze vzniká nová transformovna velmi vysokého napětí Praha-Sever.
8: Nárůst potřeby elektřiny vyžaduje nový napájecí bod. Jinak by mohlo dojít k budoucímu poklesu spolehlivosti dodávek elektrické energie do hlavního města Prahy. Stavbu jsme zahájili v loni a se zprovozněním počítáme na podzim roku 2027.
2: Uvádí Ondřej Krátoška. V příštích 10 letech plánuje ČEPS investice do rozvoje páteřní soustavy ve výši zhruba 13 miliard korun ročně. Miliardové investice do modernizace sítí plánují taky distributoři. Jakub Vik, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Tolik pro dobrou náladu pokáč. I dále přeji všem pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Chystáte se dnes nebo další dny prodlouženého víkendu na nějaký výlet na koupaliště, no to nevím, nebo vás snad čeká nějaká grilovačka. Zajímá vás, jaké je a bude počasí u nás na severu Čech, tak právě proto už mám na telefonu Janu Ehertovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
2: Dobrý odpoledne.
1: Tak jaké je teď počasí tady u nás na severu Čech?
2: Stále nám fouká mírný severozápadní vítr, třeba až 7 metrů za sekundu, takže ten nám trošičku schazuje tu pocitovou teplotu. Každopádně aktuálně měříme v Ústeckém kraji nejčastěji hodnoty od 20 do 22, 23 stupňů Celsia a ve Šluknovském výběžku tam máme o něco chladněji, tam aktuálně teplota kolem 18 stupňů Celsia.
1: No, jak to bude vypadat v noci na zítřek, jak se to bude měnit, nebo to bude...
2: Ona už nám během dne přibývá oblačnost, teď už by se dalo říci, že v Ústeckém kraji máme téměř zataženo. To zataženo je spojeno s přechodem teplé fronty, která nás bude přecházet v těch nejbližších hodinách, takže během noci očekáváme, že bude zataženo. Už teď během těch pozdějších odpoledních a večerních hodin se v Ústeckém kraji objeví srážky v podobě občasného deště a během noci by vlastně mělo pršet a ten déšť by pokračoval i během zítřejšího dne, takže neděle se ponese v duchu zatažené oblohy s občasným deštěm a později očekáváme, že sice bude lehce protrhávat oblačnost, ale budou tam četné přeháňky a není vyloučena taky bouřka.
1: A ty nedělní teploty, ty budou jaké?
2: Ty nedělní teploty ráno očekáváme, že se budou pohybovat hodnoty kolem 14 stupňů Celsia a zítra i přes tu zataženou oblohu a přes ty srážky by mělo být do 24 stupňů Celsia, ale na tom severu tam bude o něco chladněji, tam opět kolem těch 19-20 stupňů Celsia.
1: Jak jsem říkal, máme prodloužený víkend, tak pojďme ještě v krátkosti doplnit to volné pondělí, jak bude?
2: Na začátku příštího pracovního týdne očekáváme v podstatě podobné počasí jako zítra, to znamená hodně oblačnosti a taky četné přehánky. Ten vítr stále takový chladnější, severozápadní, západní 3 až 7 metrů za sekundu. Ty teploty se nám budou pohybovat v pondělí vlastně totožně jako v neděli, takže do 24 na těch nejteplejších místech, ale na tom severu tam jenom pouze do 20 stupňů Celsia.
1: Tolik Jana Ehertová z Ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji za vyčerpávající informace a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dobrou náladu jsme si zahráli písničku od Věry Martinové, Toulavé džíny. Sobotní pohodové odpoledne na Českém rozhlasu Sever pokračuje. A teď už pro vás také máme nachystané filmové tipy. Více o americkém celovečerním dokumentu Budoucnost utváří minulost, kauza Hilsner, nám poví Milan Král.
1: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
2: Filmové tipy.
3: V roce 1899 vyvolala vražda mladé ženy Anežky Hrůzové ve městě Polná krvavou pomluvu, která vešla do dějin jako Hilsneriáda a byla spojená s největšími projevy antisemitismu na českém území během 19. století. Nové důkazy ukazují na skutečného pachatele, ale české soudy odmítají očistit jméno židovského mladíka Leopolda Hilsnera, nespravedlivě obviněného z vraždy. Americký filmař Brian Felber se ptá ve svém novém celovečerním dokumentárním debitu Budoucnost utváří minulost, kauza Hilsner, jak vražda v Polné v roce 1899 stále ovlivňuje dnešní společnost a politiku. Leopold Hilsner, chudý mladík židovského původu, byl zatčen, odsouzen, přestože případ od počátku provázela pochybná svědectví a absence přímých důkazů. Felbrův film připomíná, že Hilsner dodnes nebyl českými úřady právně rehabilitován.
2: Filmové tipy.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever

0: Pro pěknou sobotu jsme si zahráli další písničku, která nestárne. Tak to byla Helena Vondráčková a Kvítek Mandragory. O víkendech vyrážejí stovky lidí do hor na túry nebo na kola. Na některých exponovaných místech ale mívají potíže s parkováním. Stává se proto, že řidiči porušují předpisy a nechávají auta tam, kde nesmějí. Třeba na Jizerce nepomáhají ani zábrany. Detaily teď probereme s redaktorkou Johanou Tománkovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, pokud se chce někdo vydat na Jizerku, na túru nebo na kola, měl by si raději přivstat. Kolem poledne třeba na parkovišti Jizerka Mořina už pravděpodobně nezaparkuje. Já jsem tam byla dnes dopoledne, přijela jsem poměrně včas, ale jen asi o půl hodiny později, co jsem zaparkovala, tak už tam nastávaly komplikace. Lidé si navzájem bránili ve výjezdu a parkovali i tam, kde by neměli.
0: Kde třeba?
1: Třeba přímo u plotu, před toaletami nebo na zastávce. Když je ještě lepší počasí než dnes a do hor vyrazí ještě víc lidí, potíže se stupňují. Řidiči nechávají auta podél cest, na výhybnách nebo dokonce na chráněných loukách. To je problém v létě a ještě větší problém ale v zimě, když tam tudy mají projíždět pluhy a rolby. Lidé také porušují zákaz vjezdu přímo do osady.
0: Jak se proti tomu samosprávy brání?
1: Třeba vedení obce Kořenov spolu s obecně prospěšnou společností Jizerky pro vás vystavili několik zábran, aby tam lidé neparkovali. Kromě toho tam také hlídkuje policie a někdy i dobrovolníci ze správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Ani to ale moc nepomáhá. Podle ochránců přírody je nejhorší, když lidé dávají auta právě na louky. Hned vedle parkoviště Mořina je velmi vzácná chráněná pralouka a auta ji samozřejmě poškozují.
0: Co se proti tomu dá podle vedení obce nebo CHKO dělat?
1: Pomoc by mohl třeba plánovaný navigační parkovací systém, jde o digitální tabule, které v kraji najdeme i třeba před příjezdem do Bedřichova. Lidé tak budou vědět už třeba při odbočce z Kořenova na Jizerku, jestli má smysl tam jezdit. Parkovací systém samosprávy teď projektují, stavba by mohla začít příští rok, pokud se podaří sehnat dotaci.
0: Říká redaktorka Johana Tománková. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, dozněla nám písnička od zpěvačky Bonnie Tyler a jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech začal včera jako velkolepá oslava narozenin. Přijeli světové herecké hvězdy, o které festival podle organizátorů usiloval roky. Křišťálové globy na zahajovacím večeru převzali herci Dustin Hoffman a Maggie Gyllenhaalová.
1: Desátiny festivalu otevřela známá narozeninová melodie a další následovaly. Během 10 minut se na pódiu vystřídala asi desítka českých herců a zpěváků se skladbami upravenými.

0: Gyllenhaalová v řeči vzpomínala na to, jak studovala v Praze a jak ji tehdy zaujala hra herců z divadla Na zábradlí. Tehdy ale netušila, koho sleduje.
1: Hráli experimentální verzi Racka, ale milovala se mi a doteď si ji pamatuji. A minulou noc mi řekli, co jsem nevěděla, že ten herec, který tehdy hrál Trigorina, byl Jiří Bartoška.
0: Hlavní host letošního ročníku, americký herec Dustin Hoffman, pak převzal cenu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
2: Když budete mít velké štěstí, budete jednou tak staří jako já. Mě bude za pár dní 89. Uvidíte obraz svého životního díla a pro mě je to hodně emocionální a jsem nesmírně vděčný, že jsem měl příležitost dělat práci, kterou miluji.
0: Hoffman na festivalu taky uvede svůj průlomový film Absolvent z konce 60. let. Z Karlových Varů, Lucie Pávová, Český rozhlas.

Tolik na Českém rozhlasu Sever Martin Maxa a Ráno v ulicích. Pomalu se nám blíží 16 hodin a to znamená, že vás čekají aktuální zprávy a hned potom pořad Hvězdné návraty. Dnes se můžete těšit na životní příběh herce Josefa Bejvla. Dozvíte se, kde se narodil, kolik divadelních scén vystřídal, než zakotvil v městských divadlech pražských, i to, jak se točil seriál Chalupáři. Tak to všechno s Patrikem Rozehnalem. A po 17. hodině se u pořadu hudební legendy a dnes u italského speciálu naslyšenou těší Mirek Tartárek.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Kvůli vyprošťování nákladního auta po nehodě byla dálnice D8 na Roudnicku ve směru na Prahu 2 hodiny uzavřená, teď se tam vytvořily další kolony. O červencových svátcích zůstávají obchody otevřené. Galerie v Litoměřicích vystavuje díla výtvarníků spojených s chartou 77. Do večera polojasno až oblačno, k večeru místy zaprší, teploty stále do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Dálnice D8 byla o 13 hodin téměř 2 hodiny mezi Roudnicí nad Labem a Novou Vsí ve směru na Prahu uzavřená kvůli vyprošťování havarovaného nákladního auta. Policie dopravu odkláněla na exitu 29 Roudnice nad Labem. Místo nehody je v omezení kvůli opravám mezi Novou Vsí a Lovosicemi, kde ředitelství silnic a dálnic buduje nový systém nouzového volání a v některých úsecích mění svodidla. Do úterní půlnoci je doprava mezi 17. až 34. kilometrem v obou směrech svedena do jednoho nebo dvou zúžených jízdních pruhů. Práce za přibližně 420 milionů korun potrvají přibližně 3 měsíce. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích propojila díla výtvarníků, kteří působili proti komunistickému režimu. Na nové výstavě ukazuje českou výtvarnou scénu spojenou s chartou 77. Cílem je podle ředitelky galerie a kurátorky výstavy Barvy nesouhlasu Dany Veselské připomenutí událostí, které podpisu dokumentu před 50 lety předcházely, a ukázat, že svoboda není samozřejmost. Obchody nad 200 metrů čtverečních můžou zítra i v pondělí, tedy o státních svátcích, zůstat otevřené, a to i přesto, že jsou státní svátky. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na ně totiž nevztahuje. I tak by si lidé měli před nákupem otevírací dobu raději ověřit.
2: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišit se může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Do východoněmeckého Erfurtu se sjeli delegáti strany Alternativa pro Německo. Podle policie proti sjezdu ve městě demonstruje nejméně 25 tisíc lidí. Pořadatelé mluví dokonce o 50 tisících protestujících. Demonstranti zablokovali několik míst v centru města. Dočasně neprůjezdná byla dálnice A71, která kolem města vede. Civilní tajná služba stranu AFD loni označila za pravicově extremistickou. V současnosti jde o největší opoziční stranu v německém spolkovém sněmu. Současné průzkumy jí připisují až 29% hlasů, volby by tak nyní vyhrála.
1: Počasí.
0: V noci oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami četnějšími na horách a na severu kraje. Teploty klesnou i k 9 stupňům. Zítra zataženo s občasným deštěm, postupně na většině území přeháňky, na horách čerstvý vítr a ojedinělé bouřky. Teploty zítra do 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Dálnice D8 je po odstranění následků nehody nákladního auta na exitu 29 už otevřená pro provoz, jedná se ale o zúžený úsek a velmi pomalu se rozjíždí kolony, které se vytvořily. Počítejte aktuálně se zdržením i do 20 minut. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
3: Dnes začnu výsledky jednoho zkoumání. Podle vědců totiž existují dva druhy smíchu. Upřímný a falešný. A je jasné, že ten první má léčivé účinky, zatímco ten druhý, hraný, člověka spíš dostane do psychických problémů. Jestli máte od přírody dar pořádně se od srdce zasmát, máte vyhráno. Díky smíchu jsou totiž lidé šťastnější, zdravější, atraktivnější, družnější a lépe se s nimi spolupracuje. Snad nám to půjde i dnes, v dalším dílu našeho pořadu. U dalšího kousku vás tedy zdraví i dnes Patrik Rozehnal, který přišel, abyste se mohli zasmát.
4: Takhle to taky zadarmo nedělá.
3: No, takhle to vypadá, že snad beru miliony.
4: No, tak to snad ne, ale postarat se o sebe umí zas jinak, to se nebojím.
3: To se nebojím a taky toho, že by snad dnes nebylo veselo s mužem, který se narodil 7. června roku 1906 v Lomnici nad Popelkou.
4: No, to je celý on.
3: I dnes uslyšíte spoustu ukázek z filmů, televize i rozhlasu. Jejich tolik...
4: Že už je neměl kam dát?
3: To zase ne. Byl to muž s robustním, ale lišáckým projevem.
4: No, to je celý on.
3: A patřily k němu i krásné komediální figurky.
4: To je celý on, jak povídám.
3: Ano, to je celý Josef Bejvl. A právě na něj budeme tentokrát vzpomínat.
4: Tak to jo, to je něco jiného. Já myslím, že mu chcete něco dávat.
5: No.
3: Tak leda čestné uznání, že je to ten nejšibalštější děda českého filmu.
4: Tak pro čestné uznání to já jsem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Hele, co mu dá takovej diplom, jako dostal náš sbor od svazu požární ochrany?
3: Ale kšt, potichu, bude písnička pohádková.

s písničkou jdu jako ptáček. Ptáčku, vyleť až nad obláček. Zaspívej tam sluníčku, tuhle naši písničku, ať na cestu nám pěkně svítí, nemračí se ani chviličku. Já s písničkou jdu jako ptáček, někdy spadnu na nos, to se ví. Jen si začnu zpívat jako ptáček, hned mě všechno přebolí.

písničkou jedu jako ptáček. Hije, hije osličku. Už mě domů nese můj ušáček, pospěšme si trošičku. To se děti podiví, až nás oba uvidí. Hej, vyženeme bídu z domu, už nám nesmí do dveří.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Bavit nás dnes bude Josef Bejvl, který se narodil v Lomnici nad Popelkou. Byl synem poštmistra a už od dětství se věnoval divadlu. Láska k prknům, která znamenají svět, i proti otcově vůli, přivedla mladého Josefa už v roce 1925 k venkovským kočovným společnostem, kterých vystřídal celkem 19. A tak mezi lety 1925 až 1939 hrál třeba u ředitele Karla Želenského, Karla Jičínského i Josefa Burdy. Ve 30. letech prošel také divadly Uranie, Vršovickým Jiráskovým divadlem v Praze a nakonec i Brněnským zemským divadlem a od roku 1951 až do konce svého života hrál v městských divadlech pražských. Jestli stále váháte, odkud tohoto muže znáte, tak vám prozradím jednu z jeho nejslavnějších rolí a také si ji pustíme. Vzpomínáte ještě na pohádku O Bušku z pytle ven režiséra Jaromíra Pleskota? Kdo pak tam potulnému pocestnému nabízel imaginární jitrnici? No přece hostinský Josef Bejvl.
2: Pozdrav pánbu, muzikanti.
3: Pozdrav pánbu, pane hostinský. Říkal jste muzikanti?
2: Říkal jsem muzikanti.
3: Ať se koukám, jak se koukám, vidím jen jednoho. A to jsem já sám.
2: A ten druhý ti vytrubuje příště. Jsem já ale čtverák. Co? Chtěl bys? Víš?
3: Je. Ta voní.
2: Když si zaplatíš, můžeš jich spořádat celou mísu.
3: Já nemám peníze.
2: Nevadí, já ti dám zadarmo dobrou radu. Bez peněz do hospody nelez. A domy už to pustne.
1: Když už jsme u toho pohádkového světa, nezapomeňme i na takové filmy jako O medvědu Ondřejovi nebo Jak se Franta naučil bát. I tam si Josef Bejvl zahrál a v obou filmech to byl dřevorubec. Tak teď ta ukázka z pohádky Jak se Franta naučil bát. Režie Jaroslav Mach.
4: Já musím dál do světa. Ještě jsem se nenaučil bát.
5: Já bych se vsadil, že tam zůstaneš.
6: Když jsem viděl, jak se koukáš na to děvče, tak...
4: No, líbila se mi. Moc.
5: A proč tam na ně nepočkal, aby si to řekl?
4: To jsem nemohl. A kde pak, to jsem nemohl.
7: Proč pak?
4: Protože jsem se bál, že by se zlobila.
5: Ale dí, tak ty se zbál.
4: Hrozně jsem se bál, že by se mi vysmála. Bál jsem se, že by se mi vysmála. Bál jsem se. Já se bál. Poslechněte, já se bál. Tak já jsem se to přece jenom naučil.
5: No vidí, tak už nikam nemusíš. Sedr se a hajdu zpátky do mlejna.
4: Kverutce. Kde pak? Já mám teď vážně strach.
5: To by bylo pěkný. Když se naučil bát, tak se musíš naučit ten strach přebát.
4: Neříkal jsi sám, že člověk má umět všecko?
5: Tak na co čekáš? Držte mi palce!
1: Josef Bejvl byl originálním představitelem osobité, robustní a jak se také mezi odborníky říká, bodré komiky. Komické role podtrhoval svým temperamentem, šibalstvím, zvláštním vysokým hlasem a také menší, zavalitou postavou. Na tu kdysi mimochodem vzpomínala i v jednom z rozhlasových pořadů jeho kolegyně, herečka Stella Zázvorková.
7: jak to říkal pan Bejvel, když mu nařídili, bylo mu asi 67 let, a oni mu v lázních nařídili redukční dietu. On, jak byl vždycky takový, se podíval na toho lékaře a povídal, pane doktore, co si to dovolujete? A ten lékař říkal, pane Bejvle, mistře, my chceme, abyste tady byl dlouho. A on se na něho zadíval, povídal, víte co? Na to se můžete, pane doktore, vykašlat. Já tady chci být krátce, ale dobře.
1: Teď už se přesuneme ale mezi dospělácké filmové ukázky. Je před námi film Tři přání režisérů Jana Kadára a Elmara Klose. Hrdinou je Petr Holeček, právník, který pracuje jako obyčejný úředník v účtárně stavebního podniku, protože jeho strýc byl souzen a odsouzen. On i jeho žena mají malé platy, žijí společně s rodiči a malým Petříkem ve starém Pavlačovém domě na Žižkově. To vše je zdrojem neschod, ze kterých mu ale pomůže kouzelný dědeček, kterého potká jednou ráno cestou do práce v trolejbusu. I ten mu do cesty přihraje povýšení. Jak k tomu dojde? No prostě zařídí, aby na oko přijel k němu do práce řidič ministra a pozval ho na ryby. Tím řidičem je samozřejmě kouzelný dědeček sám. Co na to, pane ředitel? Toho hraje právě Josef Bejvl.
8: Vy doopravdy jezdíte se soudruhem ministrem každou sobotu na ryby?
9: Kdo vám tohle říkal?
8: Tam, přece jeho šofér.
9: Ministru?
8: Ano.
9: Děda. Pane doktore, dneska musíme dřív vjet, jede se až na Šumavu.
10: Soudruhu řediteli, zdůrazním, že za nic nemohu.
11: Prosím, prosím, to přece nestojí za řeč. Všechno je v naprostém pořádku. Mohl jste přijít sám a říct, že ano. Nebo jste si myslel, že to bez vás tady v sobotu nepůjde, co?
9: No a teď běžte, běžte.
11: Ministři na radě čekají.
9: Ale já... Jakže v práci, soudruhu řediteli.
11: V práci.
9: Pane doktore, honem, jinak to bude na mě.
11: Slyšíte? Tak soudruzi, lovu zdar a ať jsou aspoň takovýhle. Vy tajnostkáři.
9: Já přesto připomínám.
11: Naschledanou. Naschledanou. Prosím vás, dejte mě osobní kartu toho Holečka. Chlapec.
8: Prosím.
11: Jak málo někdy známe své vlastní lidi, soudružko. A tak se stalo, že jsem byl povýšen.
1: Je na čase si dopřát další písničku. Pozor, tentokrát bude zpívat Josef Bejvl sám. Ukázka je z pořadu Bejvávalo.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

tom starém domě.

jistě by důten z klidu vyrušilo. Jednou, když do Prahy přilétla vesna, stromy, když kvetly v zahradě,

0: jistě by dům ten z kvítu vyrušilo.
1: Před chvílí Josef Bejvl jako zpěvák. Za okamžik jako herec televizního seriálu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si totiž v úspěšné detektivní sérii nazvané Hříšní lidé města Pražského. Objevil se hned ve druhém díle jako taxikář. Ten, který se domnívá, že viděl pachatele, po kterých Rada Vacátko a jeho tým ze čtyřky pátrají.
3: Tak spuste.
4: No, tak tady v tom zvláštním vydání píšou, že z toho krámu vyšli nějaký dva lidi. Jeden velký a jeden malej. A já chci ohlásit, že jsem zrovna teď vez takový dva chlapy, jednoho velkýho a jednoho malýho, do Berouna na nádraží. Právě jsem se vrátil a koupil jsem si ty noviny.
3: No, no tak to je od vás velice správné.
1: Hříšní lidé města Pražského vzbudili hned po své televizní premiéře v 69. roce velký rozruch. Byl to ve své době totiž hodně ceněný seriál. Kriminální povídky Jiřího Marka pak dokonce vyšly i knižně a měly stejně velký úspěch u čtenářů jako seriál u diváků. A je s podivem, že policejní archívy, které byly tehdy hodně hlídané, byly tomuto muži zpřístupněny. A mohlo tak vzniknout dílo, do kterého se právě teď vrátíme, abychom zjistili, jak to bylo s pachateli. Vzpomene si na ně Josef Bejvl?
4: Já jsem si jeho mrktu a tam zrcátku cestou. Ono taky, co má člověk pořád cestou dělat.
3: No jo, že? No jo. No co takhle? Jak vypadali, myslím, jako oblek?
4: No tak šoufl oni nebyli.
3: No.
4: Ale elegance nějaká to zas taky ne. Oni byli tak spíš takový hogo-fogo frajeři, jestli víte, co ti myslím.
5: A proč jeli do Berouna, to nevíte?
4: Jo, to nevím. Hned, když nasedali, tak jsem jim povídal, že to bude jako drahý. Ale ten velký tlustej na to, že abych neměl péči.
3: No, tak nám je teď hezky popište oba tady, myslím, napřed toho menšího, no, tak jak...
4: Jo, tak ten malej byl takovej žlutej až do hněda. A měl takový ty oči. Já si myslím, že to ani nebyl náš člověk.
6: Čum sem. Ono teda, pane Rado, ono by se mohlo jednat o nějakýho Frantu Božka, který mu galérka říká čum sem, protože on opravdu vypadá jako Číňan nebo Japonec. A malej je taky.
3: No dobře, no. A co ten druhej, ten? Jako ten velký, podle vás?
4: Ten velký.
3: No,
4: tak ten velký byl takovej tlustej.
3: No.
4: A tak byl velký, že když seděl ve voze, hlavu měl až u střechy. A pořád se smál. Přitom mu bylo vidět zlatý zuby.
7: Byly to tyhle?
4: No. Pokažte. Já vlastně nevím, já jenom vím, že byli zlatý a že se mu blejskali v hubě.
7: A co vlasy? Nebyl on takovej...
4: Jo, jestli chcete říct, že byl dozrzavat, tak to byl. Toho jsem si všimnul, když si dal dolů čepici a utíral si pot.
7: A vlasů měl hodně?
4: No, ani ne. Spíš...
7: Málo.
4: Jo, tak.
7: A teď pozor. Co tadyhle?
4: No jo, sakra, počkejte. Teď si vzpomínám. Na čele on měl jizvu. A jak tak byl udejchaný, tak byla celá červená. To jsem si všim dobře. To jo.
7: No tak to je jasný. Valínek Václav, vulgo tlustej Venca. Ten nebezpečný lum, pane Rado.
1: Doplním ještě, že režii měl tehdy Jiří Sekvenc. Domovskou scénou Josefa Bejvla v dobách jeho největší kariéry byla Městská divadla pražská. Ale v roce 1959 hostoval i v Pražském národním divadle jako Josef Habšperk v Našich furiantech Ladislava Stroupežnického. Výtečně se ale uplatnil i v charakterních a všemi mastmi mazaných komických postavách českého i světového repertoáru. Byl popelářem Alfredem Dulitlem v Pygmalionu a My Fair Lady, loupežníkem Sarka Farkou v Drdově hrádkách s čertem, starým Pištorou v Langrově obrácení Ferdiše Pištory, starým Lízalem v Mariše, Falstafem ve Veselých paničkách Vincorských a ve spoustě dalších rolí. My se vrátíme ale do filmu. Ten staví na úspěchu dalšího televizního seriálu Tři chlapy. Tentokrát to jsou ale tři chlapy na cestách. Vyrazí autobusem na cestu po českých zemích a navštěvují nejrůznější zemědělské závody. Jak je tam přijmou? Pustí je tam? To trochu záleží i na Josefu Bejvlovi. A taky režisérovi Oldřichu Lipském.
8: Kapák! Špatně! Všecko špatný! Musíte prominout, já vím, že jste byli ohlášeni, ale my už 3 dny nikoho nepřijímáme.
9: A proč? Něco nakažlivýho? Karanténa nebo?
8: Ale to ne, ale naše zootechnička nechce o žádný návštěvy ani slyšet. Představte si, má o celý procento větší úhyn, než má v plánu a než mají všechny okolní farmy.
9: Prosím vás, nešlo by to nějak poprosit, mě by zrovna tohle strašně zajímalo.
8: To bych vám ani nedoporučoval, ona je hrozně divná. Minulej týden vyhodila i našeho obvodního veterináře.
9: Ale...
8: No a co vám mám povídat, sedí tam ve dne v noci.
9: Kde?
8: No tady v našem přijímacím prvním pavilonu.
9: A co tam dělá?
8: To je to, nic. Jen sedí, kouká do jednoho místa, jo? Teda pravda, tu a tam něco zapíše, že? Ale jinak, co vám mám povídat, moje stará už i tam začala nosit obědy.
1: Josef Bejvl byl úspěšným komikem, což se projevilo i tím, že ho mnohokrát zvali do nejrůznějších estrádních pořadů. Nejen rozhlasových, ale i televizních. Takže se objevil třeba i v pořadu Kavárnička u zvonečku, kde si zahrál scénku s Helenou Růžičkovou a Jiřím Lírem. Tak abych vás uvedl do děje. Sedíme v kavárně, manželé Helena Růžičková a Josef Bejvl si něco objednali a u druhého stolečku posedává Jiří Lír, který začne pokukovat po Heleně Růžičkové. Ta začne flirtovat, ovšem manžel si tak něco podvousy povídá...
8: Sakryš, to je špatný.
1: A luští u toho křížovku.
8: Tak nevím, co myslíš, drahouš, mám obětovat dámu, nemám obětovat dámu.
10: Obětuj dámu.
8: Jak myslíš? Ale teď. To byl tak.
11: Sakra. Miluji vás. Ten blbec vedle, to je váš muž.
8: Dobrý den. Ale teď.
10: Jsem počestná žena.
8: To jo.
10: V sobotu nemohu?
8: Tak to ne.
10: Snad v pondělí odpoledne.
8: A jo, ono by to šlo.
10: Pro Bůh, buďte opatrný. Ten blbec vedle je můj muž.
8: Tak to jo. No vidíš. Vidíš, jak to jde.
12: Pardon, promiňte laskavě. Nechci vyrušovat, ale... Promiňte.
8: No tak co děláte, člověk?
12: Tady porazil to pindíka. Tady vedle táhne. Je tady, prosím pěkně, volné místečko.
10: Ano. Že tady máme volné.
12: Děkuji vám.
8: Ale to je po partii.
12: Děkuji vám.
8: Uložte figurky.
10: Ano.
8: Tady budete mít místečko, habaděj.
12: Děkuji vám.
8: Drahouši, musíme pamatovat na Navrátila.
10: Ano.
8: Bude se balit. Pane Vrtní.
13: Prosím.
8: Platím, nebo se ztratím.
13: Už jsem tady, prosím. Pane. Taková 4 pívečka, prosím.
4: Jak to? To bude nějaký umyl, ne? Já jsem měl jedno pivo, žena měla jedno pivo, to jsou dohromady dvě. A počkejte, sakra, tady jsou popletený tácky. Můj tácek má tady ten pán vedle. Oni si ho pořád se ženou podstrkovali.
10: Ale to si jenom podle, co? Tady vůbec v žádném případě se tady vůbec jít.
11: No mě tělo sami, ale já vůbec
10: vám pozor na tady.
14: A ty nekecej. Co mě budete vykládat? Vy jste na svůj tácek napsal, že jsem blbec a to je tady hned ten tácek s těma čtyřma pivama. No. Na mém tácku je napsáno, že žena v sobotu nemůže. Tak se dobře podívejte a dejte sem.
10: Ale co by se pravděl, tak co budu
14: Můj tácek
4: je to jasný. Prosím, podívejte. Tadyhle. V sobotu nemůžu. Snad až pondělí odpoledne. Buďte oprt. Opatrný. Kolka, ty škrábeš to jedno. Opatrný. Ten blbec vedle je můj muž. A dvě piva. Žádný čtyř. Tohle je můj tácek. To psala moje žena. Ten blbec vedle jsem já. Jedno pivo měla ona, jedno jsem měl já. Přece nejsem blbec. A tady, prosím, podívejte se. Miluju vás a čtyři piva, jo. Miluju vás a... No, teď je to jasný, prosím. On miluje mou ženu a má čtyři piva. Teď je to jasné jako packa. On miluje a má čtyři, já jsem blbec a mám dvě. No ne?
14: Teď mě to došlo.
1: Po filmovém úspěchu Zdeňka Podskalského u filmu Světáci se rozhodl, že natočí jakési volné pokračování, podobnou komedii, tentokrát ale vražednickou. Dostala název Ďábelské líbánky. Byla natočena na Úsvitu normalizace a vědomě opustila jakékoliv spojnice s dobovou realitou. Režisér se tu odal spřádání nejrůznějších výstředních zápletek. Hlavními hrdinkami jsou dvě ženy, které soupeří o muže. Jednou z žen je i Jana Brejchová, která vyrazila s Vlastimilem Brodským na chalupu na Šumavu. Jejím majitelem je mimo jiné i Josef Bejvl. A jsme u večeře, u jídla a dodávám otráveného.

0: pomalu ani nepustí.
1: Dneska musíme Ryšánkovi trochu přilepšit.
0: Vybral jste si dobře. Na jedné straně je to přece jenom vědecká pracovnice a ona umí zadělávat i na knedlíky. Něco takového jsem ještě neviděla.
1: To jsem dělala skoro sama, že?
0: No, abyste by byla taková voubelka.
2: Jen mu nandejte, mladá paní, on to potřebuje. A kluci, on to jak...
0: Pane Madrindáče.
2: On se potřebuje nadlábnout. Jak to tak merčím, on si to dneska zaslouží, kluci tyrknu.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dobrou náladu rozdává na vlnách Českého rozhlasu, aspoň doufám, Patrik Rozehnal, ale hlavně Josef Bejvl, na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na filmovém plátně se objevil krátce po válce. Snad vůbec nejkvalitnější filmovou rolí bylo jeho účinkování ve filmu Soudní den režiséra Karla Steklého. Čeští filmoví diváci si ho ale patrně nejvíc pamatují z role lakotného hostinského z filmové pohádky O Bušku z pytle ven. Ukázku už jsme si pouštěli. V pozdějších letech ale už hrál jen drobné a epizodní role. Stvárňoval často různé dědečky, úředníky, dělníky a také vrátné. Mimochodem, toho si zahrál a docela úspěšně i v komedii Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje. Byl to vrátný v tělocvičně, který tak trochu pomáhal chytit i pana Koudelku.
2: Řekni jim, Bohušku, že sem vždycky přijde. A bezdůvodně, to prosím zdůrazni. Bezdůvodně mě napadne. Řekni, že už tu byl dvakrát a vyhrožoval, že se zas vrátí. Vždyť je to blázen.
3: Pojď sem. Počkej. Blázinec. Blatníky, vysmototechna.
4: Pane docente, volali z tělocvičny, že tam ten Koudelka neustále chodí a pere se bezdůvodně s jedním zaměstnancem.
5: Je, František.
6: Jasný případ inzultační mánie. Holna, Malota. Ale tentokrát jedu osobně s vámi.

0: Levla po mně schánka.
1: Ale hochu, hochu, zápasy už dávno skončily.
0: Fajn.
2: Karlíku, pozor, už je tady zas. Já opakuji. Karlíku, Karlíku, pozor, už je tady zas.
3: Kde je?
1: Teče nahoru.
3: Počkat, počkat. Co má na sobě?
1: Je zápasnickým. Má to kimono.

0: mají. Já opakuji, v Karlíku, tak už ho mají.
1: Diváci a posluchači budou znát určitě Josefa Bejvla i z rozhlasu. Třeba z takových her jako Mikeš, Revizor, Aktíku, Bajaja, Paní ministrová, Ferda Mravenec, Vyhrávala kapela, Silnice, Tygr, Lakomec, Lásky, žal a smích, V obětí ochechule a dalších. My se ale vrátíme do filmu, tentokrát do série ze 70. let o jihomoravském vínu. Snímek se jmenuje Bouřlivé víno. Josef Bejvl si tu zahrál vinaře, za kterým přijeli lidé z Ostravy požádat o pár lahví na svatbu. On má málo, tak poprosí souseda. Aneb, jak napálit Ostraváky s šizeným vínem? Slušelo by se ještě dodat, že film vznikl v roce 1976 díky režiséru Václavu Vorlíčkovi.
2: Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Sopa. Rádi bychom koupili trošku vínka, vidíte, tak 15 litrů.
3: Moment.
2: Pojď.
3: Ty, kvasnička. Přijeli z Ostravy. Potřebuji trochu na švarbu. A já mám sotva tak pro sebe.
4: Kolik?
3: Asi 15 flašek.
4: 15. Vem to místo.
3: Děkuji. Posaďte se.
5: Děkuji.
4: Dej jim okoštovat, já to přichystám.
3: Jo. Tož poslušte si. Prosím.
4: Děkuji.
3: No.
5: Tak, na zdraví.
3: Zdravíčko.
2: Na zdraví.
5: To je ale víno. Sladké jako cumel.
2: Není špatné.
3: Je vidět, že tomu rozumíte.
5: Neměli bychom
2: zemí. Mně to bude stačit.
4: Proboha, co jim to? Tomáš Fuk, Jožko.
6: Tak, tady to máte. Jsou po 16.
5: Vidíš, v krámě je za 19.
6: No a to ještě nevíte, co kupujete, víte?
5: To je pravda.
2: Tady je to ze záruku.
6: No tak z tohle sudu vám klidně záruku můžu dát, je to moje směska.
2: To teda je.
1: Josef Bejvl byl, jak už jsme řekli, herec s výrazným komediálním talentem, který velmi často vystupoval po estrádách a v estrádně laděných televizních pořadech. Byl oblíbencem i Zdeňka Podskalského, který ho párkrát obsadil i do svého televizního zábavného pořadu Kabaret u dobré pohody. Tentokrát mu přiskl opět Helenu Růžičkovou a scénka se jmenovala Sňatkový podvodník.
7: Slečna Violka Drouda!
5: Dobrý den!
7: Teď to, co? Tak co, budu potrestat nebo vyznamenám?
5: Slavný soude! Tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
7: Slavíčku, můj táčátko, moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
8: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
5: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsem mu buchty, no řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
7: No, tedy ty byly. Pardon, promiň, tedy ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma rozsoukal klasníkem a drobil si je do kafe.
5: A likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
7: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
8: Počkejte, vraťme se k věci.
7: Prosím.
8: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
7: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
5: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
7: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
5: To se nám nevím.
7: Co chceš dělat, drahá?
5: Že tvůj slib stále ještě platí.
7: No, samozřejmě, přece nemluvím do věty.
5: Ach, ty můj.
7: Jako víš, mě se řekají ta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já Matesa nesázím. Děč, vzduch. Miláčko, všem nevím. doteď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
5: Ach ne, ne, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude! Beru žalobu zpět.
8: Prosím.
5: Viktorek se ke mně vrátí. No, peču mu boh, ty milou.
7: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
5: Ach, ty můj.
7: Ach, ty moje.
5: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předseda. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
7: To jsou radost.
1: Je čas, aby nám Josef Bejvl zase zaspíval. Písničku uslyšíte v zápětí.
9: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
10: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
9: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pane?

Hruška, Hlásníkova dceruška, byla pana jako kvítek, útlých boků štíhlých lítek, inu jako z obrázku, stvořená jen pro lásku.

celou, díl k panence. Místo 12 troubil 10, mládenec si ani nese, když mu za ty moresy chtěl vykrákat pačesy. Milenci v svém velkém bolu

se dolů nepustí, že jim všecko

0: milostivou dispensí. Odešel pak na penzi.
1: Dál pokračuje náš pořad, se kterým vzpomínáme a dáváme hold herci Josefu Bejvlovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si mimo jiné i v Chalupářích. Ve slavném televizním seriálu, který se natáčel v létě 1974 na Příbramsku, ve Višňové. Vesnici, která byla vybrána nejen pro svou malebnou polohu, ale i pro výstavnost a estetickou úpravu obce. A co je pro dnešek pozoruhodné, že tehdy stál seriál 12 milionů korun. To by dneska nestačilo možná ani na jeden díl. Josef Bejvl si tu zahrál starousedlíka a když v hospodě řešili, co dát Bohoušovi jako dárek, zapřemýšlel také, jak je to vlastně s titulem zasloužilý umělec. Mimochodem, on sám ho dostal už v roce 1966.
3: Ale chlapi, stejně zajímalo by mě, jak to je, když se jmenujou ty zasloužilí umělci.
4: No to někdo podá návrh. Jako tuhle makovec, že jo?
3: Co pak makovec je ve vládě?
4: No právě, to já myslím jako příklad. To se mi to navrhují organizace. Tak to přijde do vlády, vláda to projedná, schválí, ministr jim to potom předá, ale to jste přece museli vidět v televizi, ne?
3: Co pak tohle známe? Ale já myslím jako tohle, víš?
4: Co?
3: No, kolik to hodí? Co oni na to berou?
4: Nic. To je čestný titul.
5: Jsem čestný.
4: No
5: to by se tak někdo drál.
6: Bojčo!
5: Čestný.
3: Prachy jde. Tak jste neviděli, že to berou v takový ty, jako rouře? Mm-hmm. Aha. Proč asi?
6: Roura, to je pouzdro.
5: Utrál.
6: No, na ten diplom, tam to mají napsaný. Že jo?
3: No, jestli. Viděla jste někdy, že by to nějaký ten umělec tam veřejně rozbalil?
6: Na co?
3: Kdo ví, co v tom je? Když fotbalisti vyhrajou nějaký zápas a dostanou skleněný pohár, tak ho taky hned zvedají nad hlavu, aby každý viděl, že je prázdný, že v něm nic není.
7: Ne, když dostanou plechovej pohár, tak ho taky otočej takhle dnem nahoru, aby bylo vidět.
3: A přitom stejně všichni víme, že berou od zápasu za gol, kalorní, za tréninky. No a to je klub, který žije z příspěvků. Takovej ministr, ten musí mít přece daleko větší možnosti.
1: Když se seriál Chalupáři natáčel, tak ve vesnici nesměli štěkat psy a jezdit traktory. Na herce se ve Višňové na Příbramsku nevzpomíná jako na nafoukané herce. Ale na druhou stranu kontakt s obyvateli nijak zvlášť nevyhledávali. V pauzách hráli karty a popíjeli, protože se natáčelo pouze za sluníčka. A podle pamětníků to bylo tehdy opravdu hodně horké léto. Ve Višňové se natáčely jenom exteriéry, tedy ne záběry z hostince ani vnitřek Humlovy chalupy, kterou filmaři trochu poničili, to proto, aby zapadala do jejich konceptu vesnického domku. Takže místo železného plotu postavili ten dřevěný, který znáte z obrazovky. V seriálu je také autobusová zastávka na místě, kde ve skutečnosti nebyla. A v hostinci tam pak měli herci maskérnu a něco, co bychom dnes nazvali jako catering. My se ale vrátíme do seriálu a opět za tvorbou dárku

0: pro Bohouše.
1: Potřebuju obraz, nadávek, víš. Musíme se nechat vidět.
2: Teda jako do kdy?
1: No do večera.
2: Já bohužel nemám nic hotovýho. A do večera nemůžu jen tak něco, to nejde prostě, to nemůžu takhle. Tak
3: a děti, prosím tě, no, to bys mě otrávil. Nemám nic hotovýho.
2: No nemám, no.
1: Počkej, co je tohle tady, no? Třeba.
2: No tak to si u mě nechal dělat jeden od dráhy, ale 250 kámu bylo moc, tak mi to tu nechal. Pěkný, co? Hm.
1: To je... Že se mu ani nedivím.
2: Cože?
1: No ale že seš to ty, tak stovku ti za něj dám.
2: Jste dobrý.
1: Ovšem tu mašinu budeš muset přemalovat, víš? Tohle je vysloveně železničářský obraz.
2: Teda strejdo, já nevím, jaký vy máte představy o malování.
1: Já.
2: Ale já nemůžu z lokomotivy udělat krajinku nebo moře, to dá rozum.
1: Já na tobě taky nežádám, abys maloval Vysoký Tatry nebo Máchovy jezero, že jo?
2: Tak.
1: Pojď sem. Hele, tohle přimaluješ, přimazni tady dvě srnky, jedna jak se pase, a druhá jak se kouká.
2: Jo, kouká, jo. No. To je výborný. Zátiší, výborný zátiší. Lokomotiva se srnkama. Už jste někdy viděl srnky utratit ještě ke všemu, když tudy zrovna v tu chvíli projíždí lokomotiva?
1: A viděl jsi už někdy srnky na Benešovský dálnici třeba?
2: No, oni na Benešovský dálnici jsou srnky.
1: Aby nebyli, prosím tě. Ty tam mají svou vlastní značku. A ve skoku, aby uskočili, když jedou automobily. A je tam daleko větší provoz, než tyhle ty tvý trati.
2: A pro koho to je?
1: Pro Bohouše.
2: Je pro Boh.
1: Na tu dnešní poslavu, víš?
2: Ale Bohuš přece dostává orchestrion. Ne.
1: No to je zas jiná. Hele, ten obraz bude za naši rodinu.
4: Takový byl tedy seriál režiséra Františka Filipa. My se ale ještě na chvíli jedním budeme zaobírat, také slavným, z pera Jaroslava Dítla. Mluvím o slavné nemocnici na kraji města. Právě v tomto seriálu jsme totiž Josefa Bejvla, kterému se dnes věnujeme, mohli vidět naposledy. A to jako nemocničního zřízence. Tuto roli vytvořil krátce před svou smrtí v roce 1978. Tak si ji poslechněme.
5: Jaký loket se bude operovat? Jaký loket? Ten je přece už v pořádku, ne? Teď má přijít na řadu noha.
6: Něco se tam nepovedlo, tak se to bude dělat znovu. To se stává.
5: Že to se nesmí stávat, tohleto. Kvůli tomu, že vy si tady ze mě chcete udělat pokusnýho králíka, tak já tady budu vodu kdýl, jo? To teda ne, zavolejte primáře.
6: Pan primář není přítomen.
5: Tak někoho, kdo ho zastupuje.
6: To je doktor Strossmayer.
5: Tak toho.
6: Prosím.
3: Mladí muži, neberte si to tak. Oni pro vás chtějí jen to nejlepší.
5: Helejte, nemontujte se do toho, mě to nezajímá, táto.
3: No.
4: Takový byl tedy Josef Bejvl. Na filmovém plátně, v rozhlase, v divadle a na televizních obrazovkách. Vzpomínat na něj můžeme jako na šibalského dědečka, muže, který dokázal pobavit, a jako málo který herec i zpívat. Dodám ještě, že Josef Bejvl odešel 10. července roku 1978 v Praze. Měsíc po svých 72. narozeninách. Pro dnešek odchází od mikrofonu i Patrik Rozehnal a těším se příště u dalšího pořadu.
7: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústí nad Labem připravuje stavbu nové sportovní haly pro mládež. Na hrad Bezděz se vrátila černá Madonna Montserratská. Oslavy americké nezávislosti komplikují v zemi vedra. Organizátoři zrušili už řadu akcí. Do večera polojasno až oblačno, může i místy pršet, teploty stále do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Ústí nad Labem pokračuje v přípravě nové víceúčelové sportovní haly na Bukově. Radní podle mluvčího magistrátu Marka Lukyniče schválili 1,5 milionu korun na zpracování projektové dokumentace. Sportoviště má sloužit především dětem a mládeži pro tréninky míčových sportů.
2: Podle radního Jiřího Horáka z ANO mají novou halu využívat především děti, které dnes trénují v tělocvičnách základních škol. Město zároveň pokračuje i v přípravě atletické haly ve Všebořicích. Takže řeší její přesné parametry tak, aby odpovídaly požadavkům jednotlivých sportovních svazů. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: V kapli hradu Bezděz dnes byla vysvěcena socha Panny Marie Montserratské. Jde o kopii takzvané Černé Madony, kterou do někdejšího kláštera v roce 1666 přinesl řád benediktínů. Originál je ze dřeva, kopie z Labského Pískovce. Českému rozhlasu více řekl kastelán hradu Bezděz Kamil Seidl.
3: Pak po zrušení kláštera byla přenesena do kostela. Tak jsme oslovili akademického sochaře pana Milana Váku, který mimo jiné dělal sochy na Karlově mostě.
0: Spojené státy slaví 250. výročí nezávislosti. Akce ale komplikuje rekordní vlna veder na východě země. Filadelfie kvůli horku zrušila největší slavnostní průvod v zemi a pouť všech států zrušil také Washington. Některá washingtonská předměstí zrušila nebo odložila ohňostroje. Nejistý je i plánovaný večerní projev amerického prezidenta Donalda Trumpa na prostranství National Mall v centru Washingtonu. K městu se totiž blíží bouře. Vedra mají v zemi trvat celý víkend. Úřady mimo jiné varují před přetížením elektrické sítě. Sport. Marie Bousková postoupila do osmifinále tenisového Wimbledonu. Rusku s Samsonovou porazila ve třech setech. V Londýně aktuálně bojuje o postup Jiří Lehečka se Španělem Munarem. Na fotbalové mistrovství světa dnes začíná osmifinálová fáze. Od 19 hodin českého času bude hrát Kanada s Marokem a od 23 hodiny pak Francie s Paraguají. Sprint na velké ceně Británie Formule 1 vyhrál lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu, druhý dojel Lewis Hamilton ve voze Ferrari a třetí dojel Lando Norris z McLarenu. Počasí. V noci oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, četnějšími na horách a na severu kraje. Teploty klesnou na 15 nebo i 9 stupňů. Zítra zataženo s občasným deštěm postupně na většině území, na horách počítejte s čerstvým větrem a ojediněle bouřkami. Teploty zítra také do 24 stupňů, na horách do 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 čekejte omezení v obou směrech mezi kilometry 17 až 33. Je to kvůli pokračujícím opravám systému nouzového volání. Na průtahu Ralském Kuřívodami pozor na úsek znečištěný olejem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební legendy.

0: Ahoj a dobrý den. Z Českého rozhlasu Sever vás zdraví Mirek Tartárek. Máme první červencovou sobotu. Léto je v plném proudu, také je tady čas dovolených a ty jsou většinou spojené s návštěvou zemí, jako je třeba Itálie. Tak jsem pro vás dnes připravil první letní speciál hudebních legend věnovaný největším italským hitům 80. a 90. let.
1: Hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
0: Těšit se můžeme na tři velké italské hudební bloky. Postupně projdeme start italské horečky na začátku 80. let, připomeneme si rockový temperament a italskou krev a v závěru se posuneme od magických nocí k 90. Italskou jízdu odstartujeme absolutní letní hymnou z roku 1981. Možná jste nevěděli, že skupina Ricky e Poveri, překladu Bohatí a chudí, původně vznikla jako čtveřice, která svým složením a melodičností připomínala švédskou legendu ABBA. Právě hit Sara Perché Ti Amo pro ně byl zlomový, přestože v Sanremu skončili až pátí, píseň se stala celosvětovým fenoménem. Dodnes se jí prodalo přes 7 milionů kopií a její energie ani po 40 letech nevyprchala.

Zůstáváme v onom zlomovém roce 1981, ale od rozjásaného popu se teď posuneme k něčemu trochu hlubšímu. Na řadě je zpěvačka s podmanivým hlasem a vizáží, která tehdy naprosto uhranula celou Evropu. Řeč je o italské divě jménem Alice. Její hit Per Elisa budoval nejen doma v Itálii, ale obrovský úspěch slavil hlavně v Německu, Rakousku a sousedním Švýcarsku. Mimochodem, tato skladba tehdy v Sanremu dokonce zvítězila.

0: hudební legendy Mirka Tartárka.
1: Když se řekne italská hudba 80. let, většině z nás se okamžitě vybaví jedna konkrétní tvář a nezaměnitelný chraplák. V roce 1983 totiž vznikla píseň, která definovala italský styl po celém světě a stala se symbolem pohody na Apeninském poloostrově. Toto Cutugno ji napsal jako poctu své zemi a všem jejím zvykům, od silné kávy až po lásku k fotbalu. Zajímavostí je, že ji původně nabízel svému příteli, slavnému herci a zpěvákovi Adrianu Celentánovi. Ten ji ale odmítl, protože mu text přišel až příliš sebevědomý. A tak jí toto naspíval sám a udělal z ní hit, který dodnes rozespívá davy od Milána až po Palermo. Přichází Toto Cutugno a jeho L'Italiano.
2: La

Pokud existuje píseň, která je absolutním symbolem pohody, slunce a rodinné dovolené u moře, je to právě tenhle hit z roku 1982. Albano a Romina Power tvořili v té době pár nejen na pódiu, ale i v soukromí a ta upřímná radost je z jejich projevu cítit dodnes. I když jejich cesty v osobním životě později nabraly jiné směry, ten společný hit o tom, že ke štěstí stačí sklenka vína a ranní slunce, zůstává nesmrtelný. Vraťte se tedy s námi na pláž a pojďme si poslechnout Albana, Romina Power a jejich hit Felicita. Felicita.

První blok italských hitů zakončíme písničkou, která v polovině 80. zněla úplně jinak než všechno ostatní. Měla takový moderní, skoro až kosmický nádech a hlavně neuvěřitelný hlas zpěvačky Antonelli, ze kterého vám možná i dnes naskočí husí kůže. Je to skupina Matěja Bazar a jejich hit Ti sento. Já osobně, když tuhle skladbu slyším, hned se vidím na letní dovolené. Ten horký večerní vzduch, vůně moře a tahle hudba, co duní z dálky od pláže. Schválně, co se vybaví vám? Možná první cesta k moři nebo nějaká ta letní láska, na kterou se nezapomíná.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: Teď už otevíráme druhou část našeho speciálu s názvem Rockový temperament a italská krev. Itálie totiž nejsou jen sladké balady, ale i pořádná porce energie a rebélie. A kdo jiný by měl tenhle blok odstartovat než ženská ikona s tím nejvíc sexy chraplákem v Evropě. Gianna Nannini v roce 1987 doslova vlétla do rádií od Milána až po Paříž a ukázala, jak zní rock z Toskánska. Zajímavé je, že Gianna se k hudbě dostala tak trochu na truc rodině. Jejím otcem byl totiž slavný cukrář a majitel prvoligového fotbalového klubu, který pro dceru plánoval úplně jinou kariéru. Gianna ale raději vyměnila rodinnou cukrárnu za kytaru a chraplavý rok. Pojďme si užít nespoutanou Giannu Nannini a její pecku I masky.

rockového temperamentu zůstaneme, i když tentokrát s nádechem italského poproku. Přichází totiž muž, který se stal miláčkem publika po celém světě, ale v roce 1984 byl ještě na úplném začátku své cesty. Eros Ramazzotti tehdy s touhle písničkou zvítězil v kategorii nadějí na festivalu Sanremu a okamžitě všem bylo jasné, že se rodí nová hvězda. Terra Promessa, v překladu Země zaslíbená, odstartovala jeho hvězdnou dráhu. Mimochodem, Eros se původně učil na účetního, ale naštěstí pro nás mu to s čísly moc nešlo, a tak raději vsadil na kytaru. Tady je Eros Ramazzotti a jeho první velký hit Terra Promessa.

Pokud v Itálii hledáte skutečnou rockovou rebelku, je to právě tahle dáma. Loredana Bertè vnesla do tamního poproku dravost a temperament, který tehdy publikum naprosto fascinoval. Její hit z roku 1982, Non sono una signora, tedy v překladu Nejsem žádná dáma, je přesným vyjádřením její natury. Loredana se nikdy nenechala svázat konvencemi a její projev je plný italské krve, vášně a energie, kterou uměla na pódiu vždycky pořádně rozbalit. Přichází Loredana Bertè a Non sono una signora.

0: hudební legendy Mirka Tartárka.
1: Teď si dopřejeme jednu lahůdku, která nás vrátí na začátek 80. let. Je to jemný syntetizátorový pop, který v té době zněl snad v každém italském baru u pláže. Zpěvačka Viola Valentino a její hit Comprami z roku 1980 je přesně tou písničkou, která vás okamžitě přenese do léta. Já když tuhle melodii slyším, úplně cítím tu vůni italské kávy v malém bistru někde na pobřeží, kde se život na chvíli zastavil a nikam se nespěchalo. Zkuste se na chvíli zastavit i vy a nechat se unést touhle pohodou.

Druhou část našeho speciálu nemůžeme zakončit ničím menším než skladbou, která v 80. letech reprezentovala Itálii doslova na všech kontinentech. Je to jeden z těch vzácných případů, kdy italská písnička natolik pobláznila svět, že si ji o pár let později vypůjčili i Američané. V roce 1982 ji totiž v angličtině přespívala americká zpěvačka Laura Branigan. Pro Umberta Tozziho to byl životní úspěch. Jeho melodie z roku 1980 se díky tomu stala jednou z nejslavnějších skladeb dekády po celém světě. Pojďme si tuhle jízdu teď připomenout v jejím původním podání. Tady je Umberto Tozzi a jeho Gloria.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: Teď nás čeká třetí část našeho italského putování. Vydáme se do období, které jsem nazval od magických nocí k devadesátkám a hned na rozjezd tu máme věc, která tyhle magické noci vystihla úplně nejlíp. V roce 1990 se v Itálii konalo fotbalové mistrovství světa a tahle pecka se stala jeho oficiální hymnou. Ale nenechte se mýlit, není to žádný obyčejný stadionový popěvek. Gianna Nannini a Edoardo Benato do ní dali tolik energie a italské duše, že i když vás fotbal vůbec nezajímá, ta melodie vás prostě zvedne ze židle. Pojďme si to léto 90. roku teď společně připomenout.

Po té stadionové jízdě teď trochu zvolníme, ale s emocemi rozhodně šetřit nebudeme. V roce 1993 se totiž na hudební scéně objevila tehdy 18-letá dívka, která svým hlasem okamžitě dojala celou Itálii. Byla to Laura Pausini a její hit La Solitudine. Tahle balada o osamělosti a první velké lásce se stala naprostým fenoménem. Laura s ní nezůstala jen doma, ale doslova s ní pobláznila i zbytek světa, včetně Latinské Ameriky, kde jí lidé milují dodnes. Pojďme si teď tenhle krásný devadesátkový návrat užít. Tady je Laura Pausini a La Solitudine.

0: Hudební legendy Mirka Tartárka.
1: Dnešní italské putování završíme hitem, který na konci 90. let doslova ovládl evropský éter. Pokud jste v té době trávili léto u vody, určitě si tuhle melodii vybavíte. Neodmyslitelně totiž patřila ke každé italské pláži, ale stejně dobře zněla i u nás na severočeských koupalištích. Zpěvák Nek a jeho Laura Nonce v sobě mají přesně tu letní energii, kterou vám chci na závěr dnešního speciálu předat. První letní vydání Hudebních legend je u konce, ale italské slunce nás neopouští na dlouho. Už teď vám můžu slíbit, že se do Itálie společně vrátíme hned první srpnovou sobotu, kdy pro vás nachystám další várku těchto nestárnoucích melodií. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Mirek Tartárek, užijte si krásný letní víkend, ať už ho trávíte kdekoliv, a teď už je tady slíbený.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Dopravu v Ústeckém kraji zkomplikovaly nehody na dálnici D8 u Roudnice a požár osobních aut u Lubence. V Litoměřicích se kvůli opravám kanalizace a také vodovodu v příštím týdnu uzavřou ulice Nerudova a Kořenského. Benzín v Ústeckém kraji mírně podražil, nafta zlevněla, ceny jsou ale stále nejnižší v České republice. V noci počítejte s občasným deštěm, zejména na horách teploty klesnou i k 9 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Dálnice D8 byla dnes odpoledne mezi 13. a 15. hodinou mezi Roudnicí nad Labem a Novou Vsí ve směru na Prahu uzavřená. Silničáři tam vyprošťovali havarované nákladní auto. Policie dopravu odkláněla na exitu 29 u Roudnice nad Labem. Místo nehody je v omezení kvůli opravám mezi Novou Vsí a Lovosicemi. Ředitelství silnic a dálnic tam buduje nový systém nouzového volání a v některých úsecích mění svodidla. Do úterní půlnoci je doprava mezi 17. a 34. kilometrem v obou směrech svedena do jednoho nebo dvou zúžených jízdních pruhů. Aktuálně čekejte dlouhé kolony ve směru na Prahu už od 35. kilometru. Problémy byly dnes na silnici 1/6 u Lubence na jihu Lounska. Hasiči tam likvidovali vážnou nehodu dvou osobních aut, která se po srážce vzněla. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje uvedl, že všech 8 cestujících stihlo vozy opustit ještě před příjezdem hasičů. Záchranáři ale museli zajistit ošetření 6 lehce zraněným lidem. Ulice Nerudova a Kořenského v Litoměřicích se postupně uzavřou kvůli opravám vodovodu, kanalizace a plynu. Informovala o tom mluvčí města Michaela Rosypalová. Rekonstrukce inženýrských sítí je rozdělena do 4 etap.
2: První etapa stavebních prací začíná v úterý 7. července a poslední etapa má podle aktuálního harmonogramu skončit 13. září. Objízdné trasy pro řidiče budou vyznačené přímo na místě. Po dokončení rekonstrukce bude v ulicích položený nový asfaltový povrch. Z Litoměřic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic Ústeckého kraje prodává v průměru za 38 korun a 72 haléřů. Před týdnem byl o 5 haléřů levnější. O 10 haléřů na litru zlevněla nafta, za litr teď řidiči v regionu platí průměrně 35 korun a 10 haléřů. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, jsou ceny obou nejvíce prodávaných paliv v Ústeckém kraji nejnižší v Česku. Nejlevnější paliva v regionu prodávají na Lounsku naopak nejvíc, za benzín platí motoristé na Litoměřicku, nafta je v kraji nejdražší na Teplicku.
1: Počasí.
0: V noci oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami četnějšími na horách a na severu kraje. Teploty klesnou na 15 nebo i 9 stupňů. Zítra tedy v neděli zataženo s občasným deštěm, postupně na většině území přeháňky, na horách čerstvý vítr a ojediněle i bouřky. Teploty zítra podobně jako dnes do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Silnice 1/13 je mezi Přestanovem a Chlumcem na Ústecku uzavřená u křižovatky na Strádov. Je to kvůli nehodě osobního auta s motorkářem. Ve Falknově mezi Kytlicemi a Polevskem u Nového Boru narazilo osobní auto do sloupu na průtahu obcí. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební hledání Petra Liftnera.
3: Příjemný poslech Českého rozhlasu Sever a pořadu Hudební hledání vám opět po týdnu přeje Petr Liftner. Zanedlouho nám uplyne 6 let od chvíle, kdy svět opustila hudební legenda jménem, nechám zatím na vás. Budete hádat jméno skladatele, jehož melodie zná téměř každý, kdo někdy vůbec sledoval film v televizi nebo v kině. Zatím snad jen napovím, že se narodil v roce 1928 v Římě a vystudoval tamní konzervatoř a kariéru začínal jako trumpetista.

Dohrála nám píseň z filmu Mé jméno je nikdo. Dokázali byste vyjmenovat 500 snímků, které jste kdy viděli? Pro většinu z nás je to takřka nepředstavitelné číslo. Ale Ennio Morricone, kterému se teď budeme věnovat, přibližně k takovému množství filmů složil hudbu. Často nešlo jen o jednu skladbu. V každém filmu zaznělo několik hudebních motivů. Právě jeho hudba dokázala dodat obrazům emoce, napětí, nezaměnitelnou atmosféru. Mnohé melodie zůstávají v paměti posluchačů i desítky let poté, co film vznikl. A já osobně vlastně můžu možná říct, že já znám daleko lépe jeho hudbu, než samotné filmy, jejich postavy a jejich děj. Teď už pro pár dolarů navíc.

Posloucháte Český rozhlas Sever a dnes vzpomínáme na tvorbu Ennia Morriconeho. Ten se proslavil především hudbou k takzvaným špagety westernům režiséra Sergia Leoneho. Právě tyto filmy z poloviny 60. let odstartovaly jeho světovou kariéru. Specialitou Ennia bylo při komponování používání netradičních zvuků. Pískání, elektrické kytary, lidského hlasu anebo zvuku biče. Díky tomu vznikl styl, který byl okamžitě rozpoznatelný a který vlastně inspiroval nadcházející generace filmových skladatelů. Tak teď už si dáme tu, na kterou většina z vás asi teď bude čekat. Tenkrát na západě.

Dohrála nám titulní píseň z filmu Tenkrát na západě. Ennio Morricone nespolupracoval jen s tvůrci westernů. Jeho hudba zazněla i ve filmech jako Profesionál, Sicilský klan nebo Neúplatní. Zajímavostí je, že celý život odmítal přestěhování se do Hollywoodu a zůstával věrný rodnému Římu. Přesto získal nejvyšší filmová ocenění, včetně Oscara. Nejprve za celoživotní dílo v roce 2007 a poté v roce 2016 za hudbu k filmu Osm hrozný.

Tuto melodii jménem Chin Mai poznal každý, kdo někdy viděl film Profesionál s Jeanem Paulem Belmondem. Skladba se stala jednou z nejznámějších Morriconeho vůbec. Skladatel byl navíc úzce spojený i s Českou republikou. Často spolupracoval s Českým národním symfonickým orchestrem a několikrát zde také koncertoval. Další písnička už je připravená pro všechny, kteří mají rádi snímek hodný, zlý a ošklivý.

0: Tolik pro dnešek Ennio Morricone, který během své kariéry napsal hudbu k více než 500 filmů a seriálu. A mnohé z jeho motivů zkrátka i dnes patří k nejznámějším filmovým melodiím vůbec. Svět opustil 6. července 2020 ve věku 91 let, ale jeho hudba zůstává stále symbolem velkého filmového příběhu. Za chvíli už se vypravíme do Spojených států.
1: Za všechny ty pomatený blázny,

nebaví. Za všechny, co ztratili svou soudnost a co si zapomněli skrejt. Za rádoby influencery, co mají místo mozku prejt. Za všechny, co prožívají svůj mindrák tak, že kolem sebe sejou zlost. Za všechny pijavice v naší branži, co sajou dál a nemají dost. Za všechny šoféry s malým pérem, kterým rozum dávno krach. Jo, jo. Za všechny jdoucí ultrasměrem, co šířej po ulicích strach.

za ovce schovaný do ohrádky, který žerou doslova. Všechny ty novinový plátky, co nás zkoušejí v

za všechny, co si večer pouštějí zprávy, a dvakrát za toho, kdo je hltá. Za všechny, co vidějí černobíle, někdy tak a jindy tak, jak jim přijde vod. Za ty, co zkazila slávy chvíle, a za sraby, co hrajou podle cizích not. Za všechny, co rozdělujou lidi na ty, s vakcínou a nebo bez. Jo, jo. Za všechny, co se budou i za rok zžírat tím, co bylo dnes.

0: lepší svět, asi o dost jsem se sek. Asi o dost jsem se sek. Asi o dost jsem se sek.
1: Hudební hledání Petra Liftnera.

Billy Vaughn, který svou první kapelu sestavil ještě během služby v americkém námořnictvu, se narodil 12. dubna 1919 v Glasgow. Ovšem ne v tom skotském, jak jsem se kdysi i já mylně domníval, ale ve státě Kentucky. Už jako dítě se naučil hrát na ukulele a klavír, později také na saxofon. A po válce se začal věnovat hudbě naplno a stal se uznávaným aranžérem, skladatelem s mimořádným citem pro melodii a zvuk.

Profesionální kariéra Billyho Vaughna naplno odstartovala začátkem 50. let, kdy se přidal ke skupině The Hilltoppers, která se prosadila v amerických hitparádách. V roce 1954 ale udělal ještě zásadnější krok. Přijal nabídku pracovat pro vydavatelství Dot Records, kde se brzy stal hudebním ředitelem. Založil vlastní orchestr, charakteristický využitím dvou saxofonů hrajících v unizonu, tak teď už trochu známější vypalovačka Sail Along Silver Moon.

Billy Vaughan a jeho orchestr se brzy stali jedním z nejúspěšnějších instrumentálních projektů v 50. a 60. letech. Jeho nahrávky jako Sail Along Silvery Moon a Swinging Safari, které nám teď dozněly, nebo Look for Stars, se hrály po celém světě. Vaughan měl mimořádnou schopnost převést známé melodie do líbivých, hladkých aranží, které se hodily jak do rádia, tak k poslechu doma i v kavárnách. Teď už Isle of Capri.

Já tady dnes nebudu uvádět celý životopis Billyho Vaughna, ale spíš se zastavím u jeho hudby, která mě osobně provází. Mám doma staré CDčko, které jsem teď po letech objevil a poslední dny mi často hraje v autě. Nejvíce jsem si oblíbil pak skladbu Wheels z roku 1959. Můj děda mi kdysi říkal, že právě tato melodie byla kdysi znělkou rakouské televize. Vždy, když ji slyším, tak si na něj vzpomenu. Takže dědo, tu ti tam nahoru dneska posílám.

Tolik pro dnešek, takřka dalo by se říct, hudební hledání bez zpěvu. Zkombinovali jsme hudbu Ennia Morriconeho s hudbou Billyho Vaughna a tak se k hlasům zpěváků a zpěvaček vrátíme opět za týden, kdy se na vás bude těšit Petr Liftner. Příjemný zbytek soboty.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Stát za první půl rok na dálničních známkách vybral více než 5 miliard korun. V Mostě pokračuje modernizace kulturního domu Repre, dělníci osazují nová okna. Ve Skalici u České Lípy začalo sklářské sympozium Glass Jam 2026. V noci občasný déšť nebo přehánky, zejména na horách, teploty klesnou i k 9 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Za první pololetí letošního roku řidiči za dálniční známky zaplatili více než 5 miliard korun. Oproti loňskému prvnímu pololetí jsou tržby mírně vyšší. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Nejvíce se v prvním půlroce prodávaly desetidenní známky. Následovaly roční, říká mluvčí podniku Jana Jandová.
2: Prodej všech typů dálničních známek se kontinuálně mírně zvyšuje. Letos o více než 2% oproti minulé roku. Souvisí to s rostoucí potřebou Čechů cestovat a cizinců navštěvovat naši zemi.
0: Modernizace kulturního domu Repre v Mostě se podle vedení města blíží do finální fáze. Práce za zhruba celkem 1 miliardu korun začaly v dubnu před 2 lety. Stavba nabrala mírné zpoždění kvůli likvidaci azbestu, který se objevil v místech, kde s ním nepočítal projekt. A stavební firmu také zdrželo zpevňování podlah v suterénu. Více řekla mluvčí města Klára Vidrová.
3: V mosteckém Repre stavbaři už osazují nová okna a uvnitř budovy dokončili trubní rozvody i betonáž podlah budoucích bazénů a vodních ploch. V těchto dnech vznikají nové stěny bazénové části.
0: Současné umění, autorský design a tradiční sklářské řemeslo Novoborska propojí nové sklářské sympozium Glass Jam 2026, které v pátek začalo ve Skalici u České Lípy. Informovala o tom mluvčí projektu Křišťálové údolí Lucie Firstová. Veřejnosti bude podle mluvčí sklárna v areálu firmy TGK ve Skalici otevřená od zítřka, tedy neděle, až do středy 8. července, vždy od 10 do 16 hodin. Lidé na Slovensku dnes rozhodují o zrušení doživotní renty pro premiéry nebo obnovení elitních složek policie, které současná vláda rozpustila. Od vzniku samostatného Slovenska se dnes koná už 10. referendum. Platné bylo ale jenom jedno o vstupu do Evropské unie v roce 2003. Důvodem pro ostatní neplatná referenda byla účast voličů pod 50%. To se kvůli začátku dovolených očekává i nyní. Na doživotní rentu mají v současnosti na Slovensku kromě prezidentů nárok také premiéři a předsedové parlamentu, pokud oslouží 2 kompletní funkční období za sebou. Tuto podmínku splňuje zatím jenom premiér Robert Fico.
1: Počasí.
0: V noci občasný déšť nebo přehánky, četnější zejména na horách a na severu kraje, teploty klesnou i k 9 stupňům. Zítra tedy v neděli zataženo, s občasným deštěm, postupně na většině území přehánky a na horách čerstvý vítr. Teploty zítra do 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Silnice číslo 13 mezi Chlumcem a Přestanovem na Ústecku je uzavřená kvůli vyšetřování nehody osobního auta a motorkáře. Problémy čekejte na dálnici D8 v obou směrech mezi kilometry 17 až 33. Je tam zúžení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Srdečně zdravím všechny příznivce a milovníky lidové kultury. Tato krásná romantická píseň v podání cymbálové muziky Danaj otevírá naši další výpravu za folklórem. A je jasné, že tentokrát zamíříme do Jihomoravské Strážnice. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Ještě jednou vás zdravím, milí posluchači. My dnes nebudeme do vody ve Strážnici skákat, ale tímto vinařským městečkem, existujícím od 13. století, budeme procházet. Letos se tam už po 81. konal Mezinárodní folklorní festival, největší a nejstarší svého druhu v Evropě. A právě ve Strážnici se koná proto, že právě na zdejším zámku sídlí naše jediná vědecká instituce zabývající se folklorem, Národní ústav lidové kultury. Zřizuje ho Ministerstvo kultury, tedy stát, a ten je také spolupořadatelem proslulého folklorního festivalu. A já se vám dnes pokusím přiblížit alespoň stručný výběr z toho, co se na něm letos událo. A abychom si navodili správnou atmosféru, hrát nám budou samé strážnické muziky. Danaj, Strážničan a Demižon. A my se hned po další písni vypravíme do Strážnického zámku, který se nachází uprostřed rozlehlého zámeckého parku. A právě v něm se celý festival koná.

0: Tak milí posluchači, a s kým jiným bychom měli hodnotit než s ředitelem Národního ústavu lidové kultury a také prezidentem festivalu ve Strážnici Martinem Šimšou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, my když jsme si povídali tady ve Strážnici před rokem, kdy jste slavili 80. výročí, tak jsme si říkali, jakých úspěchů se dosáhlo. Teď jsme v roce 1. A mě by velmi zajímalo, kam byste vy jako ředitel i jako prezident toho festivalu celou tu akci posunul třeba v příštích 20 letech, abychom se dožili všichni i té stovky. Tak kam by měl směřovat? Měl by více se rozpínat směrem k novým generacím nebo spíše pečovat a vtahovat pořád do dění ty stávající příznivce lidové kultury?
1: Náš festival je festival rodinného typu. To znamená, že svoje místo tam najdou všechny generace. A já, když procházím tím festivalovým areálem v průběhu jeho konání, mohu říct, že skutečně všechny ty generace tam vidím. Tu nejstarší generaci, která si zajde na procházku tou alejí, jsou to lidi, kteří přijíždí a jsou na amfiteátrech, ale stejně tak je tam střední generace, které vidím třeba na Verbuňku a vzpomínají na to, jak kdysi tancovali nebo se nechají dojmout tím uměním těch tanečníků. A jsou tam i rodiče s dětmi, kteří prostě přijeli s těmi batolátky z Pív kempu a mimo tu péči o tady tyto svoje potomky stihnou i nějaký festivalový program. Samozřejmě jsou to i mládežníci, kteří bez dozoru rodičů zažívají první okouzlení tou nocí z hucí, ať už se to týká tance, zpěvu nebo degustace vína. Prostě to k té Strážnici patří. Takže já si myslím, že člověk na tom festivalu může průběžně zestárnout, aniž by ho musel opustit. Co je mnohem náročnější a je to výzva pro ty další desetiletí je teplota. Program může být sebelepší, ale ve chvíli, kdy se cítíte jak topinka na pánvičce, tak to vám veškerou chuť z toho vystoupení bere. Takže nějakým způsobem se popasovat s tou teplotou bude naprosto zásadní, protože my jsme na úrovni Itálie a v Itálii platí, že festivaly končí koncem května. Červen, červenec, srpen, tam žádný festival neprobíhá, protože ty teploty už jsou nevyhovující a my u nás máme zaužívaný podle toho starého módu konec června, který ovšem ještě za mého dětství v 80. letech byl mnohem chladnější a dneska máme 35. Všude bývá běžné, že festivály probíhají tady v těch jižních zemích spíš večer a přes noc. Možná budeme přes den spát a přes noc poběží programy, protože to bude teplotně snesitelnější. Nad tímhle vším musíme přemýšlet, jak nabídnout návštěvníkovi určitý komfort, aby nám z toho festivalu neutekl.
0: A diváci neutíkají a touto písní jsou každý rok ve Strážnici přivítáni.

A jak vlastně vypadá dění ve festivalové strážnici? Začíná už v pátek a probíhá na dvou místech. Ve strážnickém skanzenu lidových staveb, kam míří především milovníci autentického folkloru v podání regionálních skupin, a v samotném areálu strážnického zámeckého parku, který disponuje hned třemi amfiteátry, či chcete-li stadiony. Ten nejmenší se jmenuje Zahrada, ten nejproslulejší nese název Bludník a ten nejnovější a největší Zámek. A tam pravidelně probíhá jeden z největších taháků festivalu. Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Tomuto mužskému solovému tanci, zapsanému na seznam UNESCO, jsem se věnovala minule v cyklu Utajené poklady regionu. Takže dnes jen stručně a trochu se předtím verbířsky naladíme.

0: A co se samotné soutěže verbířů týče? Finalisté projdou sítem regionálních kol a výběr těch nejlepších z nejlepších probíhá v sobotu od rána přímo na amfiteátru Zámek ve Strážnici. Odpolední velké finále bylo letos náročné. 45 stupňů Celsia na slunci, žár a úmorné vedro. Přesto byl ale plný kotel a všichni soutěžící byli ve slavnostních, tedy zimních krojích. Přestože jim bylo nabídnuto zvolit odlehčenou takzvaně letní verzi kroje. Na místo těžkých vlněných kalhot takzvané třaslavice a na místo vlněných vest a brunsleků pouze košile. Přesto toho soutěžící nevyužili a byli krásní a veslavnostním. Absolutním vítězem se stal Petr Polách z Kunovic u Uherského Hradiště. Jemuž nechyběly ani skvěle zvládnuté kroky, ani skoky, ani skvělý zpěv, ani výborná kondice, ba dokonce ani charisma a mužnost. Strážnický festival ale není jen o soutěžení, zábavách a hraní pod širým nebem, ale také o komponovaných stylizovaných programech a také o udílení cen. Letos mu dominovaly ženy a vybrala jsem pro vás dvě, vlastně tři. Laureátkami festivalu se letos staly dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus Věra Fenclová, která se spolu s Jaroslavou Šiktancovou rozhodla představit dílo další mimořádné ženy, choreografky Aleny Skálové, která by se letos dožila rovné stovky. Alena Skálová byla žena mimořádně muzická, která obohatila spolu s Jaroslavem Krčkem a souborem Chorea Bohemika tuzemský folklor o další dimenzi. Mimochodem, zpráva pro milovníky výtvarna. Pokud máte rádi malíře a performera Františka Skálu ze skupiny Tvrdohlaví, vězte, že Alena Skálová byla jeho maminka. A právě o ní se rozhodla Věra Fenclová připravit program s názvem Můj milý člověče. A Věru Fenclovou jsem po udílení cen zachytila a vyspovídala. Já vám gratuluji, paní Věro, já vám velmi gratuluji. A rovnou musím začít. Všichni vědí, že vy jste dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus. Alena Skálová pro vás vytvořila několik čísel. Mě by velmi ale zajímalo, v čem změnila ona vás jako ženu, jako choreografku, v čem ona změnila vaše vnímání folkloru nebo přístupu k lidové kultuře, nebo k těm materiálům?
1: Jednak asi v tom, že když dostanete nebo hledáte nějaký text, tak se musíte jít po tom obsahu, nikoliv jenom po té formě. Například Můj milý člověče, to je tak silná věc, přitom by na to někdo mohl tancovat sousedkou. Chápete? Takže po obsahu těch věcí. Teď mě velice vyhovovalo, ona šla po pravdivosti, ale pak šla i po té přesnosti. O tom, že aby to bylo pravdivý, aby se nelhalo, což my jsme nedělali, ale já jsem najednou pocítila, že cítím, co vlastně ona chce říct. A teď nutila ty lidi, aby byli schopní o tom, co dělají, aby to prožili a teprve ten prožitek šel přes tu rampu. Ona využila pro to zpracování, já bych řekla, takových jako obecných životních pravd a situací. Tvrdila, ve folkloru je prostě všechno a je to pravda. A ona čerpala, že ona znala písniček, ona znala všechny ty kroky, figury, tak ona uviděla obraz. A na tím ten obraz promluvil.
0: To, že jste udělala takový memoriální pořad na připomenutí odkazu Aleny Skálové, již by bylo letos 100 let, je krásné, ale samozřejmě vy se věnujete souboru Gaudamus jako vedoucí i nadále. Takže co teď čeká Gaudamus a jaké překvapení případně můžeme v podání vašeho souboru vidět?
1: To, co připravujeme, je 10. října v divadle ABC reprízu tohoto pořadu. Bude to stejný pořad.
0: Ale bude vypadat úplně jinak, protože bude...
1: Úplně jinak, protože bude v divadle, je to komorní prostředí. Zatímco ten Bludník, kde to bylo, to je prostor úžasně svobodný. A jsem za to velice ráda. A vím, že v tom divadle bude to zase jiný. Tak doufám, že to osloví, jako to oslovilo tady diváky.
0: Tak já doufám, paní Věro, že vám to vlilo, to ocenění novou energii do žil a že se uvidíme jak 10. října na vlastně druhé premiéře vašeho pořadu Můj milý člověče v Praze v divadle ABC, čímž zveme samozřejmě i další posluchače, pokud to budou chtít vidět. No a doufám, že do roka do dne se potkáme buď tady ve Strážnici, nebo na nějakém jiném festivalu. Věra Fenclová, letošní laureátka Strážnického festivalu, vedoucí pražského souboru Gaudamus při Vysoké škole ekonomické. Moc děkujeme, paní Věro, a naslyšenou.
1: Děkuji moc.
0: A touto skladbou v podání souboru Muzika Bohemika si teď Alenu Skálovou připomeneme i my.

0: Vzpomínáte, jak prezident festivalu Martin Šimša v úvodu zdůrazňoval, že festival ve Strážnici je festivalem rodinným? Tak jsem se pokusila uvnitř Strážnického parku jednu takovou rodinu s více dětmi najít a zjistit, proč do Strážnice vlastně jezdí. Strážnice je neuvěřitelné místo, milí posluchači, protože se tady můžete setkat se spoustou přátel, nejenom z Moravy, ale také z Prahy i z Mělníka, protože mám tady vedle sebe Jana Úlovce, vedoucího souboru Jarošovci z Mělníka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ovšem pan Jan tady není vůbec sám a není tady ani tak za folkloristy jako za tatínka, že ano, protože vy jste tady i s vaší ženou, i s vašimi dětmi. Synečka tady máme, ahoj, jak se jmenuješ?
2: Tomáš Úlovec.
0: Vjezdíte do Strážnice každý rok, co vás právě na tomto místě tak vábí a fascinuje? Já jsem vás tady s dětmi a docela malými viděla už několikrát.
1: Je to pravda, že se jezdíme pravidelně, co to šlo vlastně od jednoho roku, ale bereme tu Strážnici tak opravdu folkloristicky, to znamená, vždy spíme v kempu, ve stanu, aby to bylo zkrátka se vším všudy a když se dá, tak pobudeme až do těch nočních hodin na pořadech, případně na hraní v parku. Takže to je zkrátka celá ta atmosféra toho víkendu. A věřím, že to je to pojítko, proč sem vlastně všichni jezdí a proč se jim to tady všem líbí.
0: No proč se to líbí vám, to je mi jasné, ale tak co vaše děti, od kdy ty sem jezdíš s tatínkem a s maminkou?
2: Já sem jezdím asi od 2 let a baví mě to tady a těším se na další rok.
0: Jak vypadá ten váš den, když někam jdete s maminkou a s tatínkem a se sourozenci, tak co máte za program vlastně, když sem přijedete?
2: Vždycky, když přijedem, tak si musíme postavit stán, potom jdeme na to zahájení a další den stanem, najíme se, jdeme na program, když je velký vedro jako teď, tak se jdeme vykoupat a potom jsme já například do 12 vzhůru a potom jdu spát.
0: No teda, a co děláš do těch 12 hodin?
2: Dívám se na ty programy, poslouchám, snažím se neusnout.
0: No tedy, tak to je vlastně velké dobrodružství. Ale zeptáme se zase tatínka, vy jste zcela cíleně začali vozit své děti do Strážnice, abyste v nich jaksi podpořili tu lásku k folkloru. Byl to prostě záměr a plán, nebo jste je vy jako folklorní nadšenci prostě s vaší ženou vzali sebou?
1: No, že by to bylo cílená výchova, skoro až teror, tak to bych si dovolil tvrdit, že to tak není. Ale tím, že vlastně ty děti v tom vyrůstají odmala, tak je to zkrátka to taková přirozená součást i života těch dětí, což si myslím, že je vlastně to hlavní a to stěžení.

Závěr strážnického festivalu probíhá pravidelně v neděli v podvečer, kdy ho definitivně uzavře gala program s názvem To nejlepší nakonec. Ale hraní v zámeckém parku nekončí ani se závěrečnou znělkou festivalu, jak teď ostatně sami slyšíte.

0: Tak, milí posluchači, to jste slyšeli největší vytrvalce strážnického festivalu, protože tito dva mladíci tady hrají od pátečního večera před celý sobotní den, večer. Dnes máme neděli odpoledne. Já vás, pánové, obdivuji, protože já jsem vás tady viděla každý den. Tak je na čase se seznámit. Takže odkud jste, jak se jmenujete?
1: Těší mě, já jsem Honza Ohryzek. Jsem z Valašska původně, ale teďka v Brně už žiju 11 let.
2: Dominik Miškyřík, dobrý den. S Velkem nad Veličkou, Horňácko. Jenom bych dodal, že jsme se potkali v Brně.
1: Ano.
2: V hospodě.
0: Vy jste se na tom předem domlouvali, nebo jak to vlastně vznikne, že sem přijede někdo na festival, potom tady v parku vydrží hrát opravdu 3 dny v kuse. Takže vy jste se dohodli, nebo to vzniklo opravdu ad hoc?
1: Je to úplně ad hoc, prostě lidi nabíjejí energii a tím pádem, když jsou kolem kamarádi a správná parta, tak to jde prostě automaticky.
2: Je to úplně náhodné. Já jsem první den naspal 2,5 hodiny a dneska 0,5 hodiny a sešli jsme se tady jenom tak, že jsme se tady sešli prostě. Každý jsme úplně s jinama. Jak jsme se to potkali, začali jsme hrát a to jde samo, ano, přesně.
0: Co studujete, pánové? To by mě zajímalo, jestli to nějak s folklorem souvisí.
2: Je to elektro.
1: Veterina.
0: Tak to úplně nesouvisí, ale aspoň naši posluchači vidí, co všechno je možné. My si vždycky klademe otázku, jaký má folklor význam pro současné mladé. Je to pořád ještě sdělné, není to anachronismus?
2: Já třeba jsem k tomu taky jako nevzlížel od malička. Byl jsem do toho nucený od rodičů samozřejmě až do 9. třídy. Nebavil mě ani soubor, ani cymbálka. Vlastně až jsem vyšel na střední a byl jsem na intru, byl jsem sám. A jako uvědomil jsem si, že jako mě to vlastně baví, jenom jsem dělal problémy, protože jsem do toho byl nucený právě. Tak jsem se k tomu nějak jako dal zpátky. A jsme tady, no.
1: Folklor, pokud k tomu člověk přičichne, tak už u toho zůstane. A když jsme zakládali muziku cymbalovou, tak já jsem v té době poslouchal death metal, ale prostě nějak se to sešlo a ten folklor, jak se vpíše do duše, tak v ten moment to tam je. A myslím si, že ať už mladí, tak starší, kdokoliv, kdo má na to náladu a chuť, a hlavně chuť potkat další lidi, které baví to samé, tak v ten moment je to úplně ideální.
0: A slovy mladých folkloristů, jinak veterináře a elektroinženýra Jana Ohryzka a Dominika Miškyříka bychom se s letošním strážnickým festivalem mohli rozloučit. Ovšem úplně poslední slovo musí dostat prezident festivalu Martin Šimša. Co by se mělo v těch budoucích 20 letech změnit, co se týče programu? Máte vy nějakou představu, na co by měl být kladen větší akcent, co v tom programu určitě zůstane a co byste si vy třeba osobně přála, aby se objevovalo častěji? Já bych měla říct, že vy jste také autorem jednoho z programů, které jsou teď velice aktuální, protože se týká lidové kultury národnostních menšin, které u nás žijí. Tak jak si představujete tu proměnu, co se týče té programové skladby?
3: Domnívám se, že v současné době ten festival má natolik pestrou skladbu, že dokáže nabídnout nejrůznější formy prezentace folkloru v České republice, od těch vyloženě stylizovaných, které jsou možné vidět pouze na pódiu, až po ty relativně autentické, které se odbývají ve skanzenu a které nám předvádí místní chasy a které přináší to, co znají bezprostředně ze svých domovin. Co bych si já osobně přál, aby postupem času přibývalo těch venkovských skupin, a to nejenom z jihu Slovácka nebo z Valašska, ale také z českých zemí, protože to je pro mě ten doklad, že ten folklor sestupuje z toho pódia a dostává se tam, kde vždycky byl, to znamená mezi lidi, pro které má nejrůznější význam a oni ty svoje interakce potom dokáží přinést, předvést a říct, takhle to u nás žije, možná to není stopro, jak by si to představoval folklorista nebo etnograf, ale je to živé, má to náboj a za to já bych se velice přimlouval.
0: Co k tomu dodat? Tak pravil prezident Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a také ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Moc děkuji a naslyšenou.
3: Naslyšenou ve Strážnici.

a slovy Martina Šimši se s 81letou strážnicí pomalu loučíme. Doufám, že jsem navnadila i ty z vás, kteří ještě nikdy na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici nebyli. Takže pokud budete mít příští rok o posledním červnovém víkendu čas a chuť, ráda se s vámi ve Strážnici setkám. Nebo ještě dřív, třeba hned příští sobotu na vlnách Českého rozhlasu u dalšího dílu Utajených pokladů regionu. Tentokrát se podíváme na jízdy králů. Krásný týden plný slunce, folkloru a zpěvu vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Já tady už žiju tak dlouho, že občas si říkám, když mě někdo řekne, ty jsi cizinec, říkám, jo, cizinec se stávám, když nevím, kam patřím. Ale protože tady žiju, sem patřím, tak cizincem nejsem. Jmenuji se Maxim Medida.
2: Říká sebevědomě náš dnešní host. V rozhovoru nám přiblíží Benin, africkou zemi, kde se narodil, a možná vás překvapí, odkud čerpal své znalosti o našem státu. Příjemný poslech přeje Goranka Oljača.
1: Přijeli jsem v roce 88, 3. září, studovat novinářinu.
2: Jméno herce Maxima Medidy je dobře známé především v českém divadelním prostředí. Během své kariéry vystupoval na jevištích celé řady divadel. Začínal v divadle Y, později hrál v Minoru, divadle ABC, divadle Bez hranic, Národním i v Klicperově divadle.
1: Tam jsem hrál 11 let nebo 12 let, jinak tam pořád jezdím. Protože tam mám dvě sochy, které byly udělány kvůli nějaké přestavení, a vždycky mě někdo odtamtud píše, že mě viděl v divadle, tak to mě potěší vždycky.
3: Novinářina se nějak ztratila, i když oficiálně my jsme kolegové, že jo?
1: No, vystudovali jsem žurnalistiku jako by sportovní komentátor v televizi, tak to vůbec nedělám, ale stává se, že někdo, třeba v Francii, jak se nějaký článek, se nějakou informace, já musím to napsat, nebo také z našeho státu Beninu, no. Však je nějakou informaci, ale jinak ta novinářina je úplně okrajově. Kromě toho, teď máme o sportu podcast o futbolu, který děláme mezi námi, no. Což je nová forma, jakoby, informace.
3: Rok 1988 je především rok z minulého století. Vy jste už občanem České republiky?
1: Ano, ano, už jsem občanem České republiky a žiju tady déle než v státu Beninu, kde jsem se narodil. Já jsem z 12 dětí, z toho 4 chlapí a 8 žen. My jsme vždycky říkali, že tam máme ženský parlament, jo, a my chlapi, tak jsme se snažili jakoby participovat, jo, dělat to, co říkají ty ženy. Takhle to fungovalo, dokud jsem neodjel. Teďko nemůžu říct přesně, jak to funguje, akorát, že s rodinou jsme pořád v kontaktu, no. A jsou po celém světě taky. V Beninu tam zůstalo pár, s kterými jsem každý den v kontaktu.
3: Pochopila jsem, že u vás v rodině byla parlamentární demokracie. Opravdu ženy měly rovnocenné postavení?
1: U nás v Africe každá rodina má svoje tradice. I jsou rodiny, kde ten muž je jakoby chlapa zase, jo, ale u nás, kde jsem se narodil, tím, že jsme tam měli ty Amazony, žena má tam jako přední místo v rodině. Většinou je to, že žena je ministr finance. A jak se to říká, kdo má ty finance, asi no, řídí všechno.
3: To platilo i v případě tatínek maminka?
1: Ano, určitě, protože tatínek byl zemědělským inženýrem, ten pořád byl někde na poli. Tak z toho důvodu maminka byla ta, která všechno řídila. A aby vám řekl, no všichni jsme se báli maminky. Protože byla tak hodná, že když zvědá hlas, víme, že něco není v pořádku a musíme všichni už se schovat, no.

0: Z ženského parlamentu, jak vtipně říká rodině Mededových, odešel Maxim Mededa ve 23 letech. A teď přijde překvapení.
1: Aby vám řekl pravdu, kdysi v Africe jsem poslouchal Radio Prague International. Až do dneska ještě vysílá a my jsme vždycky posílali, jaká frekvence funguje, jaká nefunguje a tak dále. A když jsem studoval dějepis a zeměpis, jsem se zajímal o těchto státech, které jsou na druhé straně toho bloku. A vždycky můj sen byl, abych normálně byl v Radio Prague. A dokonce mě furt doma nazývali Čekoslovaky, Čekoslovaky, Praha, Praha, Praha. Pak když už byla ta příležitost studovat opravdu tu novinářinu, tak já jsem ani neváhal. Protože v tom momentě jsem mohl jít do Francie, do Kuby, do Ruska ještě. No ale vybrali jsem Českou republiku a opravdu nelituju. To byl můj sen prostě. No. To byl stipendium vlády. Jo? A proto i po revoluce my jsme neměli žádný problém studovat dál v klidu.
0: Potvrdili se té představy o Československu, když jste sem přišel?
1: Když jsem přišel, první věc, co mě překvapilo, je to na letiště. My jsme museli z letadla a už tam byla zima, nebo foukalo. Protože my jsme odjeli a bylo 29, jsme si vzali jenom košily a flanely.

0: několik příležitost jet mimo České republiky, na stáže a tak dále. I když ta druhá strana občas nechtěla, protože mě vždycky považovali jako by cizincem, ale ta fakulta vždycky v tom mě vyslala vstříc, že prostě on je jeden z nás, pokud on nepůjde, my také nepřijdeme. To znamená, že je to Čech a jede z naše fakulty. Tím to končí. A opravdu, zažili jsem to několikrát. No.
1: A bylo to fajn?
0: Bylo to fajn. Já jsem si říkal, tak cítím se tady dobře.
1: V podstatě jste asi byl spokojený, jak to studium probíhá a vystudoval jste.
0: Ano, vystudoval jsem se a měli jsme to štěstí, že jsme byli jakoby skoro první promoce. My jsme první bakaláři, první magistři, pak jsme mohli dělat postgraduální a tak dále a tak dále. A já tu fakultu vzpomínám dobře.
2: My a oni.
1: Jak se objevilo to divadlo na vlně těch dobrých vztahů?
0: Divadlo se objevilo asi omylem.
3: Osudový omyl přišel v Soběslavi. Na plese pořádaném pro diakonii se měl Maxim Mededa představit malým dětem jako živá ukázka pestrobarevnosti našeho světa. Setkání vyvolalo velké nadšení, splnil kamarádovi svůj slib a shodou okolností se seznámil s produkční divadla Y. Slovo dalo slovo a...
0: Tak já říkám, kdysi v Beninu jsem hrál divadlo a náš prezident tam byl. A byl to marxista a tak dále, od té doby už nikdy jsem nebudu hrát divadlo. Pak po roce skoro přijdu do práce a tam mám napsáno, Maxime, zastav si ve Psilonce, máš roli. Tak jsem si tam zastavil, režisér si na mě podíval, řeknete nějakou větu, řekl jsem, všichni tam se smáli, protože s tou mou češtinou oni tam úplně lechli. No a takhle to začalo, v roce 99.
1: Jaká to role byla?
0: Role byla voják. Francouzský, že? A byl jsem šéf voják.
1: Takže tu bylo několik vět, nejenom jedna.
0: Byla několik vět, no. Tam byly slova, která mi nešly, tak jsme to nějak opravili, aby mi šlo na jazyk, no.
1: Jak se to dál vyvíjelo?
0: Režiséři začali nějak mě všimnout. My jsme si udělali jeden festival, ten o lidských právech.
1: Aha.
0: A pak z tohohle začalo, že mě normálně vzal jakoby do minoru. Pak už to šlo. A pak šel do Hradce Králové. No a pak ty další divadla, třeba Ústí nad Labem, nebo v Národním divadle a tak dále, a tak dále, a tak dále. Až do dneska. No.
3: Nebo jinak řečeno, do letošního roku. Maxim Mededa se stal laureátem ceny Tvůrčí Afrika, která je udělována osobnostem dlouhodobě a významně přispívajícím k rozvoji kulturních vztahů mezi Českou republikou a zeměmi Afriky, Karibiku a jejich diasporami. Děkuji za věnovaný čas a věřím, že nás v pokračování rozhovoru čekají další zajímavá témata z jeho života. Od mikrofonu vás zatím zdraví Goranka Oljača.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Klíšťata budou v Česku v nejbližších dnech aktivní, varují meteorologové. Olomoucký kraj investuje na Jesenicku do rozšíření výjezdových základen pro záchranáře. Tenisté Nosková, Bousková i Lehečka postupují do osmifinále wimbledonské dvouhry. A počasí v Česku zítra převážně velká oblačnost, k tomu častý déšť, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Meteorologové v České republice varují před klíšťaty. Na většině území republiky je jejich aktivita kvůli větší vlhkosti na čtvrtém stupni z pěti. To znamená vysoké riziko. A situace se v nejbližších několika dnech na některých místech ještě zhorší.
2: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo na jihu Čech, České Budějovice, okolí Vysočina. Souvisí to jako i s tou teplotou a se srážkama.
3: Říká Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu. Lidé by proto měli používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliozu Kateřina Kibicová.
4: Zvlášť právě v těch městech, protože tam klíšťata podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíšťata mnohem infikovanější než někde uprostřed lesa.
3: I letos podle Kibicové mírně přibývá případů boreliozy. Proti závažnější klíšťové encefalitidě Státní zdravotní ústav doporučuje očkování. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Dopravní policie nabádá k dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Bezpečný odstup je takový, když řidič stihne zareagovat na náhlou změnu rychlosti nebo zastavení vozidla před ním. Podle mluvčího dopravní policie Jana Straky si řidiči mohou pomoci takzvaným pravidlem dvou vteřin.
5: Vezmu si nějakou překážku, slow, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za dvě vteřiny od toho vozidla přede mnou.
0: Olomoucký kraj připravuje velkou modernizaci výjezdových základen pro záchranáře v Jeseníku a Javorníku. Současné prostory už totiž nevyhovují. Podle mluvčí hejtmanství Evy Knajblové kromě toho také vznikne zcela nová základna, a to v Mikulovicích.
6: Mikulovice kraj vybral kvůli lepší dostupnosti. Nová základna umožní rychlejší výjezdy nejen na Zlatohorsko, ale i směrem na Vidnavu. V Jeseníku vznikne větší výjezdová základna, která bude zároveň sloužit jako školící centrum pro krajské záchranáře. Půjde o investici za zhruba 150 milionů korun. Nové základny by měly začít fungovat do roku 2030. Sport.
0: České tenistky Linda Nosková a Marie Bousková postoupily do osmifinále wimbledonské dvouhry. Mezi muži pak uspěl i Jiří Lehečka. Už ve třetím kole naopak vypadly dvě obrovské favoritky turnaje. Jelena Rybakinová z Kazachstánu a také loňská vítězka Iga Świąteková z Polska. Počasí. Do Česka míří déšť, v noci čekáme oblačno až zataženo, zpočátku místy postupně na většině území občasný déšť, pouze na jihozápadě republiky srážky ojediněle, nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 11 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky ojediněle bouřky, večera to hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek. Maxima zítra většinou mezi 19 a 24 stupni, pouze na jihu Moravy až 26. Mírný severozápadní až západní vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer částečně zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor na západě Čech, na silnici číslo 27 z Plzně do Klatov za Plzní za nájezdem na dálnici D5 na rychlostním úseku silnice havarovala dvě osobní vozidla. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
7: Vítám vás a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: František Kinský se už podruhé rozhodl, že nám představí šlechtické rodiny, soukromé majitele historických rodových sídel a krásné zámky, které můžete přes léto sami navštívit. A jak už zpíval Stanislav Hložek, těch speciálních návštěv zámků bude celkem 9.
1: Zámecké léto.
0: A začneme u něj doma. V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě, já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
0: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
0: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny přivdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje jak překvapivě Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František. Takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
0: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to v Chinští na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek Vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
0: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
0: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než táty?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
0: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
0: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
0: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
0: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, když zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
0: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
0: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
0: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty kavriáni byli 4 bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
0: A proč jste to koupili vy?
2: Protože Kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl 4. kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků,

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemný. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně. To jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše, takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl, ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený, takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá, a současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč. Jako. Cák, je, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná. Těch hadích útoků jsem za život zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se Inety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohohle týče, že to celý přežila bez mindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, si spadl z višně, Josef. Mě vůbec, víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako měl kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začala generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový určitá míra hluku jakási. A jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece, a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ta matka, šroubomatka, jo? A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a ta musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že mám tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říká, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. A u svého rodinného sídla pořádá i různé kulturní akce. Na konci července to bude třeba novozámecké hudební léto s koncertem se slavnými sbory z oper a Carmína Burana. A na konci prázdnin, v sobotu 29. srpna, bude v Zámeckém parku probíhat Food Festival, na kterém se s velkým programem a autogramiádami VIP osobností představí také pochoutkový rok Českého rozhlasu. Říkám si, má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlon, jak se tomu říká, to je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlon a rozpráví se svými přáteli. Nevíme, jestli to je to, ten šezlon, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlon, samozřejmě, i pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit s bandaskou, šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: Myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je to nějaká místnost bez oken?
2: Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
3: Kolik tu máte schodišť?
2: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
3: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
2: Na cokoliv.
3: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
2: Ano. V době, kdy se stavil, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
3: Měl jste strach?
2: Ne, okolo bylo lešení.
3: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
2: Každopádně, myslím tím hlavně Ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
3: Jste trochu i zahradník?
2: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
3: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
2: Hrubosrstý jezevčík.
3: Jak to vzniklo?
2: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
3: Do kterých míst se bojíte chodit?
2: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
3: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
2: Už je tady jedna, nikoli v moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat. Tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
3: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
2: Tak ať si ji dají kam chtějí.
3: Kde to nejvíc klouže?
2: Po Kaiserbartu dolů.
3: Kde máte na zámku televizi?
2: Nemám.
3: Který strom v parku je nejstarší?
2: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park byl založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200-letý platan stojící v louce.
3: Kolik je na zámku obrazů?
2: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
3: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
2: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
3: To je šťastný číslo?
2: No právě proto.
3: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
2: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
3: Provedete i nás?
2: Zcela určitě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal. Tak vás tu vítám,

0: nejraději. Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
3: Zamířili jsme do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v letech 1829 až 1833 podle plánu vídeňského architekta Jindřicha Kocha, prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Nový zámek stojí uprostřed krásného anglického parku nad srázem nad řekou Orlicí. A před jeho kdysi hlavním průčelím, dnes obráceným na východ, najdete i velkou kašnu nebo jezírko, jak to nazvat.
4: To je výmysl mé babičky.
5: Babička milovala vodu, plavání nebo?
4: Já nevím, asi mám pocit, že se někde inspiroval, nebo jí to přišlo takový zvláštní, že ta terasa, protože vlastně za tím jezírkem už je přirozená terénní vlna a to se ta terasa vyšší v toho údolí, se pruceláme dolů na úroveň té řeky, což je divoká Orlice, a taky to přišlo tak jako určitě, že by to mohlo hezky vypadat před tím domem.
5: Babička byla zakladatelkou dnes tolik populárních hotelových bazénů s takovým, jak říkají, nekonečným horizontem.
4: Přesně tak, úplně to tak vypadá, ano. Ona je první, která postavila bazén s nekonečným horizontem.
5: A ten vodotrysk, co tam máte, ten byl z té doby taky, nebo?
4: Ten vodotrysk tam samozřejmě byl a teď srovna tryská, nebo netryská?
6: Teď
4: není.
6: Tryskal,
4: takže on byl součástí toho celého už od samého začátku. Nebyla to jenom ta klidná voda, je ta spodní, ta čeřená voda je ta horní.
3: Zámek v Kostelci nad Orlicí můžete navštívit během léta denně, kromě pondělí od 10 do 17 hodin. A když budete mít štěstí, provede vás i někdo z rodiny Kinských a ukáže vám 14 krásných místností. Jednou z těch nejtěžších je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Která kniha je tou největší?
4: Největší kniha, tak velká, je zcela určitě Cesta po horním a dolním Nilu od francouzského akademika Devona. Devon byl předsedou Francouzské akademie věd v době Napoleonovy a doprovázel Napoleona na jeho cestě do Egypta. Cesta na válečné výpravy do Egypta. A při té příležitosti viděl jako poprvé egyptské památky, tak se zamiloval do toho, že to všechno, co bylo vidět, on nekopal, ale co bylo vidět, tak zaměřil, zakreslil, tedy nechal a velké množství těch egyptských památek odvezl do Francie, proto má Louvre jednu z největších sbírek staroegyptského umění vůbec na světě, což je právě ta věc toho Devona. Egypťani mu to, myslím, až doteď nemůžou zapomenout. No a to jsou docela řádně těžké a řádně velké knihy. A navíc jsou mimořádné tím, že to je první vydání z roku 1802. A kam moje paměť a kam má představa o historii rodiny vede, tak fakt nemám tušení, koho napadlo si koupit v roce 1802 první vydání této Devonovy cesty po horním a dolním Nilu.
5: Byl to někdo z učitelů, kdo chtěl, aby budoucí mladý Kinský ovládal historii?
4: Nedovedu si to představit. Opravdu netuším, pro mě je to takový naše tady zámecký zjevení.
5: Musí tady vážit opravdu několik kil, odhaduju, a rozměrově, no tak kolik to může být? To je tak aspoň 50 na 80 centimetrů?
4: No myslím tak zhruba 50 na 80, když bude zavřená. rozložená, má jako rozevřená, má poctivý metr.
5: To vám zabere běžný stůl doma?
4: Je to kniha jako stůl, tak bych řekl.
5: Když vidím i zbraně tady, napadá mě, zažili kinští někdy v historii i takové ty souboje? Že někdo urazil někoho, vyzval?
4: Já dokonce vím, že při nějaké příležitosti dokonce byl i můj dědeček vyzván k souboji. Což znamená patrně v té době, když byl jednoročním dobrovolníkem, mladí rozdivočelí důstojníci. A on ten souboj odmítl. Jako ano, ono se dalo přijmout výzvu a nebylo nikdy nutné jako po sobě opravdu střílet, protože v podstatě jste nestratil čest. Pokud byste k tomu souboji přišel a jak vy, tak váš protivník vystřelí do vzduchu, to je v pořádku. Zúčastnil jste se souboje.
5: Co bylo důvodem toho druhého na souboj vyzvat tehdy?
4: Blbost. V mnoha případech naprostá blbost. Ale helejte, existuje jeden, který bohužel nevím, kdo to byl, ale vím, kdo teda byl vyzván na ten souboj. A to byl taky, když to člověk říká teďka, tak jako je to opravdu úplně nesmysl. Jako. Kvůli tomu se člověk neměl ani poprat. Dámy, jak jistě víte, to je někdy taky ještě před první válkou někdy. Tehdy bylo naprosto běžné, že na plese jste měl takzvaný taneční pořádek a tam jste se mohl zapsat, že ty orchestry hrály podle toho tanečního pořádku a vy jste se do toho tanečního pořádku zapsal na tanec k té mladé dámě na tehdy a na tehdy. A protože to byly tak jako, někdy to byly deníčky, tak ty dámy si tam třeba od těch pánů nechali něco vepsat. A jeden z těch pánů byl Lobkovic a napsal tam heslo Lobkoviců.

0: Kovic se samozřejmě okamžitě vyzval na souboj.
1: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Ta slova dokážou obsáhnout tolik věcí a myšlenek. František Kinský při nich často myslí nejen na svou rodinu, blízké, ale na Čechy vůbec. Co by jim přál, aby jim bylo dobře?
0: To je, víte, že to je hodně těžká otázka, protože samozřejmě, že si všichni strašně přejí, aby se měli dobře. A já bych jim samozřejmě přál, aby se měli dobře. Já doufám, že se budou mít dobře. Ale musí si uvědomit, že to nejde samo. A já přeju Čechům, aby pochopili, že nemají věřit každému slibu. Protože slib, to vás nic nestojí. Ale dar vás něco stojí. A na dary musíte mít.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v naší zemi. Příslušníci se do našich dějin zapsali zvlášť jako mecenáši věd, umění a důležitých národních institucí. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak, jak to dělá dnes František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich rodová sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Množství vody v půdě dosáhlo v části Moravy kriticky nízkých hodnot. V Praze je ode dneška výluka metra na lince C a potrvá týden. A počasí

0: Zítra převážně velká oblačnost, k tomu častý déšť, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. V půdě na Hané a také v části Jižní Moravy je kritický nedostatek vody. Vyplývá to z aktuálních dat projektu Intersucho. V Olomouckém a Jihomoravském kraji kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Podle Miroslava Trnky z Intersucha množství vody v půdě klesá setrvale zhruba od května. V posledním týdnu je ale situace nejhorší.
1: Klesá pod hodnoty, které jsou blízké nebo dokonce nižší, než je takzvaný bod vadnutí. To znamená, že rostliny až do hloubky 1 metru v půdě najdou velmi málo vláhy. Oni samozřejmě mají kořeny často ještě do větší hloubky, takže to přežívají, ale naprostá většina kořenového systému je v té svrchní vrstvě.
0: Situaci mírně zlepšily srážky v první polovině tohoto týdne. V části Moravy ale pršelo méně nebo se jí bouřky zcela vyhnuly. Pražské metro ode dneška nejezdí v části linky C, a to kvůli obnově zabezpečovacího zařízení. Dopravu v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání zajišťují autobusy s označením XC. Výluka potrvá do příštího pátku 10. července, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
2: Podrobnosti o výluce se cestující dozví třeba z letáku na zastávkách, v autobusech a tramvajích, ale třeba i zhlášení ve vozech. V ulicích jim pomůžou informátoři v reflexních vestách.
0: Přesně před rokem zasáhl část České republiky rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny se tehdy na několik hodin ocitlo přibližně 1 000 000 odběratelů. Správce páteřní přenosové soustavy ČEPS teď plánuje miliardové investice, aby se podobná situace neopakovala.
3: Tady na nádraží je to jedním slovem chaos.
4: Čekat, někteří si ty chvíle krátí třeba s mobilem v ruce.
5: Podle těch na dopravním terminálu, kde jsou aktuálně stále ještě zastavené tramvaje.
6: Kvůli výpadku taky v Praze musí hasiči vyprošťovat lidi z výtahů.
4: Takhle jsme o blackoutu informovali přesně před rokem. Za výpadek mohl podle ČEPS souběh několika na sobě nezávislých technických událostí. Závěry potvrdila i mezinárodní expertní skupina ve své zprávě, ze které citujeme.
7: K události došlo po nečekaném poklesu výroby v části sítě po jinak zvládnutelném pádu vodiče. Během několika minut snížení výroby způsobilo přetížení sítě.
4: ČEPS plánuje v příštích letech investovat zhruba 13 miliard korun ročně do stavby nových rozvoden nebo posílení vedení. Jakub Vik, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Maroka jsou velmi blízko k postupu do čtvrtfinále mistrovství světa. V 98. minutě utkání vedou nad Kanadou 3-0. Druhé dnešní osmifinále mezi Paraguají a Francií začne ve 23 hodin. Počasí. Zítra čekáme převážně velkou oblačnost, oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky, večer hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek, zítřejší maxima většinou mezi 19 a 24 stupni, na Jižní Moravě až 26.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 opatrně na výjezdu z Prahy směrem do Brna na úrovni odbočky na Průhonice. Na 6. kilometru stojí osobní vozidlo a kamion po nehodě v odstavném pruhu. Jeďte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín. Příjemný poslech.
8: Hobby magazín.
9: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás na tuto sobotu připravili? Tak nejprve navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. To se vám bude líbit. Potom poradíme s chovem fredky a zaměříme se také na údržbu zahradního grilu. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o česání třešní. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Exotická zahrada v Přibicích u Brna je oázou, kde máte pocit, že jste v jiné, skutečně exotické zemi. V jezírku se prohánějí barevní kapři, voda zurčí a kolem vás je řada zajímavých rostlin, které znáte jenom z času své drahé zahraniční dovolené. S mikrofonem se zapěstiteli i nadšenci pro nevšední zeleň vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Banánovníky, 400letý olivovník, citrusy, kiwi, čínské datle, melouny a třeba i 80 druhů palem. Tohle všechno se skrývá v exotické zahradě v Přibicích, kde mě vítá dvojice odvážných mužů, Jiří Michna a Miroslav Effenberger.
3: Ten nápad vznikl už možná před 30 lety a doma už jsme si pěstovali svoje fíkovníky, různé druhy palem a podobně a postupně se ta vášeň přetavila až v takové šílenství naše a tím, že jsme potřebovali tu plochu podstatně zvětšit, aby se to, co tady je, všechno semka vešlo, tak jsme vybudovali tady toto krásné místo s jezírkem. Máme tady i největší palmy v České republice, které mají přes 10 metrů.
2: Jak zvládají exotické rostliny naše zimy?
4: Tím, že už se klima mění, řekl bych v náš prospěch, tak většina rostlin, co dovážíme, tak jsou velice odolné. Dovážíme rostliny převážně ze severního Španělska, takže když to řeknu, olivovníky u nás bez problémů vydrží do minus 12 stupňů.
3: Jeden z těch nejzajímavějších kousků je takzvaná medová palma, to je Jubea chilensis, je to chilská palma. Ona zvládá taky teploty kolem minus 10 až 12 stupňů na list, je bez poškození a plodí nádherné plody ve velikosti menší švestky, které mají právě tu medovou příchuť.
2: Mají Přibice s ohledem na to, že to je nejsušší místo na Moravě, ideální podmínky k pěstování exotických rostlin?
3: My se posunujeme s tím klimatem tak, že to, co bylo před 30 lety v severní Itálii, máme dneska tady u nás. Vydrží bez problému granátové jablko, které tady dozrává do výborné zralosti. Už koncem srpna uvidíte v naší zahradě zralé plody. Máme tady kaki, čínské datle, potom asiminu, což jsou vlastně indiánské banánovníky. Toto všechno jsou jakoby exotické plody, které tady se dají pěstovat. Nemají tady tolik škůdců, tak jako ve své domovině.
2: Právě ta péče celoroční o ty rostliny, radíte lidem i na co si dát pozor?
3: Dalším zásadním činitelem, který může negativně působit tady na ty rostliny, je zvýšená vlhkost, a to zejména v tom zimním chladném období. Pokud odejdou, tak zpravidla vždycky tady u nás v naší oblasti odejdou na to, že jim odehní kořeny.
2: Jsme ve skleníku a teď momentálně se díváme na co?
3: Tady vidíte po jednotlivých letech, jak ty rostliny vypadají. Jo, takže je to běh na velmi dlouhou trať, je potřeba mnohem víc trpělivosti. U té palmy to trvá mnoho i desítek let, než třeba poprvé vůbec vykvete.
2: Najdeme tady i vaši vlastní odrůdu fíkovníků.
3: Ano, je to odrůda pálava, kterou máme po mém strýci, který v obci Perná na Pálavě ji pěstoval už minimálně od roku 1960 a je to odrůda, která už se tam daleko dřív pěstovala.
1: Bez nadšení by se tomuto projektu asi nedařilo. Pokud si chcete užít pohodu ve stínu palem a zažít příjemný výlet na jižní Moravu, exotická zahrada v Přibicích má v létě otevřeno ve všední dny od 10 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Máme tady první dotaz a píše nám posluchač Libor z Meziměstí. Asi před 15 lety jsem si na zahradě zasadil třešeň Prunus avium. Dorostla do velkého stromu a každý rok je obalena květy. Většinou ale dozraje pouze několik třešní. Asi před 4 lety jsem se radil v zahradnictví a doporučili mi každý podzim rozházet na zem po obvodu koruny stromu hořký borax a na jaře ve dvou fázích udělat postřik stromu přípravkem Topaz 100 EC. Dále jsem měl na zahradě arboristu, který udělal odborný prořez. To bylo před 3 lety. Stav se trochu zlepšil, ale stejně bylo třešní jenom pár. Loni na podzim jsem zase rozhodil borax, ale na jaře jsem už postřik nedělal. Třešeň opět bohatě kvetla, objevily se první malé plody, ale většina z nich se postupně scvrkla a opadaly. Přikládám několik fotografií, na kterých je vidět celý strom i nedozralé scvrklé třešinky. No a my jsme o odpověď na tento problém požádali pardubického zahradníka Františka Hlubockého a ten nám doslova napsal: dle mého názoru už zbývají jenom dvě možnosti. Třešeň kvete v době, kdy už není v okolí žádná v květu a tudíž nemá žádného opylovače v blízkosti, anebo bude mít asi podobného škůdce, jako mají švestky, tedy pilatku. Tam pomůže postřik i hned po odkvětu. A ještě jeden malý doplněk, tady píše František Hlubocký. V minulých dnech jsme se byli podívat nedaleko nás v Pardubicích, kde ty ptáčnice rostou, a jsem si téměř jistý, že opad plodů má podobný důvod jako u švestek. Tady to bude nejspíš vrtule třešňová, takže by mohl pomoci postřik na mladé plody. Tady jich bylo napadeno také dost. Tak snad jsme trochu pomohli. A máme tady další dotaz.
1: Můžu v Pardubicích pěstovat nektarinku, nebo bude lépe broska?
0: Tak s tím by nám mohl poradit Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář.
2: No je to na uvážení. Jestli máte zahradu někde, kde jsou kolem spousty broskvoní a velmi dobře dozrávají a jsou krásné, sladké, chutné, pak si vysaďte nektarinku. Ale jestliže máte zahradu a začínáte s ním a široko daleko není nic z takových, řekněme, teplomilných peckovin, radši si vysaďte broskev, abyste nebyla zklamaná.
0: A ještě jeden dotaz tady máme a na to se naši posluchači, zahrádkáři, často ptají.
3: Zda se keřičkovi rajčata zaštipují, nebo jak asi?
0: Na správné zaštipování rajčat, což se může právě v těchto dnech hodit, jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já bych jenom chtěl říct, že k zaštipování rajčat můžeme otevřít téma, které jeden uvidí takto, druhý úplně obráceně. Já osobně bych vám doporučil u keřičkových rajčat ty rajčátka nezaštipovat, nechat je tomu svému růstu a tomu svému vývoji, maximálně potom někdy ke konci toho léta, začátkem podzimu, tak bych se snažil o to z toho keříčkového rajčete vylámat, vyštípat ty listy nebo ty výhony, u kterých víme, že i kdyby tam prostě ten květ vykvetl a ty rajčátka začala růst, že už stejně nedozrají do konce té sezony, a spíš bych se na to podíval tak, ať ta rostlina má dostatek tepla, sluníčka a síly na to, aby vyživila ty plody, které tam do konce té sezony můžou dozrát. Na ten podzim nebo ke konci léta bych se na to podíval tímhle tím způsobem.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Křeček, morče, zakrslý králíček, užovka nebo cvrčci. Prostě nejen děti chtějí doma chovat kde co. Možná se rozhodnou, nebo rozhodnete, pro domestikovaného tchoře, tedy pro Fredku. Tuším, co vás napadne jako první, naše hobby redaktorka Jolana Nováková také tak nějak nakrčila nos a zaběhla se zeptat na to podstatné k odborníkům.
2: Smrdí Fredky? To je otázka, kterou si asi položí každý, kdo by si chtěl Fredku pořídit. A tak jsem zašla za Magdalenou Šlikovou z klubu chovatelů a příznivců Fretek, která má s chovem bohaté a dlouholeté zkušenosti, abych jí tuto otázku položila.
3: Mokrý pes, tam ten pach je taky docela výrazný. Takže ano, Fredky mají svůj pach.
2: Co budu pro Fredku potřebovat? Něco k jídlu, něco pro zábavu a asi klec.
3: Ideální je chovat Fredku v kleci. Pokud ji máme na volno, tak v bytě opravdu na ní číhá hodně nebezpečí. Fredka je zvídavá a vleze všude, je schopná vlézt na okno a vylézt otevřenou ventilací ven. A protože Fredky nemají odhad výšky, jsou schopné skočit třeba ze třetího patra a ty následky potom bývají fatální.
2: Prostě když nejsme doma, tak pobyt a pohyb Fredky by měl být zabezpečený, klec by měla být dostatečně velká, alespoň metr na 80 a na 50 centimetrů.
3: Musí být vybavená záchůdkem, na který se Fredka naučí velmi rychle chodit. Musí být vybavená napáječkou, závěsnými hamaky a miskou s granulemi. A k těm granulím ona musí mít přístup 24 hodin denně, protože na rozdíl od psa ona není schopná se takzvaně předspat.
2: A vy jste říkala závěsnými, cože?
3: Hamaky. Jsou to závěsné pelíšky. Milují různé prolézačky, igelitové tašky, hračky, ovšem musíme dávat pozor na hračky gumové, protože většina Fretek gumu má moc ráda ji žvíká a rozkousá a je schopná kousek té gumy sežrat, ucpe se jí střevo, pak to taky nedopadá dobře.
2: Fredka je spáč, prospí klidně 20 hodin denně, to jí někteří z nás asi závidí, ale alespoň na 2 hodiny bychom jí měli pouštět ven z klece a věnovat se jí, protože je to hodně kontaktní zvířátko. A ještě mě napadá otázka. Pořizují si lidi častěji kluky nebo holky?
3: Já bych neřekla, že to je takhle. Já třeba vždycky jsem měla samce. Protože ten samec po té kastraci tak jako zmedvídkovatí, je víc mazlivější a holky jsou takový jako neřízený střely. Prostě se samičkou fakt se nenudíte, no ale ono se nenudíte ani se samcem.
2: Směje se předsedkyně klubu chovatelů a příznivců Fretek Majda Šliková.
1: No a já už jenom dodám, že reportáž, máte-li tu možnost, najdete také na webu našeho pořadu. A za chvíli se pustíme do grilování, tedy jak na to, a bude to s odborníkem a tím bude plzeňský šéf-kuchař Martin Havlík.

krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako dvě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Když je všechno hotové, práce udělána, pak začíná odpočinek. A tím je v těchto dnech určitě grilování, které se stalo dalším českým národním sportem. Ať už na klasických grilech na dřevěné uhlí, nebo na grilech plynových. Martin Havlík, šéfkuchař Gourmet klubu Bezejmená a také učitel odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech, griluje velice rád. Vedle domu má velkou pergolu s posezením, kuchyňskou linkou a vším, co je ke grilování zapotřebí. Tam ho také navštívil náš hobbyredaktor Jirka Šobr a chtěl vyzvědět několik rad o údržbě grilu, tedy jak na to, jak často by se měl gril čistit.
2: Asi průběžně, protože sice negrilujeme po celý rok, ale pokud ten gril je na zahradě a máte tam nějaký život, podívejte, my tady máme teďka spoustu pilu, i na podzim nebo na jaře je aktivní hmyz, který vyhledává jakýkoliv zbytečky, tak já doporučuji vlastně průběžně. Používám plachtu úplně neznačkovou za 120 korun z nějakého e-shopu, aby se to nevolepilo tím pilem, aby si tam sršní nebo vosy neudělali pěkně hnízdečko na jaře. No a před tím spuštěním prostě sundáte plachtu a základně očistíte.
3: To není grill, to je Rolls Royce.
2: Prostě od toho prachu, případně od nějakých napečení, nepoužívám zase žádný speciální nářadí, prostě drátěný krtáč. Pokud máte teda nějaký smaltovaný rošty, tak je lepší mosaznej nebo na obyčejnou litinu klidně nerez. Mechanicky očistíte ten zbytek napečenin, případně zase obyčejnou špachtličkou na sádru, poškrábnete. No pak se musí samozřejmě taky šáhnout dovnitř, protože pod ty rošty nám padá spousta věcí, které pak můžou začít hořet. Takže jednou za čas, neříkám po každém grilování, ale krásně mechanicky odstranit ten bordílek, který by vám tam potom mohl chytit při tom grilování, když do toho nakape nějaká ta mastnota, případně takový ty kryty na hořáky, očistit a pak samozřejmě ideálně jednou za čas pořádně vypálit, nechat pěkně zavřený, zapnutý naplno, ať se to vypálí a pak zase trošku mechanicky dráťákem anebo nějakým starým hadrem, já tady mám vyřazený roztrhaný ručníky, pak se to očistí. No a u těch obyčejnějších kovových grilů zase ošetřit jedlým olejem, takže pěkně do sucha očistit, natřít olejem, trošku vypálit a vlastně máte připraveno.
3: Máte krásný obrovský gril, můžete grilovat jak na hlavní ploše, tak i na vedlejších.
2: Já mám určitě rád tu plnou litinovou desku, která pěkně naakumuluje teplo. A když dělám třeba plátky masa, tak napřed z prutka na té litinové desce to zatáhnu a pak to dopejkám pomalejš na těch mřížkách. A na té litině se dělá v létě třeba i ta cuketa dobře. Malinko tuku, ono se to nepřilepí, trvá to chviličku, ale zase to je pak chutný a pro rodinu ideální.
3: Ono je tam potom výhoda ta, že si můžete regulovat právě i teplotu, což u dřevěného uhlí dost dobře nejde.
2: Je to tak, to má zase svý jiný kouzlo, to dřevěný uhlí, přeci jenom to tomu přidá trošku takovou tu vůni lepší a tu kůrčičku, ale praktičtější na ovládání je určitě ten plyn.
3: Já si myslím, že naši posluchači nepohrdnou pořádným kusem uzeného nebo zauzeným párkem či klobásou, kterou koupíme a mnohdy ani tu udírnu ty uzeniny neviděli.
2: Je to tak, tady to můžete vylepšit nějakým pomalým ohříváním, pokud je libový, tak určitě bych doporučil nějakou marinádu, super je třeba s přidáním švestkových povidel a pak už teda jenom nepřipálit, ty párečky pak zase můžou trošku na vyšší teplotu.
3: Přiuzujete také?
2: Taky občas, je to opravdu jenom zaudit, tenhle ten grill je kombinovaný dřevěný uhlí nebo plyn a na tu vanu, která se dá nad hořáky, se dá přihodit štěpka, ale ono to hodně utíká, ten kouř a i ta teplota rychle klesá, není to klasická udírna, ale zaudit se to dá navonět hezky.
3: Štěpku v tom plechu namočíte a dáte na ty hořáky?
2: Tady nedávám namočenou, ona má tak ten centimetr, to jsou opravdu centimetrový kostičky, tak 3 mm tlustý, takže spíš to rozpálím, hodím tam štěpku, snížím plamen, aby to nechytlo plamenem a pak ji nechám doutnat a musí se teda každých třeba 10 minut přihodit kousíček.
1: A od Martina Havlíka, šéf kuchaře Gourmet klubu Bezejmená, tady mám ještě dvě rady. Při každém zauzování se od štěpek na zauzovací vaně vytvoří vrstvička dehtu. Tu čistit nemusíte, ničemu neškodí. Pozor si ale dávejte u grilu na dřevěné uhlí. Uhlí hoří hodně dlouho, stačí ale poryv větříku, vylétnou jiskřičky a můžete zapálit třeba suchou trávu v okolí. Proto gril po skončení grilování vždy dobře uhaste. Zbydou-li v popelu kousky nezhořelého dřevěného uhlí, tak to skovejte, nechte vyschnout a můžete to použít znovu. Popel z dřevěného uhlí se hodí k pohnojení zahrádky. Nás už čeká po písničce jenom zahrádkářský kalendář a tam se pustíme do trhání, nebo lépe do česání, ale úplně nejpřesněji do stříhání třešní.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Rybářský kalendář.
1: Všude je sucho a kdo chodí občas do lesa, tak si možná všiml, že potoky tečou čůrkem. Takže tu mám pro vás jednu nadějnou pranostiku na 10. července, to bude až v pátek a je to svátek sedmi bratří a to se říká, že prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne. A také se říká, to je horší pranostika, déšť na sedm bratří, hníjí brambory. Tak snad u vás bude pěkně a brambůrky budete mít jedna báseň. Nastala sklizeň třešní a višní, na jihu dozrávají také meruňky a našel jsem jednu radu a ta praví, že třešně ze stromu se neškubou, ale odstřihávají. Pokud si totiž urvete krátké větvičky, polodonoše, tak příští rok bude úroda menší. Nebo dokonce zahradníci radí udělat letní prostřih třešně tak, že větve odstřihnete a pak teprve oberete na zemi. Tak je řešení. Nemusíte šplhat po žebříku. Mám jednoho kamaráda, co natahoval ruku pro poslední dvě hrušky nahoře na stromě, na větvi a spadl z toho žebříku a zlomil si obě nohy. A další zajímavá rada. Jestli nechcete, aby se vám odpařovala rychle zemina okolo ovocných stromů, tak tam sypejte v kruhu okolo kmene posekanou trávu. Prý si takto obložené stromy potom budou mlaskat blahem. Tady to přirovnání jsem objevil někde na internetu, což je mnohdy snůška nesmyslů. Oni totiž zahradníci varují, že pod takovou tlející vrstvou trávy se mohou držet různé plísně a kdo ví co ještě, a že to tomu stromu moc prospívat nemusí. Pokud ze stromu spadne nějaké ovoce na zem, a jsem u toho u nás na zahrádce dříve než moje rodina, tak to zásadně dávám do sudu na kvas, protože co zahrádkář, labužník připraví přes léto, tomu bude dělat radost v zimě v podobě třeba chutné slivovičky, hruškovice nebo kalvadosu. A tady to je důležité. Kořenová zelenina v těchto dnech potřebuje hodně vláhy. Naopak cibuloviny nemají vlhkorády, takže až budete zalévat a zalévat a zalévat, tak je dobré na to pamatovat. Co bude příště v hobby magazínu? Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme

0: Kunecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Velké obchody v celé České republice zůstanou po oba sváteční dny otevřené. Vedení radnice v Prostějově pokračuje v přípravách výstavby nového plaveckého bazénu a počasí zítra převážně velká oblačnost, k tomu časté přehánky, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Obchody o velikosti přes 200 metrů čtverečních mohou zítra i v pondělí zůstat otevřené, a to i přesto, že jsou státní svátky. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na ně totiž nevztahuje. I tak by si lidé měli před nákupem otevírací dobu vždy ověřit.
3: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům

0: cestujícím volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišit se může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Český rozhlas.
1: Zástupci prostějovské radnice chtějí zhruba do měsíce vypsat výběrové řízení na firmu, která ve městě postaví nový plavecký bazén. Práce by mohly začít v zimě nebo nejpozději v příštím roce. Řekl to Českému rozhlasu náměstek primátora Jiří Rozehnal z hnutí ANO. Město podle něj počítá s investicí více než 700 milionů korun. Každý další měsíc ale tato cena narůstá.
2: Bohužel meziroční růst prací ve stavnictví je 5 až 13%. Díky zdravotní krizi ten růst je daleko větší a my každý měsíc vlastně toho prodlení. Což nastalo půl roku zpoždění tyhle záležitosti smutné, které nastaly. Na nás to přišlo na nějakých pěkných pár milionů korun, které bohužel musíme zaplatit nabít.
1: Rytířské turnaje a představení uvidí také zítra návštěvníci hradu Valdštejn v Českém ráji. Každou hodinu je čeká vystoupení šermířského a divadelního souboru Nostra Ex. Zájemci si mohou prohlédnout také novou stálou expozici barandovských kostýmů, které se objevily v nové pohádce Princezna stokrát jinak. Upřesní Radim Štícha ze zprávy hradu.
3: Hrad Valdštejn se stal vůbec první památkou, která má kostýmy z této pohádky v zápůjčce. Kostýmy doplňují interiéry klasicistního domu a návštěvníci mohou nahlédnout i do zákulisí filmové tvorby. Výstava potrvá do konce srpna. Sport.
1: Fotbalisté Maroka postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Kanadu porazili 3-0. Od 23 hodin se bude hrát další dnešní osmifinále Francie-Paraguay. Počasí. V noci čekáme oblačno až zataženou, zpočátku místy postupně, na většině území s občasným deštěm, jen na jihozápadě republiky srážky ojedinělé. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 11 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženou, na většině území déšť nebo přehánky ojedinělé bouřky. Večera to hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek. Zítřejší maxima mezi 19 a 24 stupni. Na jihu Moravy může být až 26. Mírný severozápadní až západní vítr. Místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer zeslábne.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor teď na silnici číslo 27 z Plzně do Klatov. Mezi nájezdem z dálnice D5 a sjezdem na Dobřany je po nehodě dvou osobních vozidel stále neprůjezdný levý jízdní pruh. Zpomalte tam. Tolik doprava. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Právě začínají hvězdné návraty. Přejeme vám příjemný poslech.
4: Hvězdné návraty.
5: Často říkáme s Píchou, že jsme jako Češi národem humoristů. Oháníme se takovými jmény, jako je Havlíček, Hašek, Poláček, Jirotka a další. Ale platí to o nás i dneska? Jsem přesvědčen, že ano, a důkazem je i tento pořad s už stovkami odvysílaných dílů. A to vždy s jednou osobností českého humoru. Ten seznam dneškem rozšíříme o další jméno a doplníme i o důkazy. K poslechu vás srdečně zve Patrik Rozehnal.
6: Říkal jsem si, dneska přijdou jenom skalní.
5: Proč myslíte?
6: Televize je totiž fotbal.
5: Já myslel, že řeknete kvůli muži, který se narodil 9. července 1943 v Praze. Mluvím o vás. Ale ono to bude tím počasím venku, co?
6: Teplo, žár.
5: Tak si dopřejme další porci klasiky českého humoru. Nachystány jsou ukázky z televize, rozhlasu i filmových komedií.
6: To všechno vám umožní odreagování, jaké může poskytnout pouze hladovému jídlo, žíznivému roušek, vlastníkovi čistý list papíru a neukojenému žena.
5: Prosím vás, jak jste na tohle přišel?
7: To jsem viděl v televizi.
5: Tak pane Čechu, tady jste v rozhlase a začíná pořad s vámi, s Františkem Ringo Čechem.
4: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Jsem rád, že František Ringo Čech už k nám dorazil, tedy díky písni. Mimochodem, tento muž má tolik přívlastků jako snad nikdo jiný, kdo v našem pořadu už byl.
1: Nazvat ho můžeme scénáristou, zpěvákem, hercem, spisovatelem, malířem, fotbalistou, muzikantem, principálem, kapelníkem, ilustrátorem, komikem a třeba i bubeníkem. Ale v téhle chvíli je i naším hostem, protože usedá k mikrofonu pořadu.
2: Hvězdné návraty.
0: Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a zvu je k poslechu našeho vynikajícího programu.
0: Už víme, že jste se narodil 9. července roku 1943 v Praze, ale co ještě nevíme, čím byli vaši rodiče?
3: Můj tatínek byl profesionální hudebník, absolvent Vídeňské konzervatoře na housle a moje maminka byla švadlena.
0: Šila i na vás doma?
3: Já jsem maminku jako švadlenu nikdy nezažil, protože ona byla vlastně v domácnosti. Od okamžiku, kdy se provdala, tak nevytáhla paty z baráku a starala se o mě a o bráchu.
0: No a tatínek byl ten, který vás ovlivnil. Právě od něj můžeme odvinout ty vaše hudební touhy?
3: Tak samozřejmě rodina, ve které vyrůstáte, vás strašně ovlivní. Jo. To znamená, když vyrůstáte v herecké rodině, když vyrůstáte v hudební rodině, když vyrůstáte v lékařské rodině, už je to tak jako částečně předurčeno. Není to, nevíde to vždycky, ale tak já jsem vyrůstal v muzikantském prostředí a protože jsem já i brácha měli hudební sluch, můj brácha dokonce absolutní, tak bylo jasné, že se budeme věnovat hudbě.
0: Co tedy rozhodlo, že jste začal studovat toho radiomechanika a televizního opraváře?
3: Protože můj tatínek měl tatínka v té Vídni, to byl umělecký truhlář, který zastával názor, že teda člověk by měl dělat něco pořádného, než se věnuje umění, tak tatínkovi řekl, že ho bude podporovat na konzervatoři, když se vyučí truhlářem. Tak tatínek se u svýho tatínka vyučil truhlářem a když dostal výuční list, tak šel na konzervatoř a vystudoval jí. No a samozřejmě inspirovalo ho to, přestože já jsem v mládí slyšel na dědečka výtky a zlobení, co to vlastně, jak ho připravil o 4 léta učení, tak mi pak udělal úplně to též. Se to opakovalo, akorát mi chtěl polepšit, tak mě nechal vyučit televizním mechanikem a radiomechanikem.
0: No a my se teď do televize, nebo raději do filmu, také podíváme. Na začátku 80. let ho totiž do své úspěšné komedie obsadil i Dušan Klein. Ano, jak svět přichází o básníky. František Ringo Čech se tu představil jako muzikant, zpěvák, ale pozor, také jako vedoucí sauny, kam přichází i Štěpán a Candy.
4: Co to je?
5: Nemluvit! Pravidelně dýchat! Musí se vám prohřát! Musí se vám prohřát v plicích krev a kosti!
4: On nás zavřel! Otevři, Paganini, nebo co vyrazím.
5: Vaše poznámka svědčí o tom, že ještě nemáte prohřáté hlavové kosti. Dávám vám ještě 2 minuty k dobru, chlapci.
4: Hajzl, ten bude hrát divadlo, i kdyby byl hluchoněmej.
6: Za tenhle horor mu to vystavím politicky a nevykroutí se. Bude fidla třeba i na jevišti. Mrzák.
5: Ještě minutu, chlapci.
6: Takový morbidní nápady může mít jen figumovaný, vykastrovaný eunuch Bouchal.
4: Stejně neumíš hrát na housle. Ty srabe.
5: 4, 3, 2, 1.
7: Tak to vidíte, chlapci. Zbaveni bolestí střev a zubů, trudovitosti kůže. Odevzali jste špatné a přijali dobré v nejdemokratičtějším chrámu, jaký kdy lidé postavili.
0: A zpátky do života Františka Ringo Čecha. Po vyučení odešel studovat na státní konzervatoř v Praze, kde vystudoval bicí nástroje u profesora Vlasáka a folklor u profesora Pecky. Františku, kde ale bylo to první profesionální setkání s hudbou?
3: No, nezapomeňte, že my jsme všichni začínali už ve škole, jo. To nám komplikovalo taky ty studia, protože už jsme začali vydělávat peníze. Já jsem velmi brzo začal hrát tradiční jazz. Hrál jsem u Smetáčkovců ve studijní skupině tradičního jazzu. Hrál jsem v Dixielandu Herberta Warda, amerického basisty. To mi dalo strašně moc. Takže vlastně hrál jsem při škole až do třetího ročníku. Pak mě komunisti zavřeli do vězení, dostal jsem 3 roky za hanobení republiky, urážení představitelů strany a vlády a členů socialistické soustavy. To bývaly ty majáles na Petříně a já jsem je organizoval a taky jsem za to byl potrestán.
0: To je pravda. V roce 1965 ho během majálesu kdosi udal a František Čech strávil 4 měsíce ve vazbě. Podmíněně byl odsouzen za podvracení republiky na 3 roky vězení. Nicméně ještě týž rok dostal dispens a odjel do Spojených států. K tomu se také dostaneme, ale teď nás čeká ukázka ze zábavného pořadu Mr. GS, kde byl František Ringo Čech také hostem.
8: Dobrý večer, Pavel Genzer,
9: Jarda Sukány
8: a Václav Krovka, vydalbe.
9: Dámy a pánové, František Ringo Čech.
8: Já už už mám všechno, to víš, teď už snažím se být odpilný. Ahoj.
9: Díky. František Ringo Čech. Vlastně ty se pohybuješ už dlouho, že jo? V muzice, v umění.
8: No, když jsem maturoval s Hermanovou. Skoro.
9: Kdo tě objevil? Vím asi sám, jasně.
8: Geniové se objevují sami, prostě přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Přijdeš a vidíš, že jsi lepší než ty druhý. Ale zase, když jsi opravdu dobrý, neopovrhuješ těma druhejma. Prostě říkáš si, měli smůlu, jsou mým talentovaní, jsou trošku hloupější, blbečkové jsou to, ale mají právo na život stejně jako ty. A ty seš tady proto, aby jsi je potěšil, aby si přines radost a za to dostal nějaký peníze od nich.
9: Ty jsi psal texty, že hodně textů pro písničky, to bylo jako takový, jako byly vtipný, s nadsázkou, ale dneska už takový texty nejsou.
8: No víš, kolik jsem jich udělal, Geňo? Typni si, kolik jsem, pod čím jsem podepsaný, typní číslo. Teď mi to vyjeli v rádiu z počítače. Přes 1300.
9: Textů?
8: Představte si, jak jsem byl dlouho ve studiu. Když si vemete muzik, jedna písnička, 4 minuty, jak jsem byl dlouho ve studiu. 1300x4.
9: Co jde?
8: Dobrý počtář.
9: Vím, že když vím ty tvoje nejslavnější texty, že? Nebo pro nás, jo?
10: Že jsi dělal různý texty, že jo? Že jsi dělal pro Gota.
9: Nápoj lásky číslo 2.
8: Pro božskýho Karlušu jsem jich udělal 14. A pro něj je těžký dělat. To je samá dlouhá A, E, I, O. Jiný písmena, ne? Když děláš 14. text a furt jenom A, E, I, O.
10: No, pojedeme dál, jo? Máš třeba věc drážistu?
8: No, asi ne. Na co?
9: Ne, vypadá to jako, že jsi změnil jako image, řekl jsi jako dlouhý vlasy, zarůst, jo?
8: Ne, to je...
9: Je živej ten vizážista?
8: Vizážista. Vizážista je zbytková profese změkčilý civilizace. Prostě, kdo se neumí učesat, je kretén. To je.
0: Tohle byla ukázka pod režijním dohledem Ondřeje Sokola. Ale když se vrátíme k té hudbě, Františku, která byla ta první skupina, kde jste se nějak projevil?
3: První skupina byla Dixielandová skupina Storyville Jazz, kde jsem se poprvé sešel v 16 letech s Ivo Pešákem a s Ivanem Látkem. My jsme hrávali, my jsme tak jako Beatles začínali spolu na škole, tak my taky jsme takhle hráli Dixieland a tradiční jazz, to byly moje začátky, no.
11: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: František Ringo Čech nás dnes baví a společně s ním vzpomínáme i na jeho bohatý život.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za svůj život nahrál více než 32 LP desek a 217 těch krátkých. A hudební archív Českého rozhlasu eviduje více než 1300 titulů, u kterých najdete jméno Ringo Čech. Dozvěděli jsme se, že začínal v kapele s Ivanem Mládkem. Františku, kam jste ale pokračoval dál? Kam šel ten hudební vývoj? Jak jste se měnil?
2: Já jsem vyvíjel se muzika, vyvíjel jsem se i já. Ten tradiční jazz miluju, dneška mě velmi jaksi uspokojuje, ale chtěl jsem dělat hudbu živou, taky náhoda hodně. Mirek Klempíř, můj spolužák z konzervatoře, mě přivedl do skupiny, která se zakládala, a to byl Olympik právě. Tam jsem poprvé viděl Jandu, Chrastinu, Berku, Klempíře. Klempíř mě tam teda přivedl, no, takže jsem, a to se mi líbilo, rock and roll byl živá muzika, takže jsem ji začal hrát a taky jsem na to měl techniku, já jsem byl technicky velmi zdařilej, povedený kluk, a pak přišli Beatles a zcela jsem tomu propadl. Já jsem pyšnej na to, že jsem generace Beatles. To je největší kulturní událost minulého století.
0: Jak k vám pronikali tehdy Beatles v tom socialistickém bloku?
2: Jednak jsme poslouchali Luxemburg, Pavel Bobek ho dokonce nahrával, vedl si poznámky, kdo je hrál, jak se hrajou, hodnotil je. No a pak prostě tak poslouchali jsme zahraniční rozhlas a v Praze v kině u Hradeb byl týden anglického filmu a ten týden začínal, taky tam dávali zvětšeninu, no ale ten týden začínal perným dnem Hard Day's Night a tak jsme šli, celý Olympik jsme si koupili lísky a já jsem tam úplně zešílel, když se ozval ten první akord, ten

0: Já jsem myslel, že se mi to zdá. Já jsem byl tak rozrušený a tak vzrušený, že vlastně v životě jsou tři takhle silný emotivní zážitky. Jo? Právě jeden z nich je teda to, když jsem viděl Beatles poprvé, Hard Day's Night, druhý, když Slávie vyhrála ligu ještě za Cypra poprvé a potom Nagano, vítězství hokejistů v Naganu, to byly tři moje největší emotivní zážitky v životě. A to počítám v to s taky svatbou a tak dále.
1: Máš nějaký zvíře na baráku?
2: No, měl jsem, ale já mám alarm a když máš alarm, tak buď alarm nebo zvíře. Protože když máš zvíře, tak ho nemůžeš zapnout. Měl jsem kocoura Mikeši a když jsem každý druhý den přijel, tam byla 158 se samopalama a za oknem Mikeš takhle. Tak...
1: Mikeš Botáš
2: asi. Říkal Mikeši, musíš z baráku.
3: Co jsi s ním udělal s Mikešem?
2: No tak jsou lidi, kteří jedí zvířata. To je prostě... To nepřijde na zmar.
4: To byla krátká ukázka z pořadu Mistr GS z televize Nova. Františka Ringa Čecha si teď ale představíme jako malíře. Maluje už delší dobu. Dokonce vystavoval více než 50krát. Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách v galeriích v Praze, Paříži, Berlíně, Varšavě, Moskvě, Frankfurtu nad Mohanem, také ve Vídni, Torontu, Remeši, Lausanne, Lyonu, Tokiu, Kyotu nebo Madridu. Ale Františku, co vás k tomu vlastně přivedlo?
0: To je strašně dlouhý a přivedla mě k tomu v podstatě moje žena, která mi koupila v Holandsku, ovlivněná svým kolegou z Černého divadla Jiřím Andrlem, mi přivezla malířské potřeby a od té doby maluju, čili přes 35 let maluju a po těch 35 letech už vás začnou brát na vědomí, i jako naivistu. No. Tak malování vlastně ze všech činností, které vykonávám, mě nejvíc živí, ale nejvíc miluju literaturu, psaní knížek, to je, já miluju prostě knížky, no, přestože umírají jako takový, tak a já mám rád věci, které odcházejí, nakonec já už jsem taky na odchodu, tak prostě, tak já miluju knížku, já se cítím být literátem, víc než hudebníkem.
4: Dobrá, tak odteď je tedy František Ringo Čech pro nás literát, ale také malíř, protože, jak řekl, ho to dobře živí. To i Karla Gotta. Oba se kdysi setkali v pořadu horoskopy činy Karla Šípa.
5: Františku, já jsem tě tady představil jako malíře, tady visí tvůj obraz, vlastně visíš vedle Karla Gotta. Já bych ale nic se chtěl zeptat naopak Karla. Karle, když tady vidíš Frantův obraz, ty jako znalec umění, mohl by ses k tomu nějak detailněji vyjádřit, protože vím, že malířství rozumíš, té technice nebo...
6: Ale to je Peter Bruegel.
5: Cože to je?
6: To je Bruegel.
5: Je to takový Bruegel, on nic jiného nemaluje, Franta. Takovej, nevyzná se v tom člověk.
6: To je spíš Frantův naivní pohled na ten Bruegel.
5: Ano, ale to snad není špatně,
6: Franta. To je ten tanec sedláků známý, kde jsou asi zakódovány ta přísloví.
5: Ano.
6: Myslím, že tady je to hlavou zeď neprorazíš, kdo jinému jámu kopá. Je to tak. Ano, a pak je tady ten...
5: Chromý
6: vede slepého, holub na střeše, lepší bravec v hrsti a tak dále. Je tady ještě něco?
5: No,
6: a ty takový filozof, proč jsi vzal vlastně předlohu Bruegla?
5: Já to má zvláštní osud, zvláštní historii. Já jsem původně chtěl malovat Karlův most. A ten se tam nevešel, ale ten Bruegel se tam vejde, tak jsem namaloval toho Bruegla.
7: A ty maluješ víc takhle klasiků, jako podle předlohy nějakých slavných obrazů. Proč to děláš, Františku?
5: Ano, to je, jak směřujeme do Evropy, tak já se snažím ukázat, že ani Bruegel, ani Picasso, ani Rembrandt nebyli tak veliký, abychom my Češi to... To je dokonalá kopie, Karle.
7: Ano. A levnější než ten Bruegel.
5: A barevnější.
7: Ano, ano. A kolik můžeš prozradit, za kolik tak by si prodal takovýhle obraz?
5: 10 deka jako kilo svíčkový, to je moje cena. Ty nevíš, kolik stojí ty svíčkovány. Já taky ne.
7: Ne. Františku, tady visí obraz Karla Gotta.
6: No.
7: Tebe pochválil, tak. Vyjádři se k jeho malířské technice. A řekni nám, co se ti na tom líbí, co mu závidíš.
6: Řekni upřímně,
5: to je nádhera.
7: Co toho neumíš.
5: Teda
3: Tak Karle, to je nádhera. Já jsem úplně konsternovaný. Můžu něco říct?
7: Ano.
6: No prosím.
3: Karle, ty nejseš jenom Goldene Stimme Ausprag. Ty seš Goldene Štětec Ausprag.
4: Majitelům obrazů Františka Ringo Čecha patří třeba režisér Roberto Enrico nebo herec Jean-François Balmer, tenistka Martina Navrátilová, prezident Václav Havel, herečka a ambasadorka Shirley Temple Blacková, profesor Texaské univerzity dr. Rones Vostrovsky, bývala to i herečka Annie Girardotová anebo vnučka generalisima Franka. Nevím, jestli to byl záměr, ale jako milovník umění se František Ringo Čech představil i v hudební komedii pro mladé Mezi námi kluky, kde si zahrál jakéhosi kustoda v galerii umění. A byla to role zpívaná. No a co nás teď čeká?
8: Tak si teď umyjete uši a za 5 minut se sejdeme před internátem. A ve svátečním, aby bylo jasno.
4: Doplním, že režíroval Radim Cvrček.

0: teď už budeme pokračovat další písní Františka Ringo Čecha.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: František Čech. Tak se jmenuje komik, herec, muzikant, jak jsme řekli, hlavně literát. Ale mezi ta dvě jména se vkládá ještě jedno. Ringo. Františku, jak jste k němu přišel?
2: Když jsem přijel z Ameriky, tak jsem měl sem nový bicí Rogers. Já jsem chodil na hodiny k Buddy Richovi, k jedinému bubeníkovi bílýmu, běložskému, kterýho černoši jako uznávají. A tak jsem přijel do Prahy a vymykal jsem se tím nádherným nástrojem a tím, že jsem přijel z Ameriky, kde jsem strávil 14 měsíců a Jan Křítil Sýkora, hudební publicista, mě vyzval, že bych neměl mít jenom dvě jména, když mám jsem takhle významný člověk s bubnama a vrátivší se z Ameriky.
1: Tak jste si ho vybral sám, nebo někdo ho určil?
2: Já jsem Ringa napodoboval. Česal jsem si jako on, házel jsem vlasama jako on, hrál jsem jako on, držel jsem paličky jako on. A prostě takže mi přidal mi doména Ringo a já jsem na to byl pyšnej a už mi to zůstalo dneška.
3: To je zajímavý. Ať řekneš sebevětší pitomost, když to podáš náležitě vědecky, vždycky se najde nějaký blbec, který ti zatleská.

0: Neměl jste pak problémy s tím, že jste byl v té Americe?
1: Já jsem tam byl s Černým divadlem, takže já jsem tam byl oficiálně jsem pracoval jako člen Černého divadla Jiřího Sence. Takže s tím jsem problémy neměl. No, měl jsem problémy potom s vlasama, jako všichni za bolševika s rock'n'rollem byly velký problémy, ale tak byli jsme mladí, mladému člověku hodně věcí nevadí. Dneska bych se asi hodil mašli, ale tenkrát jsme se tomu smáli a bolševikovi jsme se posmívali. Tak nezapomeňte, že já jsem zažil bolševika, když už modral, když už se přestali zabíjet mezi sebou, už 50. leta byli pryč, přišli 60. 70. a to už bylo o něčem jiným.
0: V té Americe, když jste tam přijel, bylo něco, co vás překvapilo, na co jste nebyl připravený, nebo naopak udělal jste třeba nějakou chybu, kterou byste dnes už po těch zkušenostech napravil?
1: No, já si do dneška nejsem jistý, jestli jsem neudělal chybu, že jsem se vrátil. I když vlastně já jsem zpět i s češtinou, jo, já si neumím. No, ale pokud bych se naučil tak dobře anglicky, tak podívejte se Forman, jak prostě uspěl. To je naprostý totální úspěch. Hodně Čechů v zahraničí. No tak, ale chybu jsem udělal, jsem udělal chybu, že místo, aby jsme se rozdělili, šli bydlet, já to byl s manželkou, šli bydlet každý jinam, tak jsme celý ten svobod bydleli pohromadě. Takže jsme byli v Češi v jednom baráku a místo, abych se pořádně naučil anglicky, tak jsme mezi sebou mluvili česky. Takže možná, že jsem tam měl zůstat v tom Vegas a možná, že jsem se měl naučit líp anglicky, no.
2: To by se mu určitě hodilo i v jeho pozdější politické kariéře, protože v roce 1991 František Ringo Čech vstoupil na politickou scénu, a to jako nezávislý kandidát za KAN. Tehdy volby prohrál, ale po třech letech vstoupil do ČSSD a vyhrál pražské primárky. A konečně v roce 1996 se stal poslancem parlamentu České republiky a také členem jedné komise.
3: To nás hodně zajímá. Člen komise záporu Evropské unie v Paříži pro letectví a astronautiku.
4: Ano, nádhera. Bylo nás tam pět, Češi, ani jeden neuměl francouzsky. A já ti říkal, kuci, o čem to mluvěj? A oni říkali, my nevíme, pane poslanče, taky.
3: Takže nejenom, že jste neuměli francouzsky, ale ještě to bylo o letectví a astronautice. Takže
4: no to jsme věděli, že to je o astronautice. Ale
3: ty k tomu máš
4: jsme,
3: nějaký vztah?
4: Co si říkaj?
3: Ty k tomu máš vztah nějaký?
4: Ne, to se losovalo. Někdo,
3: prostě, někdo a na tebe dostal, vyšlo tohle.
4: Někdo dostal astronautiku, někdo dostal životní prostředí, někdo uhlí, já jsem měl štěstí, protože ta astronautika mě přišla, připadal jsem si jako, že jsem hodně dobrý. Potom jsem si, já jsem si ty spisy, měl jsem vyčítky prostě, že za peníze pracujícího lidu tam jenom čumím. Tak jsem si vzal ty materiály domů a že mi to dcera přeloží z francouzštiny a v Praze jsem zjistil, že jsem si vzal ty materiály z toho životního prostředí.
0: Když jsme u těch televizních pořadů, napadá mě Sešlo, Sluďka nekudy, to bylo období, kde vám také, nebo vás zakázali představit s tím Ringem uprostřed. Je to tak?
1: Ano, já jsem byl dlouho FR Čech, F.R. Čech, tak všichni věděli, co je to R. Já jsem vlastně oproti třeba Rangers, kteří se museli změnit v plavce a dalších, jsem z toho vyšel poměrně dobře s tím FR.
0: Jak vzpomínáte na Luďka nekudu?
1: Byl to velmi vtipný člověk, velmi kultivovaný, milej. Byl to můj kamarád. Byl to můj kamarád, on miloval Suchýho, on se viděl v semaforu a myslím, že se taky hodně přiblížil té poetice malých. On je jeden z těch, který ještě uměli, jako třeba já dneska, nebo Uršula Kluková. Ona už nás moc není. My, co umíme dělat malý formy.
5: František R. Čech. Že by snad muž, který za každých okolností překvapuje? Ano! Ano, to je ten pravý slogan. František Čech.
6: Děkuji Luďkovi za takové hezké uvítání. Já akorát jsem chtěl vyjádřit takovou malinkou nelibost nad tím, že při tolika titulech, kterými mě poctil, zapomněl na ten, který já mám vlastně nejradši, a kterého si nejvíc vážím, a to je, že já jsem vlastně taky fotbalista, že já jsem hlavně fotbalista. Já se velice rád čistě a pečlivě oblékám na fotbal a jak vidíte, budím respekt. Když přijdu na hřiště, tak soupeř ten je z toho vedle. Hned mě taky hlídají tři, protože já jsem pravý křídlo klasický, tak mě hlídá levej back, levej half, i levý křídlo stojí u mě, nehnou se ode mě, říkají si, to je řízek. To bude jízda. Ale nic, přátelé, já tam stojím, podepisuju památníky, bavím se s lidma na tribuně, hledám čtyřlístky a tak pomalinku ode mě odcházejí a nakonec tam zůstanu sám. Na tu šanci čekám, v ten moment mi záložník posílá míč, bývá to zpravidla někdo z rychlých záložníků, Jarda Satoranský nebo Roman z Kamene. Ten míč mi jde přes hlavu, já ho chytnu takhle, ňaf, o, to se nepovedlo, ale prostě takhle ho chytím v letu, pošlu si ho k rohovýmu praporku, tam ho doženu, tam zpravidla mě, přátelé, teprve taky dobíhá zmatený obránce. Já ale vím, že lidi přišli, zaplatili si, chtějí svoji zábavu, tak já se s ním vrátím, s tím obráncem před tribunu, tam ho zesměšním, dám mu dvakrát, třikrát jesle, utíkám zpátky k rohovýmu práporku, o tam tať centruju. Přátelé, centr je náhodně kopnutý míč. To je ten naservín, to je přinesený balón. Já totiž, jistě jste slyšeli, říká se tomu Didyho padající list. Já mám podobnou specialitu, málo kdo to umí kopnout. Těch 25 metrů z toho rohu do toho velkého vápna, říká se tomu Čechův kravinec. Já vím, možná, že vám to přijde trochu vulgární, ale je to podle typického zvuku dopadnutí míče, páč on letí a udělá... Zůstane stát, neodrazí se. Je to těžký to tak kopnout. A z toho moji spoluhráči velice, velice snadno dávají branku. Když se stane, já i taková je to, že nejsou disponováni fotbalově, tak já se tam vracím pomalinku z toho křídla a ze země, přátelé, dám hlavou takovou pecku, že to se nedá chytat.
2: Mimochodem, poté, co se František Ringo Čech vrátil ze Spojených států, hrál 2 roky po jazzových klubech západní Evropy a po návratu domů do Československa založil i vlastní rockovou skupinu Shut Up. Současně se stal šéfem orchestru divadla Semafor v Praze, kde účinkoval v představeních Šimka a Grossmana. A jako hráč na bicí nástroje vystupoval i s Jiřím Šlitrem ve hře Ďábel z Vinohrad a s Rudolfem Roklem v pásmu Tak co, pane barone? Tak... Co si teď dát zase nějakou muziku?
7: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: téhle zahraniční písni od skupiny Queen of Hearts. Napsal český text František Ringo Čech a zpívala Barbora Lišková. A my se těm zahraničním písním budeme ještě věnovat i teď s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Když jste mluvil o tom, že jste si písně vybíral z těch cizích, to prostě šlo, že jste si řekl, tuhle udělám, vyrazil jste do vydavatelství a řekl, já chci dělat tohle.
3: No tak já jsem šel, doba byla taková, přišel jsem do Suprafonu, řekl jsem, chtěl bych točit ten a ten titul a natočili jsme ho. Ten text musel projít schvalovacím řízením, většinou ty texty mě spíš vytýkaly to, že jsou lascivní a ubohý a primitivní a blbý, což bylo programový ode mě, já jsem vždycky chtěl dělat takovou bluesovou, jednoduchou formu textovou, ale a ideologicky já jsem s nikým nebojoval. A když jsem chtěl vlézt bolševiky do prdele, tak se vždycky to bylo příšer, vždycky se tomu vysmáli. Když jsem třeba udělal text o utrpení černého lidu, chtěl jsem se zavděčit, mě byl nějaký Malér se Schlegrem, tak jsem dělal text, jak bílý otrokář zabíjí černošský malý děti a jejich maminku snad taky zabije a oni všichni se smáli, mohli se potrhat smíchy, já to prostě neumím. V tom Supraforu se tomu smáli, nebo protiválečná píseň, když jsem napsal, hej amíku, půjč mi píku, já tě píchnu do pupíku. Oni to nebrali jako protiamerickou píseň, takže, ale to byly jen ojedinělý pokusy. Já jsem na tohleto pole, jako na pole kapitána Minaříka jsem nikdy nevkročil.
2: František Ringo Čech byl také v polovině 70. let rozhlasovým redaktorem Mikrofóra. A na začátku 80. let začal dokonce organizovat a uvádět i rockové festivaly, třeba takový Beat Salon. A několik let intenzivněji zpíval a vystupoval také s karlovarskou skupinou Metronom. Tak mě napadá, Františku, ukradl vám někdo někdy námět na nějakou skladbu, píseň?
3: Ne, já naopak, já jsem kradl.
2: Komu?
3: Myslím, že chudák Karel Šíp, ten to odnes jednak se Schlegrem, čmajznul jsem mu Schlegra. A myslím, že dělal nějakou písničku Moudrý strýček Véna, se to jmenovalo. Bylo to o jídle, tak já jsem hned šel domů, udělal jsem písničku, jak co všechno jí. Takový blábol, prostě všechny jídla, které mě napadly, jsem seřadil. A to byla taková legra, že bychom se na sebe nezlobili.
2: Když už jste narazil na toho Karla Šípa, kdy jste se potkali poprvé?
3: Já jsem zjistil, že existuje Karel Šíp a Uhlíř, až když Pavel Chrastina za mnou přišel, říkal, hele, ty chceš se rozejít se Sodomou, chceš dělat rockovou, tvrdou muziku a já znám nějakého Schlegra, ten je stejně nespokojený ve skupině Faraon, která sice je dobrá, ale on nechce zpívat Dráty pletací a René a Rudolf, chtěl by taky dělat rockovou muziku, tak nás seznámil v Dynakordu na Vinohradech. A hned jsme si s Jirkou Schlegrem padli do voka a řekli jsme si teda, že budeme dělat spolu a už za týden jsme byli Jirka u mě v kapele.
2: No a teď by mohla následovat logicky ukázka z Šípova pořadu Všechno party, kde byl několikrát hostem i František Ringo Čech. Dokonce i tehdy, když se mluvilo o počítači. Za režijním pultem byl tehdy Viktor Polesný.
4: Teď mě opravuje furt blbeček, já ho nemám rád. Mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje.
5: No.
4: Furt mi opravuje mi pravopis, to já neznám.
5: On tomu rozumí. No počítač myslíš, ne Novotný.
4: Ne Novotný může, ale ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
5: On neví, co je dum-dum.
4: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co je, a já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo, napíšu, smrdíš čipovej hnuse a on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad, jak se v něm ty koncový elektronky, jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
6: Ano.
4: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
6: Jako na té klávesnici.
4: Ano, ano. Ať vidí.
6: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
4: To je obžaloba, to je zpět.
6: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
4: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
6: Ano.
4: A já ho teda musím psát na něm.
6: Na počítači.
4: Na počítači, no a...
6: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
4: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den. Všechno. Pořád mě obtěží na nově nebublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4. A já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
2: V roce 1985 přestává být hudba pro Františka Ringo Čecha hlavní profesí a zakládá Čechovo prozatímní divadlo, jehož je protagonistou a ředitelem. Jde o divadlo autorské, napsal pro něj spoustu her, třeba Loupežníci na chlumu, Dívčí válka, Titanic, Smích se Shakespearem, Sjezd za vaše peníze nebo Oheň a voda. Františku, jak to tehdy šlo za socialismu založit divadlo?
3: Tak on nezapomeňte, že komik... Jaksi není co do vážnosti, nemáte takovou váhu, prestiž společenskou, tak jako spíš se nad váma tak jako ušklívají. Na druhou stranu to má tu výhodu, že zase vám trošku dají pokoj. Já pokud jsem něco neprovedl, vyloženě se mi nějak nenasral, tak mě komunisti dali pokoj. Zkoušeli to třeba každý druhý, třetí rok přišel agent. Pro informace, jestli bych náhodou se nestal informátorem, já jsem na to měl poměrně slušnou obranu. Já jsem řekl soudruhu, já bych velmi rád, to prostě to dokonce považuji za svoji povinnost jako socialistického člověka, abych střežil prostě společně s vámi ten socialismus, ale já se vám musím přiznat, já šíleně chlastám a já se vožeru všechno vykecám, já vyzradím vaše jméno a styčný důstojníky. Já prostě, když se vopiju, já vůbec nevím, co dělám, no tak to oni nade mnou vždycky mávili do koup, že ožralu do svých řad nechtěli.
4: Teď to spustíme a já vám přeju příjemnou zábavu. Díky.
2: Čeká nás tedy poslední ukázka a ta je z autorské hry Dívčí válka, kde si František Ringo Čech zahrál Ctirada. Šárku bude hrát Sabina Laurinová.
4: A už to bez ní nemůžu vydržet. Šárko, kvítečku, lásko moje milovaná.
7: Ach, Ctirade, ani nevíš, jak se mi po tobě stýskalo.
4: Mně taky, Šárko, mně taky. Pojď, půjdem spolu běhat do Březového háje.
7: Co zase běhat do háje? Vždyť jsme tam běhali včera. Já mám lepší nápad. Ctěrade, dej mi hubičku.
4: Fuj! Hubičku.

0: Ale je to síla, Šárko.
1: Jen do toho, miláčku, jen do toho.
0: Když tě chytím, taková čuňárna. Musíš mi dát květinu.
1: Víš co, do toho háje si tě sám.
0: A kam půjdeš ty, Šárko, kam půjdeš?
1: Nikam. Budu dnes sama doma. Našijeli na říp. Jestli chceš, můžeš přijít k nám.
0: Zbláznila jsi se, když vaši nejsou doma? Když jsou na řípě?
1: Na řípu jako na hradu.
0: Když říkám, když jsou na řípě jako na hradě. Šárko, co by tomu řekli sousedi?
1: Myslíš Germáni?
0: Ne, myslím, sousedy na vedlejší větvi. Už to mám, Šárko. Půjdeme k vám do srubu a vememe sebou Lumíra. Je takový moudrý. Budeme se od něho učit jeho slovanské moudrosti.
1: Moudrosti toho domýšlivého starého papriky. Nerozumím mu ani slovo, říká samý blbosti.
0: Hrložeš! Lumír je boží pěvec a jeho ústy k nám hovoří Perun a ostatní slovanští bohové.
1: Medovina z něho mluví a ne slovanští bohové, z vochlasty jednoho.
2: František Ringo Čech, náš dnešní host. Já mám pocit, Františku, že ať už děláte cokoliv, malujete, píšete, zpíváte, hrajete, že je pro vás vždycky důležitý humor.
3: Já mám pocit, že to tak má být, že to lidi nejvíc potřebujou. Umírání, týrání, teror, lidi toho mají plno, ale humoru je málo.
2: Tak já vám za ten humor, který máme my díky vám, moc děkuju, přeju hodně spokojených posluchačů, diváků a čtenářů a těším se zase někdy naslyšenou v našem pořadu.
3: Děkuju a hodně štěstí všem.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. S vámi je Český rozhlas, Honza Macoun a na dálku z Prahy od mixážního pultu taky Petr Kubala. Tak jemu mávám a mrkám a vám taky přeji dobrý večer, pěknou noc, klid, pohodu, úsměv a hlavně konečně klid bez těch vašich obsesí, bez těch vašich úchylek.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Sobotní noční linka na téma moje úchylky. Mimochodem, aby to bylo kompletní, Borku, jsem rád, že posloucháš. No ne, je třeba vědět o tom, že i moderátoři ostatní tohoto pořadu poslouchají, vnímají a čekají na nějakou tu výzvu. Tak prosím, pěkně, pojďme si.
2: Jen předat pomyslné žezlo. Protože tu příští noční linku pro vás bude moderovat Honza Macoun už za 22 hodin a 5 minut a jejím tématem bude, cituju, moje úchylka. Poslechnu si aspoň začátek.
1: No tak budu rád, budu moc rád. A jestli, Borku, posloucháš, zajímala by mě i ta tvoje úchylka. Nejenom od posluchačů. K tomu budeme říkat jakkoliv, o tomto dnes v následujících 2 hodinách vysílání bude. Ještě jednou zdraví Honza Macoun a posílám na úvod Ivonu Přenosilovou.

0: Máte nějaký divný zvyk? Rovnáte věci podle barev? Kontrolujete zamčené dveře? Vadí vám špatně zavřená skříň? Sbíráte podivné věci nebo mluvíte sami se sebou? Můžete taky čichat ke knihám? Milujete vůni benzínu? Máte vlastní hrnek? Hlídáte si své místo u stolu? No nedej bože, kdyby si tam sedl náhodou někdo jiný, to by byl velký malér. Možná ne, tak jako veřejně, ale v té vaší duši musí být hrozný hokej. Já se vás ptám, jakou máte úchylku a ven s tím.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Noční linku otevírá Iveta. Zdravím vás, pěkný večer.
2: Dobrý večer, krásnou noc. Zdravím všechny posluchače, co mám ráda, co slyším. Tak, Honzičku Macoune, já vám něco povím. Já mám takovou uchylku, já miluju boty.
0: Boty, a má to nějakou boty. Konkrétní věc, jako boty z kůže, nebo boty z falešné kůže?
2: Nádherný boty, já nevím, třeba od Batí, jo, ale byla jsem v Řecku a byla jsem mladá kočka, a koupila jsem si nádherný lodičky s vysokým podpatkem, takový růžový sametová kůže. Jo, to byly boty nádherný. Byly drahý. No. A já jsem si je přivezla z té dovolené z toho Řecka. A já miluji krásné boty, ale teď už nenosím ty vysoké podpatky. Jo, to bejvávalo. Bejvávalo, jo, když jsem byla mladá kočka. Já jsem nosila mini sukně, měla jsem krásné nohy a nosila jsem nádherné lodičky, třeba otevřený, zavřený, uzavřený, kožený, na vysokým podpatku. No kočka, jak bič.
0: Jo? Jinými slovy se dá říct, že máte fetiš na boty.
2: Na boty, no. A ještě miluju krásné kabelky. Krásný kabelky, to je taky moje uchylka. Jo, nádherný kabelky. A
0: no,
2: to
0: tak
2: drahý.
0: To máme jako do úvodu docela dost co říct. V tom případě píšu si u vás. Iveta, boty a kabelky.
2: Ivetka,
0: ještě
2: boty,
0: se tam dá
2: kabelky,
0: něco dopočítat.
2: No, a potom ještě mám jednu uchylku. Krásný chlapi.
0: No tak děkuju pěkně, že jsme ve spojení hned. Takhle chlapa. Na úvod beru si to trochu osobně.
2: Když vidím krásného chlapa, musím mít malý zadeček, jo. Já jsem sportovala, já jsem byla taky krásná kočka. On musí mít krásné nohy a krásný zadeček.
0: Tak to asi mluvíte tady o mém kolegovi Petru Kubalovi, protože tady v tom závěru už jste si to trochu pokazila. V tom případě si myslím, že by to bylo dobré, kdyby jsme to uzavřeli taky písničkou, která je připravena od Karla Gotta, Marcely Holanové. Čau, lásko. Jo. Iveto, dobrou noc a děkuju.
2: To je dobrý. Zdravím všechny posluchači, já je miluju, já je poslouchám. Tak, Honzičku Macovne, dobrou noc.

0: Dneska se ptáme na malé lidské úchylky, ne na nic temného nebo nebezpečného, ale na takové státní zvyky, domácí rituály, takové drobné posedlosti a věci, které ostatní třeba nechápou. Někdo musí mít doma všechno přesně srovnané, jiný si schovává účtenky, krabice, staré časopisy nebo igelitky, někdo nesnese drobky na lince, jiný... No, moment, drobky na lince. Já nesnáším úplně kolečka od nápojů, od těch sklenic. No, tak to by mě nedořezalo. Teda spíš to by mě dořezalo, jakmile si toho všimnu, tak to umírám, moje duše přestává fungovat a nemůžu se soustředit. Ale někdo nesnese i jiné maličkosti, třeba někomu se takové ty věci zdají až kravinoidní, takové zbytečné, ale pro toho druhého můžou být součástí jeho vlastního světa dost podstatné a může mu to zničit v ten daný okamžik třeba náladu anebo soustředění, protože jakmile vidí, že něco není podle jeho správnosti, tak to může být docela pěkný faul. Telefon do studia 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Ještě jednou připomínám noční linka dnes při sobotě, ano, sobotě 4. července 2026 na téma Moje úchylka. Před chviličkou jste taky slyšeli, před písničkou, předchozím vstupu taky štěknutí, ano, tím se ozvala taky Bára, protože tu jsem nevzpomenul do vysílání, byl to mimochodem první historický okamžik, kdy byla slyšet do vysílání s tímto zvukem, protože jinak je hodná, spinká pod stolem, ale tentokrát si chrání svého pánička, který na dálku do Prahy zdraví a do České republiky. Tak pojďme k telefonu, kdo nám volá, dobrý večer. Já vás poslouchám.
1: No, tak jestli to jsem já.
0: No to jste vy, úplně celá vy, ale nevím která, protože vás je
1: tak
0: moc.
1: Je, to jsem já s delší odmlkou, protože jsem měla telefon, zase kolaps s telefonem.
0: Nevadí, já mám Jarmila možná kolaps s připojení, jenom prosím představte se nám, ať víme všichni, kdo jste.
1: Jarmila z Vysočiny.
0: Zdravím.
1: A stišuju rádio hnedka.
0: Ano, prosím pěkně, nejenom pro vás, ale i pro ty, kteří jenom tak pasivně poslouchají a třeba se dneska přemůžou a zavolají rádio vypnout. Jarmilo, ven s tím, co máte za úchylku? Já si to potřebuji poznamenat.
1: Ježíš, já mám úchylek.
0: No tak prosím, já si otevírám úchylku?
1: A3. Já si myslím, že úchylky máme všichni. Všichni. A buď je to nevědomky, že si to třeba ani člověk neuvědomuje, nebo jako...
0: No, my vám rozumíme, ale taky se nedokážu teď rozpomenout, ale chápeme se.
1: Ano. A s tím, že teda já mám uchylky už odmala.
0: No ani tak kolik. Píšu si.
1: Takže já třeba, když jsem byla malá, tak prostě, když jsem šla někam po cestě, tak jsem viděla kamínek a prostě ten mi padl do oka, ten jsem musela mít, ať byl za plotem nebo kam, kdekoliv. To, když se mi to líbilo, tak prostě to muselo být.
0: Přemýšlím, že nejste kameníkem.
1: Ne, nejsem, ale jsem takovým sběratelem. Až někdy mi děti nadávají a teďka, jak mám tu nemoc vlastně, takovou dost špatnou, že mi tečou nohy, ale už se to uzdravuje. Zrovna teď mám tady nahoře, nad hlavou, abych to měla dobrý. Takže já mám takovou fantazii, že prostě když něco vidím, a i třeba staniol nebo něco, papírek od bonbonu, já vím, co z toho bude, já totiž dělám aranžma a já už vím, co, kam to dám, jenže hned se na to nedostanu, takže se to tady hromadí, ale jako dělám se dost, že to mě strašně naplně a
0: Taky vám rozumím, jakoby... taky bych to nevyslovil.
1: Odreaguju a prostě dělám.
0: Ano. Ale. Už nejsme ve spojení s Jarmilou. Těch úchylek, která bylo, já si to znamenal, zdárně, ale ty kamínky, vidíte, to by mě nenapadlo, že by na to někdo mohl mít nějaké duševní tnutí. A co vaše duševní pnutí, jaké máte? Zdravím všechny posluchače, ať už nás posloucháte v práci, doma na cestách nebo kdekoliv. Tady je Český rozhlas, Honza Macoun a hlavně vaše příběhy v Noční lince dnes na téma Moje úchylka.

0: Honza Macoun na jedné straně, na té druhé Petr Kubala, ten to všechno odmačkává, technicky spojuje, doufám, že spojení vydrží a doufám, že se uslyšíme i s Brnem. Kdo nás tam poslouchá?
1: Dobrý večer, Honzíku. Tady Ludmila z Brna.
0: Má láska z Brna. Ludmila, dobrý večer. Povídejte.
1: Já vám řeknu, že já jsem byla odmala taková, že jsem přišla třeba domů z toho ze školy nebo z učení a vyslíkla jsem se a jak jsem si vyslíkla nádubí, tak jsem to nechala ležet. Moju mamku to tak strašně vytáčelo a že vždycky mě říkala, Ježišmarjana, já chcu, vždycky na mě volala, Liduša, pojď sem, okamžitě si to uklid, já chcu zvědavá, jaký bude tvoje, až se vdáš, jaký budeš ty mít domácnost. No tak, to jsem si vzala k srdci a teďka jsem blázen, uklízím, pořád uklízím, jak jsem měla malý děcka a v těch 70 letech, tak tam byly moderní na pohovkách a na křeslách to leckýmo.
0: Ježiš, Mariano, to si teda, to byla hrůza dneska v očích.
1: No a takže já jsem to měla taky. A když jsem šla spát, tak jsem to všechno narovnala. Ráno vstanu, děcka byly tří vzůru než já, oni to poskákali. Oni do dneška, dneska je jim 50, kolem 50, a oni do dneška mi říkají, onko, ty jsi byla blázen. My jsme chudáci museli sedět na zemi, aby jsme ti to nepomačkali.
0: Helejte, a dneska, když někam přijdete, nebo přijdete domů, když budu teda konkrétní, odhodíte to oblečení a necháte ho tam?
1: Ne, to nedělám. To ne.
0: Vysrabe.
1: To nedělám, ale já vám to řeknu. Ale zase mám, já bydlím sama, takže mám uchylku, že si vykládám sama pro sebe. Ano. A to ještě, když jsem měla chatu. Takže kousek, já nevím, třeba 20 metrů nebo 30 metrů ode mě měli chatu kamarádi a ten pán tam většinou jezdil sám a vždycky na mě volal. Lindu, no, pojď na kafe. A já vždycky, jo. A pořád jsem něco dělala. A on mi říká, co říkáš? Ježišmarja, ona si vykládá sama pro sebe. A já říkám, na co, když tady nikoho nemám, tak co? No a teď teda, když ke mně přijde kamarádka, takže já mám polštářky na čančany, jo, a ona přijde a říká, já si tady u tebe lehnu. A já říkám, jsi normální, Maruno? Tak to teda ne, přišla jsi na návštěvu, takže nebudeš mě tady kazit ty moje polštářky kazit. A ona, a protože já nevím pokoj. Ona mě vám to rozháže, já jsem z toho tak nervózní. A když odejde, prvně si to zase všechno naskládám. A druhá, ta zase přijde na návštěvu a nosí si oblečení. Ona přijde a převlíká se u mě.
0: Ale to je ještě v pořádku, to, že se převlíkne, to je ještě dobrý, ale my jsme třeba měli sousedy na proseku, ještě když jsem byl malý, Hruškovi se jmenovali, to si pamatuju do dneška, a když přišli na návštěvu, tak protože panu Hruškovi strašně, no vlastně nevím, jestli, no, tak se na to neposlouchá, ale tak trošku mu byly cítit nožky, tak no. Proto, aby měl vstupenku do našeho bytu, musel si vždy dát nohy do igelitového pytle.
1: No, a taky nesnesu ty drobky na té lince a nešla bych spát, když, já mám teda myčku, takže když tak si to naskládám do myčky, ale nešla bych spát, kdybych neměla srovnaný polštářky, umytý všechno po lince, poskovávaný a teprve potom si můžu jít lehnout.
0: Až o vás řeknu, že byste byla opravdu dokonale trošku hrábnutá, tak to byste ještě musela mít ve finále ty hrnečky daný ouškem doleva nebo doprava, do toho správného směru.
1: Jo, tak to mám.
0: Ježíš Maria, tak vám hráblo taky, těší to? Mě.
1: Hoziku, ale já vám něco řeknu. Já jsem ve znamení paní a pana je puntičkářka. A to je asi ono.
0: No, nevím, ale evidentně bychom se zabili. Zajímě. Moc děkuju za zavolání. Byly to hezké úchylky, na to mi nestačí ani A0. Děkuju, znamenám si, píšu si a co je ostatní. Milí posluchači, děkuju, že dobrou zavoláte noc, už dopředu. Dobrou noc.

0: Každý člověk má nějaký vnitřní systém. Někdo ho přizná, někdo se tváří, že žádný nemá, jenže běžný život je plný takových těch malých pravidel, ze kterých se to všechno skládá. A ty si vytváříme kvůli klidu. Tohle bylo velmi neklidné, tohle mi připomíná, no to je vytáčený internet. Ahoj pane Honzo, ahoj pane Kubalo, mistře zvuku, já mám divný zvyk. Vystavuji si krabičky od telefonu a na zdi mám diskety a staré takové věci, které se dají pověsit na zeď. S pozdravem Lukáš z Železné Rudy. Lukáši, zdravím. Lukáši, disketa. To už dneska snad nikdo ani neví, co to disketa je. Že byly ty velké, na které se vešlo nic, a větší nic se vešlo na ty malé potom, nebo menší. Bože, to je pravěk internetový. No, dneska prosím vás, bavíme se na téma lidské úchylky, nebo duševní úchylky, vaše úchylky. Říkejte tomu, jak chcete, třeba duševní porucha, to je ve své podstatě jedno, protože stejně ve finále to potom bude znamenat jedno a to samé. Třeba mám kamaráda a ten kamarád má rád maliny, jo, maliny. Dokáže jich sníst chlapec mnoho, dejte před něj kýbl malin, no vůbec, jako kdybych měl plantáž malinovou, vůbec si ho tam neberu jako brigádníka, protože on víc by sežral, než by si vydělal.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Malinové, pardon, to už jenom síla zvyku od kamaráda. Vidíte, a já na ně častokrát myslím, protože když jdu nakupovat a vidím někde něco malinového, a může to být cokoliv, a začíná to malinovou štávou, kterou si mimochodem taky dokázal vylít po celé domácnosti, jenom protože je velký neštika na otevírání čehokoliv. Taky myslím, že za historii, co se známe, jsem mu koupil malinovou vůni do zásuvky. Ten byt malinově provoněný vůbec nebyl, ale evidentně z toho vrněl blahem. Co všechno může být malinového, věřte tomu, že co uvidím, to koupím, protože už jenom pro tu prču tu stojí za to. Telefon do studia 731 800 900. Peťa Kubela, jakmile někdo zbystří, tak okamžitě bude ťukat, přepojí do vysílání, protože bych se rád seznámil i s těmi, kdo pasivně poslouchá. A třeba jen tak, jako se říká, ne, nebudu volat. No to teda jako okamžitě zvednout telefon, ať už pevnou historickou linku, ťukejte, vytáčejte číslo, které jste slyšeli, anebo pište na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Kdyby vás zajímalo, co je mojí úchylkou, tak to bychom tady byli hodně dlouho. Myslím, že kratší bude písnička Michala Davida.

0: Posluchačka Jarmila by měla být na druhé straně. Zdravím vás, kolega Petr Kubala.
1: Jana.
0: Mi stačil. Jana, tak on nejenom, že on mi neumí ani říct přesné jméno, kdo volá, tak to se omlouvám. Já ho zabiju, až ho uvidím osobně. Omlouvám se vám hluboce do Brna.
1: Ne, to nic se neděje. Nesnáším špinavé ruce.
0: Prostě no.
1: Je to hygienický návyk asi, jo. Doma vždycky přišli jsme domů, umyli jsme si ruce. Takže nesnáším svoje, nebo meju si častokrát, nebo několikrát za hodinu ruce. Ten pocit, jako že mám špinavé ruce, anebo i u ostatních. To jako asi je to úchylka, nebo spíš hygienický
0: návyk. Používáte takové ty vlhčené ubrousky?
1: No tak...
0: Používáte třeba vlhčené ubrousky, anebo nejhorším, jo?
1: No, ale jinak umejte ruce, přijdu domů, no, umeju si ruce. Když se dívám na filmy...
0: Kolikrát denně to...
1: No to nevím.
0: Kolikrát za den dokážete umýt ruce a kolik máte spotřebu mídla?
1: Ale to tak... Kápnu si mídlo, to vůbec není podstatný, ale jako si je opláchnout aspoň, no. Ale... Současných ve filmech.
0: Ale je to věc, která vás trápí, předpokládám.
1: No, trápí mě to, nebo ukazuju se ve filmech, inscenacích a kdekoliv. Přijde žena domů, ruce si neumeje, šahá na jídlo, šede do ledničky, já nevím co. Prostě nelíbí se mě to. No, tak to by byla jedna uchylka, no, možná hygienický návyk. A potom ano. Mě vadí... Zarostlí muži, kteří mají strniště, ani vous, ani nejsou oholení. Připadá mě to nedbalý, nehezký. Dělá je to starší.
0: Jako, no, tak, no, tak v tom nedbalé, případě buďte ráda, že na mě nevidíte.
1: No tak máte strniště, anebo trošku delší.
0: No mám, ale mám čisté ruce zase.
1: No... Tak aspoň to, no. Nedbalé oblečení.
0: Děkuju pěkně. Ano.
1: No, dobře, tak jo. Tak dobrou noc.
0: Ne, to je v pořádku. Omlouvám se případně za to, že když tak přeskočím, přemluvím nebo skočím do řeči, dneska to spojení je takové lehce opožděné, takže za to se případně omlouvám, i když někteří z vás to berete jako takovou tu nevrlou normu, když vysílá Honza Macoun. Každopádně dnes na téma sobotní noční linky, moje úchylka, ale dokážu to pochopit. Nečisté ruce a duševně je třeba si mít ruce a to už potom člověk možná ani nevědomky dělá, musí stále jít do té koupelny nebo k tomu umyvadlu, protože jinak hlava nedá pokoj. Je pravda, že ale dokáže hlava zazlabit i s jinými úchylkami nebo s jinými takovými zlozvyky, i když úchylka není zlozvyk. Jo? To zase je taky pravda. Na druhou stranu je to věc, která vás zaměstnává duševně. Budu rád, když zavoláte 731 800 900, anebo taky napíšete a píše vás poměrně dost. Už se na to dívám tady do systému. Ano, do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání píše se zde třeba. No, ahoj pane Honzo a pane Kubalo. Já jsem úchylný tak nejspíš na to, aby si lidi dávali cokoliv před ústa, když kašlou nebo kýchají. A na to jsem velmi alergický a někdy mi to i vyčítali, že jsem s tím až otravný, ale já to učím i děti svých kamarádů, i v rodině, protože podle mě je to základ ve výchově dětí a měli by se to učit už od malička a hned by bylo o hodně méně nemocí. Je nechutný, když stojí skupinka lidí povídající si a jeden z nich bez ruky a do celé té společnosti kýchne. To je podle mě vrchol, tak s tím všude otravuji a všechny tím prudím. A je mi to jedno, protože si na to potrpím. Vle, já nebudu kýchat teď. Rozumím vám, o co vám jde a čemu chcete zabránit. Na druhou stranu... No, když jsou nevychovaný, tak co s tím naděláte? Musíte zasáhnout. Jedině Pavel ze Židlochovic.

0: Kdyby se vám náhodou zdálo, že slyšíte z toho okolí tady z mého prostředí, ze kterého pro vás vysílám nějaké dunění, štěkání, případně kokrhání nebo dobrý večer, tak prosím vás, nelekejte se, otevřel jsem si okna a úplně to není nejideálnější, jak zjišťuji, tak berte to prosím jako letní omluvu jednoho prostého moderátora z Prahy, který nyní v Praze není, ale má v Praze spojku, která pustí do vysílání teď koho. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jarmila, Český Třebový.
0: Zdravím vás do Třebové, jak se tam máte?
1: No, máme se dobře, dobře se máme. Prší bez tak asi, jo. Ale chtěla jsem vám říct moji úchylku, která není
0: no, tak
1: stará.
0: No tak.
1: Na rozdíl ode mě, já jsem ročník 50 a moje úchylka je stará asi tak pár měsíců, nebo tak nějak. Ráda jezdím na kole a když jedu na tom kole, tak já sčítám všechna čísla, která jsou na autech. Jak je značka?
0: Ano.
1: No a to je moje uchylka, tak vždycky 7, 8, 5, 6, čiže šup. A když to nestihnu, tak se ještě otočím, abych si všechna čísla dala dokupy. A tohle dělám já.
0: Počkejte, a to jako to jenom tak, to přišlo jako blesk z čistého nebe, nebo
1: ano,
0: jste učitelkou matematiky?
1: Ano, z plezíru, z radosti, jenom si prostě jedu a zkouším to velmi rychle, to spočítat a to
0: a
1: je
0: co šílený. Děláte s těmi písmenky?
1: Písmenka ne, ty vynechávám. Jenom
0: taky ty hodíte někam do skladu, nevšímáte si. A co je výsledkem? Jenom to číslo nebo sčítáte a
1: ano,
0: jako pršíte?
1: Prostě jedu a kolik jsem jich asi sešlo, nebo vidím řadu aut a říkám, tak tam bude 11 aut a je jich tam třeba 12.
0: No, tak, jak vás to moc zatěžuje v té hlavě?
1: Prosím?
0: Jak vás to zatěžuje, jako duševně, protože třeba jako může se stát, že...
1: Je to činí veliké potěšení.
0: Yeah,
1: já jsem z toho úplně vedle, jak já to spočítám a teďka jedu dál a mám další a další.
0: Kdybyste byla dobrá sčítačka provozu automobilů na silnicích nižších tříd, které se dělá, myslím, jednou do roka nebo dvakrát do roka.
1: No, a ještě kdybych znala tak numerologii, že bych věděla, co znamená to výsledné číslo, tak to teda by bylo něco.
0: No, ale to vy máte za ten den, máte ale potom moc čísel, jako, nebo...
1: Nevadí. Já jsem úplně šťastný člověk, když to všechno spočítám, to je...
0: No, a teď jde o to, kdybyste to spočítala třeba babě, je to možný? Stane se něco v té hlavě?
1: A připomíná mi to Malýho prince, jak tam ten chlap pořád na týdenní planetě počítal.
0: Tak no jo, tak to je...
1: Ale to nevadí, mě to nevadí.
0: A je to hezká úchylka. Řekněme si na rovinu, ta nikomu neškodí a nikomu neublíží a ani vám v duši, protože evidentně z toho máte radost, jakmile dojedete do nějakého cíle.
1: Ano, moc děkuju, že jsem se dovolala, pane Honzo, je to super. Já se
0: děkuju
1: dneska
0: taky.
1: Bavím, fakt, že jo.
0: Jo, já se jako bavím o trošku míň, protože nevím, vlastně nemůžu moc jako úplně zasáhnout do všeho, do čeho bych chtěl, ale počítejte si, udělala jste mi takovou radost, že mám z toho husíku.
1: Klidně zasáhněte, klidně mě vohodnoťte jako, ale klidně píďo.
0: Ne, já jsem spokojený v České Třebové, jsem rád, že posluchači nejenom poslouchají, ale taky volají a nejsou úplně normální, protože jinak bychom si neměli co říct.
1: Ano. Děkuji vám.
0: Já taky děkuji. Dobrou noc.
1: Jo, dobrou noc. Nashledanou.
0: A já ještě doplním, v případě, kdybyste chtěli zavolat, tak a nepamatujete si ta čísla, jo, tak ještě jednou, nejenom do Třebové, pojďme si připomenout linku do studia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jinými slovy, páč to bylo krátké povídání, tak můžeme klidně přihodit ještě další, Péťo, kopni dalšího volajícího sem do prostoru našeho, ve kterém vysílá Noční linka, společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Dneska se bavíme na téma úchylka. Jo, nebo úchylky, kdo jich máte víc, klidně jsem s tím. Jestli je to tak zásadní i pro mě, to vám řekne husík půže i z mé jizvy po mé levé ruce, nebo na mé levé ruce. Zlomená ručička na třikrát, helejte se, dokážu odhadnout všechno. Dobrý večer, kdo nám volá? Haló, kdo je tam, kdo je na druhé straně? A neslyším nic. Určitě tam někdo je. Zkuste aspoň vzdechnout. Ani to ne. Řekli by Němci, Schade, Péťo, Dáme jiného posluchače nebo posluchačku. Zkusíme mluvící, dokážeš to nějak zařídit? Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
0: Ano, kdo pak je tam?
3: No to jsem zrovna znova já, protože já se tady povídám. Mně se úplně vybil telefon, to je Karmela z Vysočný.
0: Ano, zdravím, takže zdravím, zdravím.
3: Já jdu stišit rádio, rychle.
0: Ano, máte to daleko? Jo, vypadá to, že to je ještě do jiného patra. Ne, dobré, dobré, dobré. Tak povězte, jak to tam máte.
3: Já si tady tak povídám a pak říkám...
0: Ano, jste z dálky, jako kdyby na mě mluvil Krakonoš.
3: No, teď už jsou blíž, už jsou blíž.
0: No, já už jsem s vámi, já vás chci, tak povídejte.
3: No, tak. Já nevím, co jste ode mě slyšel naposled.
0: No,
3: já jsem tady povídala, jak se mě všechno hodí, protože dělám různé věci.
0: A ano.
3: Děti mě nadávají, že všechno, že jsem takový sběratel všeho.
0: Ano.
3: A že už bych měla přestat. Tak já vám tady vykládám, jak jsem tady co a co dělala, nebo co jsem si pozbírala. A říkám, slyšíme se a ono nic.
0: No, jo. Takže sběratelka čeho konkrétně?
3: Sběratel, třeba jdu po cestě a vidím tam pěkný kamínek, nebo odhozený papír, stanio, takže si to taky vemu, že jo, mám takový košiček nebo kabelku, tu nosím pořád. Ano. A musím, a jako dřív jsem nosila hůlky, jako klacky, jako hůlku, takže se pěkně jako tohle. A když se nechci vohnout, tak si klacíkem do toho šťournu. A když se mě to líbí a vidím tam nějaký obrazec, tak to je moje, že jo.
0: No. A co s tím děláte potom? Jako kam to dáváte?
3: No, já mám totiž, ani když jsem neměla tu rekvalifikaci, já mám rekvalifikaci na aranžmá a pomáhám, protože dcera je vyučená zahradnice a má taky hrad aranže skate.
0: Ano, jako rozumím.
3: Takže děláme vazby, různé svatby a to byl vždycky můj vášnivý koníček, dělám různé vazby na dušičky a na Velikonoce a jezdíme po burzách nebo s přítelem vlastně.
0: A jo, no, takže jsem chtěl říct, a s těmi kamínky co? Jako to děláte komu potom radost?
3: No, dělám vazbu nějakou, tak třeba osázím mísu s netřeskama, že jo, nějakou a dám tam kamínek, mušličku a prostě vezu to třeba paní sousedce do Brna, ta má to hrozně ráda, jo, a když třeba nějakou kytku, jak jsem tuhle volala do rádia k vám, tak taky ty kytky, jak trhám po struhách, tak taky to nikomu dám prostě s tím, že teda má někdo radost, no.
0: Ale to takže jsem u vás, říct. Ano, povídejte.
3: No, dopovězte, já to...
0: No, jenom tak jenom jsem si říkal, že jako jestli to začíná kamínkami nebo dalšími věcmi, které máte ráda, které tak jako sbíráte, jako co by se vám v té hlavě odehrávalo, kdyby náhodou, nechci to převolávat, ale třeba...
3: Já mám takovou představivost, takovou ano. Velkou představivost, že prostě se mě hodí asi všechno, by se mě hodilo aj...
0: Jo. Tím pádem ale ještě víc nabývá ta moje otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat. Kdybyste vyhořela, tak to máte v duši, ale jako úplně, to byste měla guláš. Ještě
3: no
0: větší.
3: To guláš, no. A přitom si tak jako hodně pamatuju, jo. Já jako třeba žaba, tak jak se hrávalo za nás, za to táče, ještě když jsme chodili do Měšťanky, třeba ty čísla na autech, 2-2, neštěstí, 3-3, mátě rád, 4-4, rande, jo, 5 polibek a takový. A nebo ty koprtiny, jak se trhlo, mám tě rád,
0: no,
3: tím jsme se zabývali a já jsem na to věřila, jít přes kanál, šlápnout, to neštěstí. To jsem se vyhybala, jak šel kříže a 13. v pátek, no to je hrůza, katastrofa, černá fotka. A teď je to u mě, prosím vás, všechno naopak.
0: Fakt?
3: Já to prostě mám všechno naopak, jak ten můj organismus, jo. Takže a vůbec mě to nevadí a vždycky jsem telefon zvonila, já jsem letěla, když jsem se nepřerazila a teďka říkám, když mě někdo bude chtít a něco potřebovat, tak si zavolá znova.
0: No, ale čím to je, co se vám odehrálo v životě, že jste na to takhle přišla nebo jste dospěla do této fáze?
3: Prosím vás, mně se stalo totiž před 2 rokama, už musím říkat skoro, že jsem teda... byla s přítelem, co jsme se potkali v tom lese úplně osudově. tam jsem dostala, no teď to neřeknu to slovo, houbařskou. No.
0: Já si přemýšlím, co jste v lese mohla dostat.
3: No, přednášku, že všechny houby fialový jsou jedlí, což jsem nevěděla, jo. A to byl takový starší pán. A my jsme se potkali prostě, a on mi povídá, nebo já mu povídám, říkám, tak kam, abych ani nechodila. A on, ale jo, jen běžte. A já říkám, no jo, tak když už si to tam vyzbírám, že to tam byl, ale já jsem slepej, hluchej, já to víc nenajdu, než najdu. Tak jsme se takhle jako jenom pozdravili a on byl z Brna. Musím říkat, byl z Brna už, i když je to hořký. A my jsme se potkali za chvilku zas a on povídá, já jsem viděl jen ty vaše bílé galoše, protože já jsem dělala v sejrárně a my jsme si mohli, když se jakoby to vyhazovalo do kontošu, tak jsme si je mohli na lístek vzít, jo. A já jsem je měla takový šikovný, široký, protože já trpím na křeče, když zouvám gumáky, protože tam jsem umývala a to tak mě brali křeče. Tak on, že viděl jen ty bílé gumáky. No a bylo to osudový opravdu, protože jsme se teda dali dokupy, byli jsme skoro 8 let spolu, s tím, že jsem s ním prožila tak krásný období, že za 34 let s mým ex-manželem jsem to vůbec nepoznala. No a bohužel teda mi odešel s tím, že teda se nechtěl dočkat toho, co ho potkalo s poslední manželkou, o kterou přišel, když mu umřela v nemocnici, ani mu to nedali vědět. No, takže takhle. A já jsem onemocněla, abych vám to vysvětlila, a on měl strašný strach o mě. Takže, že jo, byl o 17 let starší, ale mě to vůbec nevadilo. My jsme se tak prostě doplňovali, my jsme spolu zaváželi, sekali dřevo, já jsem mu řezala, on ani řezat nesměl, to byla moje práce. Štípali jsme a prostě jsme byli tak sehraní všechno, jo. A hrozně měl radost, že jsem měla takový zvyky, jak oni třeba. Jeho brácha, on byl aj zlmňák, a když teda, protože jsou z Brna, a povídá, víš, já když najdu na cestě podložku nebo hřebík, to prostě mi tatínek říká, to si vždycky vem, to se ti může hodit. Jo, a tímhle jsem skončila takhle, jako s váma povídám, říkám, slyšíme se, a ono nic, tak mě napadlo, že mám hukej telefon. No, a on se o mě totiž tak stresně bál, že prostě si radši vzal život, že se nechtěl dožít toho, že šel do nemocnice a prostě mu řekli, kam jdete, pane Hřídka Veselý. A ono za manželkou, ona šla na operaci s kolenem. A prý, no ale manželka vaše paní už není. Takže šok jak blázen, že? A já jsem tenkrát skolabovala tady toho 21. srpna, to si pamatuju, protože nás okupovali Rusy, to se dobře pamatuje, 60. musím. A s tím, že teda se mi právě rozhodil celý organismus, protože on

0: jo.
1: To je fakt, ale...
0: A já prostě mám takovou ještě fantazii, že vidím tamhle nějaký peříčko nebo něco a prostě taky, musí být moje, když se mi líbí. Když se mi nelíbí, tak nic, jo.
1: No, myslím, že je velmi podobné teďka s proměnutím, že řeknu o mém psovi, o mé báře. Jednou přišla s peříčkem, který bylo přilepený na nosu a já copak? Byl holubí dům? Byl? Tím jsme skončili. Každopádně Brejlovec, který právě přijíždí do nočního vysílání Českého rozhlasu, vlastně nám předělí i tuhle vysílací hodinu, takže odjezd, děkuju za zavolání a i já skoro v uvozovkách a i zaponák jsem rád, že jste zavolala. Dobrou noc.
0: Tak jo, tak jsme si to trošku dopověděli a já všem přeju to nejlepší a ať mají krásný léto, kdo chce teplíčko, kdo chce, tak ať se chladí někde u pivečka, ve sklepě nebo v hospůdce.

0: Noční vysílání Českého rozhlasu a vítáme nový den.
1: Noční linka.
0: Uděláme si takový malý předěl toho, že dnes můžeme v tento okamžik přivítat neděli 5. července 2027. Dnes je den slovanských věrozvěstů Cyrila Metoděje. No, na Velkou Moravu v roce 863, jestli to říkám z hlavy, z hodiny dějepisu správně. Tam se nevydáme, tam moc daleko, ale co by mohlo být podstatně blíž, to je příjmená, se oslavují Janečkovi, milí Janečkovi, zdraví, štěstí, spokojenost, lásky, hodně úspěchu, hodně nás, Českého rozhlasu a taky hodně bezproblémových úchylek, které vám úplně neobtěžují duši, protože když něco duši obtěžuje, to může být prevít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Trochu mi to vlastně připomíná, jak z vrchní prchni, kdy pan knihkupec, když se seznámí s nějakou ženou, tak si hned představuje, že je nahá. A když s tím přišel tenkrát k lékaři, tak nevěděl, co, tak pochlubil se s tím, co v duši trápí a ten lékař na to odpověděl, no mě taky, že? No, podívejte se, úchylky anebo nějaké nutkání, které člověk v životě má a kolikrát už si to ani neuvědomuje, o tom to je v dnešním nočním vysílání. Tak máme na to ještě přibližně hodinu. Jsem s vašimi úchylkami. Těší se na vás, no, pro někoho, no, chtěl jsem to říct, ale neřeknu, vlastně mi došlo, že to by bylo úplně nevhodné, ale jo, ale někdo si to bude stejně myslet, úchyl, macou. Nebo nevím. Pojďme za láskou.

0: Já si to chtěl dneska s vámi udělat pěkné, tak jsem prosím vás to vymyslel tak, že budu vysílat zvenčí, ale netušil jsem, že bude tady někde diskopárty v našem okolí, tak kdyby náhodou bylo slyšet tuc-tuc nebo štěknutí, což doufám, že už se nestane, protože teď už řeže, zařezává, ano, ano, mé dítě, čtyřnohé, chlupaté, unavené, po celodenní cestě a chození, tak se za to případně omlouvám, ale to myslím, že jako jen tak dovysvětluji, ale co je teď důležitější, to je, že jsem rád, že volá Šárka, zdravím vás, Šárko, halo, slyšíme se.
1: Dobrý večer, tady Šárka.
0: Ano.
1: Já mám ráda, když přítel mi dává na prdel. Je to nádherný, ale je to erotický, ale no, je to uchylka.
0: No tak je to úchylka, to se jako nemusíme nalhávat, ale to je zase taková sympatická úchylka, ne?
1: Ano, je.
0: Ta se dá vykonávat v každém věku.
1: Ano, dá.
0: A přišla jste na tu úchylku, nebo tohleto, co vás vlastně baví, nebo co vlastně sedne, jak sedínka na hrnec do toho našeho tématu, tak to jste na to přišla až s ním, anebo už jste to měla dávno, dávno?
1: Jenom s ním.
0: Vidíte to, co my chlapi dokážeme?
1: No, asi.
0: No, dobrá, dobrá, dobrá. Slyšíme se nádherně. Jenom ještě jedna věc. Je fakt, že to je ale o nějakém porozumění, o nějakém duševním navázání a o umění komunikovat třeba právě.
1: No ano, komunikovat, jestli to tak víc bolí, nebo je tak, to příjemný, tak. Musí míň nebo víc, musí ženská říct, kolik
0: no,
1: chce
0: přesně,
1: říct,
0: přesně.
1: Jako tak.
0: Tím pádem já jsem chtěl doříct jenom tu věc, že je taky umění mluvit o tom, co člověk v sexu potřebuje a chce. Protože to, že něco chceme a jenom si to myslíme, tak to ta protistrana fakt neví. Takže je dobře, že o tom umíte mluvit.
1: Ano, umím o tom mluvit, řeknu, jo, já jsem mu řekla, musíš počkat. Není to hned, ono to nebolelo, ale tak, až to víc bolelo, tak říkám, já ti řeknu. Tak jsem říkal, ano, už to bolí, tak no. Trošku změrní.
0: Umění komunikace. Tak Šárko, děkuju, ano, zdravím do Brna komunikace. A ať vám dá
1: zdravím
0: zase
1: Jarku,
0: i za mě.
1: Ještě.
0: Dobře,
1: zdravím
0: dobře.
1: Zdravím Jarku. Ani
0: ano,
1: vírus,
0: děkujeme. Posíláme pozdravení. No tak to je nářez, to chce jít do ordinace, ale já mám pocit, že teď tam mají obsazeno.
2: A vzpomenete si, kdy se u vás poprvé objevila myšlenka, že jste pes?
3: To už je dávno, paní doktorko. To když jsem byl ještě malé štěňátko.
0: No, tak to chodívá. Doufám, že to bylo na 111 všeobecnou, nebo ne?
2: Pane bože, chlape nešťastnej, vy jste tak blbej, že mě na vás ani ty tabulky nestačí. No nic. Zatím budete brát tyhle prášky. Dvakrát dva. Dva ráno.
4: Dva ráno.
2: A večer.
4: Večer. Mm-hmm.
0: Děkujeme pěkně i zde. Dobrý večer, pěknou noc, s vámi Český rozhlas, Honza Macoun. A zcela vážně, když se u toho někdy usmíváme, nebo to řekneme jen tak a rovnou, ať už to je rovnou z naší mysli, duše, nebo protože máme třeba takovou náladu, která mi to dovolí říct a odvážíte se, tak s úsměvem i zcela vážně. Zajímám se o vaše úchylky, které máte a je úplně jedno, co si pod tím představíte.

0: Dnes se ptáme na malé lidské úchylky, ne na nic temného nebo nebezpečného, ale na zvláštní zvyky, domácí rituály, drobné posedlosti a věci, které ostatní nemusí chápat. Hinku, zdravím vás. Povídejte, je to na vás.
1: Já zdravím vás a všechny posluchače a chtěl bych se přidat s mou trošku do mlýna.
0: No určitě, jsem rád za vaši úchylku předem.
1: Já jsem byl nějakým způsobem zatížený na správnou češtinu. A nejenom na mluvenou, ale i písemnou formou, kdo mě jako nějakým způsobem zklamal, tak u mě ztratil kredit. Takže když já jsem si dopisoval s nějakými holkama, tak prostě došli k tomu, když jsem je posoudil, říkám, ježišmarja, ty jsi nám nasekala hrubek do dopisu, ztrácel jsem zájem. A dokonce jsem ještě to někdy udělal i tak, že jsem je opravil a poslal zpátky.
0: Jo, takový vy jste hrubián češtinářský.
1: Tenkrát to šlo, protože tenkrát stál dopis 60 halířů, že jo, takže to bylo jednoduché. Ale dneska by se to prodražilo.
0: No to chápu, to chápu, ale zase na druhou stranu spousta lidí opravdu neumí psát, neumí češtinu, neumí správně skloňovat, neumí y, měkké i použít správně mne, no tak to už je, to už mi jde vlasy nahoru.
1: Neříkám přímo na vás, ale i někteří lidi z rozhlasu taky, kolikrát člověk poslouchá, říká, ježišmarja, ten tvar toho slova by měl být úplně nějaký jiný. Ale to už prostě každý si musí zažehlit to svoje. No tak to byla, to byla
0: pravda,
1: taková ta moje úchylka.
0: Ano, chápu. A nejste v tom sám, to vám řeknu rovnou. Nejste v tom sám.
1: No tak to je dobře. Ale další, v té pozdější době už, když jsem začal brát stroky lásky, tak jsem si prolížel děvčata, s kterýma jsem chtěl konverzovat, tak jsem říkal, musíš se dívat tak asi 25 cm pod bradu. Tak to jsem aplikoval a podle toho jsem se rozhodoval. Pokud ta dotyčná dáma byla obdařená, rozumíme si?
0: No jistě, já vám rozumím.
1: Tak podle toho jsem potom začal, ano, budu kolem ní obíhat jako ten kohoutek, ale to se prostě každá tím obdarovaná nebyla. Ale já jsem měl tu zásadu, že prostě opravdu to, co jí Pán Bůh nadělil, nebo co jí příroda darovala, tak to je nejkrásnější okrasa toho ženského těla. Takže znám i některý, kteří se dokážou stydět za to, že mají krásně narostlý prsa. A to neuznávám. Já jsem teda měl manželku, bohužel musím mluvit už v minulém čase, tak měl jsem manželku a ta obdařená byla a já jsem byl pyšný na to, jak je obdařená pěkně.
0: Takže to, řeknu vám, vy jste mi, Hinku, vnuknul myšlenku, že bychom mohli probrat taky v noční lince a teď bez nějakých, a to myslím zcela vážně, protože to myslím, že vlastně s tím tématem by si měli co říct, jak muži, tak ženy, ňadra, téma ňadra.
1: Kdo a jaké preferuje? To by byla dobrá téma.
0: Zkusíme to, já si to tady zapisuju, člověk to hned zapomene, takže děkuju vám, Hinku. Mimochodem jenom ještě doplňující otázka, vy jste sám v současné době, nebo ne, a v případě, že ano, jaká je průměrná délka vašich vztahů?
1: Já už jsem dneska bohužel sám, protože už manželka mi zemřela a od té doby z té 3,5 roku jsem už sám a nějaký vztah nevyhledávám. Takže dobře. Jako dílka vztahu se nedá posuzovat.
0: Ne, já jsem se jenom jako chtěl tak v hlavě ujasnit, jestliže v případě, že vás to celoživotně trápí, čeština a v nadý, tak v té kombinaci, jestli se to promítá i do celého vašeho života vlastně, jestli to vlastně, jestli na tom netroskotaly vaše vztahy, že to třeba mělo nějakou maximální délku, proto se na to ptám.
1: Tak tady to fungovalo v té době dřív, když jsme vlastně, mi bylo tamhle 15, 16, 17 let, takže když jsem vlastně ty vztahy vyhledával a nacházel, takže tam jsem to aplikoval, tuto posuzování těch znalostí, těch děvčat, ale potom jsem našel tu svoji a tam jsem ten problém neměl, protože manželka jako bez problému komunikovala s písomnou češtinou, i když tady jsou naší, jak se říká to tím naším hantecem, ale úplně přímo hantec taky ne, to je tak pro Brňáky a blízké okolí. Ale prostě tou normální mluvou, ale nebylo to zase tak uměle artikulované, jako aby si kroutila slova přesně podle nějakého předpisu, to určitě ne. Ale bylo to tak, že mě to vyhovovalo a já jsem byl rád a celý život, který mě byl dopřán s ní strávit, tak byl příjemný a veselý. Určitě veselý, protože my jsme oba dva měli rádi veselý a dokázali jsme si i sami ze sebe udělat legraci a to je
0: důležité,
1: aby se to člověk ukázal.
0: A spisovně především. Dobře, děkuji vám. Moc vás zdravím, děkuji za zavolání a díky za vnuknutí možného tématu do dalšího vysílání. Ať se vám daří, dobrou noc.
1: Já doufám, že se mě podaří poslouchat noční linku, až to budete jednou vysílat, protože to by mě velice zajímalo a měl bych sáhodlouhý rozklad do toho příspěvek.
0: Dobře. Už dopředu říkám, že do konce srpna to nebude, protože to už máme naplánováno, ale hlídejte si září, jo? Doporučuju.
1: Není problém, já poslouchám noční linku téměř denně.
0: Děkujeme pěkně. A nejste v tom sám, tady zrovna koukám, dorazil příspěvek, ve kterém se píše, milá noční linko, dvakrát zkontroluji zamčení dveří, v současné době je můj zlozvyk úzkost, přeji si mír Maruška, ale ještě tady mám jeden a ten jsem, kde ho mám? No prosím vás, tadyhle byl. Že miluji noční linku. No, tím jsem chtěl říct, že v tom nejste sám a jsme za to rádi, že vás je tolik. Tak díky. Takhle, kdyby ještě vlastně, odrazím se ještě od vaší bývalé ženy, milý pane posluchači, poslední volající, kdybyste bydleli v Praze, myslím si, že jako pokud by moje drahá polovička nevěděla, jakého rodu je Florence a pokud mi nedokáže vyskloňovat odolenou vodu, jo, tak to by asi náš vztah velmi rychle skončil teda. Jo, tam by to možná mohlo pohořet, to jenom jako upozorňuji, protože ne každý to umí, ale dost lidí taky neumí používat zkratky, jo, a to si řekněme na rovinu, mistr zkratka je Ivan Mládek.

0: zcela vážně se vás ptám, milí posluchači Českého rozhlasu, na vaše úchylky, které máte a které vás třeba tíží, ať už vědomky nebo nevědomky, ale prostě jsou součástí vašeho života. Mimochodem, píše Bedřich, dobrý večer, moje úchylka je šahat na věci, nábytek, televize, dveře a podobně. Nebo dávám do knihy staré sportky nebo šťastných 10, potom z toho dělám rozpis. Je teda pravda, že pořád dávám stejný čísla a pořád nic. Opravím stejná čísla, pořád nic. No, na tu televizi prosím vás pozor, nevíte, koho můžete pohladit.
1: Chocholoušek chocholatý s chocholouškou chce do chat. Mana, mana. Mana, mana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Nevolejte, nebo volejte, ale potom, až to si popovídám s Hinkem. Zdravím vás.
3: Tady je Josef Janča z Malnovic u Zlína. Předem se omlouvám za to,
0: že... Ne, já se omlouvám. Já jsem si... Chápete, to mě řekne do ucha ten mistr zvuků z Prahy, Petr Kuval, vaše jméno. A já se ho napíšu blbě. Rozumíte tomu?
3: Já jsem si předem omluvit, já jsem vytočil číslo, jsem zjistil, že nemluvím. Ale
0: jo.
3: Budu se snažit mluvit.
0: No tak mluvte, teď vás posloucháme.
3: Moje úchylka je taková, že mám rád ženské chloupky.
0: No, a to...
3: Stalo se mi, že v počítači na Facebooku byla prostě ukázka ženy s chloupky pod paží.
0: Ano.
3: A já jsem to kliknul a od té doby mám na počítači, se mi to nabízí pořád všude, mám to desítky prostě žen, už mi to omrzelé trošičku v této fázi. Desítky žen prostě, které mají oklupení.
0: Chápu.
3: Je to nevhodný příspěvek, který jsem vám teď sdělil do tohoto, do telefonu, že jo?
0: Ne. Takhle bych to fakt nebral a nedělal bych si z toho jako srandu, i když já si jako kolikrát rýpnu, ale ne, to mluvím o sobě. To se může stát a to tak někdo v životě má a vy to tak máte a nemyslím si, že by to bylo terčem posměchu.
3: Mně připadají ty vyholené ženy, jak kdyby se člověk přátel s nějakou školačkou, rozumíte?
0: Ne, vy máte prostě rád takový to, jak pán Bůh stvořil ženu. Tak, jak je.
3: Tak, přesně tak. Natura, přírodní věci prostě, takže to vše.
0: No děkuju.
3: Vaše číslo si pamatuju na spaměť. Rád volám tady místní Jarce Barboříkové.
0: Ano.
3: A dneska jsem usnul, byl přenos z Velehradu.
0: Ano.
3: V televizi. A hned potom jsem usnul a teď se probudil a zapl jsem si vás a jsem si říkal, jestli i takovou nevhodným příspěvkem můžu přispět, tak se snažím.
0: Je to vhodný příspěvek, takže děkuju za něj. Jarku jsem v životě osobně teda jako neviděl ani na webkameře, těžko říct, jestli má chloupky, či nemá, ale
3: ne, rozhodně
0: každopádně to zdravím i jí, kdyby poslouchala, a vás. Doufám, ne, že vás to netíží, tahle ta úchylka. Doufám, že to
3: vůbec,
0: berete jako...
3: Vůbec mi to nic nedělá prostě a... Ta paní Barboříková, to je ve Zlíně právě, já jsem ze Zlína, takže se známe poměrně dobře, jako víte.
0: Právě.
3: Ale chlopá to nemá nic společného.
0: Děkuju za zavolání a hodně chloupku vám přeju. Dobrou noc.
3: S pánem Bohem, dobrou noc.

Posloucháte Český rozhlas, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas. Pohoda vás zdraví z improvizovaného studia Honza Maceon. Do Prahy zdravím Petra Kubalu, ale taky i vás, kteří voláte na dnešní téma, což je téma sobotní noční linky, která pokračuje druhou hodinou i v neděli. A to na téma moje úchylka. Řeknu vám teda, jste dost úchylní, děkuju. A hlavně děkuju za přiznání, ať už je to lehtivější třeba vaše vyjádření, anebo humornější. Já doufám, že to pochopíte, že nedělám si a předpokládám, že ani posluchači si nedělají ze všeho srandu, ale taky mají spoustu vážných věcí, které mohou tížit třeba na své duši, ale za to zavolání anebo napsání děkuji i Vláďovi, píše: Dobrý večer, nevím, zda už to někdo zmiňoval, mám úchylku kupovat věci po dvou. Nejde jen o sudý počet rohlíků, ale pokud jsou třeba v regálu dva poslední jogurty, nemůžu to tomu druhému jogurtu udělat. A musím je vzít tomu oba. A nejlépe i oba sníst najednou, aby ten druhý nezůstal v lednici sám. Snažím se o tom přesvědčovat i ostatní, aby si nabídli rovnou dva kusy, a to u výrobků, které jsou od přírody párové, například u Mozartovy koule. Pěkný večer všem. I od mých dvou sibirských husky zdravíme i Báru, Vládě. Marta z Prahy 6 píše: Dobrý večer všem. Já od té doby, kdy se začalo mluvit o těch vysokých větrníků, tak když vidím v televizi pořád s hezkou naší krajinou, například jako Policie Modrava nebo Modrá krev, představují se tam ty větrníky a je mi z toho na nic. A taky nevím, jestli je to úchylka, nebo jsem závislá na noční lince. Marta Prášes. Marto, kdo by to řešil? A ještě přidám Michaelu. Dobrý večer, zdravím z Brna. Když jsem si dnes odpoledne přečetla dnešní téma, tázala jsem se manžela, zda u mě vidí nějakou úchylku. A zcela vážně mi odpověděl, že mojí úchylkou je přehnaná pořádku milovnost a záliba v uklízení. Nevím, zda je to záliba, ale něco mě stále nutí každý týden. Tak jako to naše obydlí zvelebovat. Asi je to dědičné. Vzpomínám si, že jsem se zapřísahala, že ve své domácnosti to dělat nebudu, ale naopak, opak je pravdou, i když kliky necítím. Jestli si vzpomínáte, před 14 dny jsme spolu mluvili o tom, že mě čeká po 53 letech setkání s mojí bývalou láskou a já jsem slíbila, že o výsledku budu informovat. No, ono to trochu souvisí s mojí pořádku milovností. Mám ráda pořádek i ve vztazích a tak jsem byla ráda, že jsme si mnohé věci, jak já říkám, z pravěku spolu vysvětlili. Docela mi spadl kámen ze srdce. Dobrou noc přeje Michaela. No, Míšo, to je to, jste doufám ta Míša, o které jsem tvrdil, že pokud náhodou uvidí posluchači z Brna a blízkého okolí rudou zář, že se nemají děsit toho, že by to byl odraz rudé záře z Kladna přes Jihlavu až do Jižní Moravy nebo směr Jižní Morava. No, dopadlo to, doufám, aspoň dobře. No, píšete, spadl mi kámen ze srdce. No, mě by spadl i z toho žlučníku, ale ten už mi vyndali a ty kameny mám doma v lahvičce, tak já bych si ten s dovolením váš tam taky přidal. Míšo, ať se vám daří, děkuju.

0: pralečí.
1: Noční linka dnes na téma Moje úchylka, tak vítejte v ordinaci Jana Macouna. Aleno, svěřte se z Ostravy doktorovi Honzovi. Nemám smlouvu s žádnou pojišťovnou, ale nebudu chtít žádný peníz. Pěknou noc přeji.
2: Ano. Takže dobrý večer, zdravím všechny vás, pane Honzo, všechny posluchače noční suvy. Tak moje úchylka je, která nastala čím dál jsem byla starší, dneska mám něco přes 80, tak je ta pořád kombinovnost tady toto, jak se to zmiňovalo v tom dopise. Je to tak, že když jsem byla jako malá, ještě z rodiči bydlela kdysi, takže taky jsem utřela právě maminka, říkala to, utíráš jak po náměstí, že? No tenkrát se to takhle jako nějak nedělala pořádně. I tati nebyl na přesnost, na takovou tu, až postupem času, až jsem byla, už jsem byla potom doma, v důchodě, a čím starší, tím jsem prostě takhle přesně všecko muselo být.
1: Předpokládám, že máte speciální prachovku a speciální i prostředky pro to, abyste doma uklízela. Jedině lety ověřené, Alenou ověřené, když se vám dostane do ruky něco jiného, tak to nefunguje přece, že jo?
2: Ano, no já už teď jako spíš mě tak ty pečovatelky takhle něco jako dělají, takže to...
1: No blbě to dělají, to já vám řeknu rovnou, dělají to špatně.
2: Dělají to blbě, jsou chudáci, dělají to blbě, ale já jsem z toho na nervy. Pravda, mě třeba vadí, když horší vidím, ale vidím, že ten obraz na stěně visí trošku křivo. Už mi to vadí, musím ten obraz narovnat. I když špatně vidím, ale já to vidím. Já vidím.
1: No to jo.
2: No, záclona. No je to, já se tomu směju, ale já to přijímám, ale tak to je. Jako, jo.
1: No jo.
2: No. Nebo no
1: to je to hezký uklidit po uklízečce nebo po pečovatelce, která má pomoc s domácností. No to jste mi pomohla teda, opravdu.
2: No, a nebo i ta záclona, když prostě si to odrná, teď to není přesně takhle nařasený. Není to tak, jak to má vyset, já to vidím. Říkám, když horší vidím, špatně vidím, ale prostě tady toto vidí. Všechno, nebo mám třeba přes stůl, konferenční takový. Ne ubrus, jako který visí dolů a tak dále, on si to dneska nenosí, někdo ubrusí, jakože i na stole, a takový ten ubrousek, a teď se něco na to položí, někdo a teď to zhrne. A říkám, probadí to přesně lidí, že to zhrnu ten ubrus a už je hoň na střeše.
1: Prostě to já tak, vám to tak rozumím. Jako je. Ale no, jak já vám rozumím, úplně to je tak hluboký tohleto, já
2: no,
1: nechci, aby to vyznělo, že já jizmus ode mě a že Macoun a tohle, ale jako moje domácnost, jako to je, já kdybych přivítal doma návštěvu, já radši kvůli tomu moc nevítám doma návštěvy, ne kvůli tomu, že bych měl absenci jako blízkých, ale já jen moc nechci domů zvát, i když někdo dorazí a půjde na toalet, nedej bože, no ta toaleta je základ třeba, jo. To u mě je tak, jako, že já nepozvu nikoho, když není, u mě můžete jíst i z těch šroubků od prkínka.
2: Ano, já to sami, návštěva, no, že mě tak předneště říkám, pro Boha, já určitě nemám koupelně tam naučit, já nemám to. Jednou s kamarádkou, už je zpátky hodně s kolegyní, říká, já si to vystavím. A říká, ty probál, já nevím, co mám všechno přesně, ty musíš zůstat chvilku na té chodbě, já si to ještě zkontroluju, jestli mám všechno přesně, pak se mu pozvala dál. A to jsem se ještě nebyla jistá. No hrozné.
1: Jo, přesně, jo, ježiš.
2: Když to teď poslouchá, tak si řekl, že nejsem normální, já jsem normální, ale prostě na to jsem puntička.
1: Takhle, i kdyby to ale no nebylo normální, tak vám řeknu rovnou, já vám rozumím, soucítím s vámi.
2: Vy mi rozumíte, ano.
1: Já vám naprosto ráda rozumím, naprosto, protože to je pro mě alfa ráda, omega všeho.
2: Ano, to jsem jako opravdu ráda, zvláště když muži, to mám taky rád, když jsou precizní, přesní a tak dále. To je výborný,
1: no,
2: to jsem teda...
1: Ale jako věřte tomu, že vás bych si domů nepozval, protože svědomím toho, co teď o vás vím, tak to, abych si vzal týden předtím dovolenou jako na ten úklid. Jo? A to bych já musel uklidit uklizený. Jako.
2: Ne, tak to zase tak neberte. Já jsem to teď přehn... Já jsem mě to...
1: Neomlouvejte se, ne, je to normální, protože kdybychom to považovali za nenormálnost, tak už bychom museli někam do ordinace pro nějakou medikaci, ale ne. Je to obsedantní kompulzivní porucha, prostě někdo to tak má a hotovo 20.
2: Ale ano, přesně.
1: Řeknu vám, já vám přesně řeknu, kdy jsem přišel na to v životě, že to jako není úplně normální, a nebo že to jako musím přijmout jako normálnost ve svém životě. A stalo se to, a to já vím naprosto přesně, když jsme si, ne z plezíru, že nevíme, co s penězi, objednávali po určitou dobu, asi 2 roky, k nám chodila paní, co uklízela. Paní uklízečka, výborná ženská, skvělá, v pohodě, ale já co udělal? Já jsem pravidelně předtím, než ona 2x do týdne přišla a měla jasně stanovené, co má dělat, tak jsem uklízel předtím, než ona přišla.
2: Ano,
1: a to tam mě došlo, že to nebude úplně OK.
2: Ano, no.
1: Je, udělala jste mi radost, takhle skoro se závěrem noční linky, děkuju, jsem rád.
2: A ještě další, jenom stručně, co se týká těch čistých rukou, že když si před 30 lety jsem měla žloutenku typu A, tak od té doby já jsem má prostě čisté ruce spále, když někdo přijde, tam umývalo umít, než kročí tady. To je tady ta úchylka, ale ano. Teď jsem velice ráda, pane Honzo, že budete mít pořád o tom jazyku českém. Já to bych velice ráda, se tam budu telefonovat, by se dovolala, až to budete mít tady to ten program, nebo tady to.
1: Ano.
2: Protože já teď na tu češtinu jsem opravdu, maminka vždycky ještě na základní škole diktáty mi dávala. Já dneska jsem říkal, to odolená voda, to je skloňování úplně jednoduché. Ale budu velice ráda, až tady to na ten nabrne jako program, a já se budu snažit od počátku na telefonu, abych se dovolala na to.
1: Tak snad to vyjde jako dneska. Zdravím do Ostravy, čistotnou, a ano, hlavně vlastně část mého srdce, Alenu. Děkuju, dobrou noc.
2: Já taky moc děkuju, taky dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Normálně se mi z Aleny zježily chlupy na rukou, nohou. Jo, pozor na to, pozor, dneska z nočního vysílání na ty chlupy, že o chlupení, ale to je u mužů. My jsme probírali ženy. Ale no, díky. Normálně i chloupky na mé jizvě z mého pádu z koloběžky. Přes řídítka a trojitou zlomeninu, vidím to tam, jsou tam ty vrcholky hor. No, jsem vzrušen.

0: Vyšší Ostrava.
1: No, to je pěkné nadělení. Teda milé nadělení, kdo pak nás tam poslouchá a kdo nám volá do noční linky.
2: Přeji hezký večer vám, pane Honzíku, a všem posluchačům. Tady je Miluška, Ostrava Zábře.
1: Už jsem to chtěl říct, to bude Miluše, Miluška. Miluško, povídejte, ano. Jak moc jste, jinak to by vyzdělo blbě, jaké máte duševní nedopatření, které vás tak jako...
2: Za prvé, bylo by toho hodně, ale za prvé sbírám kamínky a kameny. Sbírám je proto, že na ně maluji. Jinak vám chci říct, že včera jsem byla na poště a posílám vám malinkou zásilku, potom mi prosím vás jenom odepište, tam jsem vám napsala kde, na mail, jestli jste ten balíček dostala. No, děkuji moc.
1: Taky.
2: Jinak sbírám knoflíky. Když jdu ven a náhodou vidím nějaký knoflík, tak ho vezmu a minule už jsem si říkala, ale už to nebudu sbírat, už prostě. No, ale pak jsem se vrátila zpátky a ten knoflík jsem sebrala krásný, byl stříbrný. Sbírám fotografie herců zpěváků. Sbírala jsem hrnky s pokličkou, to spíše vypadá jako na námět sbírka, ale nechala jsem si jenom dva, ty nejdrahší, měla jsem jich 150, tak jsem to všechno rozprodala. No, pak vystřihuji si vtipy z časopisu a z, tady, co chodí Zikádo. Vystřihuji si recepty, i když dnes už je mohu si najít v mobilu, ale nedá mi to zase.
1: No, to je stará škola, vyzrálá škola, ano. Která to dělá po staru.
2: Ano. A jsem ráda, že mám i nějaké, co jsem kdysi si koupila, že tam prostě perník a všechno, jak tam kdysi dělali a prostě je tam dobré čtení v těch receptech, ještě je tam přemek, podlaha a tak dále. No a také jsem si to rozstřídila na recepty, které jsem si už udělala a na recepty, které jako chci udělat. No a dneska jsem...
1: Počkejte, tady vás zastavím, řekněte mi, které recepty odkládáte.
2: No tak jako odkládám, no různé, neodkládám jako takhle, ale že je chci udělat, ano.
1: No
2: tak
1: právě, a to chci, ještě to nebylo, to chci, máte je tady v komínku, budu někdy dělat. Tak které recepty, na které jste se necítila ještě?
2: No tak z hlavy teďkom nevím. Prostě to bych musela honem zajít pro tu krabičku. No prostě recepty, ale které dělám často, tak dneska jsem si dělala večeři a dělala jsem si guacamole a bylo to, je to recept, kdysi byly takové knížečky, víte, takové malinké sešitky a tam jeden pan jako má ten recept. No a tak já jsem si ho vystřihla, dala jsem si ho do folie a si ho nezašpiním, nepomástím, protože je to moc výborné. Jak se říká, muži vaří lépe a ten recept mi moc chutná. Někdo by řekl, mi strašně chutná. No, ale já to neříkám a to je taky další úchylka, že když já někoho slyším říkat jako strašně hezky, hrozně krásně, a jedna spisovatelka dokonce v rádiu řekla děsně ráda, no tak to jsem si říkala, no tak pane bože, takže ten pán, co říkal o jazyku českém, tak ano, to zase byl můj partner, ten jazyk český úplně, když slyšel něco takového, no to ale je jiné téma by bylo, to bude. No, ale já, když někoho slyším, že takhle mluví, no tak to je jako tak bych řekla taky moje uchylka, že já si nedám pokoj a prostě toho dotyčného, jako se ho zeptám. tak když to bylo strašně krásné, paní říkala, já jsem si to koupila, to bylo tak strašně krásné. A já říkám,
1: Miluše je taková urejpaná trošičku teda potom, no, v tom případě.
2: Ano. A ona, paní se na mě dívala a třikrát se ptala, proč si ho nemohla koupit, když to bylo strašně krásné. Až na potřetí to pochopila. No, tak to je moje taková uchylka, ano, děkuju, že jsem urejpana.
1: Děkuju. Miluše, musíme končit. Omlouvám se za to, jedna hodně na se blíží, ale děkuju za vaše úchylné vyznání, moc mě to potěšilo, pobavilo. A k těm knoflíkům, kterými jste vlastně začínala, tak myslím, že se hodí pro nás línější šlapací stroj a o něm zpívají Zagorová, Vondráčková. Dobrou noc.
2: Jo. Dobrou noc, mějte se krásně.

Posloucháte Český rozhlas. Český rozhlas Střední Čechy má mateřská stanice, kde mě ale po následující týden neuslyšíte v ranním vysílání mezi 5. a 9. hodinou, což říká

tématu svoji úchylku. Tak děkuji ještě jednou, vážím si toho, protože bez vás by noční linka nebyla. Tu další noční linku má pro vás už dneska hodinu před půlnocí z Prahy Jitka Lukešová, moje bohyně. Jitko, zdravím, jestli posloucháš, já poslouchat budu. I v té Itálii. Samozřejmě i vy ostatní, kdo budete chtít přidat další témata do nočních linek, pište jan.macun@rozhlas.cz anebo klidně i na linka@rozhlas.cz. Všechno dojde těm správným moderátorům noční linky. Třeba i mě, Macíkovi. Zdravím vás, přeju dobrou noc, pěkné sny. Naše další společné setkání bude tuším 22. července po dovolené odpočatý do Růžova a snad i do Růžova vyspalí. Těším se na další vaše setkání spolu se mnou a s ostatními na vlnách Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Zábava má být každý den. A když jsou důvody různé, ještě lépe. My vám dáme možnost rozšířit ústa do úsměvu díky ukázkám spojených s jedním mužem, s jedním známým českým hercem. Ať se zasmějete i dnes, to vám přeje Patrik Rozehnal. A kdo to bude, ten herec? Narodil se 26. října roku 1950 v Konici.
2: Tak jsem tady, jak jsem slíbil.
1: No, to je dobře, tak ještě počkejte. Pobaví vás komik, divadelní principál, filmový herec, moderátor i známý dabér. Zvládne toho opravdu hodně.
3: To je doba, já slyším, jak mi rostou nechty, no to je...
1: Snad mě necháte říct úvod, ne? Můžu za to, že se sem ženete hnedka po zprávách. Jste jak časový znamení, člověče.
3: Ano, přesnost mám v krvi, pracuji u dráhy.
1: Začíná pořad, kde uslyšíte scénky, vtipy, veselé historky a k tomu i životní příběh tohoto muže.
3: To je kravina, to je blbost.
1: A jak byste si to představoval vy?
2: Já jsem to pojal, abych, tak řekl, aby tam bylo pro každého něco, tedy generačně, ano, od minulosti k dnešku.
1: No jasně, takhle jsme to mysleli a bude se to jmenovat Příběh Pavla Trávníčka. Tak čím začneme?
2: No, já bych zahájil veselou žižkovskou polkou. To by byly zlatý časy, když mezovka stála. Má to v švih, že jo, ale ne?
1: No tak tohle ne, začneme něčím jiným.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Bude to příběh princovský. Bude to příběh Pavla Trávnička, který se narodil 26. října roku 1950 v Konici na Moravě. Jeho rodina ale byla československá. Zkrátka a dobře, maminka byla z Valašské Bele u Ilavy a tatínek z Ivanovic na Hané. Jako malý kluk prožil dětství, jako si to pamatujeme všichni, i v punčocháčích, které ho pak provázely celým životem jako prince.
2: Takový ty tlustý.
3: Hnědý.
2: Ano, tady jsem se, strašně mi topilo krev vždycky na záchodě, jsem si je slíkl, protože kluci se nám zase posmívali, že jo, tak punčocháči už od dětství, to pamatujeme všichni. No a pak to bylo moje povolání, ty punčocháče. Byli bílí, no a musíte tak stát, mít ty nohy a pořád se tak tvářit celý život. Ať hrajete, co hrajete, jaký chcete role, třeba i dobře, celý život to nevadí, jednou pro vždy zůstane. Prince. Ano. Tak jako Pepík Dvořák je vodník.

0: Prázdniny trávil malý Pavel Trávníček u své babičky a dědy na Slovensku. Jezdil tam rád, hlavně proto, že děda byl sedlák. Měl koně, krávy, ovce. Sedlačil za své, protože ve 20. letech 20. století, kdy byla na Slovensku chudoba, odjel do Spojených států amerických a Kanady, aby tam kácel lesy a vydělal si peníze. Když se vrátil, koupil si pozemky a postavil chalupu. Malý Pavel byl v dětství jako uzjevení, když děda ve 3 hodiny ráno vstával a kosil ručně pole. 10krát tam a zpátky, s koněm se lopotil do kopce. No a babička?
1: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka. A nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila. Podle toho taky byla lakomá, co si bude říkat, no, tak to je jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR. Bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, pro mě už se to mota. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu, sedneme do té restaurace, že jo, a ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo. Tak on dal mu to, on to přinese za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila, do té kuchyně, já jsem říkal, to je mostu, na všichni po nás koukali. A za 15 minut takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylezila jsem z toho kuchaře sviňáka 4 masa, sem budeme chodit.
0: V Konici u Litovle žil malý Pavel Trávníček jen do svých 5 let. Pak se s rodiči přestěhovali do Moravské Třebové, kde chodil do základní školy a později i na gymnázium. Učitelé je tehdy znali mnohem líp než rodiče. Řada z nich je taky doprovodila i na gymnázium. Na něm studoval přírodovědnou větev a musel dělat třeba deskriptívu. V té době asi ještě netušil, že bude v životě hrát, dělat baviče, stane se princem a že pro mnoho žen bude idolem. Mimochodem, to se stalo i námětem scénky nazvané Nevěrník. Uslyšíte Pavla Trávníčka, Janu Paulovou a Dagmar tehdy Veškrnovou. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody v režii Zdeňka Podskalského.
2: Tak teď dobře sledujte, jak se má taková oklamaná manželka v téhleté situaci
3: zachovat. Manželka.
4: Buď klidná, dneska nocuje u tebe kluci, ty
3: zjadla mu to vyhádla. Nechci mě, neroztrhni mě to tam.
5: Jeje, dobrý večer. Dáte si taky buchty ke kafi, slečno Blaničko?
6: Co se tady, jak se tady, a proč se tady hlavně, kde se spruce?
5: Ale prosím, já se nemenuji Blaničko, já se jmenuji Kateřina.
7: Cože? Ale to musí být nějaký omyl, to není možný. Teď ve čtvrtek to přece vždycky bývá Blanička. No ano, ve čtvrtek je to Blanička, ve středu Marta, v úterý Iveta, v pondělí míváme volno. Ty jsi to nějak přehodil, zlatovi?
5: Jak tedy tady bývá Blanička, Marta, Vandička, jak tomu mám, prosím, rozumět?
7: Ty jsi to zatajil? No zlato, víš, co říkal doktor? Tedy promiňte, slečno, ale doktor řekl, že manžel musí slečny, které jsou s ním ochotný spolupracovat, pravdivě informovat.
5: Spolupracovat?
6: Co je to za bláboli, co to měli za pitomost?
7: No tak si za to nestýď, no. Nemoc je nemoc, jako? Jo, no.
6: Nemoc, Kateřino, prosím tě, nevěří.
5: Proč by se mi asi tak nevěřila? Ty jsi říkal, že miluješ jenom mě, nesahaj na mě. A teď tady říkáš Blanička, Martička, Vanička.
6: Ona, že když se na ní podívej, ona je trošku, to je bláze. Ona si všechno vymyslela, to ona dělá.
5: No a proč by zrovna teď lhala? Co to děláš? Ona sem přijde, vidí nás tady. Vůbec se tomu nediví? To je zřejmě na denním pořádku.
6: Co? si...
5: Jseš ty vůbec normální?
6: Já jsem...
7: Vůbec nic z toho nedělejte, Katin... Promiňte, Blaničko, já jsem
5: Katinka.
7: Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnuto, ona tam dozadu nevidí.
5: Nežaj, my našli!
7: Co je? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
6: Prosím tě, nevěří. To je podraz.
7: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok. Miláčku,
5: já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
7: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím, a sice odcházím za Ludovou.
6: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
7: No, Ludva, no.
6: Cože, moment, promiň, no. Ludva, jak je Ludva?
7: No, můj Ludva. No,
6: mě chceš vyprovokovat? Moment, moment, buchty, ty jsi přivezla buchty, a takový buchty peče jenom teta Anča.
7: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
5: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
7: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
5: No, já se sem vrátím, ale u něj nikdy.
6: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov.
5: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhanej.
6: Kačko,
7: a žádný násilnost. No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
8: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tenhle díl a tato hodina vysílání patří Pavlu Trávničkovi. Probrali jsme jeho dětství, teď to jeho mládí. Strávil ho především na Janáčkově akademii muzických umění.
2: Jsme byli takový ročník, se mnou v ročníku byl Sváťa Skopaval, Pavel Zadníček, Mirek Donutil, nad náma byl Bolek Polívka, Bartoška, Jana Švandová, takový vrch jsme byli kolem toho 68. roku, takže na školu všichni vzpomínáme strašně rádi. Škola byla základ všeho toho, já bych řekl, že to bylo nejhezčí období mýho života, tak se do té školy všichni rádi na ní vzpomínají a vrací se. Jirka Bartoška byl na vojně, si vzpomínám, taky byl na těch talentových zkouškách a vypráví se o něm taková historka, že přišel na ty přijímací zkoušky ve vojenském, v těm Kopřivovi, taková ta tlustá, odporná uniforma. No a prej, jak se dávají u přijímací zkoušky hercům, adeptům, teda herectví, tak se dávají etídy, jo, aby se poznalo, jak ten herec rychle zareaguje, jak je vtipnej, rychlej, pohotovej. A ta komise se nudí samozřejmě, protože už tam sedí týden a pořád další a další herci, stovky lidí, tak se nudí, tak si vymýšlí ptákoviny samozřejmě, tak prej Jirkovi Bartoškovi dělal. Zahrajte nám, jak byste nám zahrál rezavějící konzervu. A Jirka, chytrý kluk, jak se zamyslel a začal dělat. On říkal, co to děláte? On říkal, rezivím. No, vyhodili ho okamžitě. Tak on se měl k odchodu a pořád v těch dveřích tak přešlapoval. A předseda té komise se ptal, tak co chcete ještě? Říkal, já nemůžu odejít, musíte mě přijmout, já to mám v denním rozkaze od náčelníka. Tak ho prej takhle vzali. Tak se takový vypráví. Ale tím se herci mezi sebou baví, že se drobně takhle špekuju. Ale...
1: Kdo ví, kde tehdy v Brně bydlel Pavel Trávníček? Zřejmě někde na koleji nebo v podnájmu. Podobná věc se řešila mnohem později i v televizní komedii Sardinky a neb život jedné rodinky v režii Ivo Paukrta. Partnera Pavla Trávnička si tu zahrál Jan Kaniza. A přišli se zajímat o jednu výměnu bytu u Odvárků. Zazvonili u dveří, které jim otevřeli Rudolf Rušinský a Slávka Budínová.
3: Tak to já nechápu, že, tatičku?
4: Prosím, pardon, ale tady na vizitce je napsáno také paní Odvárková.
3: Ach tak, vy myslíte naši dceru?
5: Pravděpodobně. My jsme totiž ohledně té výměny zde.
6: Hejte, tady vůbec o žádnou výměnu nejde, protože naše dcera dostane byt od Národního výboru, víte? Naschledanou.
3: Naschledanou. To jsou lidi dneska, víte?
6: To možné?
3: Co? Našido, tak co, co pak jste dostali?
5: Hovno.
3: Co? No tak, mluví.
5: Máme naději, tak akorát na čtvrtou kategorii.
7: Za 10 let.
3: Co? Pánové!
6: Ano.
3: Prosím vás, račte se laskavě vrátit. Prosím.
6: Já bych na sídliště stejně nešel.
2: Divadlo je záludná věc, já si vzpomínám, když se začíná, tak člověk, jako studenti jsme chodili hrát malý roličky, právě paní nesu vám psaní do Státního divadla, do Janáčkova divadla, aby jsme se naučili, co je leva, portál pravý, portál forbína a tak, aby jsme se prostě tu praxi naučili a vzpomínám si, že co se všechno je možný, co se v divadle uděje. Hrál se Alžběta Anglická, já jsem tam měl poměrně docela u režiséra Šorma velkou roli, ale to je vedlejší, ale samozřejmě režíruje i děkovačku nakonec, jo. Na předsedu poděkovat tý nejmenší role, pak větší, střední a nakonec hvězdy, hlavní role, jo. No a teď se stala neuvěřitelná věc, tam se si poprvé uvědomil, jak si člověk musí dávat v divadle majzla hrozného, protože se šel poděkovat jeden kolega, který tam hrál nějakýho halapartníka a šel dopředu, poděkoval se, no, se tý nejmenší role a měl narežírovaný odchod dozadu. ten černý samet, jak vykrývá ten prostor. No jo, jenomže hledejte ten rozstřih v tom černém sametu, že jo? Světla, reflektory, premiéra, tréma, tak on došel k tomu sametu a chvilku hledal ten rozstřih, nemohl ho najít, nevěděl už co, tak znervózněl, šel zase dopředu, zase poděkoval. Hlavní role už nikoho nezajímaly a všichni začali sledovat tohohle toho chudáka. Cuda. A on na tom trval, ale jo, zase šel k tomu rozstříhu, hledal, nevěděl, zase se šel poděkovat, no dopředu. Ani ho nenapadlo, že může odejít doleva nebo doprava, jo. Zase šel k tomu. Tohle to celý sledoval inspicent, který řídí představení a vyšel ven z toho, vzal ho za ruku a odvedl ho takhle. Divadelní život.
1: První angažmá získal Pavel Trávníček na 3 roky v divadle Bratří Mrštíků u Milana Páska. Už tehdy si myslel na to, že by mohl hrát i v televizi, jenže v Brně tolik šancí nebylo. A tak odešel do Prahy. Nejdříve hostoval v Činoherním klubu v Ženském zákonu Josefa Gregora Tajovského, pak si Michal Pavlata před premiérou Sny noci svatojánské v divadle E.F. Buriana zlomil nohu a on zaskočil v roli Demetria. A tak zůstal v angažmá pod vedením Josefa Větrovce celých 6 let. Než přešel do divadla ABC, kde hrál plných 14 let, hlavně konverzační komedie. A do té televize? To se dostal taky. Mimochodem v té se odehrává i následující scénka společně s Janem Přeučilem.
8: Pojďte dál. Uvolněte se.
9: Děkuji.
8: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
9: Ano.
8: A řeknu vám upřímně, není to špatný.
9: Vážně? To bych ani nečekal.
8: Já taky ne. Má to jiskru. Náboj, zacílení.
9: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat?
8: No, počem?
9: Poslat.
8: No, o čem jiný?
9: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraň.
8: Prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh. A chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna. Víte, jak tam sní,
9: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růží.
8: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
9: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
8: Jak říkám, příběh funguje.
9: Je to...
8: Stručně řečeno, je to příběh
9: milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
8: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
9: V tom hrobu?
8: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
9: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně, že?
8: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně, ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
9: A co mám jako je, co já s tím mám dělat, to mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
8: No to by stejně nepomohlo. Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé. Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
9: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
8: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly mezi manželi.
9: Rozdíly? Jaké rozdíly?
8: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
9: Ani tak zcela moc nepřesně.
8: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
9: Jakože je černoch?
8: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádnej mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama, cítíte to taky?
9: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
8: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro muškrtil.
9: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
8: Jed? Prosím vás, jed? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda. Na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jak jí rdousí, nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
9: No, jestli to jde, tak...
8: Co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátka.
9: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
8: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady, já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
9: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
8: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
9: O, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
8: Shakespeare, zajímavé!
1: A před písničkou ještě jedna historka z režijní práce o režiséru Evženu Sokolovském.
2: On má takovýhle hlas, takhle mluví. A měl takový nějaký problémy doma v rodině, hlavně s tchýní. A říkal mému kolegovi herci Pavlatovi: Pavlata, pojď sem. Už jsem přišel, jak se jí pomstím. Vytočíš k nám domů číslo, zavoláš tchýní a řekneš do toho telefonu: zemřeš, a položíš to, jo. Pavla, to ty to uděláš, ty mě dobře imituješ, takže to pojď sem, vytoč to číslo. A on to vytočil, to číslo, a ten Pavla ta do toho tam tchýně, Pavla ta do toho řekla: zemřeš, a ten Sokolovský: ne mým hlasem, ty blbče, ne.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: lidská cnost, že svá hloupá slova pod kabátem schová. Račte dál, látky je dost, račte dál.
1: Písnička z pohádky Kalhoty od Krejčího Zelhoty. Teď se dostaňme naplno už k nejslavnějším filmovým i televizním rolím Pavla Trávníčka. Správně odhadujete, že jde o roli prince.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si ho třeba ve Strnadově filmu Čas lásky a naděje.
3: Dovolíte, abych se představil? Leutnant Egon, princ Fimberg.
4: Vy jste princ?
3: Ovšem.
4: Opravdu princ?
3: Vaším službám. Zachránila jste mne?
4: Zachránila. Vždyť jsou to jen štěňata paní Ravěnky.
1: Obsazen byl i do pohádky režisérky Libuše Koutné Jak se mele babí hněv. Hrála tam s ním Dagmar Patrasová.
5: Miloň jméno mé. A... Aju.
4: Vážně se ti tolik líbí?
5: Ano, prosím, jste nejkrásnější, nejvyvinutější, nejdokonalejší, nejoblíbenější, nejspanilejší,
4: nejlíbistější. Počkej, přestaň. Taky se mi docela líbíš.
5: Jo, vážně, jo.
4: Řekl jsi mi tolik krásných slovíček, že akorát nevím, proč chceš být u nás jenom jako sluha.
5: No a co bych já u vás mohl být jiného než sluha?
4: No, třeba jako můj nápadník. A nebo... A nebo jako můj ženich.
5: Vážně? Vy byste... Tedy, ty bys chtěla, je to pravda?
1: Nejslavnější princovskou a taky vůbec první filmovou rolí byl pro Pavla Trávníčka princ v pohádce Tři oříšky pro Popelku. V roce 1973 byl ještě studentem a Vorlíček ho do té role obsadil díky Jaroslavu Soukupovi, který tehdy jako posluchač natočil absolventský film. Jednu z rolí tam hrál právě Pavel.
6: A vlastně režisér Vorlíček hledal podle katalogu hereckýho herce do pohádky, takže listoval tím katalogem a tam si je tak tam zval a každý tam, den tam proběhlo 10, 20 princů a další. Takže já jsem měl taky na ty kamerové zkoušky, takový klasika, tak se na mě podívali, na ty nohy, punčocháče mi oblíkli právě, jestli to půjde vůbec. Říkám, až trochu nohy do O, jako fotbalista. Já jsem říkám, já jsem hodně hrát. To se spraví, to se srovná, násilím se to srovná. Takže takhle to klasicky, jak jedna dívka ke štěstí přišla, jeden chlapec ke štěstí přišel, a tak jsem si nějak režisérovi Vodlíčkovi zalíbil a zalíbila se mu taky Libuška Šafránková, tak nás tak dal dohromady, koukal na nás, říkal, jste oba dva z Moravy, dobře, tak to budete hrát. Takže jsme takové k tomu přišli.
7: Na to neskoušeli, jestli umíte jezdit na koni?
6: No, já jsem neskoušeli, protože oni u filmu, co nejde normálně, tak u filmu jde okamžitě všechno hned, jo. Že říkal, umíš jezdit na koni? A já jsem říkal, no, u dědečka jsem na koni seděl, ale říkal, no ne, to musíš umět jako princ, jezdit sedlo a tak. Budeš se chodit učit jezdit na koni? Tak my se hnali jockeye, Tomáš Černý, tehdy mistr republiky v parkouru v Ivanovicích, takový jízdárně. A já jsem tam přišel a Tomáš říkal, já mám na úkol tě naučit jezdit na koni okamžitě hned. A říkal, je to blbost, nejde to, ale pokusíme se o to. A říkal, a já to vezmu s tebou takovou razantní metodou, aby to teda bylo rychle. Tak mě posadil na toho koně, říkal, dávej pozor, kůně ušlechtilý chytrý zvíře, jo. Kůň hned pozná, že na něm sedí blbec, jo. Tak já jsem sedl na toho koně a říkal, no a pobídni ho do toho, do těch slabin toho, já jsem ho pobídl a kůň nic lelkoval po krajině, nevšímal si mě, říká, pozná, že na něm sedí blbec, ano, to je jasný. Říkal, tak takhle by to nešlo, tak to vezmeme takhle a pořád mluvil a takhle nenápadně vzal takovou lať, když jsem se nedíval a toho koně zezadu přetáhl po té zadnici, ten se příšerně lekl a vyrazil z té jízdárny se mnou do volné přírody, no tak jako každý, že, co jsem měl nic, tak jsem pustil všechno, chytil jsem se ho kolem krku a držel jsem se. Držel jsem se a jeho jediným cílem toho koně bylo, jak se mě rychle zbavit, jo, přirozeně. Takže si on mrcha vybíral sami takový místa, kam se vlezl jenom on. Jak viděl dva stromy blízko u sebe, tak neomylně mezi ně. No já jsem byl orvaný, krvavý chloubice a takhle, ale po půl hodině toho koně to přestalo bavit, nezbavil se mě, tak zamířil zpátky zase na tu jízdárnu, schvácenej, byl takový spěněnej ten kůň a přiběhl na tu jízdárnu a tam v rohu byla taková kupka sena, hnoje, takový myšmáč a já nevím, jestli se chtěl podrbat na zádech nebo co a ten kůň, nebo to bylo jeho oblíbený číslo, co já vím, takhle nabok a leh si do té kupky a začal se tam takhle jako vrtět. Já pořád na tom koni, ale já jsem se z té křeče nedostal a furt jsem se držel a takže jsem byl v tom hnoji v tým, s tím koněm a celý tohle to pozoroval menšík a říkal, je hele fekální princ.
4: Dobrý večer, výsosti. Hmm. Děkuji vám za pěkné přivítání.
8: Totiž já vás... Promiňte, překvapila jste mě.
4: Já myslela, že mi jdete vstříc.
8: Ne, naopak, chtěl jsem odejít.
4: Tak to vás nesmím zdržovat.
8: Ale už nechci. Smím prosit?
4: Nebylo by to lepší s hudbou?
8: Proč nehrají preceptoré?
9: Hrajte!

když vidím, co jsme odjezdili na tom koni, tak úplně žasnu. A ještě jeden, je tam jeden slavný záběr pro mě, protože je ten poslední záběr z toho filmu, jak jedeme já za Popelkou, že jo. A ředitel Vodlíček říkal, no a pojedete pořád rovně po té pláni, půjdou titulky a půjde písnička, God bude zpívat. Takže se rozjedeš, Pavle, po té pláni a uháněj, furt co to dá, bude to dlouhý. Takže takhle to vypadalo jako rovina. A já jsem sedl na toho koně, a rozjel jsem se od té kamery, šup, asi po 20 metrech, zmizel a zmizel kůň, já taky. Ono to vypadalo, že je to rovina, ale tam byla taková stráň a ten kůň, a před sebou jenom vidím dvě uši z toho sněhu, jak takhle, a Vodlíček volá, co tam děláš, jeď dál, já pám, nemůžu, nemám koně. Tak já jsem jediný člověk, který utopil v závěji koně, tak přijel traktor, tak ho vyhrabali pod to, podařilo se to.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Je třeba doplnit, že za roli prince v Třech oříškách dostal Pavel Trávníček na přehlídce filmu pro děti v Ostrově nad Ohří cenu Zlatého dudka za nejlepší chlapecký herecký výkon. A to jeho roli nadaboval už zesnulý herec Petr Svojtka. Bylo to kvůli jeho moravskému mluvenému projevu. Zatímco později se svým hlasem vypracoval na opravdovou špičku. O čem teď mluvím? O jakém oboru, který miluje Pavel Trávníček?
2: Tak to je disciplína, která se jmenuje dabing. A já myslím, že mnoho herců se tím živí a mnoho herců má dabing rádi. A je to taková, začíná se od malých rolí samozřejmě. A jsme začínali jako všichni ještě v Brně, když jsme byli, tak jsme měli takovou třeba roli, když jsem řekl vždycky třeba dobrý den, nashledanou, ano, děkuji, smlouvu. To by bylo všechno, celá role. Jo. A, takže jsou velký role, malý role. Ale ty malé role taky někdo musí, že jo, dabovat. A tuhle se jednou bavili herci takhle ve studiu schválně a soudili, kdo měl nejmenší roli, jo. No, a jeden kolega říká, já tam jednou takhle přijdu a dívám se na tu smyčku, na ten film a říkám, pane režisére, co tady mám dabovat? A říká, no, jak ten kočí vyleze na ten kozlík a udělá na ty koně, tak to mi právě nadabuje. A říká, to nic není, já tam jednou přijdu a tam zase taková tma, na tom filmu jenom zase tak v dálce mihotá takový světýlko a taky se ptám, pane řidiče, co tam mám dabovat? A říká, to je z hornického prostředí. Horník leze štolou, má kahan a na konci ten kahan sfoukneš, tak to mi nadabuje. A ten třetí říká, pánové, to nic není. To dabingový studio je hned vedle, jak já bydlím, jo. Takže když jdu takhle někdy kolem a nemám tam žádnou roli, nejsem tam obsazený, ale zajdu do toho dabingového studia, na stole leží prezenční listina, tak se podepíšu a dostanu 120 korun, jako já jdu domů.
3: To je úplně nejlepší.
1: Pavel Trávníček se dostal mezi nejlepší české dabéry. Propůjčil hlas mnoha hercům. Nadaboval třeba Alana Delona, Johna Travoltu nebo Mela Gibsona. V komediích Policejní akademie pak propůjčil hlas Mahonimu. A v české verzi seriálu Mesh jste ho slyšeli jako Alana Aldu.
4: Tady je takové napětí, že by se dalo krájet nože.
5: No, s tímhle ne.
4: Je takové ticho, že nikdo nemluví.
6: Možná, že ta dnešní zábava trochu zlepší náladu.
5: Co to bude večer za film, otče?
6: To jsou tajné informace, BJ. Nechci zkazit plukovníkovi Potrovi překvapení.
4: Radši ať je dobrý. Tenhle dav by zmlátil i Shirley Temple.
7: Počkej, vojáku, zkontroluju ten tác. Nedojedl si hrášek.
8: Je tvrdý jak kámen, ulomil jsem si zub.
7: Ty mrháš jídlem, podívej se na ten tác.
8: Nemůžu, pane, je mi z toho špatně.
7: Nedojedl si maso.
8: To maso je tlusté. Vlastně jsou to brambory.
7: Uvědomuješ si, že třeba v Polsku lidé hladoví?
8: No, to můžete jim to poslat.
9: Co tady máš za problém, Barnes?
7: Pane, jsem důstojník přes odpadky.
9: No, to všichni ví.
7: A hrozně se tu mrhá jídlem, hlavně řepou, fazolemi a obalovanými játry.
9: To je pro tebe překvapení.
7: Co kdyby se toho zmocnil nepřítel?
9: Tak bychom vyhráli.

0: Ty, já si myslím, že je to jeden z nejlepších seriálů, co jsme tak jako dělali a dabovali, protože jednak Alan Alda je skvělý herec, ale takový eruptivní, výbušný to herecí, těžko se daboval. Hodně práce a mluví jako kulomet strašně rychle, takže se mi to dalo zabrat a my jsme to tak těch 160 nebo 170 dílů nadabovali asi za 2 roky téměř, takže jsme tam po sobotách, nedělích strávili svůj život, ale dělali jsme to rádi, protože to bylo nesmírně vtipný, chytrý, žádná jihoamerická telenovela, nic takového. A tak ten seriál je prostě válečný, což je vlastně...
1: Ale tam je spousta vtipů, který jenom tak hodí a už běží něco dál, že někdy to člověku ani nedojde, nebo to dojde později.
0: Tam měli takový, což se nám podařilo, ty umělý smíchy, jak jsou tam dobudovaný, že jo, to znáte z těch seriálů a všem to pije krev, protože vás navadí, když se máte smát a kdy ne. A nám se to z toho podařilo vypudit, že to tam nebylo. A prostě Šťabajzna, když to viděla, ona byla tady v Praze, říkala, to jste měli štěstí, to nám se nepodařilo. To je dobře, že se vám to podaří.
2: O, díky bohu, že jsem na vás narazil. Právě umřel Stalin a oni nevědí, kým ho nahrát.
3: Prosím.
2: Tak jsem se přihlásil. Nejlepší způsob, jak pomoci míru, myslím si, že pokud budu premiérem Ruska, na to bude odpovídat na mé telefony.
3: Pirsi, přestaň.
2: Chtěl bych na vás vyzkoušet svoje slogany. Co si o nich myslíte? Když nemáte rádi zimu, vypadněte ze Sibiře. A co tohle to? Tahle země přestaň, potřebuje 5-centového cara.
4: No, výborně. Major Hulihenová bude ve velice zábavné společnosti, takže já mohu teď odejít.
3: Ne, my jsme právě teď chtěli... Ty blbče, ty jsi na Sibiře, tam umrzne ta tvá

0: Legendární seriál Mesh se odehrává v průběhu tříleté korejské války, ale na televizních obrazovkách se vysílal celých 11 let. Čerpal přitom ze skutečných zkušeností lékařů. Víte, že Alan Alda podepsal smlouvu na roli Hawkeyho pouhých 6 hodin před začátkem prvního natáčení a během epizod odmítal nosit vojenskou čepici, což štáb nakonec i akceptoval.
1: My jsme se nepotkali, já jsem byl pryč, on byl tady, ale říkali mu, že tady dabuje do češtiny jeden český herec a že hodně hraje prince. A Alda se zamyslel, prej říkal, to je dobře, tak já až se vrátím do Ameriky, tak nadabuju zase toho prince do angličtiny.
2: Je to báječný muž.
3: Evidentně jste prožili hezký večer.
2: To rozhodně ano. A díky, že jsi ze sebe dělal šaška.

0: Je pravda, že taky na Meš vzpomínám velmi rád a taky vzpomínám na něj proto, protože tam jsem poprvé zjistil, že na ty písmena špatně vidím. A jak koukáte pořád do té obrazovky a ke konci těch seriál toho Meše, tak to už jsem musel jít očaři a dneska už bez brýlí ani ťuk. Takže ono to všechno něco obnáší. Neříkám, že je to jenom z toho, ale když si vezmete těch hodin tam strávených, kdy koukáte do té zářící obrazovky, tak je to někdy velmi a velmi namáhavý. No.
1: To je to trápení, o kterém divák nemá ani potuchy.
0: Nesmí, divák nesmí vůbec vědět, jak se těžce zkouší v divadle, nebo tak musí to vypadat strašně samozřejmě, lehce, že to prostě vysypěte z rukávu a tak. Takový to úporný herectví, jak někdo trpí hrozně při té roli, to divák to ani nemá rád. Já si myslím, že divák jsem zjistil, že ani nemá rád moc, když má herec příšernou trému, že jo, ho vidíte, jak se klepe a on má být jako to. No ale premiéra je od toho, že jo, premiéra. Já nezapomenu na svoji první premiéru, jsem měl, jak jsem říkal, mý první angažmá divadlo Bratří Mrštíku a hrál jsem Raduze Mahule, na všichni to znáte, krásná pohádka a moje kolegyně jedna Eva Gorčicová, ta symbolizovala takovej tanec v takových červených šatech na tu předehru a do toho se jo, říká, ano, úvod, jsem pohád, kdo za mnou půjde, povedu ho a tak. A pan režisér Pásek říká, no a ty na ten úvod budeš takhle tančit takovej expresivní tanec a bude to nádherný, no a byla premiéra, že jo. Úvod, suk, krásně jsem, pohádka. Eva vytančila, jeden skok, druhý skok, pirueta, šup a zmizela v tom propadlišti. Spadla do těch tympánů. A já jsem nastupoval hned za ní a teď koukám, kde ona je a koukám, že je v tom orchestřišti a zrovna slyším, jak ona říká, jsem pohádka, kdo za mnou půjde? Tak jsem říkal, já to teda určitě nebudu. A ona volala, kdo za mnou půjde? Já jsem nepochopil, že ona chce vytáhnout z toho orchestřiště. Takže to byla strašně, diváci se smáli asi 2 minuty, to byl šok, ale od toho jsou premiéry, aby se něco přihodilo.
1: No ale je to úžasné, rázem jste se stal miláčkem publiky.
0: No to je jo, komedie to sice nebyla, ale...
2: Od roku 1990 působil 3 roky v Hudebním divadle v Karlíně jako umělecký šéf. Pak si založil vlastní uměleckou agenturu a v roce 1994 zrežíroval třeba i hudební komedii Zasněžená romance. Na televizi Prima měl pořad Caruso Show a později společně se Sabinou Laurinovou na televizi Nova pořad Doremi. Ještě se sluší doplnit, že první manželkou Pavla Trávnička byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Števková. A třetí, provozní divadla Skelet, Lucie Vrbová. V roce 2015 se pak oženil s Monikou Fialkovou. Dnes už si užívá zaslouženého odpočinku. Možná i proto, že zdraví tolik neslouží.
0: Kde jsou ty doby velebné, kdy naše údy byly ohebné? Až na jeden. Ty doby dávno minuly, teď jsou mý údy strnulý. Až na jeden.
2: Mějte se krásně a úsměv na rtech držte dlouho.

vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.